0: začneš rozebírat, jo, sociální demokrati ty se hledají sami, svobodní.
1: Který myslíš, on jich je v Česku teď
0: no, to je taky
1: víc,
0: pravda, no, to
1: víc je... a v podstatě jsou neviditelný, ale víš, co je taky zajímavý, že vlastně Trojkoalice Spolu se stává protestní uskupení, já bych řekl, protože všimni si, že vlastně nejvíc negace jedou oni. Oni pořád potřebují toho Andreje Babiše. Kdekoliv dají hlavy dohromady, tak na co si můžeš sadit, že tam uslyšíš, že Andrej Babiš a ANO jako nepřítel. A všimni si, že Andrej Babiš a ANO vlastně nedělá žádnou negaci ani vůči nim, stejně tak ani SPD. Takže vlastně, a říkalo se jim protestní strany a najednou se nám protestní stranou tady stává trojuskupení Spolu.
0: No, hele, spousta věcí se změnila, ale přijde ti mně, že jako celý ten i protest a celá ta strategie je postavená, aby vlastně byla poměrně mizerná účast. Že sice všichni politici ti řeknou, přijďte, bylo by to fajn, slušelo by nám to, slušelo by to zemi, slušelo by to politické kultuře, měli bychom silnější mandát, ale v reálu ty kroky, když sleduješ, tak se to celý jmenuje, no hele, 30 max a jestli vás přijde víc, tak už nám opravdu děláte vrásky, protože nám to taky celý můžete rozstřelit. Jo, já sám jsem skromně, já jsem zvědavý, já si tak typu těch 33 kristových, když si tady už vzpomínal, že tady máme už i martyra oficiálního na jedné kandidáce na
1: Mikyho,
0: pozici no. 12, ale fakt mně přijde, že opravdu ta taktika je hlavně, ať nepřijdou davy, ať nás ty voliči nepřekvapí, ať si příliš nevybírají. Dokonce já jsem si i třeba myslel, že i speciálně teďka pod tím tlakem motoristů, jak hodně oslovují ty mladé voliče, že třeba Danuše Nerudová přijde s něčím razantním, protože je úspěšná mezi mladými, ale taky to spí. Piráti svobodní si myslím, že jsou na nervy, že zjistili, že zestárl jejich volič společně s nimi, že vlastně mezi těmi mladými už to taky tak nefrčí, tak vlastně taky příliš jako nemotivují. Takže na to, jak všichni vzývají mládí, otevřenost, pro evropskou budoucnost, pro evropské uvažování, co všechno je legitimní a je to dobře, že to vzpomínají, tak vlastně proto vůbec nic nedělají.
1: Já se jenom dovolím s tebou trošku nesouhlasit, že Danuše Nerudová nepřichází s ničím razantním. Já myslím, že pokaždý, když přijde někam do médií, tak je to tak razantní zoufalství, že já jí přicházím na chuť. Takže
0: ty jsi mě úplně šokoval. Už jsem ztratil hlas toho.
1: V tom myslím, že drží konzistenci, jak se říká v politice.
0: Tak ono je pravda, že já jsem přiznám se ti, že bych netušil, že se dočkám doby, kdy řeknu, že taktiku slovních šrapnelů po Miloši Zemanovi převzala Danuše Nerudová. To bych čekal u mnohých. Úplně v jiný situaci, ale od Danuše Nerudové a při příležitosti evropských voleb to bych fakt nečekal.
1: Ale na ní je vlastně vidět ta ironie politiky. Vem si, že kdo jí teď nejvíc zašlapává do země, jsou ti, co jí stvořili. Stvořila jí vládní pětka v té prezidentské volbě, kdy jí dali podporu Petru Pavlovi a jí, speciálně Piráti, kteří teď o ní mluví jako o šedířce, což já si myslím, že je vlastně perfektní termín na ní, že politická šedířka, prostě v tom, že jí nějaký přesvědčení, a to je jí jedno, za koho kandiduje, hlavně ať pro Boha dostane nějakou dobře placenou funkci. Ale byli to Piráti, kteří nejenže jí dali podporu v té prezidentské volbě, ale na Pirátském fóru ona byla prostě favoritkou, ona byla jejich miláčkem. No a teď najednou ta samá vládní pětka, která jí stvořila, tak si řekla, aha, tak tady nám vyrostla konkurentka a soupeřka, tak ji musíme zašlapat do země a udělat s ní v podstatě hlupačku, která neumí najít v Bruselu ani dveře, do kterých má vejít.
0: Druhá věc je, že to musela čekat. Protože oni si na ní udělali svodky, ona si udělala svodky na ně, nějaký čas je zná.
1: Jsou takže, svodky zpátky?
0: Tak to víš, že prostě ty psychologické profily probíhají, jo, a přesně ta šejdířka nemá na to, neustojí ten tlak, tak to přesně podle mě z těch materiálů, které vůbec nikdo nedělá, nezná, nikdy je neviděl, maximálně v amerických filmech, a přesto se prostě ty psychologické rozbory dělají, tak se teďka očividně oživili, vytáhli ty argumenty, které tam byly kdysi sepsány a řeklo se u prezidentských voleb ne, ono jí to docela jde, držme si palce.
1: Mě jenom zajímalo, jestli si testovali slovo šejdířka u nějaký focus group. Jak se často dělá, že se testují slova?
0: Se bojím, že tohle moc nevtahovali do toho prostoru, protože se báli, aby si to náhodou ten posluchač neotočil jako provokaci, typu jak se šejdíř může ptát na šejdíře, jo? A jak poznáš teda na stupnici šejdířů toho nejautentičtějšího. Ale právě teď bych čekal, že Danuše Nerudová tohle čekat bude. že se bojuje o hodně, protože těch míst je málo, jsou velmi dobře honorované. Navíc ber, že ona to je důchodová reforma. To je důchodová reforma. Od 63 máš evropskou penzi, když se staneš evropským poslancem. Jedno období stačí dokonce. Jedno období, jedna pětiletka. Takže to je sakra motivace jako jít cestou správné penzijní reformy.
1: A ona jako bývalá šéfka té důchodové komise při vládě.
0: By měla vědět.
1: To by se, takže by nám mohla v Česku začít snižovat důchodový věk, ne?
0: No, ale nejdřív musíme jít volbám, hele. Jako je to docela zajímavá disproporce, když najednou vidíš tamto zázemí, tam tu evropskou penzi od 63. věku, stačí pouhých 5 let.
1: A že se tam úplně nezuntuješ, ani fyzicky, ani duševně?
0: Ale do tyhle ty penzijní reformy bych šel hnedka. Ta Mariánová takzvaná
1: ta
0: reforma,
1: ta trošku smrdí.
0: A bolí. Jo.
1: Ta dlouho... smrdí doslova krchovem, protože když si vezme, že stihne dnešní možná dvacátníky podle toho důchodový věk v 70. A mají
0: já ti gratuluju, Petře, stal se s oficiálním dvacátníkem, že já ti garantuju, že nám ty vlády to protáhnou. No, neboj, ale počkej, my ty dvacátníky
1: dožijeme. A máš dožít a máš strávit v důchodu v průměru 21,5 roku, no tak počítaj, že se dožiješ 91,5 let.
0: No ta je taky česká varianta umělé inteligence.
1: Aha, tak to jo.
0: Že my už pak budeme taková chodící sklenička, tam bude tam mluvící hlava, budeme doufat, že nám občas to akvárko někdo vymyje. A takže to, co mnozí znají s Futurami, tak to je plán MPSV, varianta Česká republika 2.0 a to bude naše technologie umělé inteligence. My budeme rádi, aby jsme byli a budeme rádi, když budeme mít práci, ideálně, když by to byla ještě práce, která by bavila. Ne, každý má to štěstí si takhle popovídat s radostí na rtech a vědět, že to prostě bude příjemná práce a krásná práce. Do 127 let jsem to tak nějak napočítal, aby se nám to nějak v penzíně promítlo a mělo to pro nás smysl. No a vem si, pak tady najednou máš penzijní reformu jménem Danuše, Brusel, Štrasburg, lomeno Evropský parlament, 5 let, 63 let věku, odcházíš, chodí ti pravidelná penzijní renta, v modré obálce, hele, a ještě prý k tomu dávají alsaské krémy.
1: Modrý obálce, já se... tak to je super. No. Já...
0: Prostě nekandidoval.
1: Já bych nalomil, počkej, že to možná hodím Danuši Nerudový a že prostě přiveze z Bruselu do Prahy tuhletu důchodovou reformu. No to je paráda. Ještě ty peníze, když by přivezla. No, ty jsi zmínil to,
0: teď
1: že...
0: Teď jenom Danuše... otázka, jenom přemýšlím komu, víš? Ona
1: je trošku problém, aby je vůbec Česká pošta ty důchody doručila z Bruselu. Ale že Danuše Nerudová jakože musela čekat, že přijdou nějaké útoky. Já si myslím, zaskočená. A je zaskočená jednou věcí. V prezidentské volbě vlastně byl úhlavní nepřítel jeden, Andrej Babiš, prostě zlo. Ona dokonce řekla, že je zlo. A všichni jinak byli přátelé a měli podporu. Dobře, Petr Pavel z nich chtěl udělat účetní na Hradě a tak, ale to byly takový šťouchance, řekněme. No jo, jenomže teď v eurovolbách přišla nejvíc přátelská palba, sice palba z vlastních řad. Ano. A myslím, že na to ano. Nejvíc ona nebyla připravená, že do ní budou pálit ti, od kterých čekala podporu.
0: To je pro mě velký překvapení.
1: Že ona na začátku ještě také zkoušela umravňovat. Ježíš Maria, pro Boha, nepalte na mě, když jsme na jedné lodi.
0: Bojujeme za demokracii.
1: My jsme na svojí jedné lodi, ty seš na svojí.
0: Ne, je to tak. A druhá věc, jednak mě překvapuje, že jí to vůbec překvapuje. Druhá věc, že se na to nepřipravila a nejsložitější, co tam vidím, a to vidím jako velký problém pro ní reputačně a i z nějaké pohledu potom dlouhodobé politické strategie její a s ní, že si tu fakt ty největší problémy dělá ona sama. Že prostě vypustí nepromyšlený argumenty, že asi si to příliš jako necvičí, nepromýšlí ke komu, kdy, jak mluví a co chce říct. Jinými slovy, že tam prostě, že ona si vytvořila sama se sebou komfortní zónu, má se tak ráda, že si nepřipouští jako slabiny a pak to takhle dopadá. Jedna obrovská výhoda je, a proto mě mrzí to promlčení se v té kampani, že tomu neodpovídají ty formáty mediální, televizních debat, toho vážného obsahu, který tady okolo nás všude je a teďka se prostě účelově žaluzie stáhly a řeklo se ps. Až po volbách, pak to začneme intenzivně rozebírat a říkat si, proč jsme to vlastně nedělali tématem, proč jsme se na to neptali, teď nám vlastně na to ty potenciální kandidáti, případně úspěšní následně, europoslanci neodpověděli, nebyla to vlastně celá habaďůra. My totiž přicházíme o to, abychom viděli, jak ti kandidáti zvládají stres. A to je nesmírně důležitý, protože ten Evropský parlament, Evropská komise, to je pak tvrdá hra. Ono to samozřejmě hezky vypadá, jsou pěkně v oblečeních, pěkných minimalistických kancelářích, v krásném luxusu, všichni se usmívají, všem jde o evropskou myšlenku, ale pak se zavřou dveře a ta evropská myšlenka má spoustu francouzských, německých, tu španělských, tu italských, tu polských tváří a někdy bychom si chtěli uloupnout i my perníčku. A tam fakt potřebuješ lidi, kteří prostě mají, jednak vědí, co jdou vyjednat, jak na to jít, udržej nervy a uměj mít ostrý lokty v určitý moment, kdy je to výhoda a nekopou jenom za sebe. A to

0: jenom voliče a jdou volit, ale ty jsi zmínil tu zajímavou věc, že...
1: A to bychom měli teda.
0: To určitě, protože opravdu se hraje o budoucnost Evropy. Jsou to zlomový eurovolby, ale ty jsi zmiňoval to, že to na tebe působí tak, jako kdyby se politici snažili ať je co nejmenší volební účast. No je to jasný pro minimálně trojkoalici Spolu, ale vůbec vládní politiky, pro ty je to příznivý, ti musí doufat, aby přišlo co nejméně lidí volit, protože většinou nižší účast je voličů dneska opozičních stran. A byla to třeba ODS, která tradičně v eurovolbách uspěla, prostě protože její voliči, řekněme, angažovanější v té euroagendě přišli volit a voliči ostatních stran se na to vykašlali. No tak teď by si samozřejmě přáli, aby to všechno překrylo hokej a ostatní voliči vůbec nevěděli o tom, jako, že jsou nějaké eurovolby.
1: Ne, myslím si fakt, že spousta politiků je skutečně nervózních, že třeba tam nebyl nějaký technický problém, že došly brusle nebo puky se začaly lámat, ještě než byly použitý a nemohlo se to o týden protáhnout. Jo, protože pro ně by bylo nejkrásnější, opravdu by se dohrálo někde příští středu, čtvrtek, poklepali jsme se, jak jsme vlastně úplně úžasní, taktně jsme přešli, jak sponzorujeme český sport, hlavně u dorostu a u mládežníků. A v pátek a v sobotu šli volit. To by bylo úplně nejoptimálnější, tam se prostě stala někde chyba. Let netál, puky vydržely, bruslí bylo dostatek. Pan prezident na to dohlíd, moc les do ty šatny, moc les na tu střídačku neměl tam a tím to všechno proběhlo. A vidíš najednou jako to tápání těch politiků jako typu nemáme tam něco, nějakou pseudoudálost, nějaký pseudoproblém, nebyl někdo na někoho zprostej. A teď ještě vlastně, jak vidíš, jak z každé strany kape průser, tak oni vlastně nemají ani šanci jako vytáhnout nějaký kontraprůser, jo, který by prostě přišel s nějakou pseudokauzou, že někdo někdy někoho okrad, byl na někoho zprostej, někoho v rodině byl, po X dynastii je radikálem, extrémistou, životním stylem či názorem, aby to jakoby přefutrovali, přeformátovali, takže jediná taktika je typu, když nemáme hnoje, tak pokusíme stáhnout rolety a říct, vyspěte se a pak teda ti správní zajděte k volbám. Takže proto prosím vás, kdyby na chleba nebylo, jděte, volte koho chcete, kohokoliv, jen volte.
0: No je zajímavý, když zmiňujeme to ticho, podezřelý hlavně teda ze strany opozice, protože my jsme několikrát před eurovolbami říkali, že právě v nich, tím, jak jsou přelomový a důležitý, takže má jako nikdy nabito opozice, která v podstatě teď ty poslední věci jdou za touhletou vládní pětkou. Je to finalizace Green Dealu a vlastně už to odsouhlasování těch jednotlivých opatření. Zmínili jsme migrační pakt, ale i další věci. A do toho samozřejmě opozice může, tak jak to bývá, udělat ty volby, jakoby referendum o vládě, která není úspěšná. Takže jakoby všechno by hrálo do karet opozice, ale my vidíme, že vlastně nějaký dramatický dění se spíš se daří těm menším stranám, vys motoristům, generovat titulky i Kateřině Konečné, ale vlastně říkám si, Andrej Babiš před časem řekl, udělal titulek, jak je jeho uměním a talentem, když řekl prostě, že je z Europarlamentu nebo z Bruselu potřeba vymíst, a teď to parafrázuju, zelený fanatiky, ale najednou vidíme jako ticho, jako kdyby je najednou už nechtěl vyhnat. Tak si říkám, že je zrovna ANO, který vždycky kampaně umělo a spolíhalo na to, že finále kampaně, že tam dokáže maximalizovat, zvýšit o nějaký 2-3%, sázelo na to. Tak kde teď je?
1: Nemě ti pak přijde, jak kdyby prostě řada těch politických subjektů měla své interní výzkumy, kde měli vypočítané typu, hele, oni nám prostě dojdou v takovémhle počtu, který nám vlastně vyhovuje a nebudeme dělat žádný vlny. Protože já opravdu zatím si z toho odnáším, že teda ANO vlastně spustilo kampaň, kterou ohlásilo koalice Spolu, že jo, tím přisprostlým billboardem, který prostě říkám, mi byl za čárou, protože situaci fakt, kdy vytáhnete jednu válečnou stranu, která je ještě shodou okolností válečným útočníkem a přilepíte ji na čelo jakéhokoliv politického subjektu, který u nás je standardní politickou silou, ostatně to potvrzuje ministerstvo vnitra, NEPIM prostě posílá peníze za mandáty a akceptuje v poslanecké sněmovně. Vláda je akceptuje, když potřebuje řešit cokoliv ve vztahu k bezpečnostní politice a strategicko-vojenské politice, tak jako jejich hlasování a jejich podpisy poslanců se hodí rázem a není problému. Tak vlastně Andrej kuriozně udělal koalici Spolu,

0: A pak jsem se akorát dozvěděl, že hnutí ANO prodává Hyundai očividně. Jo, dodávku, která mimochodem by se nám možná mohla hodit do té Biedronky, aniž bych ti chtěl naznačovat, co máte se Zdeňkem Porajchem vybrat. A že bychom se svezli. Ale bylo by to taky kosmický trošku. Což ve výsledku, když už jsme u toho kosmu, tak pak opravdu nahrává těm bláznům typu mimozemšťani. Jo? Který vlastně těma spotama a tou velkou jednou řízenou nudou nakonec ovládnou ty koncovky, protože je to tak bláznivý ulítlý, že opravdu nakonec budeme mluvit o bláznech. Jako jsme ve své době před 5 lety mluvili o burkách před Pražským hradem, kdy to zkoušel zoufalé tehdy bývalý sociální demokrat a budoucí bývalá sociální demokratka a budoucí sociální demokratka Jana Wolfová.
1: Tohle se nikdo nemůže vyznat.
0: Ne, jako prostě Jana Wolfová byla, je a vždycky bude Janou Wolfovou svou sociální demokratkou oficiálně, protože si prostě tu značku teda přivlastnila. Ale jsem si, to byly burky, bylo to bláznivý, šílený, ale bylo to jako téma. Ale teďka v podstatě já mám pocit jenom, že možná budeme řešit, jaký bude počasí na víkend, příští volební, a z toho se bude obrovsky spekulovat, jestli přijdou jiní nebo oňací jiní. Já jsem spíš zvědavý, jak prostě, jaké to bude hlasování jako generací, jak na to nakonec promluví ty ročníky, ty kohorty, abych to řekl.
1: Já taky, ale když jsme zmínili ANO, tak vlastně ANO, jestli sází na nějaký výzkum, že mu ty voliči dojdou. ANO, je zajímavý, že ANO dokázalo vyhrát ty poslední eurovolby v roce 2019, dokonce z pozice, kdy bylo ve vládě tehdy, ale taky si sází na to, že prostě teď bude mít víceméně, že mu dojdou ty podobní voliči ve stejném množství, ale tentokrát jako opoziční strana ještě za týhle současné situace s těma hlavníma klíčovýma eurotématama, tak prostě bych čekal, že bude podstatně víc řevu.
0: Plus se přiznám, že já jsem si myslel, že třeba někdo přijde s tím, že řekne, podívejte, já úplně konkrétně změním tohle a tohle a bude to český návrh. Vypustí to neodstřelé a bude doufat, že okamžitě Brusel někde řekne, vy jste se zbláznili, to je úplně absolutně šílený, neakceptujeme to, neexistuje to a bude šťastný, že bude na koni a bude říkat, podívejte, to je diktát Bruselu. A nebo bude mazanější a dohodne se třeba s Itálií, protože víš sám, že Meloniová italská premiérka jako hraje velmi pragmatickou hru a mnohé si prosadila Bruselu a hraje to velmi rafinovaně, s mírně protestním obsahem. Třeba si předjedná něco s Itálií, vykopne to jako společnou iniciativu a řekne, podívejte, my nečekáme, už teď to připravujeme, máme na to podporu těch a těch zemí, jdeme do toho a lidi si řeknou, tak něco předved, ví, kde tam je záchod, ví, kam na hlasování, s něčím tam jede. Ale tady se to fakt jmenuje opravdu klídek, pohodička, jazzíček, dejte si kapučínko a ty choď, ty přijď a ty nechoď radši.
1: No tak uvidíme, jestli ty jsi říkal, že čekáš, že ještě přijde nějaké.
0: Je to takový podezřelý, je to fakt takový, nějak to cítím tě v kloubech, ale.
1: Že se něco stane,
0: že jako po těch to už bouškách, ve volbách, co teďka vidíme, přijde i politická.
1: Jo? No tak já bych doufal, že ještě bude nějaký drama. Každopádně znovu musíme apelovat na voliče, ať přijdou volit, protože se fakt hraje o budoucnost našeho kontinentu,
0: absolutně
1: které
0: souhlasím.
1: Já fakt se vyznávám rád z lásky k němu. Čím jsem starší, asi tím víc, že je to podle mě nejlepší místo k žití na světě. Můžeme být o něco chudší než Američani, ale pořád si myslím, že žijeme dobře, ale pokud se nezmění kurz Evropské unie, tak si už tak žít dobře nebudeme.
0: No, zůstane nám jenom to taky svým způsobem hezké na Evropě, že si tady můžeme tak v bezpečí, pohodě kverulovat, tak já očkrtávám to bezpečí a v pohodě a budeme si už jenom kverulovat. S rostoucí a rostoucí nezaměstnaností a s utíkajícím a vzdalujícím se odchodem do penze. Na rozdíl od našich europoslanců. Takže přátelé, pokud máte tenhle kontinent rádi jen z poloviny, jako společně pořad Férovka, jděte tam, ať si potom všichni říkají, ten Kubáček, který říká, že přijde 33% voličů, no to byl naivka. Těch 97% voličů, kde mu to uteklo.
1: 33%, hele, ferenčíkovský číslo, ježíšovský.
0: Aniž bych naznačoval. Hele, kuriozně i to by byl úspěch, protože měli jsme už volby, kde bylo 18% voličů. Běžně držíme standard 28 a říkám, je to málo. A strašně bych si přál, aby fakt někdo řekl 97. Prostě přišlo 97% voličů, který úplně otočili tuto politickou mapu a posíláme tam europoslance s nejsilnějším mandátem ze všech členských zemí Evropské unie. A pak se probudím.
1: No, každopádně do eurovoleb nás čeká ještě jedna férovka, tak doufejme, že se ještě něco stane.
0: Ty naznačuješ, že přijdeme s nějakou bombou.
1: Ne, prosím
0: nějakou
1: tě.
0: Nějakou pyrotechnikou, slovní. Ježišmarja, tohle je slovník, teda. S neotřelou myšlenkou.
1: S neotřelou myšlenkou a s nějakým dramatem.
0: Tak, výrazným signálem chci říct.
1: Třeba. Ať se stane něco takového, jako Vlasta Válek na hokeji.
0: A že to byla podívaná.
1: To teda byla.
0: A teď nemyslím ten hokej.
1: Ne, to byl Dream Team.
0: Ten
1: tomu dal auru Dream Teamu, jednoznačně.
0: Vlasta Válek. No, to vidíš, já ti říkám, kam Vlasta přijde, ale to stojí za to. Takže buď bych ho poznal jednou na tu férovku, ať teda dostaneme třeba pod pultem pár Endiaronů, anebo chytrou radu, jak se z toho všeho, ne? A nebo prostě celkově nějak Vlastimil Válek by se nám mohl povinovat jako zemi. Každý je přece tak trochu hokejistou, Vlastimile.
1: To je jasný.
0: Bych mu chtěl vzkázat.
1: Každopádně zdravím naše posluchače.
0: Díky, že jste s námi, my jsme s vámi, držme se a prosím vás, kdo půjde kolem, příští víkend, v sobotu, v pátek, nažeňte ho, ať se tam jde podívat a ať tam jde něco.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezident. Ne, že ne. Diskutuji.
4: Vy jste občanem. Tak
3: já jsem také občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
4: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací, často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále, tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

Představte si, pokračoval pan Lebeda, že pan Martinovský mladší odjel s rodinou na letní byt do Kostomlad. Vidím úžas na vašich tvářích, jakže do Kostomlad? Víte, v životě je lecos nevyspytatelného. Jsou věci, které ohromí svou podivností. Tak je to s těmi Kostomlaty. Kdo by jezdil na letní byt do Kostomlad? Vždyť není to místo, které by bylo proslulé svými přírodními krásami. Není slyšet, že by skýtalo mnoho poučného pro toho, kdo dychtí poznat historické památky a jehož přitahují místa, jež v naší slavné minulosti proslula. Není známo, že by v okolí Kostomlad byla svedena krvavá bitva. V žádném průvodci není uvedeno, že cimbuří kostomladské bylo dobito a pobořeno cizáckými hordami a obyvatelstvo odvlečeno do otroctví. Není zde chrámu, jenž by byl světu znám svými architektonickými půvaby, ani hřbitova, kde odpočívá některý velikán našich dějin, ba ani kláštera plného zhýralých mnichů, o jejichž neřestech šíří se zvěsti, tu není. Snad je tu vetchý zámek, po jehož stichlých chodbách plíží se o půlnoci stín bílé paní, která kvílivě ohlašuje zkázu některého člena starobylého rodu. Běda. Ničeho takového tu není. Kostomlaty jsou bídná ves v řepném kraji na trati severozápadní dráhy. Není tu nic ladného a potěšitelného. Všecko dýše zelenou nudou. Vidíte? A přece jel sem pan Martinovský mladší na letní byt. Snad měl zde příbuzné, u nichž doufal získat i některé výhody při ubytování a stravování. Nic bližšího o tom není známo. Možná, že to byl jeho osud. Pan Martinovský mladší se svou rodinou vstoupil do Kostomlad. První večer byl třpitný a přívětivý, ale druhého dne uvítalo probouzející oči kalné ráno. Z nebe tiše a melancholicky kanul šedý déšť. Byl takový nečas, jenž je schopen nás přesvědčit o marnosti žití více, než kterýkoliv zarputilý myslitel. Kroky čvachtají v měkkém blátě a sichravost láme kosti. S kapucí na hlavě uchylil se pan Martinovský mladší do místní hospody. Tam již seděli dva mužové, patrně obchodní cestující, kysele listujíce v jízdním řádě. Hostinský seděl u nálevního stolku, přilepen na svém místě jako podzimní moucha na okenní tabuli. Byl naplněn neláskou k všeho míru. A proto jej ani nenapadlo obsluhovat i hosty, kteří ostatně si přáli buď opustit Kostomlaty, nebo zemříti. Déšť kanul bez přestání a minuty se vlekly krokem neduživců. Hostinský zachrochtal ze svého místa. To je čas. Nikdo mu neodpověděl. Hostinský navazoval svou řeč, jako když sytá doga převaluje kůrku chleba v hubě. To je čas, tvrdil neústupně. A ono, jak se zdá, to vydrží, protože to je lezavý déšť. Pan Martinovský mladší ožil. Byl ti natolik zdatným úředníkem, že hovor o počasí nemohl nevzbudit jeho zájem. Přisvědčil a mínil, že je velký marast a že by bylo lépe pro zemědělce i letní hosty, aby se počasí obrátilo. Ačkoliv, zakončil svou řeč, déšť je dobrý na brambory a vlhkost způsobuje, že rostou houby. Hostinský žalně zazýval jako lačná šelma a povstal, hrabal se chvilku pod pultem a pak šouravým krokem přistoupil ke stolu, kde seděl úředník Martinovský mladší. Držel v ruce karty, které byly nabubřelé vlhkem, že byly dužnaté jako zelené lupeny. Libo, kartičky si hodit, zašveholil. Čas je mrzutý a je třeba se povzbudit. Souhlasím, odvětil Martinovský mladší, ačkoliv doznávám, že příliš kartám nehovím. Není ani třeba, mínil Hostinský. Zahrajeme si komando. Tuto hru může hrát i nejnevzdělanější mezek. Navrhuji hrát i o šestáčky, ale bez limitu. Oba obchodní cestující byli získáni pro tuto ideu.
Hráči usedli kolem stolu, jenž se vyklal. Podložili kratší nohu pivním táckem a ponořili se do hry. Zanítil je karvanický oheň do té míry, že ani nespozorovali, kterak se slunce vyhouplo z mraků. Paní hostinská musela obsluhovat i hosty, neboť šenkýř byl úplně v zajetí hry. Od té doby se dávali oni čtyři pánové od bílého poledne do černé noci a plnili lokál stereotypními výkřiky. Komando, pas, pomůžu, mám rabáka, všecko žije, solid znova jako doma. A tak hrávali den ze dne a čas plynul. Úředník Martinovský mladší pohrdal osvěžením ve volné přírodě a šenkýř zanedbával svou živnost. A když z posečených polí zaválo chladem a vlašťovky usedali na telegrafní dráty, tu seznal šenkýř, že hrou upadl do veliké bídy. Prohrál všechny úspory a běžné peníze a kromě toho uvalil na svůj dům nemalý dluh. Zatímco oni dva cestující se rozjeli na túru, soudce tak říkajíc na svém, vítězil úředník Martinovský mladší tak, jako by mu v kartách hospodařil plivník. Martinovský mladší se stal věřitelem hostinského, jenž mu odevzdával celou denní tržbu. Když úředník odjížděl do Prahy, tu nesl si v kapse smlouvu, podle níž je hostinský povinen poskytovat jemu i rodině zdarma letní pobyt i se zaopatřením na účet dluhu z karet. Martinovský mladší byl spokojen, že má na dosmrti zaručen letní pobyt zdarma. A každého roku, když se počínaly obvyklé hovory, kam pojedete letos, odpovídal, letos pojedeme asi do Kostomlad, protože kolegové vrtěli nad tím nedůvěřivě hlavou, proč právě do Kostomlad, dodával s úsměvem, do Kostomlad na své statky. Mimo nadání bylo mu uvěřeno, že je vlastníkem statků na venkově, neboť jeho přátelé nedovedli by si jinak vysvětliti, že by byl člověk, který by byl ochoten strávit každé léto v Kostomlatech. A to se mu právě stalo osudným. Jeho představení navykli si naň pohlížeti jako na člena zámožného, jemuž je úřadování vyražením a rozptýlením. Proto byl při povyšování dvakrát preterován. Když se domáhal vysvětlení, proč je opomíjen z postupu, bylo mu odpovídáno, že jsou zde úředníci potřební, kterým je úřad životním povoláním a jedinou výživou. Na ty dlužno brát zřetel. Pan Martinovský mladší marně se namáhal přesvědčit své představené, že jemu povýšení je co vláha květince a že nemá nic jiného než plat ze svého úřadu. Jeho vysvětlování setkalo se s lehkým pokrčováním ramen. Nevěřilo se mu, nevěřilo se člověku, který jezdí každý rok na letní byt do Kostomlad.

Pan Lebeda se odmlčel. Zapálil si doutník a zamyšleně odfoukl modravý kouř. Nuže, naléhali dámy, jak skončil tento příběh? Konec toho příběhu, odvětil pan Lebeda vážně, je truchlivý a výstražný. Úředník pan Martinovský mladší, raněn ve své ctižádosti, chřadl a zemřel v poměrně mladém věku. A ten Hostinský? Hostinský vydal, že by navždy byl otrokem svého dluhu, prchl jednoho dne pod pláštěm noci. Nikdy již nepřišel do Kostomlad. Vypravuje se, že odcestoval do jižní Afriky a dal se naverbovat k burské armádě. Bojoval pod generálem Botou a padl. Takový je konec historie o panu Martinovském mladším. Chvíli panovalo zamlklé ticho, pak se otázala jedna z dam. A proč nám to vypravujete, pane Lebedo? Pro poučení, vece vážně pan Lebeda, pro poučení a výstrahu. Vidíte z toho příběhu, že komando je hra zhoubná a že k ničemu dobrému nevede. Máte pravdu, pane Lebedo, já si umínila, že víckrát nevezmu karty do ruky. Složila jsem svému muži velký slib. Dívky, že už toho necháme? Ano, necháme toho, odpovídali dámy, věnujme se raději něčemu užitečnějšímu. A v tom kráčel mimo jeden nemladý již muž se skřipem a spleší. A, vida ho, tady máme čtvrtého. Doktore, pojďte s námi hrát. Já, dámy, počal se bránit i pán se skřipcem. Žádné řeči, vy jste čtvrtý, dnes hrajeme naposled. Naposled, již nikdy více, volali dámy sborem. Muž se skřipcem vyda, že je obklíčen, vzdal se odporu. Byl uchopen pod paží a odvlečen do herny. Chvíli pohlížel pan Lebeda za nimi s úsměvem a pak pokýval hlavou a pravil. Pohořel jsem se svým poučením. No, co platno, nehodím se za misionáře. A pak dodal. Nuže, mladý příteli, půjdeme také do herny.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
3: Ale jaký čtvrtek, Xavere?
2: Prvního.
3: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
2: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
3: Lásky?
2: No.
3: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
2: Jak to?
3: A vzáš kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
2: Jak to myslíš?
3: Vy jste nepřítel demokracie teď.
2: Už zase.
3: Jo, jo, jo.
2: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
3: Jo.
2: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
3: To je hezký od vás.
2: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
3: To já věnu svojí manželce, jak se
2: vrhnete. Jo?
3: No.
2: Tak to neříkejte.
3: Co? To no, ona to ví.
2: Dívá se
3: že,
2: na brzunku.
3: To víte, že jo, a že je 1. máj.
2: Jo, no, jo, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
3: No to jsou bylinky nenávisti.
2: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
3: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
2: Ještě?
3: Ani láskou, ani nenávistí.
2: Já v tom cítím Foltýna.
3: Ukažte.
2: Trošku tam je.
3: Jo.
2: No, vidíte,
3: jo, jo, jo, vidíte. Tady. Máte pravdu.
2: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
3: Jo. A tak ona je to jako foltýnovská zelená, ne?
2: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vyseli jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujeli jen tady ty a nevíme, co to je.
3: Ale zase se ujeli pěkně, podívejte.
2: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? A je, jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane Holče,
3: nicméně
2: jako zahradníci bychom se si neuživili.
3: No a pošlem to plukovníkovi?
2: No asi jo. Asi
3: a taky už je, ne?
2: No tak jo, tak je tady, myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávisti,
3: jo, a je to
2: ocení, může dát do erbu.
3: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
2: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane Holče? Mám několik věcí. Teď ten první máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
3: No není, když v Americe, v Chicagu, Xavere.
2: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
3: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
2: Jak to?
3: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
2: Tak,
3: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
2: No já jsem slyšel.
3: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
2: Jak to myslíte?
3: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
2: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
3: no,
2: straně.
3: No ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
2: Myslíte na tenkým ledě?
3: Tak by se to dalo říct taky.

0: Skoro si říkám, když takhle mluvíš o těch filmech a o tom dětství s těma filmama, tak jestli už tam byl základ k tomu, že ses stal hercem, nebo jestli
1: no
0: bylo
1: ještě,
0: nějaké mezidobí, kdy jsi chtěl být kosmonautem a popelářem.
1: Ne,
0: a...
1: to ne, to nic takového jsem ne. Já jsem chtěl být, hrát ve filmu. Divadlo mě to nějak nelákalo, mě lákal film. Na ty bratři Čvančarové měli kameru, tak jsme točili kovbojku. Tatínek mi dal klobouk, já jsem ho opšil takovou stuhou, já, maminka to opšila stuhou, šňůru takovou barevnou a hráli jsme si na kovboje.
0: Mm-hmm. No co bylo po základní škole? To už byl nasměrovaný směrem k herectví?
1: Jo, ale ještě bych zůstal u těch kovbojů. My, jak jsme chodili na Zoromstitele, tak já jsem to viděl asi 60krát, možná víckrát. Všichni kluci obdivovali, Zoromstitel byl pro ně hrdina, já ne, i mně se líbil daleko víc, Bandita El Lobo se jmenoval. A sice z toho důvodu, když tam byla scéna, kdy El Lobo, Bandita, se vydával za Zoromstitele a když někdo spáchal někde nějakou prasádnu, tak přišel Zoromstitel, měl kančík, a tím kančíkem mu na čelo udělal třema sekama z, jo, ho poznamenal z. A mně se strašně líbilo, že když ten El Lobo se vydával za toho Zoromstitele, že přišel, vzal ten kančík a udělal švih a udělal to na jednu ránu. Na jednu ránu. Tak já jsem byl Bandita El Lobo. Jo. Spočíval, tak zajímavý je ten obchod, je tam doteď. Doteď je tam v Dlouhé ulici, prodávají takové věci, různý řemeny a různý přasky a takové věci. Tak jsem si koupil tenkrát 2,5 metru z kůže, takovou jak je našicí šlapací stroj.
0: Jasně,
1: jako takový dolanko. A vyrobil jsem si kančík. Jo? A s tím jsem chodil trénovat. Tam Čajkovského, je takový, jak je to kulturní středisko.
0: Jasně.
1: Tak to byl, tam byl kostel a vedle byla taková zvláštní útvar, takový něco mezi chatou, chatrčí, a tam bydlel poustevník. Jo, poustevník na Žižkově, tam bydlel.
0: Právě přemýšlím.
1: Ten nás sledoval a s nimi jsme komunikovali. A tam se všecko odehrávalo, tam jsme hráli čáru o peníze, jo. No takový prostě tohleto. A já jsem se tam učil tímhletím kančíkem. To na jednu ránu. Nikdy jsem se to nenaučil ani na 3 rány, akorát, že jsem se jednou sex sám sebe tak, že jsem ten kančík zahodil. A vykašlal jsem se na to.
0: Jsme, řekněme, v této chvíli někde po základní škole. Tak no co tak, se dělo?
1: Já bych právě chtěl říct o té základní škole to, že já jsem do 5. třídy měl samý jedničky a byl jsem vzorný žák.
0: Ale?
1: A od první měšťanky, jako kdyby otočili klíčkem, jsem patřil mezi jako tu skupinu těch...
0: El Lobo?
1: Těch El Lobo, těch žáků. A to jsme byli, seděli jsme v první lavici, jsme museli sedět, museli jsme mít ruce na stole. No a pak první, nejdřív jsem dostal 2 z mravu a pak 3 z mravu. První 2 z mravu jsem dostal za to, že ten pan profesor Náhlík se jmenoval, měl takhle ruku, jako opřenou o tu lavici a já jsem křídou mu tu ruku obkresloval. A celá třída řvala smíchy. Jo, mě to hrozně bavilo. No a tak jsem dostal 2 z mravu a učitelé se divili, jak to je možný, že jsem byl takový vzorný na ty obecní a že prostě najednou jsem se tak změnil. No a teď jsem to vylepšil tím, jsme měli kamaráda, jehož otec byl ředitel nějakého papírenského podniku. Tak on nám dal prostě asi dva nákladňáky papíru a my jsme to odvezli do sběru. Tak jsem byl, my jsme byli s tím spolužákem, Jan Barek se jmenoval, to byl můj kamarád Honza Barek, byli nejlepší vůbec ve sběru papíru na Žižkově, ze všech škol.
0: No.
1: Tak jsem dostal knížku od Cinkeviče Ohněm a mečem a ta učitelka, která háčkovala, říkala, Krampol, to si počteš. A jsem říkal, už se nemůžu dočkat, soudružko, profesorko. Jo, ona, abych si dělal srandu z někoho jiného. No a potom se to vyhrotilo tak, že jsme byli takový cynický prackové, že jeden náš spolužák při tělocviku, jak jsme skákali přes tyč, tak zakop a vyrazil si dech. My jsme se tomu smáli. Tak za cynismus, že nás dají do polepšovny. Tak mě a toho Honzu Barka dali do polepšovny do Bělý pod Bezdězem.
0: Ty jsi byl v polepšovně?
1: Pozor, to právě vysvětlím. Toho Honzu si tam nechali 3 měsíce a mě druhý den přivezli domů, protože matka řekla, že teda, že se postará o to, abych byl jako už zase hodný synek. Já jsem nakecal a nasliboval všechno. Jenom abych nebyl v polepšovně. Ale za trest jsem šel do, to bylo asi někdy v únoru nebo v březnu, tak jsem šel na 3 měsíce do třídy, kde byly děvčata. Jenom holky tam byly a mě tam ta učitelka přivedla a řekla, vstyk, děvčata, toto je váš nový spolužák Jiří Krampol, nad kterým každý večer maminka pláče. No. Tak jsem tam byl. A chodil jsem na ruční práce, protože jsem musel absolvovat všechny.
0: No jasně.
1: A uplet jsem punčochu, dostal jsem za ní 3 mínus. A leta jsem ji ukazoval jako výrobek, který se mi podařil.
0: No, ještě než se vrátím k té základní škole a co bylo potom, tak si uvědomuju, Jirko, že my jsme spolu mnohokrát v životě mluvili. Dokonce jsme byli ve Španělsku společně. Ano. K tomu se ještě vrátím potom. Ale ty jsi nikdy nemluvil o mamince. Jaká byla maminka tvoje?
1: Maminka byla, já jsem měl fantastickou maminku i fantastického tatínka, a který způsobili taky to, že jsem se několikrát rozvedl, bylo to, že nasadili tu laťku tak vysoko, jo, že já jsem vyžadoval něco opravdu, to bylo neuvěřitelné. Ta matka, která si myslela, že bude milost paní, že bude jako žít teda takzvaně sladký život, tak to skončilo tak, že byla od 6 do 6 v trafice, aby uživila rodinu, protože otec šel do důchodu strašně mladý, že jo. Takže skoro žádný důchod neměl. No a bydleli jsme opravdu hrozně asi 6 let v jedné místnosti, no a potom teda jsme v tom samém baráku získali 2 místnosti v přízemí. Teď, jak jsem točil, teda teď, asi před 3 lety nebo před 4 lety, tu 13. komnatu, tak jsme tam byli, jsme požádali tam, bydleli nějaký 2 mladí kluci příjemný, tak nás tam nechali točit, tak jsem ukazoval na zdi takhle, ta omítka, která se od té doby tam neměnila ještě, že vždycky, když jsem se vracel k ránu od někud z nějakého večírku, tak abych nemusel odmykat barák, tak jsem zařval, mami! Maminka otevřela okna, jsem se rozeběh a velice lesem tam oknem jako domů. No, maminka byla nesmírně bezvadná, činorodá, ještě bylo jí 82,5 roku, chodila do práce. Byla v Uhybernu, tam byla škola pro cizince, tam se učili jazyky a maminka tam byla ve vrátnici. Pak si bohužel zlomila nohu v krčku, takže tím to jako bylo teda blbý, dožila se skoro 89 let. No a s tím tatínkem to bylo blbý, protože ten tatínek postupně ztrácel jednotlivý, funkce jednotlivých orgánů. Jo, a to taky, to bylo taky bezvadný. Otec byl skvělej a vždycky my jsme tam za rohem, jak je to, jak jsem říkal, ten kulturní stánek na Žižkově. Byl tam někdy, tam jsou různý koncerty.
0: No jasně, tak, vím, no.
1: Tak to se říkalo Orel, jo, prostě tam, jdem do Orla. No a tam byl takhle kopeček dolů a tatínek nám vždycky půjčil ten invalidní vozejček. No to, a my jsme to rozšlapali takhle a když to bylo v největší rychlosti, tak jsme zatáhli za brzdu a jezdili jsme s tím plošiny. A ten táta to měl furt v opravě a tam říkali, prosím vás, pane Krampol, co s tím vozejkem děláte, vy zničíte vozejku víc jak 5 důchodců, prostě. Jo. No táta nás neprozradil, teda už nám to odmít půjčovat, protože už by mu to bývali neopravili.
0: Za chvíli budeme pokračovat. Dnes je hostem Galerie slávy herec Jiří Krampol.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: K čemu jsou, pane Kovando, dobrá data Eurostatu? Co na tom visí?
2: Eurostat se snaží, aby ta data byla mezinárodně srovnatelná. Ono to samozřejmě není vždy možné, protože ty země se liší v řadě věcí, i v tom ostatně samotném statistickém zpracování dat, jaké historicky používají třeba kategorie statistické. Není to opravdu jednoduché, ale Eurostatu jde o to, aby ta data byla mezinárodně v rámci Evropské unie srovnatelná. A Eurostat v tom svém textu, kterým doprovodil ta data, o kterých nyní hovoříme, tak prostě to pokládá jakoby na novou věc, že v České republice prostě ty ceny vzrostly nejvíce, uvádí jako druhé, tuším, Rumunsko, pak Lotyšsko a nijak neříká nikde v tom doprovodném textu pozor, je to jiná metodika, nebo ta data nejsou srovnatelná mezi zeměmi. On prostě mlčky implicitně tam jakoby říkal, že ta data srovnatelná jsou a že tedy je to jeho ta klíčová snaha. Proto ostatně Eurostat existuje, aby se jaksi sjednoceně podávala data za celou Evropskou unii. To je klíčový důvod jeho existence, aby ty země měly srovnatelná data, aby to nebylo tak, že každá ves jiný pes nebo každý pes jiná ves, protože pak samozřejmě se ztrácí přehlednost. A Eurostatu jde o to, aby ta přehlednost byla. A o to závažnější je pak samozřejmě, když s ním polemizují politici, protože to zavání tím, že prostě si plní nějakou svoji politickou agendu a je to vlastně i poněkud nebezpečné, pokud vlastně střílí od boku. Já teď nechci říkat, že ty statistici se nespletly, nebo že tam není nějaká věc, o které já třeba nyní nemám povědomí, ale přijde mi poměrně nebezpečné, když pan premiér takto kritizuje úřad bez hlubší znalosti věci, troufám si říci, protože to podrývá jaksi důvěru veřejnosti občanů v stát, v jeho statistické úřady. No a příště se může někdo objevit, teďka je populární používat slovo dezinformátor, nějaký dezinformátor, a ten dezinformátor prostě řekne, až vydá Eurostat nebo Český statistický úřad nějaká data, tak on je spochybní, ten dezinformátor, a řekne, ale to není pravda. Třeba vydá Český statistický úřad, že inflace je 8% a dezinformátor bude říkat, ale ona je ve skutečnosti 16%. Hmm. A bude tímto mást veřejnost a pak se ho zeptají, a vy nevěříte statistickému úřadu? A on řekne, no, když náš pan premiér mu taky nevěří. Takže já v tomto spatřuji jaksi nebezpečí, že nyní vlastně to naopak tedy může tu takzvanou dezinformační scénu posílit a tímto se otevírá cesta k takovému posílení a otevírá i sám pan premiér, což já považuji za neúplně šťastný.

0: za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Jak pak jste se těšila na mě?
1: Já se na vás těším vždy.
0: Vždy? Někdy méně, někdy více.
1: Ne, vždycky více.
0: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
1: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
0: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť. A u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
1: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
0: No, to je hrozný, ale něco se děje.
1: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
0: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako, za celý život jsem snad nesnědl nikdy celou studentskou pečeť.
1: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
0: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
1: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
0: svítí
1: naladěná.
0: Svítí vám očiska.
1: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
0: Vy to máte to ráda?
1: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
0: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
1: Ne, lepší jsou višně.
0: Že višně taky
1: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
0: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
1: Ve 2 ráno, jo.
0: No, tak on je tam přes den v noci.
1: No, jo.
0: Občas manželka, občas děti.
1: To je nějaká tuhá ryba.
0: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
1: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec. A ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
2: Radio Xaver.

Námluvy u Norrise. Investora Norrise jsme si představili a máme tak představu o tom, co pro něj okolo roku 1995 vlastně představovala v Česku dnes velmi populární firma Appian. Byla to jednoduše jedna z firem, prostřednictvím které Norrise plánoval investovat peníze. Norrise je tehdy ještě stále prezidentem Carlyle Group, nicméně Appian byl jeho vlastním dítětem. Jiří Diviš byl člověkem, který osobně jednal s Norrisem. Byl to právě Diviš a zřejmě také Čmejla, kdo Appian k Mostecké přivedl. Přede mnou se o Appianu zmínil poprvé Marek Čmejla, který se těm jednáním věnoval více. To bylo na podzim roku 1997. Vzpomíná dnes Petr Kraus. Zajímá mě proto, jak k tomu vlastně došlo. Kdo jiný by to měl popsat lépe než sám Diviš? Ze začátku se Divišovi do rozhovoru příliš nechtělo. S novináři se nebavíme. Těch pár, co se o tu kauzu zajímalo, byli tak jednoznačně nastavení, že to nemělo cenu. Ta kauza jim pasovala do společenské objednávky. Odpověděl mi po prvním pokusu. Nakonec ale ke schůzce došlo, když už jsme se po pár týdnech vyjednávání konečně sešli. Prvních několik desítek minut jsem cítil velmi zásadní odstup a věděl jsem, že těchto prvních několik desítek minut mohu vymazat. Cítil jsem, že mi absolutně nevěří, ale pak se Diviš rozpovídal. Byl jste tím, kdo osobně jednal s Norrisem. Kdy a jak k tomu došlo? Ptám se v úvodní otázce. Podle jeho odpovědi lze celou situaci zrekonstruovat takto. Diviš se k Norrisovi dostává prostřednictvím jednoho advokáta ze Ženevy. První setkání bylo v Paříži, kde jinde než v luxusním hotelu Ritz. Jiří Diviš sebevědomě nakračuje k recepci a pohledem pátrá po člověku, který u talíře ústřic hodlá vyjednávat o investování do mosteckých hnědouhelných dolů. Nemusí hledat dlouho. U jednoho ze stolků sedí výstřední chlapík s krátkými kalhotami a botami z krokodýlí kůže, ze kterých čouhají žluté ponožky. Byl opravdu ulítlý, vzpomíná Diviš. Vedle Norrise se u stolku krčí drobné maďarské děvče, které dělá o 20 let staršímu Norrisovi společnost. Diviš se vítá s Norrisem, objednává si jídlo a nechává konverzaci plynout. Nic jiného mu ani nezbývá, protože slova se ujímá Norris. Prvních 10 minut mluví jen o sobě. Co všechno zvládl, jaké jsou za ním výsledky, že byl v Carlyle, koho všechno zaměstnával. Jeho sebeprezentace byla velmi silná. Připadal mi tam jako velmi zvláštní člověk. Trochu těkavý, až se člověk říkal, jestli na něčem nejede. Ale první kontakt byl pozitivní, odpovídá Jiří Diviš. Diviš ale konverzaci po určité době stáčí k tématu, kvůli kterému do Francie přiletěl. Tedy Norrisův zájem o investici do Mostecké uhelné. Norris lusknutím prstu přepíná myšlení na investorský režim a vyptává se Diviše na různá čísla a statistiky. Měl jsem z něj dobrý pocit. Odcházel jsem s pocitem, že jsme našli člověka, kterého ta investice zajímá, říká přesvědčeně Diviš. Tak to proběhlo Divišovo setkání podle jeho vlastních slov, kterým mi nezbývá, než pro tuto chvíli věřit. Na investora Norrise dnes vzpomíná i Petr Kraus. Appian znamenal s celým svým zázemím a osobou Stevena Norrise ideální volbu. Norris byl schopen investovat a měl odvahu jít na trh do střední Evropy. Dlouho to vypadalo dobře. Diviš se podle svých slov s Norrisem setkal dohromady asi 3x nebo 4x. Jinak jednal zejména s Jacquem de Grottem. To je člověk, kterého Norris staví do čela Appianu. Pojďme se tedy podívat na to, kým je vlastně Belgičan Jacques de Grott. Narodil se 25. května roku 1932. Na rozdíl od Stevena L. Norrise, toho o de Grottovi víme poměrně mnoho. A rozhodně je s čím pracovat. Je to člověk v zasloužilém věku, který toho navíc za život stihl skutečně mnoho. Pracoval zároveň na dvou kariérách, akademické a bankovní. Jacques de Grott se může pochlubit různými řády a tituly, byť leckdy opět poněkud kontroverzními. Pro úplnost Leopoldův řád, druhé nejvyšší belgické ocenění. V Lucembursku obdržel prestižní řád Orange Nassau, v Rakousku a Lucembursku čestná ocenění, maďarský řád Červené hvězdy. A také řád Zlaté palmy, který dostal od konžské vlády. De Grottovi nemůžeme upřít jednu schopnost, udržovat dobré vztahy se západním světem i divokými poměry v afrických diktátorských režimech, kde se v druhé polovině 20. století často děly šílené věci. Kariéře bankéře se začal věnovat v roce 1957 a už 3 roky na to asistoval jako sekretář při přípravách na dekolonizaci belgického Konga. Následuje 3leté angažmá ve výboru belgické reprezentace uvnitř Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu. Od roku 1963 pracoval pro Národní banku v Belgii.
O 2 roky později nastupuje jako finanční poradce belgické delegace v organizaci OECD v Paříži. V roce 1966 přichází jí první poměrně kontroverzní post. Jacques de Groot nastupuje v březnu roku 1966 do služeb prezidenta Demokratické republiky Kongo, kde působil zároveň jako finanční poradce tamní Národní banky. De Groot si přitom stále drží vysoký post v belgické Národní bance. Později vyplyne na povrch, že de Groot má s některými africkými diktátory velmi přátelské vztahy a kritici mu to s oblibou vyčítají. Wall Street Journal například se zděšením ve svém článku kritizuje, že v roce 1988 de Groot navštívil konžského diktátora Mobutua v jeho vile na jihu Francie. O 2 roky později už noviny přináší každý den zprávy o tom, jak de Groot po celou dobu svého působení v Africe a Belgii zároveň svého postavení systematicky zneužívá ve prospěch Mobutua. Roku 1973 se stává za Belgii výkonným ředitelem Mezinárodního měnového fondu a v roce 1975 i výkonným ředitelem Belgického výboru Světové banky. Stále přitom podporuje řadu afrických politiků a pracuje na tom, aby se ekonomiky zemí Černého kontinentu Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance co nejvíc přiblížily. V Mezinárodním měnovém fondu de Groot zůstává dlouhou dobu a v posledních letech tu prosazuje mimo jiných zemí i zájmy Československa a později České republiky, díky čemuž si v naší zemi tvoří silné kontakty. Píše se rok 1991 a de Groot se potkává s člověkem jménem Alain Abudaram, kterému dělá poradce. Abudaram k tomu později uvádí: výměnou za konzultace v letech 1992 až 1994 byla de Grootovi vyplacena odměna ve výši 1,2 milionu dolarů. V roce 1994 v Mezinárodním měnovém fondu končí a nastupuje do Norrisova Epienu. Za jakých okolností, o tom s ním mluvím v lobby baru hotelu v Bruselu. Jacques de Groot se rozhovoru nebránil, naopak velmi ochotně a čile vzpomíná na všechny detaily. Byl jsem volný a Thomas Snyder, můj dlouholetý přítel, mě představil panu Norrisovi. Pan Norris se mě zeptal, zda jsem připravený spolupracovat za obtížných podmínek s Epien Group. Souhlasil jsem za určitých podmínek, především jsem si chtěl zachovat určité volno. Nechtěl jsem pracovat na plný úvazek, protože jsem měl mnoho jiných akademických aktivit, na kterých jsem se podílel se svými přáteli z banky, vzpomíná de Groot. Nakonec s nabídkou souhlasí s podmínkou, že bude pracovat pouze na případech, které ho zaujmou. V Epienu jsem pracoval na možnosti investic v Německu a samozřejmě na českém projektu. Navázali jsme kontakty v různých zemích střední Evropy, líčí de Groot svou tehdejší pracovní náplň. Rozhovořil se také o kontroverzních obchodech svého šéfa. Norris často pracoval s Tomem Snyderem na projektu investic v Americe. Například se velmi angažoval ve zbrojařských společnostech. Byl to muž s velmi dobrým předvídáním a skvělou intuicí. Chápal, že konec studené války neznamenal konec válek a že studená válka nastolila ve světě určitý druh míru a že bude více válek než dříve, jen malých. Také se angažuje v několika společnostech, které vyráběly zbraně, kulomety, tanky a veškeré drobné vojenské vybavení, prozrazuje de Groot. Odmítá ale spekulace, že by Norris byl zapojen přímo do obchodování se zbraněmi. Údajně pouze investoval do firem, které je vyráběly. Po peripetiích, o kterých teprve bude řeč, Jacques de Groot firmu Epien v roce 2002 opouští. Na to, jaký je Jacques de Groot člověk, jsem se při jednom z osobních rozhovorů zeptal Jiřího Diviše. Možná nebudu úplně objektivní, strávili jsme spolu hodně času, cestovali jsme po světě a hledali jsme investiční příležitosti. Hodně jsem s ním toho prožil. Vážím si ho, je to jedna z žijících legend, která toho prožila opravdu hodně. Má úžasné historky například z doby, kdy Fidela Castra 3 dny přesvědčoval o tom, aby na Kubě nechal fungovat americký dolar vedle jejich pesa. Povedlo se mu to, dolar tam byl dalších 15 let. Na návštěvě u Epienu. Nacházíme se ve Washingtonu, konkrétně v největší a nejdražší kanceláři historického hotelu Villard. Zde sídlí firma Epien, která patří Stevenu L. Norrisovi. Jedná se o historický hotel, ve kterém bydlel Lincoln, než se stal prezidentem. Využívali jsme ho, převzali jsme tam kanceláře po známé tabákové společnosti Reynolds. Byla to velká a velmi prestižní kancelář a všude tam byly na stěnách malby tabákových květů.
A v té době jsme měli 6 nebo 7 manažerů stále odpovědných za projekty. A Nuris pracoval přechodně s asistenty různých lidí z finančního sektoru a z ekonomického sektoru. Radil mu i slavný pan Eagleburger, vzpomíná Jacques de Grotte. Název společnosti Appian Group pochází z názvu Via Appia, což byla silnice vedoucí z Říma do zbytku světa. Nuris má momentálně plnou hlavu investic do internetových projektů, ale nezapomíná ani na ostatní odvětví. Jak se zanedlouho ukáže, internet mu nezahltí mysl úplně a zatouží i po českém uhlí. Že Nurisův Appian nebyla žádná malá ryba, dokazuje například de Grottovo vyprávění o nákupu nemovitostí. Jednali jsme s francouzskou vládou, s francouzskou agenturou o koupi velmi velké budovy na proslulém pařížském náměstí La Plaza de Madeleine. Domluvili jsme se na celém bloku, ve kterém je umístěn obchod Edia. Je to velký blok a byla to obrovská transakce. Zajímá mě také, jak vůbec tehdejší Appian skutečně fungoval, jak velká firma to byla, kolik v ní pracovalo lidí. I na to de Grotte odpovídá svým typickým detailním způsobem. To byl tým čítající řekněme 6-7 sekretářek. Všechny byly velmi krásné. A dále kancelář v Paříži, kde jsem pracoval já. Byla nádherná a opět příliš velká, tak jsem navrhl výměnu. Nacházeli jsme se přímo naproti Elizejskému paláci a viděl jsem do Elizejské zahrady. Nepotřebovali jsme takovou kancelář, byla strašně drahá. Přestěhovali jsme se do velice pěkné kanceláře, asi 2x tak větší, než je tato místnost. Měli jsme jednu sekretářku, byl tam Tom Snyder a občas já s jednou nebo dvěma asistentkami. Tolik k popisu firmy, kterou o 2 desetiletí později mnozí označují za prázdnou schránku či neexistující firmu. Na jedné straně nyní máme Nurisův Appian s de Grottem, který vyhledává investice do energetiky ve střední Evropě. Na druhé straně v naší kotlině strachem rozechvělou Mosteckou uhelnou, která se bála budoucnosti a aktivně pátrá po investorovi. Pátral po něm samozřejmě i Newton, který byl zřejmě motivován jednoduše tím, že na příchodu investora vydělá. Ke svému podílu skoupí ještě další akcie a investorovi prodá kontrolní podíl. Mosteckou to zachrání, protože bude mít silného majitele, který do ní bude investovat peníze. To jen pro připomenutí situace. Zní to samozřejmě trochu bláhově, ale zřejmě právě takový popis nejlépe vystihuje tehdejší situaci. Důležité je si uvědomit, že se píše rok 1997 a Stephen L. Nuris je stále ještě na vrcholu sil. Jednoho dne se na něj v této době údajně obrací právník a skupina francouzských finančních expertů ve Washingtonu. Znali jej, znali jeho dobré jméno. Byli si vědomi skutečnosti, že česká vláda většinu akcí Mostecké uhelné společnosti prodala na trhu. Věděli to a informovali jej o tom a ptali se ho, zda by měl zájem investovat a stát se většinovým vlastníkem dolů, vzpomíná dnes Jacques de Grotte. V ten moment o této nabídce de Grotte ještě neví, je tou dobou v Paříži. Nakonec mi zavolal do Paříže a ptal se, zda jsem pracoval pro Československo. Odpověděl jsem, že ano, že jsem pracoval pro Československo a později pro Českou republiku. Řekl mi, že se chystá podepsat smlouvu a ptal se, co si o tom myslím, dodává Jacques de Grotte. Nuris ho následně pověřuje vypracováním 3stránkového souhrnu, kde má de Grotte vysvětlit, zda je investice do České republiky skutečně zajímavá. V té době se mi jevilo jako velmi dobrý nápad investovat do země, která vykazovala nejlepší potenciál růstu po pádu berlínské zdi. Uvedl de Grotte v rozhovoru pro Českou tiskovou agenturu. Jeho předpověď se dnes ukazuje jako vcelku správná. Do České republiky se během následujících let investice jen hrnuly. Jacques de Grotte zkrátka Nuris celou investici do Mostecké uhelné doporučil s tím, že naše země je sice z politického hlediska složitá, ale nepochybně demokratická, se silnou infrastrukturou. Nuris souhlasí.

0: paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den, pozor na to, a dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
1: Sabra, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem, do televize.
0: Chápu.
1: A tam už šely tanky. A první, pan prezident, a vedle něj paní prezidentová politička.
0: Neříkejte mi
1: to. Jo, jeli, slavili, tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
0: Já vím, že jo.
1: No.
0: A je tak strašná ostuda.
1: Ostuda?
0: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
1: Ale oni si to odpracovali, Ksavere, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
0: Já to vidím a je mi z toho trapně.
1: No a víte, kdo je v druhém tanku?
0: No to, neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
1: Jel tam knedlík.
0: Ježiš.
1: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
0: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
1: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
0: No, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
1: Kdybyste chtěl?
0: Nebo já nevím, jak.
1: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
0: no pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
1: Jahoda.
0: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
1: Ale na knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
0: Pro mě ne.
1: Je dobrý.
0: Tak,
1: myslím, lipánka.
0: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
1: Zdech je dobrý.
0: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
1: Ne, Mirka.
0: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
1: Ne, rohlíkářka.
0: Rohlíkář?
1: Rohlíkář.
0: Co to znamená?
1: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...

0: jsem zažil nejkomičtější, jsme tady tři, nejkomičtější drama.
1: Asi vím, kam směřuješ.
0: V životě, a to je Čapkova matka, kde pan režisér Laurin vymyslel ďábelskou věc, že mrtvoly jsou všudy přítomné. A my jsme, hned jak jsme umřeli, tak jsme se postavili na jeviště a dostali jsme nemoc topolovku. To znamená, že jsme, i když chvilku stojíš, že jo, tak se začneš kymácet.
2: No ano, no.
0: Jo? Tak jsme se tam takhle všeli, jak motali a tak dále. A došlo k děsivým věcem. Třeba pan profesor Lukavský,
3: ano.
0: Na nějaké schůzce říkal, víte, pojďme vrátit těm představením
1: to herectví,
0: tu jedinečnost, že se to odehrává právě teď s plnou silou a se vším nasadím si v
1: čokoládě.
0: Poslouchejme se, protože mně to přijde, že mnohdy probíhají ty dialogy naprosto zmechanizovaně a tak dále. Buďme, prosím vás, při věci ponoření do těch dějů a tak dále a tak dále. Teď přišla tahle ta komedie, že a on je v dialogu s matkou vepředu u diváků a ona mu říká, vy muži, když si vezmete něco velkého do hlavy, kdo na to nejvíc doplatí? Jenom my, ženy. Jo. A jsou tam jenom dva na tom jevišti. A my jsme tam stáli jako
3: topoli.
0: Jo. A motali jsme se tam takhle a najednou z Petrovické vyšlo. Vy muži, když si vezmete něco velkého do ruky, kdo na to nejde doplatí? A do topolu, jako když střelí. My jsme všichni vyletěli.
1: Jsme poslouchali. No.
0: Utekli jsme. A já pak jdu a říkám, pane profesore, já vás obdivuju. Jak jste to vydržel? A co?
1: A jsme v rekvizitárně. Pamatuješ, jak jsme si povídali? A může třeba, já nevím, mrtvola kejchnout?
0: To je jinak.
4: Bylo to jinak. O pauze jsme si říkali, že je to blbý hrát tyhle ty mrtvoly. No tak nemůžeš se podrbat, rozumíš? Nebo kdyby ti začala test krev z nosu, lidi, to je nepřirozený, to by byl trapas, že jo? Vašek ještě povídá, nebo kdyby ses uprt. Takže jsme to probírali a v tu chvíli na scénu pokračování. Pokračování je, že maminka leží a z rozhlasu je, že začala válka. A my mrtvoli kolem ní, co budeme dělat, jak jim můžeme pomoct, pomocí nemůžeme a přitom bychom chtěli. To byla scéna, kdy u tohoto dialogu starost o maminku na začátku války sedí Vašek u té maminky a já nad ním stojím. A já už nevím, co to bylo za repliku.
0: Pan režisér vymyslel, že my jí, Kostka a já, zdvihneme a položíme ji na to lékařské lehátko. To znamená, ona levitovala. Duchové nemůžou nikoho zdvihat, že? Už to byl, ale to byl režijní záměr, takže tohle to jsem dělal. No a já jsem bral tu část jejího těla, kde byly vlasy a nadech jsem vlas. A udělal jsem lap.
3: A byl konec.
0: Jako duch jsem si kejchnul
1: smrt.
0: Ten utek, topol utek, nechal nohy nohama. Jo, a já jsem jí dodrásal na to lehátko. Ona slyšela, že ten se chlemstá, že jo, tak se taky smála, čili já jsem mrtvou maminku se položil a tady... Tak mrtvá maminka sebou škubala na tom lehátku.
1: Já nezapomenu, jak z tebe jednou vyletěl mol.
0: Ale no to ještě bylo tak, že Peťa nevěděl, že je odpolední představení, že je až večerní a nebyl úplně ready, takže sám se líčil, že jo, měl nějaký ty kafátka a citrony a přehnal to, aby nebyl bledej, tak byl jak pomeranč. Měl takovou hodně oranžovou hlavu a bylo mu těžko. No. A tak, jak jsme, aby neměl tu topolovku, tak tam byl takový stojan s oštěpama a on se o ty oštěpy opřel. Jo? Takže byl jedinej stabilizovaný, na rozdíl od nás. Ale začal chrápat.
1: Ten kecáš, ten po něm kecáš.
0: Počkej, ten po něm chodil a šlapal mu na nohy.
1: Jo. To nevíš, to už si nepamatuješ.
0: A on měl hrát lékaře a měl bílé sandály a ta levá už byla opravdu ošlapaná od něj tohleto. A nejhorší bylo, že když jsme si říkali, necháme to bejt, protože tak z něj vyletěl mol.
1: Přísám Bůh.
2: Ono to bylo svícený v
4: kontraktoru.
1: Ano, ano, světlo na mě bylo, světlo.
4: Je, na toho mola si vzpomínám.
0: Ale to jsi ho neviděl. To jsi neviděl jenom
4: my. Ježiš, kluci, a závěr. Štěpněčka. Kdy my jsme kolem maminky, kdy už jako zabíjej i naše děti a ona posledního synka vám nedám. Láďa tady chybí, Láďa Beneš, který začíná v Národním a byl Benjamínek a hrál toho nejmladšího syna, kdy přijde a říká, maminko, kam jsi schovala ty pušky?
0: Ne, to ale to říkal Štěpnička tohle. Určitě.
4: Ne,
0: ale... Určitě Štěpnička. Určitě.
4: Tak víš, já to dopovídám a pak to budeš říkat ty o Štěpničkovi.
1: Ale to, jako... už se to dá vyprávět o všech.
4: Jo, ale je to ten mladý, protože ona mu pak tu pušku dává a říká, jdi, tím končí ta hra. Prostě přišel, jo, a splet si asi to jako, kde jsou, tak to E mu vlítlo do té věty, kterou měl říct a povídá, maminko, kam jsi schovala ty pešky, jo? A byl konec.
3: Já jsem to viděl, víš, já v tom nehrál.
0: Já jsem vyprávěl takovej vtip, jak se maďarsky řekne, promiňte, ale mám takový dojem, že jsem vám ne zcela dobře porozuměl. To se maďarsky řekne,

0: chodil tak jako ještě na jiná místa a pan Werich toho Rudlu tam lákal k sobě k Apolináři, že se tam nudil strašně, tak tam jednou poslal Rudla mě, zeptal se, jestli může poslat za sebe náhradu, tak já jsem tam šel a pak asi tak pětkrát, šestkrát jsem tam s ním chodil hrát ten Mariáš. A když jsem přišel poprvé, že, tak ty doktoři, kteří tam s ním hráli, říkali, pane Poslanecký, nesnažte se vyhrávat. Jo, protože tady líčil pan Hrušinský, jak dobře hrajete, nesnažte se vyhrávat, on to, pan Werich to špatně snáší. Že. A já jako na potvoru prostě měl takový listy děsný, že jo.
1: To nešlo, co, to nemůžeš.
0: To nešlo, to by mě měl za blbce a už by mě tam nepozval. No, tak říkal, už, no, tak jako, já už se těším, až zase přijde Hrušinský.
2: Já se jsme zažili, ale... když byla premiéra Purpurovýho ostrova, pamatuju?
0: Jo, jo.
2: Tak on seděl v první řadě, já už nevím, kdo ho pozval tenkrát, to je, to není důležitý. A vím, že to orchestřiště v ABC no. je obložený, je prostě tapecírung na tom. A on takhle, jak se smál, tak hlavou bušil do toho tapecíru, otáčel se do lidí a říkal, to je celý proti Novotným. To je celý proti Novotným.
1: A ta hra končí, že jako divadlo na divadle, to je, ano. Vystupují tam postavy, krom té hry, jako i postavy, jako pan ředitel divadla, autor hry a podobně. A ten ředitel, to byl Vidra.
2: To dělal pan Vidra.
1: Starý ano, pan ano, Vidra ano. se otočí do publika, končí to a říká, je snad někdo proti celosvětové revoluci.
2: Jo.
1: A Werich jedinej zved ruku, že je proti. No, a on musel dělat, text byl další, jak vidím nikdo. A ten se podlásil.
3: To, co ty si vzpomínal o kartách, tak bylo nejlepší u něj mlčet. Protože on jel doopravdy sám pořád. Jakmile se někdo na něco zeptal, nebo chtěl něco říct, zmlknul. A celý de facto jeho konec té rodiny, to je pro mě antický příběh. To je prostě paní Zdeňka, on, Jana. Ale v tak krátkém sledu po sobě to je... A málo kdo ví, že třeba v tomhle domě, každý říká Werichův dům, ale to bylo OPBH, to ano, nebyl
4: to
3: majetek
4: nebyl jeho dům.
3: Werichů. A platili tady nájem jako ve čtyřce. Proč? Protože záchod byl o dva schody níž.
2: Jo. Ano, už
4: to tak bylávlo.
3: No, ale jinak to prostě to legenda, která tady procházela, bylo to prostě, když si člověk vzpomene před těma x lety, co tady třeba na tom Kampském náměstí, že člověk potkal pana Zrzavýho, pana Sutka, tady
0: Trnku
3: teď jsem to chtěl říct.
4: Ale zajímavé je, že ten syn Trnkův, ten tady chodí a on se velmi mude do té podoby, má toho kníra, nosí takovýho tralaláčka a když z toho domečku vyleze, já tam třeba parkuju zrovna, tak ho vidím, říkám si čeče a Trnka je tady. To je zvláštní, ono, jako by to bylo něčím načichlý, já nevím, možná to tady tou rekonstrukcí hodně odstranili, ale u nás v tom baráku, tam je ještě zábradlí, který, a není renovovaný, kterýho se chytal ten Eda, když chodil domů.
3: Jo? A víš, jak on se podepisoval? Edur z Kampy.
4: Edur z Kampy.
3: Edur z Kampy, ale bylo nádherného pozorovat, šel přes ten Karlův most, tam se držel jak švihák a přišel tady k těm schodům a tam se zhroutil.

pěti koňů, co bych to lapla za bídu. Když na mě hodí kukuč fajnové, su do ní z fliku na ek hotové, kdyby tak zhodila svý pončo,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka, dobrý den.
2: Dobrý den, mistře.
1: Předseda motoristé v sobě.
2: Ano, sám motorista číslo 1.
1: Víte, že to je dneska hodně tady o motoristech?
2: Fakt?
1: Všeho druhu?
2: To jste mě ale neřekli.
1: No to budete koukat.
2: Protože jsem tady prý na záskok.
1: Trošku jo.
2: Jak to?
1: No tak jsou ty dovolený, to víte, občas někdo si zapomene něco špatně nebo zapsat do diáře a už je to průšvih na světě. Nebo... Ale děkuji vám za to, že jste přišel.
2: A není to tím, že to je ta mikrotelevize, nebo...
1: Jak říkal velký
2: včera jsem tady jako slyšel nějaký rozhovor.
1: Pan rozhovor, pan prezident.
2: Říkal, že jste mikrotelevize.
1: A musím říct, že když to řekl, tak se mnou zatočil svět teda.
2: Takže to beru, že jste nikoho lepšího dnes nesehnali.
1: Ne, to bych neřekl.
2: Jo?
1: Ne, máme všechny dobré, ale někteří zapomínají takhle. Řeknu přesně, někteří používají dva diáře. To je zhoubná věc.
2: Jo.
1: Karel Gott svého času dokonce používal 3. To byla honička pro agentury.
2: A to jestli to jako byla honička pro agentury, anebo třeba doma?
1: Jo, no i doma, protože on měl jeden u telefonu doma, jeden nosil sebou a jeden měl jeho manažer. A když nějaká agentura si zablokovala termín, tak nevěděla, v kterém diáři je. No, to je tak.
2: To myslím. Jako můžu teda prozradit, že i u nás, jako ve Veleknězově,
1: no.
2: Taky existuje diář, který má sekretářka, diář, který má on sám. A to jako, vy jste mi to nenapsali do toho mýho.
1: To je nebezpečné.
2: Nemám náhodou točit rozhovor s Xaverem, ale vy jste mi to nenapsali do toho mýho.
1: A víte, jak se toto řeší? Na to já jsem v agentuře Petra Novotného získal takovou dovednost. Když hrozilo nebezpečí, že měl Karel Gott někde vystupovat a ten termín byl napsaný v tom diáři jednom, tak se to různě zkoušelo pod různými záminkami. Volalo se mu a řekli, Karle, toho 14. května v tom Pelhřimově budete chtít samostatnou šatnu a ručníky do šatny? Ne, dobře. Volali manažerovi a říkali, toho 14. května v Pelhřimově, mistr prosím přijede svým vozem nebo ho někdo poveze? Nevidím tady nic. A poplach. Tak na to jsou tyhle metody. Záminku a prověřovat. Takže panu prezidentovi budu volat a budu říkat, pane prezidente, jak jste u nás příští čtvrtek?
2: To tak není. Pan prezident je mikromanažer, takže on volá nám a říká, nemáme náhodou Xavera? A já říkám, ne, až příští týden. No a opravdu jste si tím jistý? A teď já se podívám a říkám, no. Už píšu Xaverovi, ve čtvrtek přijde velekněz. On si to hlídá líp než my.
1: Včera, 37. díl, mně se to zdá neuvěřitelné, pan Macinko. Představte si, 37krát jsme tady seděli s panem prezidentem Klausem a 37krát mě to bavilo úplně do bezvědomí. Co ještě může být víc?
2: Tak zase bychom knížku nějakou mohli z toho vyrobit, ne? No. To by mohlo zajímat diváky.
1: Já už na tom trošku pracuji. Tak pojďme.
2: Pojďme na to.
1: První motoristické téma. Paříž jde do boje s autoobezitou. Macinko. Řidičům SUV bude za parkování účtovat víc. Trapné ticho. Neříkejte to, pane Macinko, já už to vidím. Já vidím, co chcete říct. Ale mluvte klidu.
2: Chápu, proč jste se mě
1: nebuďte
2: předevčírem ptali, jestli si nechci koupit vaše auto.
1: Nebuďte teď osobní.
2: Že vy chcete do Paříže a radši tam pojedete tamhle tím činkvečentem.
1: Činkvečentem. Co to je činkvečento?
2: Činkvečento, to je takový miniaturní auto. To je právě to, co by si tady soudruzi ekoteroristi přáli, protože to méně, no něco
1: no,
2: takového.
1: Umíte si mě představit v tomto autě, pane Macinko? Tak to vám garantuju.
2: No asi budeme muset.
1: Když se tam narvu do toho auta a budu někde vystupovat, tak to auto mě zůstane na prdeli a přijdu s ním až do kanceláře. Takže já bych prosil o výjimku tady vzhledem k autoobezitě. A toto je taky nějaký jako trdlo tam, já nevím, co to je za auto, to šedý. No Lincoln to není.
2: To je Porsche.
1: Porsche.
2: No jo, ale...
1: Navoněná bída,
2: ale
1: Porsche.
2: To nebude, jo, jako, to nebude určitě. Já nevím, jestli jako teda bude, tady je napsaný, že bude, ale já si nemyslím si, že to bude tak ostrý, zatím to tam jsou nějací jenom aktivisti, ale já bych řekl, že teďka za prvé Tam je místa na auta. V Paříži ne.
1: Tento humor, já jsem potřebuji. Ano.
2: Jo, jako tam klidně, kdybyste s tím Lincolnem teď přijel, tak tam máte si kde vybrat, že jo, na těch ulicích. Ty no, ohořelý vraky už podle mě jsou pryč, ne?
1: A druhý den bude ohořelý Lincoln, no to ne.
2: No to bude, no. Hmm. Jestli to náhodou si spíš neřekli, že to vyřeší jinak, těch moc aut.
1: Lincoln jde do světa, pane Macínko.
2: Jak to?
1: Už slouží poslední dny a hodiny u pana Xavera.
2: A mluvíte ale hezky o Sloníkovi?
1: Ne.
2: To je dobře, vtip o Sloníkovi nechám.
1: Co je o Sloníkovi?
2: No to je jak... To neznáte ten vtip? Jak přijde, tak se potkají dva, jeden říká, ty je bezvadný, nejlepší, co se mi stalo, člověče. Koupil jsem si slona. On fakt, po dlouho se neviděli. Koupil jsem si slona, to je skvělý, to běhá, to skotačí po té zahradě, s dětma si to hraje, to krásný, milý, chytrý je to, že jo, to má velký mozek. Všechno si to pamatuje, no fakt neexistuje nic lepšího. A teď ten furt mu to jako chroupá v hlavě, říká, to není možný, je tak. Tak potkají se znovu a říká, co ten slon, furt dobrý, no perfektní, skvělý, nechceš, že ho ti ho prodám, skoro zadarmo. A on tak už je natěšený, říká, tak jo, ne. Si hodně koupí a se potkají asi za pár měsíců a říká, co jsi mi to prodal? Co jsi mi to prodal? Zničená zahrada, prostě furt někdo přišlápnutí nohy, sežere to všechno, prostě všude jako ty hromádky z toho, kde je Kriste, pane, to je pána blbost, ne? Nehezky mluvíš o Sloníkovi, tak to se ho nezbavíš. Takže ten Lincoln dobrý?
1: Jasně, ano, nehezky mluvíš. Ano, tak v tom případě ano. Geniální.
2: Jo, no.
1: Geniální. Měl byste ho mít.
2: Jo, pravdu.
1: Za mrzký peníz ještě dnes dostanete klíče a jedete.
2: Takhle rychle to jako jde z domů.
1: Směrem na Institut Václava Klause.
2: Sloník, no, tak uvidíme.
1: Sloník to trošku. No mě, já se přiznám, že my jsme se tady potkali v týdnu a vy jste vyprávěl velmi pikantní, ale geniální vtip o Babišovi.
2: A to nebudeme ale říkat.
1: Jenže já nevím, o čem to bylo.
2: To je dobře. To jsem četl na internetech, přišlo to
1: odsad. To nemůžeme říct, to je, on je mírně, ano, zprostý, to nemůžeme, to ne.
2: To my nejsme zprostí.
1: Ne, ale to je vtipný.
2: Ještě by Jiří X Doleželo mě napsal, že nemám rád ženy.
1: Kdo?
2: Jiří X Doleželo, to je takový bloger.
1: To já neznám.
2: No to nevadí.
1: No tak prosím vás, teď se tady ukažte, nalijme si čistého vína, vy jste ten motorista. Tak dojde toto do Prahy, pane Macínko, jednoho dne, nebo nedojde? Mám se už stěhovat do Doudle, nebo ne?
2: V Praze to je, že? V Praze to je, protože...
1: No ne, tak obecně lidem se tady neúčtuje víc za parkování.
2: Zatím. To ne, jako já myslím tady tahle ta ideologie, jo? Že v Praze vlastně vládne faktický primátor Hřib za Piráty, nad kterým spí jako primátor za ODS a ten... Hřib je...
1: To bylo zlý, ježišmarja, to bylo. Vy jste řekl větu, pane Macínko, promiňte. Jo. Tady takový ty vaše by the way, ty poznámky, nad kterým spí primátor, je fakt zlý.
2: To jsem si ani nevšiml, že jsem řekl.
1: A on je hodnej primátor.
2: Není.
1: To je hodnej, není, hodnej
2: to je
1: starý pán.
2: To je něco, zlostnej dědek.
1: Ale vůbec ne, to je něco jako pan Biden.
2: Ten je hodnej. No, to je, pan Biden je dědeček Hříbeček.
1: Hříbeček.
2: Ale puste si někdy pana Svobodu.
1: Ne, hezky mluvíte o Sloníkovi. Takhle se ho nezbavíme.
2: Takhle se ho nezbavíme, no. Ne, takže já myslím, že ten Hříb, jako jak on, vidíte, jak miluje ty teroristy zelení, co chtějí ty auta rušit.
1: Já jsem vlastně pochopil, že Hříb, ale nevím, dobrý.
2: No, dobrý, no. Takže... Já myslím, že to přijde, no. Brzo to přijde. Akorát teda poznámka, jo. Což tady samozřejmě toto všechno zavádí lidi, kteří podle mě autem vůbec nejezdí. Kdyby jako jezdili, tak ví, že jako drtivá většina SUV jsou v podstatě malý auta.
1: Jasně.
2: Jo, prostě podíváte se do Q5, Audi Q5, je SUV, do toho téměř nic nenaložíte.
1: Máte pravdu. Jako, ten Lincoln je tak maličký, jo, kolikrát ani najdu.
2: Jo, nemůžete ani najít, jasně, tak jsou teda i větší SUV. A zejména ta americká SUV, ale třeba jako tohle, jo, a když vedle toho postavíte Teslu, takovou tu nějakou Teslu, jo, luxusní.
1: To už
2: to elektroauto, co zachraňuje planetu, protože to nečudí v tom městě, ale čudí to z kominutý uhelný elektrárny.
1: Dvakrát tolik.
2: Tak ono má větší ten rozvor. Hmm. Ono zabírá víc místa Tesla, než tady tohleto Porsche.
1: Nikdy, pane Macinko, si nekupujte Teslu.
2: No to já jsem jako ani...
1: Do toho auta prší.
2: Fakt?
1: No.
2: A viděl jiskřít, jsem, aspoň to jiskří.
1: Viděl jsem video člověka na YouTube, který si to koupil. Říkal, že to dobrý, nesmí jezdit v dešti, protože oni to mají nějak špatně sespárovaný.
2: No to mají, jo.
1: Tak spolujezdec musí s kýblem takhle sedět, jak když vám teče na půdu. Pozor na to.
2: A to mají ale teda společného, tady tyhle ty progresivní zelení levičáčtí zbohatlíci, kteří si myslí, že když si koupí Teslu za 2 miliony, nebo kolik to stojí, tak tím jako zachraňuje planetu. A teď jako, a do toho si představte toho Filipa Turka, jak jezdí s tím svým 20 let starým luxusním stříbrným krásným 6-litrovým Bentley. Ten taky s tím nevyjede ven, když prší. Mm-hmm. Možná teda do Bentley taky teče asi.
1: No ne, to v tom bude aquaplaning.
2: To nevím, co je.
1: Vy nevíte, co je?
2: To jsou ty, jak se v tom bazénku dělají s těma nohama ven?
1: No. Vy fakt chcete být motorista, když nevíte, co je aquaplaning?
2: Aquaplaning?
1: No.
2: To jsem v životě neslyšel.
1: Pane Macinko, když jedete za hodně mokra, tak ty drážky, co jsou v pneumatikách, se naplní vodou a to auto se stane neovladatelným.
2: Fakt, jo.
1: A tomu se říká aquaplaning, planing, leasing, něco to je, ale aqua tam je určitě.
2: No aqua tam je určitě, tak no. To jsem už slyšel, ale aquaplaning, že by to jako fungovalo.
1: Ježišmarja, no vy jste je, tak jako nemůžete být. Neberte mě za slovo.
2: To funguje taky na letadla, ne, potom?
1: Na letadla?
2: No, když říkáte aquaplaning.
1: A jo, no vy jste zase chytrý. Tak jak je to, planing? Nebo aqua? Rating, nebo něco tam takového je, ale aqua je správně a je to nebezpečné.
2: Aqua quoting.
1: A jestli třeba pan Turek
2: squatting.
1: Se nebojí tohoto?
2: No, já si spíš myslím, že on to jako si to hýčká, ručně si to meje a kapka kyselého deště nemůže ulpět na stříbrné karoserii drahocenného Bentley. Zatímco do Tesly teče a tam je hrozí zkrat.
1: A co když ten Turek Bentley projede po té magistrále v okamžiku, kdy tam jsou ti pitomci s těma transparentama?
2: No to pak záleží na tom, jestli si jich všimne nebo nevšimne.
1: No to si pište, že si jich všimne. No, každý, jich, oni mají oranžové listy.
2: Jestli si jich všimne na té silnici nebo až po tom garáži.
1: Až po projevu. No ne, já vím, a to rozumíte, tam se jednoho dne něco stane. Taky to mám dneska jako
2: no,
1: téma.
2: Tak si to nechme.
1: Ale udělejte už závěr. Mám se tohoto bát? Já? Pozor, tady se píše vyloženě obezitě.
2: Já nevím, pokud to...
1: Já jsem plnoštíhlý.
2: Pokud to pirátský primátor za ODS nechá svého spící faktického primátora si zaúřadovat tak, jak chce, tak já se bojím, že toto bude. Pokud to nestihnou...
1: Ale jak by se to dělalo? Tam někdo přijde a řekne, vy jste tlustej, tak dvakrát tolik?
2: Tak.
1: Nebo budou mít váhu s sebou? Takovou tlustým háčkem za pásek mě vezmou?
2: Tohle je útok na auta, takže oni doufají, že tyhle ty auta jako nebudou moct vůbec zakázat, zrušit, eliminovat, zdražit, znepříjemnit, udělat z nich veřejného nepřítele, když někdo jezdí. Takže vy si pořiďte Cinquecento.
1: Já nevím, co to je.
2: No to je tady to.
1: No malý auto, ale já to neznám, tu značku.
2: To si nepamatujete, to byl Fiat, Fiat 500, Fiat
1: Cinque. Fiat byl 125.
2: A co je Cinque? Cento?
1: Cinque je 500.
2: Fiat 500.
1: No, ale já říkám, Fiat byl 125 Fiat. Ten maličký, ta nákupní taška.
2: Ale tak dobře, no.
1: Ale vy teda říkáte, no a nešlo by aspoň
2: něco... Protože vy jste větší, tak já vám dávám 500.
1: Jste hodnej, děkuju za uznání. A nebylo by aspoň něco mezi tím? Víte, co je tady mezi tím? V Brně se tomu říká šalinkarta. To oni chtějí.
2: No jasně.
1: No, takže já do toho nejdu, do toho vašeho čenta.
2: No, na čentu vám nevypustí teroristi ventilky přes noc v Brně. Zatímco tady jo, a dají vám za stěrač cedulku, nepotřebujete tak velké auto.
1: Cože?
2: Mhm. A víte, čím argumentujou?
1: Oni mi dají za stěrač cedulku?
2: Že vám vypustili jsme vašemu kolu jedno či několik pneumatik, protože no. Vy tak velké auto tady nepotřebujete.
1: Oni to vědí.
2: A když srazíte tady tímhletím autem dítě, tak si ho ani nevšimnete. Takže zaměňte dítě za jako, to fakt nekecám. Oni říkají, a teď mají grafy, oni si vždycky všechno, ty piráti, si vždycky všechno dokážou takhle jako odůvodnit, jo. Namalujou si výkres auta, teď jak tam jde ten výz, ten zorný pole, a když tam jde malý dítě, stojí a hraje si s bábovičkama, vy ho sramujete tím SUVčkem, zatímco v Cinquecentu si ho všimnete.
1: A kde je matka toho dítěte?
2: No to není podstatný, to je pirátská matka, takže ty v pohodě, jako, to, ty tam nemusí být.
1: To jsi mi nasadil brouka do hlavy, protože já jsem zatím teda nevím o tom, že bych srazil nějaké dítě.
2: No to je jasný,
1: ale vy vlastně mezi řádky říkáte, že už můžu mít na kontě 6.
2: A teď si zaměňte dítě za jako teroristu sedícího na silnici a už chápete, proč to dělají.
1: Nechápu.
2: No oni se bojí o sebe samozřejmě.
1: Aha, jo, jasně. Tak jo, to jo. Já jim strašně nefandím, těmhle těm bláznům, pane Macinku. Nepřeji mi zlého a víte, i to vypouštění kole, to taková kravina, že zatěžují planetu, protože to zničí ty pneumatiky samozřejmě, budou se vyrábět nové.
2: No jasně, no tak ty pneumatiky pak se spálí někde na nějaký skládce, že?
1: No.
2: Skládka hořících pneumatik, jak známe ze seriálu.
1: No.
2: Neuhasitelná skládka.
1: Jedeme dál, jo?
2: Jedeme dál.
1: Ficův směr SD na Slovensku dál nabírá na popularitě, ukázal průzkum. A já jsem to říkal, ten Fico jde nahoru.
2: No Fico, Robert Fico, někdy bývalý premiér slovenský, zažívá v podstatě jako docela zajímavý comeback. I když jako comeback, já bych jako o comebacku v jeho případě nehovořil, protože Fico je pořád stejný, je to politický harcovník a myslím si, že Slovensko zažívá něco podobného, co i my. Absolutní sešup kvality politiku. Že jsou to jako z lidí, kteří byli politiky, ať s nima jste mohl nebo nemusel souhlasit, ale řekl jste, ten je jako dobrý, to je, ten je hrozný. Jo. Tak naraz se prostě tady z Klausů, Zemanů a téhle z té úrovně stali Jurečkové a Pekarové. A teď ten Fico zůstává furt stejný a mezi ním a vedle něho, mezi těmi ostatními je absolutní sešup, že jo, to je prostě, to je sedmá třída okresní přebor. To znamená, že Fico si to vyčekává a opravdu začíná být teďka rasantnější, radikálnější. On mluví skvěle, přesvědčivě. Nikdo jiný z nich tam tak nemluví, takže on spíš si tak tu svoji pozici udržuje. Mimochodem, tadyhle ten průzkum, jo, kdybyste ukázali, třeba Fico víme, jak vypadá, že? Ale kdyby třeba se ukázal ten průzkum, jak vypadal, že Fico má dneska preference nějakých 20%, tak v minulých volbách, kterých se účastnil, tak ten jeho směr, nebo směr získal asi 18, jo? Čili to zase není takovej rozdíl. Samozřejmě, ale se zase dopadlo, on byl, skončil druhý na pásce, první tam vyhrál ten premiér.
1: To Olano.
2: Olano.
1: Olano.
2: Obyčejní ľudia a nezávislé osobnosti. Jo, Olano.
1: Olano, to je jako koberec.
2: No. No a to mělo asi 25%, že jo, předsedu vlády, teď to nějak tam zhavarovalo. Dneska má Olano, což je pozor, koalice. V tomto průzkumu vyšlo, že má 6,9 a tam koalice, to nestačí, protože to je koalice tří stran, takže při 6,9 by nedostali do toho slovenského parlamentu. A teď jako bude hrozně zajímavý sledovat, že druhá nejsilnější strana je Progresivné Slovensko, což je strana, kterou upekla prezidentka Čaputová, takže to je prostě všechno jenom ne Fico. 15% zhruba strana nebo 16%, no a teď tam bude zajímavá matematika. Já jsem fakt zvědav. Fico má šanci na to, aby dal většinu po těch volbách, ale může se mu taky stát, že už to, co se mu už jednou stalo, že se proti němu všichni spojí, kteří ho prostě přihlasují a nebude to koalice pěti, ale třeba nevím, osmi stran. Takže těžko říct, no zatím to vypadá, že na Slovensku je republika takzvaná, která je velmi silně proti sankcím, velmi silně jako proti Ukrajincům a tak dále. Fico má docela silně protiamerickou retoriku, jo? A protože zase jako on, jeho protivníkem politickým je ta Čaputová a ta má zase velmi silně jako prozápadní jako směřování, tak úplně stejně jako třeba Fiala u nás. Takže Fico toho využívá a bičuje jí tady za to vazalství až jako a tak dál, tak uvidíme, no.
1: Vy jste řekl před chvilkou, že je to zkušený harcovník. Myslíte si, pane Macinko, že tento člověk ví, co ho čeká od mediální progresivistické slovenské úderky v nejbližších týdnech? Ti ho normálně semelou do paštíky.
2: Ale to už udělali. To mu to dělají prostě opakovaně a nebude to paštika upečená na Slovensku, ale nepochybně prostě Fico před volbama se stane takovým jako model Orbán před volbama v Bruselu. Bruselská progresivní úderka a ty všichni jako co nás chtějí tady gleichschaltovat a odebírat nám našim státům, těm jednotlivým národním státům vůbec jako pravomoci a chtějí to všechno řídit, tak ti si dají záležet, aby vznikly miliony chvilek a evropské hodnoty a podobné stejné aktivistické neziskovky na Slovensku, které budou teďka útočit na Fica, takže to nebude jenom od slovenských politiků, ale bude to, tam podle mě nalezou fakt miliony a miliony do neziskovek na Slovensku a budou se snažit zničit Fica tak, jako se snažili vždycky zničit Orbána.
1: A já si myslím, že lidi už to mají z velké části přečtený, tohleto.
2: A Fico se z toho nezblázní.
1: Myslím, že on takhle jako...
2: Ale on má nějakých, on dobře, on může mít 20%. Jde o
1: to? Počkejte, on je bývalý soudce, že? Nebo něco takového.
2: Je to doktor práv,
1: určitě nějaký,
2: ale možná jo.
1: On byl na nějakým nejvyšším,
2: já
1: nebo...
2: Já si to nevím, teď to no, fakt
1: že to není jako žádný Tonda, jo? Že to je ne, prostě velký...
2: Já si myslím, že Fico byl vždycky poslanec. Už před, když se dělilo Československo a ještě v rámci federace vyhlašovalo Slovensko v roce někdy v červenci 92, v červenci vyhlašovali jako nějakou deklaraci svrchovanosti, tak tu už tehdy, pro to už tehdy hlasoval mladičký poslanec Robert Fico. Takže on je v politice na Slovensku 30 let. Lidi ví, co od něj mají čekat.
1: Představte si, pane Macinko, hollywoodští herci vstupují do stávky. Nové hvězdy, filmové hvězdy opustili slavnostní premiéru. Ty filmové hvězdy. Co si o to myslíte?
2: No to je škandál samozřejmě.
1: Oni asi chtějí statut umělce.
2: Ne, to je bezvadný, ne? No, jako statut národního umělce. Že jo, to by asi chtěli, ale spíš podle mě chtějí víc peněz. Je to protestní akce hereckých odborů. Odboráři.
1: Jasně.
2: Takže já, když jsem se jako rychle, tak v rychlosti koukal, jako teď to proběhlo tady tohle, jako ne, že by mě to moc zajímalo, ale protože ty herci, oni vždycky jako protestují, ty umělci jsou všude stejní, tak jako já jsem tam četl nějaká ta jména, přiznám se, já jsem v životě neviděl ani jedno z nich.
1: No to jsou vždycky akce těch neúspěšných.
2: No ale já myslím, že jsou ještě méně úspěšní, než tady tyhle ty neúspěšní, kteří chtějí víc peněz. A to jsou ty čekatelé, takže pro ty teďka.
1: Čekačka.
2: Ty servírky, co jedou do toho Hollywoodu, roznášej tam to pití v těch barech v lepších případech.
1: A čekají, až přijde pan
2: producent Harvey Weinstein na kávičku, mrkne okem a řekne, ale tady by se mi hodilo do roličky. No teď nemá, ale teďka se uvolní místo, odborářky vysmahnou.
1: No jasně, no.
2: Možná taky skončí to Me Too?
1: To ne.
2: To musí skončit, protože teď nebudou mít kde brát, tak už si to nedovolej.
1: To musíme podporovat.
2: Musíme podporovat Me Too.
1: To je zábava přece obrovská.
2: To je, no. Jako, tak levicové feministické aktivistky by teď tady asi jako
1: no víc,
2: trefil trojnásobný šlak, ale no a co, budíš?
1: Musím to říct, já tam mám jeden podnět podaný, takže já čekám, jak to dopadne.
2: Jo, na vás taky někdo zkoušel?
1: Paní produkční mě ve skladu jednou plásla po zadku.
2: A máte to natočený?
1: No nemám, ale kok tam. A
2: technika selhala zase, že?
1: No já to netočím, tyhle ty věci. Takže mám psychosexuální deprese, probouzím se v noci a tak. Takže nechce to vyřeší, ne? Od toho to je. Je to pro všechny, pane Macinko, jak říká jeden
2: odborník. Ale pozor, já jenom, no tak jako to je teda, to, tak to bychom si z toho neměli dělat srandu, z toho mýtu.
1: No, podporovat, a vy jste říkal hezký slovo čekačky.
2: Na čekačky, no.
1: Tak by měli natočit film, který by se jmenoval Čekačky versus čerpačky.
2: Čekačky versus čerpačky.
1: Protože toto slouží k tomu, aby se z čekačky staly čerpačky.
2: Protože čerpačky jsou ve spacáku.
1: Přesně, přesně.
2: A jenže víte, jaký to bude mít dopad?
1: To nevím.
2: Čekačky, čerpačky, dobrý, jo? To jsou herečky.
1: Herečky, no.
2: Jenže ten filmový biznis a televizní biznis, že a vůbec tady celý ten obor, to není jenom o těch filmových hvězdách. To je i o těch lidech, co stojí za kamerama. Co je ta produkce, když přijde ten režisér, zařve kafe! Znáte to? No a tyhle lidi, když teďka herci vstoupí do stávky, tak oni taky přijdou o práci, ne? O kšeft. Jak na to přijde jako chudák tady asistent produkce, který vaří kafe a teď nebude mít komu? Ty budou naštvaní, že tady filmové hvězdy. Tak já bych
1: no
2: možná...
1: Jasně, tak on vyčerpá, ne, teď?
2: No já bych možná pak jako si to kafe nedával, protože podle mě pak, když tady tyhle lidi budou biti, tak pak už bude káva jenom od žida.
1: No řekněte...
2: Nikdy ne ze spolku.
1: Ten Mariša.
2: Marišo.
1: Vy jste četl o tom statut umělce, nebo status umělce, ta debilita.
2: Jo, to je výborný.
1: Že chtějí mít jistoty umělci, kteří nic neumí?
2: A neplatit sociální a zdravotní a tak, protože oni jsou ty národní umělci. A to už tady bylo, ne?
1: A ne, ale tak je to výsměch všem, kteří platíme daně, ne? Platíte daně, ne?
2: No tak platíme všichni daně.
1: No.
2: Ale tak je to výsměch, no, je to... Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, a když prostě s takovou blbostí můžou za ministrem kultury přijít a on to bere vážně.
1: Jasně.
2: Tak pak jako poděkujeme ODS za to, že je skvělá pravicová strana a dosadí do křesla ministra kultury svého soudruha Baxu.
1: Baxa se jmenuje.
2: Baxa, no. Jako jeden z jeho asi 15 funkcí je ministrem, tak...
1: To je ten...
2: No, no a on si toho motýlka, to jsou vždycky divní lidi, že?
1: Jo? No. Tak podívejte, teď bylo v médiích, že on se tím opravdu vážně zabývá, ten ministr a jeho aparát. Takže zaprvé přibere 5-6 úředníků na to, nepochybně.
2: Jasně, to bude komis.
1: Komis bude?
2: Komis určitě. Bude, komis, která bude vybírat. A tam bude se Šabatová třeba.
1: Šabatová?
2: Holubová.
1: No?
2: Šabatová, Holubová. A teď všichni takový ti Svěrák, Hřebejk, všichni budou vybírat, kdo je národní umělec.
1: No ne, tak...
2: Hrušínský tam bude určitě sedět. To je přece velký herec, ne?
1: To je velký herec.
2: Jezevec.
1: Ale podívejte, já jsem viděl tu demonstraci, tam třeba mluvila nějaká paní, já jsem filmová kritička a píší do časopisu Divadlo je jako svět, nebo časopis, který jsem v životě neslyšel, Bobošíková Jana a ten její tým zpracovali kolem toho video, kde si to všechno rozebrali, zjistili, že ti lidi už čerpají všichni.
2: No vydá.
1: Tu 2 miliony na časopis no, Divadlo a jeho svět. Tu nějaká, pak tam byla básnířka. Taková slečna, která tam četla báseň.
2: A nemohli bychom mi taky udělat takovou antikomis?
1: No,
2: že bychom už... určovali lidi, kdo jsou umělci z našeho pohledu.
1: Já už to jedu.
2: Fakt?
1: Já už maluju obraz.
2: Ne, ale vy byste jako člen komise, že byste přišel a řekl Olga Richtrová, té bych propůjčil statut národní umělkyně.
1: To bych mohl být v té komisi.
2: To bychom mohli, ne? Něco. Tak takhle tím popřemýšlejme.
1: Já myslím, že existuje,
2: pár typů má.
1: Existuje pár umělců, kteří nás třeba sledují a pro tu srandu by přišli před komisi a my bychom to natočili.
2: Ale no, to by bylo jak za komunistů přehrávky, jestli jste někdy slyšel.
1: Já osobně jsem zažil z přehrávky.
2: Tak to by byla komis jako přehrávková.
1: Neexistovalo nic potupnější než přehrávky. Víte, jak to probíhalo? Před prázdným sálem jste
2: fidlal
1: a tam se dělali 3 strejdové. No, no tak to bychom dělali. A kdo je takový náš kamarád, kdo by třeba Dalibor Janda? Dalibor je kámoš, ten by pro nás udělal. My jsme tady seděli komis a říkali, tak pojďte pane Jando, zaspějte nám nějakou písni. A kdy se narodil Klement Gottwald? Ne, my bychom museli říkat, kdy se narodil Petr Fiala?
2: Jo.
1: To tam bývalo dokonce jako takový politický. No.
2: Dělám si poznámku, ať na to nezapomeneme.
1: No a ještě se tam třeba byla jako z nauky. Co to je nota půlová, pane Jando? A Dalibor pro tu srandu by to... A pak by musel vzít kytaru a zaspívat písničku a my bychom přesně se viděli... Víte ten přehrávkový On to určitě taky zažil.
2: Vrátit Česko hledá superstar na Česko hledá národního umělce.
1: A to je dobrý. To je dobrý. Tak jo. Dusno ve sněmovně. Pekarová nepozvala kolegy za Zelenským. Vystrčil se, zachoval jinak. To se mě tak dotklo, pane Macinko, tohleto. Jak je to možné? Oni všichni rozdýchtění, rozumíte, chtěli vidět pana Zelenského. Teď podívejte se, ona drží určitě srdce.
2: Ukrajinské srdce, ona drží srdce ukrajinského lidu.
1: Ano, ano, ano.
2: Já, když a podle mě to sama spíchla tohle. To je vidět, jak je to ušitý doma.
1: No jasně, že
2: takovým tím, ještě možná, kdyby to bylo kvalitnější, že by tam byl vidět ten mašličkovej steh. Ne na tom srdce, no tak to je jako. Ale vy jste posledně tady jako něco říkal, že se vám jako moc líbí.
1: Já si myslím, že to je objektivně hezká žena. Ale to tady nebudeme hodnotit, ne? My nejsme...
2: Ne, jako to by zase nás psali, že nemáme rádi ženy.
1: Jako, ne, to aspoň, jako... A, ale v tom to není, no tak je to politička, takže my hodnotíme její činy. Že?
2: A to, co a že říká. Má tak hezky skoro jako nesymetricky vystřihlé to srdéčko.
1: No a já, když jsem to, pane Macinko, přísám vám děl poprvé, mě vám vytryskly slzy jak hrachy. Mě to tak vzalo. Ale jak je možný, že ona ty kámoše nevzala za panem Zelenským? Všichni, rozumíte,
2: to je ale tam velký problém. Velký problém to je. Je to velký, obrovský problém, protože ona argumentovala bezpečností.
1: Cože?
2: Bezpečností. Není možný tam vzít Olgu Richtrovou, protože na prezidenta Zelenského byly spáchány už 3 atentáty na Ukrajině. Takže ona z bezpečnostních důvodů tam nevzala Olgu.
1: Co to je za blbost?
2: No to má v sobě 2 rozměry. Ten jeden radši nebudu zmiňovat, že by ta Olga byla nebezpečnější, než si myslíme.
1: No nebo na ní žárlí.
2: To je třetí důvod, který není úplně, není tak nic dělovat, který, protože to je samozřejmě pravda, že?
1: Znáte
2: že to, si puberťačka si to chtěla odehrát sama pro sebe, jo?
1: Když jsou 3 ženy v kanceláři, co se děje?
2: Co?
1: To já vám to nikdy povím.
2: To řekněte.
1: To sem nepatří. Teď by to bylo staženo na tyhle ty ženy. To já nechci.
2: Jo.
1: Zkuste si to někdy.
2: Dobře.
1: Je to něco jako ve válce. Jako.
2: Jo?
1: 3 ženy v kanceláři je problém.
2: A 2?
1: 2 je lepší.
2: A když mají 2 Zelenskýho?
1: No to nechápu.
2: Zelenskýho?
1: Musíte říct. Nebo počkejte, dořekněte to. On, co v tom teda je?
2: Ne, a, no a ona právě, já vidím ten velký problém, že tady, jestli ona oficiální důvod řekne, že bezpečnost, tak pak tady tam nám 3. nejvyšší ústavní činitelka České republiky, předsedkyně dolní komory parlamentu našeho, nám sděluje, že nevěří policii, nevěří ministrovi vnitra, svému kolegovi z koalice, předsedovi hnutí STAN, nevěří útvaru na ochranu ústavních činitelů, nevěří elitnímu útvaru na ochranu prezidenta, nevěří. A radši tam tu Richtrovou nevezme.
1: Počkejte, jako... teď z toho mám hlavu jak sokolounu, to mi vysvětlete.
2: Policejnímu prezidentovi nevěří.
1: Co by mohl Zelenský udělat Richtrové? Já to nechápu. Jakože by zastřelil nebo?
2: Tak Zelenský by byl nepochybně galantní jelen, ale co by Richtrová mohla udělat jemu?
1: Dobrý večer. No?
2: Já si spíš myslím, že ona se bojí, co by ta Richtrová mu udělala a že by ty policajti by to nezachránili.
1: No takhle, Olina.
2: Takže ona nevěří policii.
1: A to ona fakt řekla, že to bylo kvůli bezpečnosti?
2: Je to, řekla, že z bezpečnostních důvodů. To je skandál.
1: No, to je absolutní skandál.
2: To je absolutní skandál.
1: Tak to
2: je
1: pro
2: spoustu. Ale ne, jako jinak je to samozřejmě puberťačka, která si chtěla ho nechat pro sebe. Na ty fotky.
1: Jasně.
2: Protože... Ona totiž si myslí, že je majitelkou té poslanecké sněmovny, když je tou předsedkyňou. Ona je majitelkou teď. To je, jak jsou někteří lidi, kteří si myslí, že jsou majitelé České televize. Tak ona si myslí, že je majitelkou protokolární části chodu poslanecké sněmovny.
1: Mm-hmm. No, pane Macinko, říkáte to dobře, je to přirovnání s tou Českou televizí, i když tam už se to trošku rozplývá, jo?
2: No,
1: ale já, kdybych byl předsedou poslanecké sněmovny, tak to taky tak dělám. Musím být upřímný.
2: Tak, ještě si tam nenecháte nalíst nějakýho lidovce, ne?
1: Jasně. Kdyby nějaký z amatérů CZ. Aha. No ne, já tomu nefandím. Já myslím, že to měla udělat poctivě pro všechny. Byl by to pro ně vrchol kariéry. jednou by to vyprávěl.
2: Ale ono se to totiž jako tak normálně dělá, jo? Akorát, že teď máme prostě v čele sněmovní puberťačku, která to neví a která zaclou mají s ní ty jako její zlý emoce, sobecký a
1: já jsem tomu,
2: prostě to jako zatluče.
1: Já jsem tomu dlouho nevěřil a odsuzoval jsem, když někdo o paní předsedkyni řekl, že je puberťačka. A přesvědčilo mě až to přihlouplý tričko, který dala tady kamošovi svýmu, s nápisem něco o terorismu a o Rusku. A tam se to ukázalo v plné nahotě, že to je ještě nezralý člověk.
2: Jo, ten Zelenský na to teda zíral, jak na zjevení a vůbec nevěděl, co má říct. Ten
1: se
2: podle mě cítil úplně nejtrapnějíc ve svém životě. Když dostal od tady soudružky svazačky to tričko.
1: To je strašné.
2: Je to vidět na těch fotkách. Ona mu ho dává. Pamatujete si takovou záběr na tiskové konferenci bývalého ministra vnitra Hamáčka, když před volbama odhalovali nějaký svoje reklamní ty předvolební materiály a ČSSD tedy vsadila na tu jeho červenou mikinu. A teďka Hamáček tam přišel, odhalil tam vítěze slavně takovejhle jako vizuál, plakát, a rovnou se jako začal smát nad tím, jak je to super. Stejně tak jako tady svazačka se začala smát, jak je super to tričko. Ale byl sam i ten Hamáček, kdo se tomu smál.
1: Jasně, no.
2: To ale obletělo to internet, jak mu ten úsměv zatuhnul.
1: Řekněte vy, Parmacinko, tak pak to vystřihneme. A mě to fakt zajímá. Myslíte si, že ta paní předsedkyně to myslí tak, jak upřímně? A nebo přijde domů, řekne táto, tyve, dneska tam byl ten z té Ukrajiny, musel jsem mu dát tričko, uvař mě prosím tě kafe nebo se pizzu. Co myslíte, jako, že to fakt zní, nebo že to dělá tak k té profesi?
2: Nevím, já bych ji úplně jako z nějakého složitého vzorce v hlavě nepodezíral.
1: Jo, spíš to je takový, popřím se to, jo?
2: Tak ono to je to dobro, co by na to říkal ten Havel, ne?
1: Ale
2: a tak si to sama jako
1: právě,
2: se zamiluju a do toho, co
1: by
2: řekl ten Havel podle mě a tak to udělám. No. To je to, víte co, stejný model je ministr financí. To by člověk taky čekal, že je to trafika pro něj, on tomu vůbec nerozumí, nikdy to nedělal, nemá k tomu vztah a je to vidět, jo, a tak by všichni jako řešili, že prostě přijde a obklopí se těma makroekonomama, jenomže pak on přišel a obklopil se marketérama, protože když mě přece udělali ministrem, tak to přece znamená, že já jsem na to nejlepší.
1: Yes,
2: a přesvědčil sám sebe o tom, a jaká je to tragédia.
1: Ale on je smutný, mě fakt je líto. On
2: myslíte,
1: už ví,
2: že už mu to dochází?
1: Už to dochází.
2: A to v tom případě má možná složitější vzorec v hlavě, než paní předsedkyně poslanecké.
1: No o jedno poličko určitě. Jako měli bychom být teď k němu. Jo, ten člověk mluvil ve sněmovně a to vypadalo jako, když mluví někdo na pohřbu. Pozor. On byl úplně jako zmetěný. Tak jedeme dál, jo, pane Macinko?
2: Jedeme dál.
1: Soužití Rómů a ostatních vnímá negativně, pozor, negativně, 36% lidí.
2: 36?
1: Kolik jsem řekl?
2: 36.
1: A kolik tam je napsáno?
2: No z mýho pohledu 36, když to čtu arabsky.
1: 63, já to říkám schválně, kontroluji si, dáváte pozor. 63% lidí dosud nejméně ukazuje průzkum. To je špatně, pane Macinko, to je špatně.
2: Se na ten, podívejte na ten obrázek, kdo by s tímhle měl problém.
1: No tak to je nějaký obrázek z databanky. No. Já nemám s Romama žádný problém.
2: Víte, jako 63% lidí, já tomu nevěřím. To je zase nějaký průzkum.
1: Co nevěříš?
2: Nevěřím.
1: No, nevěříte, no.
2: Jako Romů je v České republice asi 250 000. Zbytku je tak 10,5 milionu. To znamená, já si nejsem jistý, že 63% lidí vůbec jako se dostává do styku s těmi Romy. Takže to není, podle mě to není autentický pocit těch lidí. Je to blbá otázka blbýho nějakého výzkumníka, který dostal zadání, řekl, bylo by dobrý, kdyby jako vyšel průzkum, že lidi nemají rádi cigány, jo? Aby se s tím mohlo něco dělat. Třeba, ale já si myslím, že to není autentický. Jako, asi to bývávalo dřív špatně, ale to prostě se podívejme se do soužití Romů a ostatních jako za doby Marie Terezie, kdy se to začalo řešit dnes, a nebo před 30 lety a dnes. Jo. Mě by zajímalo něco jiného a to udělat průzkum mezi těma 250 tisíci Romy, jak oni vnímají to jako soužití. A teď jakože bychom zjistili, že jako řada z nich je jako naštvaná na ty ostatní, že někteří dělají bordel, jenom že jako to není cigán, jo, to je zloděj. A bílej je taky zloděj, že jo. Chápete? Zatímco tady se řeklo cikán, černý cigán, ukradkoňá, nebo jak to v těch písničkách. To prostě je špatně a já si myslím, že většina z těch Romů vnímá, že to je problém a snaží se oni sami jako na sebe působit, jo. Existuje, teď jsem se zrovna potkal nedávno s nějací kluci založenou podnikatelé, jo, romští založili nějakou západočeskou asociaci romských podnikatelů, která jako si sklade za cíl, aby všichni jako ty lidi na tom jejich území, ty jejich lidi měli práci, to znamená, když je někdo v práci, tak nemá čas lelkovat, když je na dávkách, tak má čas lelkovat a přemýšlí, kdo ví jak. Takže já si myslím, že o toto se stará ta romská menšina sama. Není to jako, že by to leželo lodem a já si nemyslím, že toto je problém.
1: Teda vy jste dneska tak státotvorný, pane Macinko?
2: No jasně. Tak já jsem dělal manažera cigánský kapele kdysi. To bylo super. Proto hnedka jsem viděl tady jeden obrázek. Jsou nejlepší muzikanti na světě.
1: Toto je takový stereotyp.
2: No a co? Já žiju ve stereotypech.
1: Co to je nejlepší muzikanti na světě? Jako s kým to porovnáváte?
2: No,
1: máte
2: King?
1: Pocit, že nějaký Rom hraje líp než kolega Clapton, tak kytarista stejně jako já?
2: A není Clapton cigán?
1: Ne.
2: No, víte to jistě?
1: Já nevím, já to neskoumám, ale...
2: Protože hraje na kytaru jako
1: to cigán. Jsou takový, vy vlastně říkáte, to se nesmíte, přímo zapovězeno. Vy říkáte, Romové nebo cikáni hrají, jsou nejlepší,
2: to nesmíte. Se nemůže říct, že ne. Eric Clapton hraje na kytaru skoro jak cigán?
1: No, tak,
2: to myslíte, že by jim to vadilo? Tak já se zeptám.
1: No, to o ně vůbec nejde, ale zbytek společnosti.
2: No, mně o ně jde. A komu o ně nejde? To? Těm liberálním, co nás nutí, aby jsme byli korektní?
1: Samozřejmě.
2: A ty kašlem, ne?
1: No, tak dobře. No, no ale tak toto, vy jste pochválil tu fotku, je to taková typická, toto jsou romské tanečnice, je to tak?
2: No, asi
1: tančí, jo. Dobře. Muzikanty jste pochválil a to stačí, ne? No. A když řeknu, jsou to romské tanečnice, vy neznáte správnou odpověď?
2: Zlučnice.
1: Ne. Co na to máte říct? To vás naučím.
2: No tak povídejte.
1: Že vy musíte říct, nepoznáš Italky, ty Dylina. Tak to je.
2: To je zlý teda. Protože Italka v tomto věku, tý paní, podle mě by vypadala tak o 20 let hůř.
1: Jasný. To je pravda, to máte pravdu.
2: Nic proti Italkám.
1: Takže my tomu fandíme.
2: My tomu fandíme.
1: A já
2: v tom spíš vidím těch 36 než 63.
1: No, tak nedělali jsme ten průzkum, no. Tak to, víte, že jsou tady jako různé subjekty, které ovlivňují průzkumy, ne?
2: Jo, jasně.
1: Dokonce někteří moderátoři.
2: Opravdu?
1: No, co vy víte, o čem se bude celý týden mluvit?
2: A to je pravda.
1: A je to tady. Je to tady, tady všude byl včera a říkal pan prezident Václav Klaus, 37. díl, pane Macinku, pozor, 37. V počtu cizinců žijících na našem území doháníme Německo. Proč Češi chudnou? S Fialou, Stanjurou a Síkelou nás žádný hospodářský zázrak nečeká. Tady, tak si něco vyberte z toho, jak to nejde.
2: Ne, vyberte si vy, tady ten rozhovor, ten byl teda fakt výživnej. No ne, jako, ale to je pravda, v počtu cizinců žijících na našem území doháníme Německo znamená, že ono teďka vyšla data statistického úřadu, která z nich vyplývá, že asi 10% populace v České republice jsou cizinci.
1: Ano.
2: A v Německu, který prostě my vidíme, že to je taková ta ikona toho šíleného migračního multikulturního, ty šílený multikulturní migrační skázy, tak tam je těch cizinců 14%. A to tady vypointovával prezident. Samozřejmě, že, že my jsme narostli tím, že tady sem přišlo spoustu lidí z Ukrajiny. A víte, co je na těch Ukrajincích zajímavé? Jak oni teď na prázdniny jako...
1: Domů.
2: Na návštěvu.
1: Na návštěvu.
2: Normálně, a teď jako já to nechci tady nějak, aby zase, že to je nějaký dezolátní vysílání, ale normálně společnost Flixbus, to je taková ta jako autobusová společnost, já jsem někde čet, že oni mají za 24 hodin odjede směrem z Prahy do Lvova na Ukrajinu 50, nebo 56, nebo přes 50 autobusů. Všechny jsou vyprodané.
1: No. A doufám, že jsou to autobusy elektrické, že to...
2: Ne, to bez... jsou samozřejmě, na Ukrajině to se na to tak nehraje, jo? Na to jo. Zachraňování planety, tam se zachraňuje něco jiného, ale prostě všechny ty, co tady jako přijeli k nám, před tou válkou utekli, tak teď jedou na prázdniny k babičce, za kámošema, oni se jako zase pak vrátí. Jako po...
1: Dobře, ale nelze nikomu zazlívat, pane Macinko, to uznáte, že chce se podívat za maminkou, za tatínkem.
2: Já mu nezazlívám.
1: No, tak to...
2: Teď jako je fajn, že tady Flixbus na tom vydělává, ne?
1: Ale ještě k tady, k panu prezidentovi, ta část jo, s Fialou, Stanjurou a Síkelou. Jo. Já jsem vám zjistil, kdy jste naposledy viděl Síkelu? Ještě ten člověk někde existuje?
2: No, ale vím, letos ještě asi ne.
1: Není on v emigraci nebo něco?
2: On je v hibernaci. To je podobný.
1: To je divadlo nějaký v Praze, ne?
2: No.
1: No ne.
2: No on je jako, je pravda, že on by v divadle asi nějakou roli dostat mohl, kdyby hrál třeba sám sebe nebo tak.
1: Třeba v divadelní hře Hledá se Síkela.
2: Hledá se Síkela? Nebo Čekání na Síkelu?
1: Já totiž mám pocit, že ten člověk chodí kanálama. Saďte se.
2: Myslíš, že je nějaký důvod? Jako něco někde pohnojil?
1: No, spíš ještě nepřeložil stéblo křížem. Se podívejte.
2: Nepřeložil stéblo křížem?
1: No, to se říká u nás v Tišnově. Vy nevíte, co to znamená? Když nic neudělal, zkrátka.
2: Je takhle.
1: No, stéblo křížem. No, a
2: neudělal, no jo, že... jako tehdy jenom říkal něco. Jako, tak si taky zahrajte na malou firmu, ne? Jak to bylo?
1: No, něco takové. Udělejte ze střední firmy malou nebo něco.
2: A hnedka to bude všecko perfektní.
1: A prozradil

0: abyste byl v obraze.
1: Jo?
0: Na mě se to úplně podepisuje.
1: Tak uvidíte to Cinquecento nakonec.
0: No a kdyby. Tak a Parmacinko, zbiju vás, řekl řidič. Zbiju vás, pozor. To by určitě mohl někdo chápat, jo, výzva k násilí, ale on už to je násilíčko taky menší. Pak mu ruply nervy a aktivistu posunul kamionem. Pane bože, chudáci aktivisti. Byť oni udělají takový hezký aktivistický protestíček a on je kamionem. Takový hodní lidi, pane Macinko.
1: No, tohle je taky čekání, jako. To není čekání na Sikelu, ale je to podobný absurdní drama, že samozřejmě špatný je teďka ten řidič, že jo. Ale jako já teda bych skoro řekl, že tohle to je tak jako čekání na Breivika.
0: Když takhle, pane Macinko.
1: A ten řidič málem se stal Breivikem.
0: No.
1: Jednoho dne to fakt se stane a kdo to, jako já, když to někdo toleruje,
0: ještě
1: vyzývám policie, vyzývám vás, opuste vozovku. Neopustím, tak pak mám, je lepší, když vytáhne obušek, pouta, pepřák, nebo co ty policisti mají, a za neuposlechnutí výzvy mu takhle jako dá ty klepeta, připoutá ho tam někde k zábradlí a auto zatím ať projedou. Dokud se to nezačne dít, tak pak je to čekání na Breivika. Vzpomeňte si, co se stalo na ostrově Utoja v silně progresivním Norsku, kde měla pionýrský tábor, že mladých sociálních demokratů, kteří jsou aktivisté za udržitelnost a tak dále, přišel ten. Takže tady možná jako taky se čeká na Breivika.
0: Taky jsem si říkal, jak by se jim demonstrovalo tady těm našim českým, kdyby třeba ještě žila ta Hepnerová.
1: Tak dobře, můžeme se přesunout z Norska k nám a je to čekání na Hepnerovou. Takové čekání na Olgu.
0: No, no. A oni samozřejmě provokujou a chtějí, každý z nich chce být ten, kdo pod těma kolama skončí.
1: Ne, každý z nich chce být ukřižovaný Ježíš Kristus za svoji víru. Jo? Jejich víra, jejich náboženství a jejich evangelium je, že prostě zničíme auta. Jo? A tady vidíte mimochodem, tohle to bude určitě nepochybně, se stane součástí těch nákresů, tak jako když vy přejíždíte ty děťátka hrající si na bábovičky tím svým SUV.
0: No říkejte
1: tady,
0: to v uvozovkách.
1: Tady to zorný pole, tento dítě, který tady je pod kolama, nemůže vidět. Takže zakážeme ještě i nákladňáky.
0: Jakože nemůže vidět tohleto bláznivý dítě,
1: nemůže,
0: co tam sedí. Ještě mi napadla jako hříšná myšlenka, co myslíte, že si říkají rodiče těch lidí, co protestují. Vy jste se za ně stydili? Co protestují, špatně řečeno, těm, co blokují tímto způsobem tu dopravu?
1: Já nevím, těžko říct. Máme rodiče, které mají děti typu svatá Greta, kde si tu Gretičku vodili na drátkách a docela dost na tom vydělávali, hodně, jako nějaké ty jachtičky. A nevím, co jako za lidi splodilo toto. Opravdu netuším.
0: Jsou to blbci, pane Macinko.
1: Ne, jsou to věřící lidi. Jsou to věřící lidi, jsou to náboženští fanatici, je to sekta. Toto je náboženská sekta. Oni, jako já jsem to někde říkal, u nás je církev Jehovová a ty jehovisti jsou taková jako pofiderní církev, ale nevšiml jsem si, že jehovisti, kteří se jejich víra jim zakazuje jako proti náboženství, jsou krevní transfuze. Tak já jsem si nikdy v životě nevšiml, že by parta jehovistů byla přilepená k silnici před vjezdem do transfuzní stanice, aby tam se nepáchaly hříchy. Tyto lidé to dělají, takže to je náboženská sekta, fanatická, a takhle bychom k ním měli přistupovat.
0: A pojďme skončit nějak optimisticky. Nějakým zvoláním, jo, podcvičení, sportu zdar nebo něco takového.
1: Sloužím lidu.
0: To je hezky. To
1: jsem přišel dneska. Jsem přišel dneska na záskok, tak jste mi volali.
0: Jste hodnej.
1: Sloužím lidu.
0: Ještě jednou vám za to děkuju. Dostanete manérky za to. Vidím, no, že jste takový pohublej poslední dny, no, takže po té svatbě dostanete manérky. Ještě jednou děkuju za XTV. A všechno to pofrčí i na rádiu Xaver, to všechno víte, ne? Mm-hmm. No a příští týden, musíme to říct.
1: Musíme to říct.
0: On je dneska pátek. My natáčíme v pátek 14. července 2023 pro příští generace. Že to najdou ty videa ve vykopávkách někde. A příští úterý bude co?
1: Příští úterý my budeme mít speciální trojjediný
0: Trojdeš.
1: Super stream.

0: na kanálu Xaver Live.
1: Ano, přísně.
0: Pořadu Přísně tajné, kde budu já a kromě mě tam bude ještě i Filip Turek a doktor Vladimír Pikora.
1: I doktor?
0: Všichni tři. Takže bude to ojedinělá věc a chceme se pokusit vyrobit takový letní, dominantní, hlavní letní video této sezóny, tak aby jak je půlka národa v té jugině, jak se tam na těch lehátkách válí a opalujou, tak aby jsme se jim přiblížili, tak budeme vysílat z Jugoslávie. Do Jugoslávie.
1: No. Já jsem na to strašně zvědavý, pane Macinko. Já v tu chvíli, když budete vysílat v úterý večer na kanálu Xaver Live ve 21 hodin, budu pravděpodobně na hotelu v Ostravě, protože druhý den máme od ranního, jo, od rána
0: kuropění
1: máme zasedání Rady České televize v Ostravě. Já tam umřu strachem za vás. Takže nepožívejte alkoholické nápoje, abyste neskončili pod hladinou.
0: Je to pravda? Může se v Jugoslávii chlastat prosecco?
1: Ne. Tam platí bezpečnost práce.
0: No, tak to, mi řekneme, že to je nealko.
1: Dostanete kázání od soudruha jednatele. Jsem rád, že jste tady byl.
0: Já už asi musím, jako on má za chvilku přijít.
1: Podtrženo, sečteno, dnes 54 minut. To je rekord.
0: A to se teda omlouvám.
1: Uděláme si to dva díry, ne?
0: Já se omlouvám, že jste to tak protahoval furt.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka.
2: Posloucháte Radio Xaver.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
3: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam to nevede.
3: Dokonce je to chyba, já myslím. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
3: myslíte, velká docela
1: už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Coino, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
3: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka, dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
0: Okurková sezóna není, že? Vůbec. Pořád se něco děje.
1: Ale je, okurková sezóna.
0: Jo,
1: právě.
0: Jo.
1: Okurková sezóna vždycky vybudí ty noviny, aby něco hledali a tiskli a pak jako je to kolikrát daleko zajímavější, než když se tam pak snaží všichni politici nadspat. Okurková sezóna, já ji mám rád.
0: Okurková, no, ale nevypadá to, že by bylo před volbama zatím.
1: No, myslíte?
0: Mám takový pocit.
1: No tak já všude vidím Boris Šťastný a tak, jo, takže koalice motoristů, ano, takže
0: a tak my pořád pracujeme. Ty motoristy, ale nikdo není zavřený, nikdo není ve vazbě, nikdo nestojí před soudem.
1: To je pravda, žádný Paradise Papers se ještě neobjevili, tak to teprve přijde.
0: Přijde, myslíte, jo?
1: Jako já myslím, že tady v médiích je okurková sezóna, ale musím teda tady divákům prozradit, že tady Fix TV je chlebíčková sezóna. Ale tady se musím fakt pochválit, že jsem přišel tady úplně hladov a zblajznul jsem jeden krabý chlebíček, který jsem objevil ve vaší lednici, takže vy tady umíte žít.
0: Vidíte, hned je o čem mluvit. Tak, pane Macinko, podívejte se. Premiér Petr Fiala vyrazil na Ještěd. Lidé nevěřili vlastním očím. Z jeho oblečení si budou utahovat ještě dlouho. No co, jsem si říkal. Jako podívejte se, bodyguardy, spolu, všechno, tesilky, jiný kafe.
1: To nejsou bodyguardi. Bodyguardi by neměli mít stranické trikoty. Co ne, no je to výborný, jako tohle to je opravdu cit pro PR. Vyšlápnout si ještě v lakírkách, tak to teda je vidět, že nejlepší premiér a světový lídr jako jede první ligu, jo.
0: Tak on je takový noblesný, ne? Tak,
1: no. No, ale to, co je za ním, tak já když jsem to tady, tak jsem si vzpomněl na takové jedno lidové rčení, které oni teďka jako opravdu uvádí ještě do daleko, rozvádí to do šíře, že se přece říkalo, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Tak já když to vidím, tak jako dneska už to neštěstí chodí i po horách, jo, a chodí v lakírkách.
0: No ale tak rozumíte, Václavu Klausovi to fungovalo vždycky, když chodil na ty výšlapy nejrůznější. Ostatní i ex-prezident Zeman teď byl někde na túře se slovenskými policisty, no tak jde ve správných stopách asi.
1: Tak ne? Oni jsou kopírovači, no. Oni jsou kopírovači, akorát prostě nepochopí tu pointu, no. Tak těžko říct, no.
0: Řekněte mi.
1: Ale jako, když říkáte Václav Klaus, tak já, protože on chodí vždycky pravidelně v srpnu na Sněžku, jo, 10. myslím, srpna je svatovavřinecká pouť na Sněžku. A já si taky pamatuju jednoho člověka, který tam teda jako tohle jako je ještě, když se podíváte na Fialové neštěstí, které chodí teďka po horách v kampani, tak to ještě pořád je relativně, aspoň má tu bundu, jo, ale jeden takový člověk tam s náma chodil. A to byl opravdový konzervativec v tom odívání. A to byl Jindřich Forejt. Já si pamatuju jednou fakt jako Jindřicha Forejta, který vylezl na tu Sněžku v tom srpnu. A normálně v saku, v bílý košili, normálně v obleku. Samozřejmě spocený a tak dále, ale protože šli na mši tam, tak nahoře Jindřich Forejt vytáhl ze zadní kapsy kravatu. Ještě si ji tam uvázal a byl normálně jako super, super konzervativně, super formálně oděn. Takže myslím si, že tadyhle nejlepší premiér a světový lídr ještě má co kopírovat.
0: Když ono to vypadá tak a člověk jeden by si mohl myslet, vzhledem k tomu, že tam jsou ti pánové v těch tričkách obrendovaných, že celé toto proběhlo kvůli takovéhle fotografii. No. Že to není z touhy vyšlápnout si na Ještěd.
1: Jasně, tak tohle je vláda PR-istů, jo? Oni jako jsou velmi povrchní a oni všechno dělají jenom pro tu fotku. To je přece úplně vidět. Jo? I tady ten pán, tenhle pán je výborný.
0: To v tom červeném.
1: To je Eda Kožušník, to je prostě taky kandidát z Liberce. A on byl dlouho europoslancem a on jako řekl, že když bude zvolen do Evropského parlamentu někdy, já nevím, to je tak 10 let zpátky. Takže tak jako Filip Turek byl zvolen a řekl, že do Bruselu pojede s autem jako s vysokou uhlíkovou stopou,
0: ano.
1: Tak tadyhle EDA, zase protože oni se na to dívají jinak v té ODSC, takže EDA Koržušník jel do Bruselu na kole. Takže, nebo do Štrasburku. On jel na to první zasedání, jel na kole a teď tam jako přijel. Jsou z toho úžasné fotografie, jak je to první plenární zasedání v tom Štrasburku a tam ty stovky těch poslanců Evropského parlamentu, všichni jsou velmi formálně odění a EDA Koržušník tam vypadá zhruba takhle, v takovým tom v cyklistickým trikotu a vypadá tam fakt jak exot, už mu zbývá jenom vytáhnout z kapsy toho siderické informační kivadlo a ze zdrojů blízkých tehdejšímu Evropskému parlamentu vím, že se tam na něj všichni dívali jak fakt na naprostýho blázna a že ho tam potom, když to skončilo a šli, jako rozjížděli se do těch kanceláří, tak ho tam nějaká stařička, asi já nevím, několik desítek let působící v Evropském parlamentu, nějaká socialistka ho tam vyřvala, že s ním nepojede výtahem, protože pane poslanče, vy smrdíte. On tam přijel na tom kole fakt, jako, že ho tam někde zaparkoval a ještě jako spocenej tam seděl mezi těma poslancema. No. Takže nevím, jestli bych chtěl být v přítomnosti potom nahoře na Ještědu, když si tady pan premiér vyšlápnul ve svých elegantních lakírkách a v plátěných kalhotech a v košili.
0: Tak jedeme dál. Ex-ředitel ŘSD dostane rekordních 11 milionů odškodného. Stíhání bylo nezákonné, rozhodl soud. Nevím, jestli tu kauzu znáte, to byl jistý Michal Hala, který byl obviněn a dokonce souzen a pak se to všechno. Mimo jiné, i s držení dětské pornografie, což se ukázalo, že nebyla pravda. A ten člověk byl řadu měsíců ve vazbě, přišel o práci, přišel o pověst, přišel o normální život a takhle to dopadá a bojím se, že v této zemi zdaleka není sám. Případ Pavla Buráně je známý, případ paní Vytázkové je známý, no a končí to těmi jedním zničeným životem a 11 miliony, on už myslím milion předtím dostal, tak 12 miliony vyhozených peněz z kapes daňových poplatníků. Tak já se vás teď ptám spíš na ten systém.
1: Tak jsou to toto a i ta kauza pana Buráně a paní Vytázkové, to jsou prostě takové pomníčky české justice. Takové nechvalné pomníčky české justice. Je bohužel velmi smutné sledovat, že se něco takového může dít. Jo, že ten systém prostě pořád má v sobě díry, které umožňují někomu něco někde nastrčit a když chcete někoho zničit, tak ho z něčeho brutálně obvinit, jo? To znamená rovnou lidový soud v novinách prostě na iDNESu nebo někde, rovnou ho odsoudí a pak to, že pak ještě trvá několik mnoho let, než se ukáže, jak to bylo, no tak to už prostě ta bombastická zpráva je odehraná a o pár let později, že se na straně 8 objeví malý jedňáček, že dostane odškodné, protože stíhání bylo nezákonné, to už prostě nic moc nehraje, žádnou roli, protože ten člověk je fakt zničený. To je třeba u takovýchhle lidí, a já znám jich několik ještě dalších, kteří jsou třeba 10 let takto popotahováni, a to je jako i potom jako kolikrát, když třeba někdo měl něco udělat, jo, tak 10 let je vyšetřován, 10 let vám může kdykoliv přijít policie v noci, udělat domovní prohlídku, to je prostě už jenom to vyšetřování je častokrát perzekucí a pak třeba ten člověk dostane 2 roky nebo něco takového, ale jako těch 10 let toho zničí. To je dekáda života ztracená, takže je to peklo. Je děsivé, že něco takového se může dít stále dneska. Já to vidím, že to je ještě o to děsivější, když vidím třeba výkony a přístup našich dnešních politiků, kteří se absolutně nežinírujou občas takové věci dělat a mít takové postoje. Je to hrozný, když třeba tady vidíme, jak Vít Rakušan, prostě ministr vnitra, tady se hodlá zatočit se Zlořádem, jo, tady šéf strategické komunikace vlády, nadává lidem do sviní a tak dál, tak to prostě potom, když vidíte, že jsou tady takové díry v justici, tak je to o to děsivější. Jo. Teď třeba poslední případ takový, možná jste to zaznamenal, úžasný, skvělý poslanec Evropského parlamentu, pan Kolář, z TOP 09. Jo, ten je taky takový aktivistický, taky takový jako superdemokrat, jo, že to slovo demokracie v jeho případě má tak zhruba stejný význam jako ve zkratce KLDR. A ten teďka měl říct něco, že toho, kdo propaguje narrativy, které podkopávají státní zřízení, je správné omezit ve svobodě projevu.
0: To není možné.
1: To řekl, to jsem jako včera někde zaznamenal, takže to je opravdu, opravdu jako návrat, to je prostě člověk z komunistické TOP 09, která má tento přístup, kdo nejde s námi, ten jde proti nám.
0: Jasně.
1: A prostě když pořád půjde proti nám, no tak ho zničíme. A já prostě lidem, jako je pan Kolář, jako je pan Rakušan a další, prostě nevěřím, že nezneužívají tady tyto díry v systému. Jasně, teď ho z něčeho obviníme. To, že za 10 let mu daňový poplatník zaplatí 11 milionů odškodného, to nejde z naší kapsy a my ho tím zlikvidujeme. No. To je fakt děsivé. Jo. Je to děsivé a
0: víte,
1: ta doba prostě se zhoršuje. Vracíme se zpátky v čase, do dob, kdy to bylo běžné. Tak to začíná být docela běžné i dnes.
0: Ten případ, který sledujeme, případ Pavla Buráně, to je, když si to namalujete na papír, to je normální mafie, justiční se vším všudy. Když si jde stěžovat na gips, na přístup třeba policistů, tak to dostane ten samý státní zástupce a ten pověří toho policistu samého, aby prověřoval sám sebe. Je to takový začarovaný kruh. A lidé by to měli vědět. A já si říkám, že my, co si tady pouštíme hubu na špacír často, tak my k tomu máme hodně blízko.
1: No.
0: Aby nás někdo obvinil z něčeho podobného jako pana Halu a za dlouhá léta pak možná vysoudíme nějaký milionek na státu.
1: Víte? Jasně, možná se sejdeme za mřížemi, jak zpívá Daniel Lende v jedné ze svých písní. No je to tak. A opravdu ta doba se zhoršuje. Lidi by to měli vědět, protože takovéto případy jsou v průběhu času, jako se občas nějaký takový prostě vyloupne. No ale je dobré sledovat, že se prostě vyvíjí politická situace a u moci jsou lidé, kteří nebojují tady s tím. Oni toho zneužívají a prostě to bobtná. A jako to je... Posledně, když jsem tady byl, protože na sečtenu, tak jsme tady mluvili o fialové diktatuře. Tak toto jsou přece další krůčky k tomu, že prostě dobrý, tak když se nám někdo znelíbí, tak se udělá nějaká dehonestační kampaň, ten člověk na 10 let skončí a pak už je jedno, co s ním bude.
0: Mm-hmm. Tak jedeme dál. Jako kdyby skončila bohemka. V sobotu vyjdou poslední tištěné Lidové noviny. Cítíte nějakou nostalgii k tomu?
1: No,
0: já se přiznám, že mi to docela jedno.
1: Tady ten příběh těch Lidových novin je, to je pozoruhodné z několika pohledů. Jo. Jednak teda ty papírové noviny v dnešní době opravdu jsou na velký ubytě, jak se to říká.
0: Na ubytě jsou,
1: nebo já bych řekl možná i na úhynu. Jo. Ty prodeje jsou stále menší a menší a menší. Opravdu, když se někdo dostane k nějakým skutečným číslům, kolik ty jednotlivé vydavatelské domy těch novin prodají, tak zíráte, že jste si dodnes mysleli, že to je aspoň o nulu víc. A ono ne. A ty problémy těch Lidových novin jsou známy už mnoho let. A já tady jako... Musím říct jako tak trochu provokativně, že lidé, kteří teď tak nostalgicky se dívají za Lidovými novinami a mrzí je, že už si nebudou moc číst ty intošské články v Orientaci a ty komentáře a tak dál, tak by všichni tito lidé by měli poděkovat jednomu člověku, který v podstatě tuto agónii prodloužil o nějakých 10 let. Protože Lidové noviny byly v podstatě v krachu už před 10 lety a tehdy, nebo před 11 lety a tehdy přece vydavatelství Mafra koupil Andrej Babiš.
0: Jasně.
1: A oni se tehdy podívali a řekli si, no tak prostě tady Lidové noviny, to je totální černá díra na peníze, to nemá absolutně smysl, ale Babiš tehdy věděl, že kdyby je on zrušil, tak to by nebylo milion chvilek, to by bylo kňučení 10 milionů chvilek, že prostě ten šílený Babiš ještě zničil ty naše tehdy 120 let starý Lidové noviny. Takže Babiš to věděl a on to opravdu 10 let financoval. Spočítejte si, ty ztráty jsou opravdu jako opravdu jako v desítkách milionů za rok a tak si to vynásobte, takže Babiš opravdu v podstatě zachránil ty Lidové noviny a prodloužil tu jejich agónii o 10 let. Takže já bych teda být čtenářem Lidových novin měl poděkovat Andreji Babišovi, že to 10 let držel nad vodou. Jo? Teď to se to prodalo, má to nějaká struktura, kterou nikdo nezná, politicky se neangažuje, takže ti to klidně biznisově můžou normálně poslat k ledu. A nikdo po nich neštěkne. Představte si, kdyby skončily Lidové noviny za éry Andreje Babiše. To by bylo peklo.
0: Jasně. Češi žijící v zahraničí mohou volit na dálku. Pavel podepsal zákon o korespondenční volbě. No,
1: a je to tady.
0: Je to tady, už to vlastně platí. Vy jste tím předsedou politické strany. Řekněte, jak je to pro vás, pro motoristy, výhodné nebo nevýhodné, že teď motoristé ze světa, fanoušci vás budou moc podpořit svým hlasem?
1: No, já bych řekl, že obecně jakákoliv změna volebního systému je vždycky účelová. Vždycky účelová a vždycky je dělána těmi, kdo jsou zrovna u moci a myslí si, že jim to pomůže. To znamená, to si tady hnutí STAN vyrobilo změnu volebního zákona tak, aby jim to pomohlo. To je nepochybné. My jsme prostě tady zvyklí mnoho let, desítky let, že v pátek a v sobotu jsou volby a většinou ještě v sobotu známe jako bez problémů výsledky. A všichni tomu věří, i když prostě třeba nesouhlasíte s tím, jak ty volby dopadly, tak jako moc je nespochybňujete, protože to funguje a tak dále. Teď si myslím, že to korespondenční volba ty volby fakt zmrzačí. A řada lidí tomu prostě nebude věřit. A teď vidíme, jak to dopadá v Rakousku, v Americe a tak. Prostě část společnosti si už nikdy nepřestane myslet, že to je cinknutý, jo? Že ta Markéta Pekarová po nocích s tím Jurečkou vyplňovali ty korespondňáky, jo, aby prostě dostali 2% od voličů v zemi, protože je nenávidí, protože je považují za šílence, ale ejhle, dojde dalších 10% od někud ze světa, kde se naraz probralo miliony lidí, jo, a teďka šli volit. Takže já si myslím, že protože to vzniká na ministerstvu vnitra, to je garantem voleb, ministerstvo vnitra ovládá hnutí STAN, což je velmi problematické. Hnutí často se skloňuje, že má jisté mafiánské pozadí a tak dále, takže mě na to nezbývá, než říct, že...
0: Vy prostě, myslíte dozimetristy.
1: Ano, já myslím, že prostě dozimetrická mafie teďka se rozhodla, že po pražském dopravním podniku rozkulačí i demokratické volby.
0: No a ta původní otázka, je to pro motoristy pro vás výhodné nebo nevýhodné?
1: Já nevím. Ne, nemáme. My nemáme žádný peníze, takže si nezadáváme žádný průzkumy. Ale tak my bojujeme v tom prostředí, které zrovna je. Jo? Nedá se s tím nic dělat, ale opravdu tady jako nastává... Ta odpověď má dvě roviny. Jasně, já sleduju teď, že celá ta vládní cestovní kancelář, jo, protože oni furt jezdí někam do Afriky a tak, to jsou prostě státní dovolený. Vidíme, že Fiala na 10 dní v Africe, pak tam jede Rakušan, jo, je to sice úplně k ničemu, ale prostě furt se někde jako fotěj. Ale já vím, že oni tam velmi agitují. Normálně rozdávají stranické letáčky a tak dál, protože vědí, že korespondenční volba, takže oni jako si tu pozici v zahraničí se snaží posilovat naprosto bezskrupulózně. Ale OK, dobře, tak to je nějaká agitace, kterou může dělat každý. Jo? Oni to sice dělají za státní peníze, ale jako dobře, ještě když se u toho vyfotí s nějakým ministrem nebo prezidentem, tak tím je to ospravedlněno a fajn, vládneme, nerušit. Jo? Ale má to ještě celý druhý rozměr. A to je ten, jestli to náhodou někdo nesfixluje. My jako motoristi nic sfixlovat nedokážeme. To může sfixlovat maximálně někdo, kdo tu moc ovládá, kdo ovládá prostě ten systém. V těch volebních místnostech tam každý má právo nominovat každá strana svého zástupce do té volební komise, aby to pohlídal, aby se tam s tím nějak nečachrovalo. Kdo bude hlídat tady to? Jo? Kdo bude hlídat tady to, nevím. Já jenom bych připomněl, já jsem měl na tady sesterském kanále Xaver Live, jsem měl někdy, myslím si tak zhruba před rokem, někdy koncem srpna loňského roku, jsem měl dlouhý stream právě o korespondenční volbě, tak pro ty lidi, kteří se chtějí podívat na nějaké argumenty proti a co všechno hrozí a co všechno tyto lidé se snaží s našimi volbami udělat, tak doporučuji podívat se, najít si tady tento stream a podívat se zpětně na to. Ono to teď možná nabývá docela realistických a konkrétních rozměrů.
0: Úřad bude moci kontrolovat, kolik peněz vezete. Odborníci varují před agresivitou zákona. No tak plíživě zase kus nějaké svobody se ukrojí, že?
1: No jasně, no, to je... ten návrat, to je, tato vláda nás prostě vrací zpátky v čase, jo. My jsme po relativně svobodných 90. letech, pak jako po roce 2000 jsme vstoupili do Evropské unie a tak dále, teď se zase vracíme zpátky, přeskočili jsme ta 90. leta, toto jako když vás ovane vítr z nějakých 80. let Československé socialistické republiky, kde prostě ten stát měl také v podstatě moc sahat do života každému člověku a kontrolovat ho. Jo. Takže poté, co i Marian Jurečka, jak jsme to tady možná si vzpomenete, řešili posledně, že ten zase jako Marian Jurečka zase chce, aby stát viděl lidem na to, kolik mají peněz na účtech.
0: Neuvěřitelný.
1: Jo, prostě aby to jako stát věděl, což jako dobrý vstup do jedné z nejintimnějších oblastí člověka v demokratické společnosti, prostě čili jako stát má mít jako dohled nad majetkem a tak, no tak prostě zřejmě i soudruh Stanjura veliký se mu to zalíbilo a řekl si, tak proč by měl mít svoje komando prostě jenom tadyhle Jurečka, já chci taky svoje komando, takže ten šel ještě dál, takže tady budou moct zastavovat normálně snad lidi na ulici, jako kolik mají peněz. Takže je jako, a když si to čtete, tak fakt v tom je úplně všechno, jo? Prostě v tom jsou agenti provokatéři, v tom je falšování identity, konspirační byty, prostě jako za starých časů. Jo? Jako za starých časů. Já myslím, že nebude trvat dlouho a znovu se začne udělovat jako místo řádu Bílého lva, jako řád Klementa Gottwalda. Jako.
0: No, toto je šílenost a my to pozorujeme poslední roky, jak se to sámovou metodou všechno, jo, myslím, že zákazem kouření to začalo, ne?
1: Zákazem kouření to asi nezačalo. Zákaz kouření je proti tady těmhle věcem naprostá prkotina, jo. Zákaz kouření dobrý, tak prostě...
0: Dokud nevlastníte hospodu za svoje peníze vybudovanou a nemůžete si tam dělat, co chcete, teoreticky.
1: To je jako pravda, ale znovu říkám, to, co dělá ta vláda současná, to v tom, v porovnání s tím, je to v podstatě prkotina. Protože dobrý, tak člověk si na to cigáro může vyjít ven a dneska toto jsou přece úplně jako zásadně rozdílné věci. Zákaz kouření dobrý, jako je to nějaký posun, kdy zase já jako bych to asi nedělal, protože také bych ctil právo na to, jako když má někdo majetek, hospodu, tak si v ní může dělat, co chce. Ale vzpomeňte si, taky se prostě dřív se kouřilo v nemocnicích, v letadlech, jo. Taky asi úplně není, no. Nevím, ale tohle to se přece se zákazem kouření vůbec nedá srovnat. Jo. Opravdu ne. Tohle to je zase náběh na to, že stát chce o nás vědět všechno a chce potom s námi manipulovat. Jo. Takže vidíte ty tlaky, prostě tlaky na to, aby se zrušila hotovost. Jo. Když se zruší hotovost, teďka už to má taky svoje křiklouny, že jo, prostě ti, co chtějí odevzdávat právo veta, přijímat euro, tak ti chtějí taky rušit hotovost. Prostě, aby ten stát mohl ty lidi ovládat úplně ve všech směrech jejich konání, chování a známkovat je, občas jim třeba nedovolit si za ty digitální peníze si něco koupit, když třeba zlobíte moc a tak. Mm-hmm. To je prostě toto, je cesta do Číny.
0: Za masakr v Solingenu nese plnou odpovědnost i česká vláda. Žijeme v nacismu s lidskou tváří. Nebinárního vnuka bych vzal psychiatrovi. Pravil tady v XTV poslanec parlamentu České republiky za SPD Jaroslav Foldyna.
1: Tak pan Foldyna je známý driáčnický drsoň.
0: Ano.
1: Který má horkou krev. A podle toho je ten jeho výkon Já myslím, že to je jako strašně vděčný objekt pro televizní obrazovky a je to strašně vděčný objekt i pro různé komentátory, i ty, co mu třeba fandí, ale hlavně pro ty, co ho nenávidí, jo, protože ten jim opravdu dává potravu. Ten jim dává potravu, takže vlastně nemusí nic jiného vymýšlet. No, jako jak sleduju pana Foldynu v SPD, tak myslím si, že před rokem a něco udělal Tomio Okamura jako zásadní chybu, obrovskou chybu, když tady toho pána za SPD nenominoval jako kandidáta na prezidenta. No, oni tam dali toho pana Baštu, ten byl takový jako chudák, jo, už prostě nic moc, když stál, tak už nebyl moc schopný mluvit, prostě bylo na něm vidět, že to opravdu není jeho šálek kávy a neměl tam bejt. A taky to tak dopadlo. Jo, Tomio Okamura tím postrácel víc než polovinu hlasů svých tradičních, co dostává vždycky. To byl začátek úpadku SPD, že velmi špatně zvolili a já myslím, že Tomio Okamura měl hrůzu z toho, že kdyby tam dal někoho tohoto typu, tak ten by to jako urval. Jo, on by těch 500 000 voličů, co vždycky SPD dostávala v těch volbách, tak on by je podržel. Jo, určitě by nevyhrál samozřejmě, ale z toho prvního kola by odešli se ctí. Teď prostě myslím si, že ten pan Bašta dostal zhruba tolik, co 4% Topolánek. Jo, takže nevím, no, já když vidím, jak už je ten Okamura vyčpělý a v podstatě politicky vypelichaný a už nenabízí nic nového, už jenom je to jako jedna velká a stále větší křeč, tak si myslím, jestli má mít SPD nějakou budoucnost, tak by se možná mohli zamyslet a zvolit pana Foldynu předsedou, prostě, protože pak by to byla jako čerstvá krev pro SPďáky a by to slušelo.
0: Já bych nepodceňoval Tomio Okamuru. Už bylo několik podobných pokusů a vždycky se ukázalo, že ten pevný bod, který přitáhne ty lidi, je Okamura. Buďte
1: no,
0: opatrný.
1: Ale dobře, ale to netrvá věčně.
0: Budete rád, až budete motoristy spojovat s SPD, pane Macinko?
1: Ne, to se, s SPD se spojují jiné strany, to jsou tady koalice se Svobodnými a s PRO a s Trikolorou, ale
0: Svobodní a PRO už v podstatě nejsou. No, ale...
1: Tak jsou s SPD, tak jsou?
0: Dobře, tak. No, ale já bych se na vašem místě by byl opatrný, možná půjdete po kolenu za panem Okamurou a řeknete, myslíte? Mám tady pana Turka, pana Šlachtu.
1: No, nevím.
0: Prosíme o spojení.
1: Ne, tak já bych prostě tady, ten krok číslo jedna by měl být, jako, že teda zvolí pana Foldynu předsedou. Pak bych se nad tím možná zamyslel.
0: Tak na to bych si nevsadil. Jsem rád, že jste přišel.
1: Já bych se na to taky nevsadil, jo.
0: Těším se na příště, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl pro dnešek pan Petr Macinka.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: of a heart. He poor broke, mixed up mess of a heart.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
2: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
3: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
2: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
3: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
2: Mm-hmm. Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
3: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
2: Není.
3: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
2: Určitě.
3: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
2: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice pravice. Co pak je to možné?
3: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
2: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
3: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
2: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
3: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
3: Prosím.
2: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
3: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou.

0: pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
0: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
0: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
0: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
0: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. Já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti. Souhlasíte?
0: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
0: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
0: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože

0: Já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, Vystačilo?
1: My se na to díváme Vystačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
0: A vy?
1: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
0: Vy, Stačilo, vy, Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
1: V této chvíli ano.
0: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
1: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
0: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
1: Děkuji.
0: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
1: Mírem.
0: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
1: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
0: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
1: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené, ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála, ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
0: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
1: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
0: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
1: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
0: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
1: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
0: což
1: do Londýna.
0: Se neděje zatím.
1: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
0: Já řekl, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, že se nemýlím.
1: Část jednoho videa,
0: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Radio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a dnes mistr Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, už jsem se nemohu dočkat.
0: Já vím. Hladík, to je další tady do našeho, že, rajonu. Hladík by měl být ministrem, věří lidovci, určitě. To je jako Jurečka čeká na schůzku s prezidentem. A jestli bude Hladík ministrem, tak ta policie mu bude muset vrátit ten počítač, ne?
1: A to se neví, ne, ještě. Ale já, helejte, to Brno, to začíná být toxický, ne? To začíná být špatný.
0: Mě o tom povídáte.
1: Já vím, že vy tam máte, jak se říká, přesah, ne, trošku?
0: Já to mám hlavně zvonky, takzvaně.
1: A máte byteček taky nějaký?
0: Bohužel ne.
1: Vy jste to nestihl?
0: Ale mám tam někteří, víte, co je zvonek? Čemu se říká Brně zvonek?
1: Tak to ne.
0: Nevíte?
1: Já umím česky jenom.
0: Ten pan Scheinherr z pražského zastupitelstva, co byl policejním informátorem, tak to je zvonek. Ten, kdo chodí bonzovat v brněnské hantýrce, zvonek. A moji zvonkové říkali, že tenhle ten člověk je v tom průšvihu s těma bytama až tak asi sem. Mm-hmm. Neboli po uši. A jestli se stane ministrem, to bude taková sranda. Protože umíte si představit tu honičku, co mají teď Rakušanovi boj všichni, aby ten počítač vyčistili.
1: Jo, ale víte co? Máte Hladíka, který je v tom, a pak máte ODSku brněnskou, a odkud je náš pan premiér?
0: Brno.
1: To je líheň, co? To je líheň politická.
0: No tak všechny, každý, kdo v ODSce té nové něco znamenal, Morava. Topolánek,
1: a hlavně, a pár bytů za sebou, ne, v Brně?
0: No, tak, to, no, tak tam je bytů, pane Holče. Tam se nějakých 10 bytů ztratí.
1: Jasně.
0: Jako já bych z toho nedělal takovou tragédii. Byt sem, byt tam.
1: Ale že se do toho premiérovi nechce, ne? Asi ví trošku víc než Jurečka.
0: Pane Holče, tento muž, víte, kdo je?
1: No jasně, Marek Výborný.
0: Marek Výborný. A to je taková liška počitá. To víte. Jako
1: no, tak to tady jsou všichni, ne, ty tři.
0: A já vám přesně řeknu, podívejte se na ten pohled, jak on se na něj dívá, na toho Hladíka, a já vám přesně řeknu, co mu jde tady hlavou.
1: No, říká, kamaráde, ty brzo skončíš.
0: On si říká, jen se v tom vykoupej.
1: No, jasně.
0: Ty brněnská...
1: A podívej se na traktoristu, ten má v tom pohledu...
0: Tak ten neví, co se děje.
1: No, ten ví moc dobře, co se děje. Ten ví moc dobře. A podívejte se na ten pohled, ten už tam vidí ty mračná.
0: Prosím.
1: Co? Tam už je zlo, ne? Trošku.
0: Tenhle ten pohled já potřebuji nacvičit.
1: Počkejte, trošku zlo tam dejte, ne?
0: Já to nemám, jsem hodný člověk, na rozdíl od vás, takže já to neumím. Ale je to teda, říkám vám, říkali moji zvonkové, že jestli se to nějak nevyčistí, což není tak vyloučeno, protože oni tam potřebují v té vládě, tak tenhle ten člověk bude druhý rád.
1: To je možný, ale víte, co je ironie toho, jak už to v politice bývá? On do Prahy nechtěl původně Hladík. On chtěl být nejlíp primátorem Brna, anebo aspoň náměstkem.
0: No já vám řeknu, proč nechtěl do Prahy.
1: Počkejte.
0: Musel dělat špatně projel, v metru.
1: To nevím, ale každopádně projel volby v Brně. Až pak řekl, tak a teď beru celou rodinu a chci do Prahy a být ministrem. Takže chudák Anička, bývalá ministrině,
0: Anička.
1: Jak se říká Anička 545, tak to musela zabalit a vrátit se na Moravu a pojďte se, co si on teď způsobil.
0: A jste dneska opravdu zlej?
1: No dovolte.
0: Na tu Aničku. No,
1: když jsem řekl Anička 545, co?
0: No tak, kdo zná tu legendu?
1: No, tak.
0: Jedeme. Kandidát Fischer se představil na ČT. Vždyť je tam jak doma. Jak představil?
1: On se představuje denně, ne?
0: Ale v šlovou dobu. Vím, komu v Evropě a v Americe volat.
1: Já jsem to viděl, ale on neřekl komu. On řekl, mám telefony všude. Já nevím, má ty šifrovaný od Míši Redla taky, nebo jak to myslí? Já jim taky komu zavolat. Já jsem volal před chvílí manželce kvůli nákupu.
0: Jo?
1: Taky vím.
0: Šetřete, pane Holče, nekupujte.
1: Šetřím, bereme už jenom všechno v akci.
0: V akci.
1: Ale pojďte se, to je pohled.
0: Mě na tom nejvíc baví, že se představil na ČT.
1: Jo.
0: Protože člověk, který je tam A aniž by proto byl nějaký reálný jako důvod, doma. Jako doma se představil, ten si tam zvrátnýma tyká.
1: Jo.
0: Říká, tak co to, co máš dneska k večeři? Možná mají tu kartičku.
1: Možná má i telefon, ne, na někoho.
0: To si píš, televize, co? To si píš, ne?
1: Že ví, kam zavolat, ne?
0: No, ale podívejte. Nikomu to neříkej.
1: Ne, ale víte, co mi se líbilo, co on říkal? Že v Česku má sice reputace poraženýho, co projel ty volby prezidentskýho, ale v západní Evropě, že o něm říkají ten, co skončil třetí. A já nevím, jestli vlastně on kandiduje někde v západní Evropě. Co?
0: Kriste.
1: Kandiduje na českýho prezidenta? Nebo?
0: Ano, na českýho, jo, na českýho. Na českýho. Je prostě celoevropsky známý člověk, zejména na Příbramsku.
1: To asi tam bude mít velký přesah, ale víte, já ho vidím takový ten ezoterický teleshopping, ne? Televizní kazatel, když se podíváte do těch očí, co?
0: Já tam vidím něco jiného, nechci to už říkat, já už jsem to jednou řekl.
1: Horšího. Brána k peklu.
0: No, no ale pane Holče, kdybychom měli jako, já zase bych tohoto tam raději viděl, jestli má vyhrát někdo ze strany Pravdy a lásky, ať vyhraje on, hlavně ne Tetuše a hlavně ne Lampasák.
1: No já, jak jste řekl, z Pravdy a lásky, nějak ten Lampasák do toho nejde.
0: Tak ten se přizpůsobí všude. Jako.
1: Tam je tý lásky trošku moc, ne? A trošku moc nepravdy.
0: Tam je hodně láska taky k Sovětskému svazu.
1: Jo, jo, jo.
0: Já jsem se ještě večer doma, pane Holče, po včerejší Wilsonovce, jsem si vzpomněl na Leninův kroužek, jak chodil do leninského kroužku generál Laudon, Pavel, a já jsem se mu ještě večer smál.
1: A že si to člověk musí pročítat, co?
0: To je něco neuvěřitelné.
1: To je paráda.
0: Je to nejlepší věc, kterou jsem četl za posledních několik let. A já jsem si říkal, kdyby to někdo s hezkým hlasem a s tím projevem, pokud možno veřejnoprávním, načetl, tak já bych to jel v autě pořád dokola. Co kdyby jsme zavolali paní Vitovské, jestli by to nenačetla? Ona má hezký projev takový.
1: To určitě, ale nechtělo by to mužský hlas, nemyslíte?
0: No tak ten manžel od ty Nerudový.
1: Ten by to mohl načíst, no.
0: A nebo
1: že by to načetla Světlana Vitovská s Petrem Kolářem, ne?
0: Co? S kým?
1: Když stojí, no se svým parťákem, ne? Když stojí za generále, no, takže by to načetli.
0: No parťákem, partnerem.
1: No, partnerem, no.
0: Partnerem. To je trojka nebo čtyřka?
1: To já nevím.
0: Zahruba, Vitovský.
1: To víte vy, ne?
0: Já to,
1: Skavčíhor.
0: No právě tam je to zakázaný téma.
1: Aha.
0: O některých věcech tam nesmím mluvit.
1: Jo.
0: Jedeme dál. V roce 2023 zúčtují s covidovými zakázkami. Zřejmě podám i trestní oznámení. Evropské kvóty počtu žen jsou ponižující. Tomáš Etzler skončí u soudu. A teď se projeví moje zlá povaha. Já bych toho z Etzlera tak rád u toho soudu viděl.
1: Já taky. A já bych ho viděl dokonce rád ještě za soudem, co většinou následuje po soudu. Víte kde?
0: No ono už to samotné projednávání jako není nic příjemného.
1: No ten člověk je obyčejný blázen, ne?
0: Já bych měl lepší slovo, kdybyste chtěl.
1: No ale každopádně evropský kvóty...
0: Já si myslím, že to je obyčejný idiot.
1: No, jsou ponižující, ne? Představte si, kdyby byly kvóty na muže.
0: Jako myslíte, že bych... Jsem měl nějak ucházet o něco?
1: Nenaznaču.
0: No ne, to má pravdu, paní Hampl.
1: Samozřejmě.
0: Zvirtek.
1: Jenom se zdravě, jak zúčtuje s těma covidovými zakázkama v roce.
0: To bude těžký, to bude těžký. To je podepřený ze všech stran. Tam jako slavná věta pana Hamáčka. Mám to letadlo otočit a vrátit do Číny. Pamatujete si to? No. No tak je to ještě, jde tam s takovým odhodláním, to já obdivuju. Mm-hmm. Navíc ještě jako rozumím lidsky, jak chce tam něco dokázat a budu rád, když jí tam nesemelou.
1: Ne, já jsem rád, že se tam dostala, protože do Senátu speciálně to je klub pučistů vlastně proti prezidentovi, nic ního téměř tam není. Klub vlastně politicky jedna rodina vládní, taky dobře, že tam pronikla nejen ona.
0: Mm-hmm. Tak, pane holče, blok zemí V4 přežil. Orbán dostal jako odpověď na provokaci šálu Slovenska. Zbytečně ten Orbán některé věci dělá.
1: Jo, ale mně se líbilo, že premiér tam odjížděl na to jednání V4 a měl klíčový téma tu jeho šálu. Chápete?
0: Hodnotová politika.
1: Hodnotová politika. Mm-hmm. Já nevím, jestli si vezmu možná šálu Brna velkýho, nebo co myslíte?
0: Ne, vy nevíte, jakou mě šálu.
1: Ne.
0: Pane Hoče, on měl mapu Barmy.
1: A, no jo, no. Jasně, jo.
0: A už ta jeho neziskovka, kterou založil a vyčerpala ty desítky, možná stovky milionů na to, tak slyšel jsem v kuloárech, neumím to zatím potvrdit, má první úspěchy, protože už dvěma ženám v Barmě se změnily podmínky.
1: Tak to je skvělý.
0: Jedna ale... teda zemřela mezi tím, ale tak to i počítá se to, ne?
1: Jo. Víte, ale já jsem viděl tiskovku premiéra před cestou na V4 našeho a já jsem si říkal, že řekne, jedu na V4 a chci Viktorovi poděkovat za to, že nám to v Evropě, v Evropské unii v Bruselu, že nám tam ume cestu, tývím se z toho embarga na ropu, třeba ruskou a tak, protože bez něj, bez toho, aby jsme tady energeticky kolabovali. A protože on není tak podělaný z Němců a z Ursuly von der Leyenové šéfky Evropské komise. Jako,
0: Orby.
1: Jo, jako náš premiér. A hájí tam vlastně maďarský zájmy. A to náš premiér nějak neumí. Jak jsi říkal, že tam bude s touhle agendou. A on vlastně řekl, že tam odjíždí, že tam bude ta šála se řešit.
0: Včera se vrátila z Maďarska z výletu kamarádka naše a hlásila, benzín daleko levnější než u nás, většina potravin tak na polovině, pozor, jídlo v restauraci na polovině, všechno levnější a lidem se tam líbí, že?
1: No podle mě Orbán přivez na tu V4 nějaký taštičky, víte, s jídlem.
0: S cukrem.
1: No, s cukrem a...
0: Kluci, zdražili vám to o 100%, jo. Ať máte na vanilkový voličky.
1: Chleba, nějaký salámky, ne? Čabajku. No. Co?
0: Já si říkám, jestli ti naši občané by nesnesli raději takovýho ranaře, který by jim tady zařídil, že nebude cukr o 100% dražší.
1: No já bych si přál za premiéra někoho, kdo bude hájit zájmy Česka. A ne profesora Barmského.
0: Ukrajinskýho.
1: A ukrajinskýho. A německýho. A německýho.
0: Já vám musím říct, mně se na vás nelíbí jedna věc. Uneste to jako adresnou kritiku. Prostě vy vůbec nehledáte celoevropská řešení. A to my bychom chtěli, ne?
1: No, víte co, ve čtvrtek odjel hledat celoevropské řešení do Bruselu minister průmyslu a obchodu Josef Síkela. Pak se vrátil a zase se vrátil bez evropského řešení.
0: Tak
1: už se to v Bruselu stává.
0: Tak pan Síkela je nejslabší kus.
1: A to neříkejte.
0: No ne, tak
1: neříkejte.
0: Vždycky někdo nejslabší.
1: Síkela dělal...
0: Tady v naší posádce, tak jeden z nás.
1: Síkela dělal mezinárodním finančnictví. Teď on dělal pro Spořku rakouskou. To nevíte?
0: No a co? Jako, že dělal pro Spořku.
1: Je to borec velký.
0: No, bojím se, že to není navenek moc vidět. Ale to nevadí, no, tak prostě se vrátil, jo, a nic zase.
1: A nic zase, no.
0: To tak
1: no, se vrátil s německým řešením, no.
0: Jo?
1: Už to bývá.
0: Představte si, že mě doma zlobí odpad. V koupelně. Měl jsem v pondělí jelníky, v úterý, ve středu pořád to teklo. A já jsem na to přišel, proč to oni hledají celoevropské řešení.
1: A pořád nic, co?
0: A pořád nic. Už jsem jim to potom říkal, ale dneska ráno to rozchodili.
1: A vy nemáte telefon do Evropy a do USA jako Pavel Fischer?
0: Že bych tam zavolal?
1: No, tak zavolejte, ne?
0: Jak to budeme řešit? To udělám asi. No. Já tam dneska cinknu. Pane holče, toto je radost. No radost.
1: No.
0: Česko má po desítkách let astronauta. Pilot Svoboda je v záložním týmu Evropské vesmírné agentury.
1: No skvělý, ale tak je vás mi líto. Vy jste byl v tom tréninku v té přípravě dlouho a nevyšlo to teda.
0: Čo už. Co? Prohrál jsem. Tu máš Borovič.
1: Ale budete pokračovat, ne, v tom?
0: Oni se vymlouvali, že na mě nemají skafandr. To jsou takový jako plky, jo?
1: Jo, jasně.
0: Ale já mu to přeju tady panu Svobodovi.
1: A přitom má by seknul ten skafandr, když na to kouká.
0: A toto není skafandr.
1: No, kombinéza.
0: Já myslím skafandr pro astronauta.
1: Jo, já myslím tady ten.
0: No, já už jsem to konzultoval s Remkem, tady tu věc.
1: A jeho vám sedí?
0: No, on už ho nemá, ale...
1: No, ale neříkejte, že nemá.
0: Ale říkal, že to je výmluva, že by ho tam na mě určitě měli. To je jako...
1: No. Tak příště, ne?
0: Příště, no. Já střádám na ten... na tu vesmírnou turistiku. Toto je stíhačka, teda to není jako, že ještě, to je potřeba říct, ale já mu teda, pane Holče, jako poraženej, držím palce a to záložním týmu mě trošku děsí. Jak je něco záložního, tak to je přesně to, víte, co my vám zavoláme.
1: To smrdí lavičkou, co?
0: To smrdí lavičkou. Na druhé straně, víte, co říká stará pravda? Lepší je sedět v Barceloně na lavičce, než být kapitánem za Počernice.
1: Takže, Počernice?
0: Tak víte, jak je... Za Sokol Velemín třeba. Tak. Nebo jak
1: víte, jaký je v Počernicích manšaft? Víte, jak je v Počernicích manšaft?
0: Jak jste říkal jednou, Beton Horažďovice.
1: Beton Horažďovice.
0: Takže i kdyby byl v záložním týmu a seděl na té lavičce, tak je tam. Mm-hmm. No,
1: tak. Mu přeju.
0: Já mu
1: štěstí,
0: přeju.
1: No.
0: Já mu přeju štěstí. A vám, pane Holče, přeju hezký víkend a krásný zbytek života celýho. Že se uvidíme moc krát ještě.
1: Počkejte. To říkáte, jako kdybychom se neměli vidět. Vy se bojíte identifikace.
0: No,
1: jo?
0: Ta poslední vězonka byla fakt ostrá.
1: Jo.
0: Takže kdybychom se dlouho neviděli, tak,
1: dobře,
0: jsem, tak jsem to chtěl říct. Nevíte, jak se tam posílají ty motáky?
1: Nevím, ale... Já si myslím, generál Pavel, ne? Že on byl disident, že by mohl vědět, ne?
0: Ano, on byl disident.
1: Že,
0: on byl disident se vším všude. No tak jo, Wilsonova 10, přátelé, poslechněte si, protože mistr Holec tam byl neuvěřitelně zase vtipný. A ostatně, nic jiného jsme nečekali. Já vím, že spěcháte, protože jdete péct to cukrový vánoční, ne? Jste říkal.
1: No.
0: A začínáte perničkama, ne? Nebo?
1: Rohlíčkama.
0: Rohlíčkama. Vanilkovýma?
1: Jasně.
0: A kde jste vzal na cukr, jako?
1: No to vám nebudu říkat.
0: Teď to trouba, to je elektrika. Takže vám je jedno, že financujete Putina, jo?
1: Nefinancuju, to my netopíme. My topíme jenom tou troubou.
0: No to jsou nějak úplně ty rohličky vanilkový, ne?
1: No a to topíme tím. My jsme si zakázali pustit topení, když budeme péct rohličky.
0: No, jestli jich napečete hodně, tak já doporučuju skovat krabičku těch rohlíčků pro oko,
1: tady, že jo?
0: Oko na punčoše a rozumíte, děvčatům poslat. Ať nemusí doma pes, víte, co mají práce v té sněmovně.
1: Jasně.
0: Tam si nevydechnete.
1: Ale jsem rád, že se to vrátil. To je krásná tečka.
0: Pane Holče, těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky. Naschledanou.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
3: Ale ne,
2: jo.
3: Co se děje? A nebuďte slušnej.
2: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
3: U zás?
2: Zas, no. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
3: Proplakal?
2: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
3: Nejlepší sněmovny, ne?
2: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
3: Jo?
2: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Schillerová.
3: Tyš, ono jí to nejde, Markéťe, Xavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
2: Markéťe? Půl hodina je moc.
3: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
2: To říkal, no.
3: A teď končí.
2: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
3: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
2: To ne.
3: Končí prokletí.
2: Mě to je líto, že odchází.
3: Jste vážně smutnej.
2: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. Ale víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
3: Počkejte, ani dom Čafery? Oni ho nepustili, aby jí dal
2: kytku. No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
3: No to je,
2: no.
3: Ale oni ho neeskortovali?
2: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
3: No ne, Franta, počkejte.
2: Co, Franta?
3: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
2: No.
3: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
2: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
3: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinnej vedlení.
2: Takový Ferda.
3: Jo, on byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
2: A to ona taky ne.
3: Je.
2: Myslíte, že jo?
3: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
2: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
3: No, tak by to všechno by šlo, jak by mělo.
2: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
3: Ale ne, tady je to dobrý.
2: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs ochrankou.
3: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
2: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
3: A co?
2: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
3: To je málo, Xavere. To je málo.
2: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
3: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně. No,
2: to nevíme.
3: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
2: Meda
3: no.
2: Říkala, že ona je výborný člověk.
3: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla
2: Meda
3: přinést pejska.
2: Meda už zvedla já prst. Vím,
3: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
2: Pozor.
3: Jo, ale já Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
2: Jak to?
3: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
2: No,
3: a co já teď budu dělat?
2: Co
3: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude ples svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
2: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
3: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
2: Bude to ten
3: ničivou.
2: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
3: Jejda.
2: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby tak... řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
3: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
2: To já nevím, a to už je pryč.
3: Úplně ne, no. To
2: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
3: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím... No řekněte.
2: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
3: No?
2: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
3: No bez pochyby.
2: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
3: Počkejte, tak... blondýka taková,
2: blondýka.
3: Šafránková.
2: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
3: Jo, jasně, ona je korunka. No, to...
2: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
3: Taková drobnější.
2: Drobnější, subtilní.
3: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
2: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
3: Správně.
2: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
3: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Xavere.
2: To jsou ty vaše narrativy.
3: No jo.
2: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
3: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
2: Pomník
3: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček Soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
2: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
3: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
2: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
3: Kůň jo.
2: Už by všichni viděli, už si všichni dali 100x
3: sraz. A já bych si myslel, že kobila nebo něco, ne?
2: Aby... Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
3: Pekarová.
2: Paní Pekarová.
3: Adamové.
2: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se

0: prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali větší stopu než Jan Hus, a to je paní Markéta
1: Adamová. Máte pravdu, já bych to tím Husa vyhodil.
0: Pekarová hodinová
1: spůrna. Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Markét.
0: No já taky.
1: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
0: Já si to vybavu, jak to vypadá.
1: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Markét. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne?
0: Co? A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
1: Ale to ne je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere. Je.
0: Pane Hoče, tam to drhne.
1: Zavrete její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
0: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
1: Duka, ten to vůbec nerozumí.
0: To je pase už
1: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
0: No, pane Hoče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
1: Diamant,
0: a
1: myslím,
0: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
1: Jo.
0: To je životní úspěch. Ksele, už se nikdy nic takhle nepovede.
1: Je to narrativ životní?
0: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mi doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
1: No jasně, jo.
0: A to je přece super.
1: Jo.
0: My nejsme předsedové tady ani XTV?
1: Já jsem místo předseda klubu sviní.
0: No je to místo předseda.
1: No, koho zajímá mám našlápnu toho předsednictví.
0: Koho zajímá místo předseda?
1: Jsem na správné cestě.
0: Gagarin byl první. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
1: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět. Ale
0: tomu já fandím.
1: A nebylo napsaný kam.
0: No kam? Na oběžnou dráhu,
1: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
0: To jako...
1: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
0: Už si to odpuste, pane Holče.
1: Ne,
0: už se jí musím zastávat.
1: Vždyť je to potřeba. Pojďme... Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
0: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
1: Nenajde.
0: Nenajde, jo. Tam nevidíte
1: nikdo. Nenajde, Xaver.
0: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
1: Tam kandidují samý dobrý.
0: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
1: Ježíš Maria. Vypadáte dramaticky, Xaver.
0: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjura.
1: Proč?
0: Víte, kdo to je?
1: Kvůli těm nejlepší minister financí.
0: Je minister financí.
1: A kvůli těm, že na kapačkách?
0: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké... On má normálně cukatury.
1: Já vím.
0: A je vidět, že on ví, že tam v tom moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
1: No to už je...
0: Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
1: Ho porazí Reich. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
0: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
1: No nemusí se dostat, Xavere, to je blatečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
0: No, tak jasně.
1: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
0: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
1: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No.
0: Jo, myslíte?
1: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
0: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
1: Pasivně.

0: Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to taky pasivní celý.
0: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehack, se to mít chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
0: Já bych si to napsal jako Janíška Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký...
1: To není možné.
0: Angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
0: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
0: Já na ní taky nesahám.
1: Ona byla
0: nesahám,
1: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
0: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
0: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
0: Ježiš, já to, chci, to ani ne, abys...
1: on má v očích hrůzu, pane holče.
0: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
0: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
0: Ne? No,
1: a nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
0: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
0: no,
1: Babiše...
0: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
0: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
0: A té době si se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
0: No, tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
0: To je správná
1: protože
0: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
0: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
0: Nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
0: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
0: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesvědět, přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
0: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
0: Já to si to Babiš. Užívám k
1: sebe. Co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny, zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
0: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
0: Jo.
1: To nejde dohromady.
0: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
0: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo A on vyprávěj narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
0: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
0: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
0: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
0: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
0: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
0: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
0: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
0: Vážně?
1: No.
0: Byste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
0: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
0: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
0: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil Vesty, ne? Aby Vesty je krmila zpátky jeho.
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
0: No,
1: do čistírny.
0: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je politikem zastan přes 10 let. Co?
1: Kdo to říkal?
0: Vítek. Rakušan.
1: To říkal. Ale to přece blbosti.
0: No, tak on říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
0: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonu. No.
0: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
0: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
0: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnou.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka.
0: Tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem tak v konfliktu.
0: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii ne? To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský. Mm-hmm. Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne. Ani kačku. Ani korunu.
0: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak, těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mohl dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No jistě. A bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vilzonky, poslali...
0: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
0: Je.
1: A oni tam udělají představení, mm-hmm. jehož sláva se dotýká hvězd.
0: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy byste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
0: S legendou, ze
1: Jezerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
0: Jo? No.
1: A výprej výborná.
0: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. No tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
0: Tak to taky máte v sobě.
1: On by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řekl.
0: To jo. To
1: akorátní.
0: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
0: a, on by nikdy,
1: a to se mě na něm líbí.
0: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
0: Od narození je takovej, ne?
1: No.
0: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
0: Jo.
1: Dizident.
0: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
0: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista, ne?
0: Fuj, tajksel, no to snad ne.
1: Nebyl?
0: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
0: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
0: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
0: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
0: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. Hmm? A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
0: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
0: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
0: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
0: Tomáš Sova, to bude primář Sova.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
0: Primář Sova byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
0: Jo, dobře. Vlzonova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
0: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
0: Ne.
1: Protože tahá za nic.
0: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
0: Tam je těžko víc, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
0: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
0: Nebude to teď dělat Market? Nebude to její příští to, job? on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko.
1: No to není špatný, pane Volče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
0: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal
1: asi? Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
0: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
0: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
0: Ale na Davidková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Na Vilzonku otázka Zalky, Xavre.
1: A Zalka
0: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vilzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
0: Jo. A Nadežda Formánková, Vilzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavre. Vidíte?
1: A má pravdu.
0: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
0: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
0: To je jasný. Já to vím, Xavre.
1: No koho?
0: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
0: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavre. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
0: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
0: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
0: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
0: Mansardu?
1: No.
0: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
0: No, pod stříškou.
1: No tak já mám mansardu.
0: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
0: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavre, myslím, že se nad váma stahují mračna.
1: Jak to?
0: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
0: pro
1: mám,
0: jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
0: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
0: To byt vám rychle udělám.
1: Jo?
0: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
0: No vy nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
0: No je, je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
0: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
0: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
0: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavre.
1: Však to připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím, to bude zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
0: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
0: Vážně?
1: Sakra, to pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
0: Proč
1: já už
0: ne?
1: Mám natypováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval. A nebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodně to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: No.
1: vezme si...
0: No vidíte.
1: Teda musím vám říct...
0: Tak to tam připište, až jí bude posílat tu kytku.
1: Já jí musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Jako, já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
0: Aha.
1: Tenhle ten model.
0: Jo.
1: Ale neměli 4X.
0: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No podle mě ne. No, ne, no to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
0: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
0: Bohatý. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Chicha Xaver.
1: Chicha. Don Chicha.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
0: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
0: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně... Bývalý premiér, pamatujete si na to, když
1: jasný,
0: ale se tak... nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
0: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte,
0: já jsem...
1: ale že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Já to znám, víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion, to je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
0: Jáchym Vrecion.
1: To je česky?
0: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: No, to je ten levoboček, jo?
0: Nemakačenku, no.
1: To je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na RR.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít RR.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: Tak uvidíme.
1: Ne, může. Uvidíme, řeknete jo nebo ne?
0: Budeme tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
0: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: My se teda neshodujeme, pan Holče, to víte.
2: Proč?
1: No, já jsem tady umístil na tabuli cti, pozor, na tabuli cti, pane Holče.
2: Já to vy?
1: Klobouk dolů. Tady mají právo mít fotografii jenom mimořádné osobnosti.
2: Je to ctihodný udavač, řekněme to takhle.
1: A vy to zase takhle schodíte?
2: Neschodím. On to udělal z dobrých úmyslů, proto jsem říkal, já dám na pohled a na oči ksaver a vidím tam dobro. A proto vím, že Oky ho udal z dobra.
1: Já nevím, co s vám mám dělat, pane Holče. Já tady chci pochválit pana doktora Medu za to, že on pově děťátko.
2: Já to, no tak v tom se shodnem. Já mu faním, Ksavere.
1: Já taky.
2: Moje maminkou bude teď. Víte to?
1: Pokažte.
2: No ty to tam vidíte, ne, maminku?
1: Já tam moc maminku nevím.
2: Vy tam nevidíte mateřství?
1: Ne, to tam fakt
2: ne. A on schází na mateřskou záhy.
1: To... Já jsem to četl. No. Já jsem to četl a myslíte, že to je důsledek preferenci Topky?
2: Já si myslím, že jo. Už se na to nemohu dívat ani on.
1: Prosím vás, co si o tom myslíte?
2: O preferencích Topky nebo o mateřství pana doktora?
1: O tom, mně to přijde na jednu stranu, tomu strašně fandím. A říkám si, populační křivka, já na to jdu takhle státotvorně.
2: No, víte, on to dělá kvůli důchodům, kvůli penzijnímu systému.
1: No, o tom bys nepochybuji.
2: No, samozřejmě.
1: A takže no. Já tomu fandím. To, že s tím šel ven a řekl, já budu máma, jdu na mateřskou, tomu taky fandím, já bych to neuměl, pane Holče.
2: A máte pravdu, ale já si myslím, že pan doktor Jiří bude dobrá maminka.
1: O tom vůbec nepochybuji.
2: A potom mu fandím. A mateřská, to je krásná věc. Já jsem si jenom tak říkal, kdyby na té mateřské třeba chtěl zůstat a být maminkou profi do konce života, že by se nemusel vracet do politiky, ne? Už vykonal toho docela
1: dobrá,
2: dost, ne?
1: Docela hodně, no. Tak s tím Okamurou určitě.
2: No.
1: No já přemýšlím, pane Holče, to neskončí u jednoho dítěte. On bude mít prý holčičku.
2: Jo? V jaký Meda, ne? Třeba.
1: To nevím. A tak jsou krásnější jména. Já mám ještě někde na pan doktora mobil. Já bych mohl třeba v polském kalendáři najdete dívčí jméno Malgořata. No to je přece skvělý.
2: Jo, jo.
1: Představte si, že by měl holčičku, která by se jmenovala Malgořata Pospíšilová. Ne, pozor, tam to bude světový. To bude Malgořata Pospíšil.
3: Posloucháte Rádio Ksaver. Ksaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alek.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaň SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Hmm. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomi Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomi Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vys tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: krok po kroku
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam...
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď si ho bohužel čím dál tím víc oživuju. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako Povl a Žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svůj hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se

0: On tam říká, za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc než s Německem a se Západem, a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, úplně nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: To by
0: Fiala,
1: Němci nechtěli, věř mi.
0: já to chápu, nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal, on tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
0: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten
0: No,
1: ruský v roce 28, 27, teď
0: 20,
1: nevím přesně.
0: no, aby taky ne, protože i
1: A
0: z
1: ocenil tu
0: Německa,
1: debatu. Debatu.
0: jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí. A víš, jak to je? Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čystá.
0: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si
1: No.
0: čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: Pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy nebo firma má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mně přijde, že tahle patálie trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš, dá se to porovnat?
0: To určitě, ale já bych se skoro
1: Tak to je
0: vlastně
1: drobnost proti tomu, ne?
0: jasně, Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost, když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a Vlastimil Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý, přežít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
0: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když...

0: Ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích. Tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
1: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby už tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
0: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
1: No já bych
0: příliš.
1: Trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jakou my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
0: No, v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
1: Jo, jo, to no. Určitě. No.
0: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpůjčetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
1: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo. Prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%. Ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%. Jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3% a 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
0: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
1: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
0: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
1: Měli.
0: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
1: Není to žádný Vysocký, viď?
0: Přesně tak. No, tak...
1: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
0: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
1: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
0: je
1: jde
0: co?
1: O...
0: Je co?
1: Je co? Je čím dál tím víc. O, pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
0: Hmm. No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, to, což je ještě hodně daleko.
1: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
0: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
1: No, jasně.
0: Děkuju, že jsi přišel. Jsme na konci.
1: Díky za pozvání.
0: Budu se těšit na příště.
1: Já taky.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

my dva už nebudem žena a muž. Nadejde den, kdy se vytratí cit. Song, co jsem hrával, však dál bude znít. Dál bude

0: přihodilo, nebo to bude mít nějaký důvod? Netušíte?
1: No, je to skvělá otázka. A mě vlastně teďka, když jsem si od vás poslechl, napadlo, že jsem se ho na to nikdy nezeptal. Což asi napravím. Ale nevím. Já si úplně nemyslím, že se tam muselo něco zásadního stát. Dlouhá léta tady platí, že a je známo, že Miloš Zeman obecně nemá rád novináře, ale zároveň, že novináři nemají rádi Miloše Zemana a podle toho taky mnohdy vypadají potom jejich výstupy v oněch médiích, v novinách a v televizi.
0: No. Promiňte, jako... já jenom taková drobnost k tomu, jak jste to řekl, tak mě to běží hlavou. No, oni mu pomohli, novináři, aby se dvakrát za sebou, ne jednou, ale dvakrát za sebou stal veřejně zvoleným prezidentem. Tak...
1: No, to je naprostá pravda. Člověka až mnohdy napadá, jestli, jako, že by tam až mohla být skoro nějaká skrytá dohoda a konspirace. Samozřejmě teď se pokouším z toho lacině si dělat srandu. Jo. Ne, to v žádném případě. Je to přesně tak, jak jste řekl. A Miloš Zeman je specifická osobnost, takový úkaz, bych řekl, na naší politické scéně, který k těm vítězstvím nikdy nepotřeboval nějaké zástupy PR agentur, poradců, marketingových poradců v tom, jak má mluvit, jak se má oblékat. On si vždycky na tu svoji výhru vystačil sám, si myslím. Samozřejmě s vydatnou pomocí těch novinářů, kteří si ale mysleli, že mu škodí a oni mu ve skutečnosti pomohli.
0: No a připustíte, vy jste to hodně sledovali, já o tom zdaleka nevím tolik, co vy. Připustíte, že k těm výhrám mu výrazně pomohli i protikandidáti?
1: Připustím, ono to tak zpravidla bývá vždycky, protože ta výhra a vždycky u každého konkrétního případu se můžeme bavit a rozebírat, jestli mělo větší vliv ten znalosti, praxe toho kandidáta nebo prostě jeho vystupování v kampani, anebo jak velký vliv měl naopak ta neschopnost jeho protikandidátu nebo chyby protikandidátu. Když si vzpomeneme na tu první prezidentskou volbu přímo v roce 2013 a duel s Karlem Schwarzenbergem, o kterém rozhodně nešlo říct, že by byl politik amatér, to v žádném případě. Karel Schwarzenberg byl velká osobnost, byť a zcela logicky s ním víc než půlka národa nesouhlasila, to je úplně normální, tak ale Miloši Zemanovi velice pomohla chyba Karla Schwarzenberga, nebo otázka, jestli on to vnímal jako chybu. A to bylo to prohlášení na adresu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše o tom, že v dnešní době by za odsun sudeckých Němců skončil u Mezinárodního trestního tribunálu Hágu. Miloš Zeman se toho tehdy velmi pochopitelně chytil, opakoval to při všech možných příležitostech a zcela jistě mu to nějaké procento navíc přineslo.
0: No a v druhém případě?
1: V druhém případě?
0: To byl jistě pan Drahoš.
1: No já se právě přiznám, že jsem teďka na sekundu zaváhal, jak se ten protikandidát jmenoval.
0: Ano, to byl...
1: Ano, pan Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd. Víte, pan Drahoš nebyl politik a z toho důvodu se dopouštěl spousty chyb v té kampani, protože prostě to nedokázal odhadnout na rozdíl od Karla Schwarzenberga předtím. A já si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč prohrál, protože nebyl politik a měl proti sobě ostříleného, zkušeného politického matadora, který měl za sebou celou řadu výher, ať už v prezidentských nebo sněmovních volbách, nebo i tom, jak se v 90. letech stal předsedou sociální demokracie. Takže já řekl bych, že u Jiřího Drahoše to byla spíš taková kombinace politické neznalosti, z toho plynoucí možná neschopnosti, z toho plynoucích i dobře mířených rad od jeho širokého týmu, kdy každý mohl říkat něco jiného, teď on se v tom ztrácel.
0: Pane panenko, řekněte mi, akademicky jako člověk, který je znalý věci, kdyby teoreticky došlo na souboj Miloš Zeman a Petr Pavel. Máte, když už víme počty a výsledky, myslíte si, že by měl Miloš Zeman šanci?
1: Ano, je to samozřejmě jenom akademická otázka, ale i na základě toho, o čem jsme se bavili před chvílí, říkám, že ano, měl by šanci a dokonce bych řekl, že bych si vsadil spíš na vítězství Miloše Zemana než Petra Pavla.
0: Až tak?
1: No tak přesně proto, že by stál opět ten ostřílený politický mazák Miloš Zeman, který zažil v tom českém politickém rybníčku mnohé, stál opět proti nepolitikovi, který se spoléhá na rady svých poradců, na svůj PR tým a od toho se odvíjí vlastně i jeho prohlášení nebo jeho názory na mnohá témata.
0: My jsme v XTV s Milošem Zemanem mluvili včera a já mám pocit, že ten člověk je v absolutní formě. Myslíte, že je teoreticky možné, že někde vzadu v hlavě na nejtajnějším místě mozku Miloš Zeman přemýšlí o tom, že by za 5 let to zkusil znovu? Co za 5 let?
1: No dřív než za 5.
0: Za 4 roky.
1: Za 3,5.
0: No, za 3,5 dokonce.
1: Nemyslím si to.
0: Nechce.
1: Z mého pohledu, a teď samozřejmě já nevidím Miloši Zemanovi do hlavy.
0: Takže a víte, že to je velká škoda, mě by teda konkrétně ta jeho hlava. To bych si rád přečetl.
1: No já myslím, že takových lidí je víc, ale ne, opravdu bych řekl, že z mého laického pořád pohledu bych řekl, že on to bere jako uzavřenou kapitolu, že se mu povedlo 2x zvítězit navzdory i médiím, politikům a všem a že teďka si užívá to zaslouženého politického důchodu.
0: Vy jste, panenko, spoluautorem knihy společně s Lubošem Procházkou Spiknutí, pravda o pokusu odstranit prezidenta České republiky. Proč ta kniha vznikla?
1: Na to je velice jednoduchá odpověď. Ta kniha vznikla proto, že my jsme oba s Lubošem byli, řekl bych, Miloši Zemanovi, prezidentu republiky, blízcí v tom smyslu už tehdy, že jsme dělali s ním oba rozhovory, znali jsme dobře jeho spolupracovníky, účastnili jsme se v rámci mediálního doprovodu jeho zahraničních cest. A znali jsme oba dobře, jak média většinová, mainstreamová k němu přistupují. A zároveň, jak ho celá řada politiků dlouhá léta nenávidí. A když jsme pozorovali, nebo tehdy každý zvlášť, my jsme se o tom bavili až potom ex post, pozorovali tu dobu, co se tehdy dělo, co se psalo, když jsme i sami zažívali to, že se nám ozývaly různé zdroje tvrdící, že je na tom Bůh ví jak a že zemřel a různé nesmyslné teorie, které my i na několika místech v knize zmiňujeme o tom, že zemřel dokonce před několika dny a jeho spolupracovníci to tají a snad ho drží někde v lánských sklepích, aby si mohl.

0: Rádio Xaver.
1: V mezičase se, pane poslanče, změnila situace. To mě asi dáte za pravdu. A do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už sem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
2: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
1: Jak to?
2: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z válečných zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, který podepsal Vít Rakušan.
1: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
2: Nepřijde mi to přestřelené. Opravdu to vnímám jako apel.
1: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
2: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem.

to je. Muskej je muskej, šak to přežije. Muskej je muskej, vždyť si ještě užije. Je, yeah, je. Yeah. Pověz mi, starče,

0: každá a pak už každá.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Přejem dobrý vítr, lahvím trosečníků.

pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Severe.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Či?
1: Tak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Sever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu dít, to o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je s ním.
2: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek dostal. Byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit Xavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to chod, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedle jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, tak Prapět, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituji hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat, oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem řekl, že jsou poctiví.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat...
1: Někdo, ne?
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo, ne?
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás koušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane Holče.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k této i době, kdy se tady přepisují dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, no,
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal.
2: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží.
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo.
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten já, plán, co? Ten, já vidíte
1: jsem,
2: to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak
2: neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější terorista

0: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
1: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
0: A ten zvoní prej.
1: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
0: Do homilia.
1: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zmetr.
0: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
1: Já je to... Ale...
0: Chtějí spravedlnost, ne, pane Holče.
1: Ten Vítek je borec, já, ten Vítek je borec.
0: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
1: No to já se divit
0: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
1: Když bude vládu skládat kdo?
0: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
1: Spolu. Hm?
0: To jsou takové moje teorie.
1: Já vím.
0: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
1: Jaké?
0: Že se dostanou komunistky?
1: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
0: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
1: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
0: Ne, ne, ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
1: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
0: No,
1: co?
0: No, no.
1: Ty bych vás i urazil, ne? No.
0: Já se bojím, že...
1: Já se na něj musím dívat.
0: Na koho?
1: A na plukovníka.
0: Ale on je dobrý.
1: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
0: A jak moje to?
1: Angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
0: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
1: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
0: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevím, já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
1: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
0: No to váš klub sviní, no. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
1: No tak.
0: No to mi řekněte jeden.
1: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
0: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
1: Komunikační to, karty, Ksavere.
0: Trouba, no to je...
1: Komunikační karty.
0: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je
1: třeba... Podle mě jede satiru ten člověk.
0: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
1: takže
0: ještě...
1: Takže ne sama, ale i, jo?
0: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
1: Jo.
0: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
1: Není to ten, co mu říkají Gucci?
0: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
1: Já si myslím, že by to mohl být on. No asi se šatí u Gucciho, ne?
0: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
1: Taková trošku drahá.
0: Tak já šiju u mistra Mejty.
1: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
0: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
1: To jasně.
0: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
1: Taky, dobrý.
0: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
1: Jo?
0: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
1: Blížíte se k tomu, jasně.
0: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
1: Jako zvonit, jo?
0: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
1: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
0: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
1: co zvonil?
0: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku.

0: A nominovaní budou
1: No.
0: Dovhomilja a Jan Souček. Ten teď zvoní.
1: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
0: Ten už zazvonil i na ty
1: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
0: To nevím.
1: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první
0: jo,
1: cenzor vlády.
0: Pan Klíma.
1: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
0: No a zvonek roku dáme, ne?
1: Zvonek roku.
0: Máme první dva kandidáty.
1: Jo.
0: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
1: Knedlík.
0: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
1: Knedlík. To je Knedlík.
0: On se jmenuje Lipavský.
1: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
0: Kdo
1: on celém světě známe jako Knedlík.
0: Jak to?
1: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
0: Dobře,
1: tak, jak... Knedlík.
0: A jak by říkali mě teda?
1: Ne, jak jste vážená, jste vážená figura.
0: Jak by říkali mistr třeba.
1: Tak.
0: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale... Tak to se vám, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých.
1: Z diplomacie.
0: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
1: No nebuďte slušný.
0: Ne, je to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
1: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
0: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane Holče,
1: ono přejel normálně tím Mercedesem, ne?
0: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
1: No.
0: Knedlík je hrozně ponižující.
1: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje, ale máte...
0: Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
1: No. A já to říkám...
0: Prostě...
1: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
0: No. Nebylo to hezký už.
1: No, tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
0: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
1: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
0: Jasně, pane Holče.
1: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
0: Fakt?
1: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. A on se chová jako kdyby...
0: Tak není, on je spíš ranař. Ne?
1: On je trošku hustej.
0: Zbabělec, neřekl, to...
1: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
0: No formální.
1: A diplomacie není úplně formální. Jako, že jo?
0: Že
1: si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
0: Nějakou. No neříkejte mu knedlí.
1: Vždyť je to knedlí.
0: Ale je to tak zlý, pane Holče, já na
1: no knedlí jsem... Věrný.
0: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
1: Já vím, tak jste...
0: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že ve jméno je to hnusný, prostě... A knedlík je hrozný.
1: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
0: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
1: Hmm?
0: Já jsem knedlíček.
1: Vidíte.
0: Ale játrovej aspoň.
1: Nok.
0: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
1: Tak promlouval není možná úplně...
0: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
1: No ten si to zasloužíte, jasně.
0: Mám to udělat?
1: Dobre, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, tak fajn.
0: Za Lipavského se trošku stydím.
1: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
0: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
1: No. Že je blbuše?
0: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
1: Já jsem Xavier, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
0: No to jo, to je
1: nálepkuju. Nedlík, blbuše.
0: Tak
1: se na to budu muset dát pozor.
0: Jak se jmenuje pan Lipavský?
1: Mastíku.
0: Vlastík?
1: Já jsem říkal Mastíkulka.
0: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
1: Jasně, jako... Jan Lipavský.
0: Jan, Honza.
1: Honzí.
0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká.
0: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Xavier. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc jako, ještě o těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
1: Tak je takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno, čím je.
0: Vším, čím byl. Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
1: no,
0: my jsme minule nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
1: no,
0: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
1: No tak víte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastním.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
0: Ukaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím, na co se
1: ptáte.
0: Železný...
1: Jakubovi.
0: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
0: Já všude čtu, že budu odvolaný, no. Tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasné. No.
1: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku.
1: Jo. Alena Ravítková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
0: Jako nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které? No. Ale některé.
1: A pan Xaver má super
0: účest.
1: Hostky, nebo? A hosty.
0: Má super jednoutky.
1: Stejničky. To vám jo. Nosí Marcela, ne?
0: Co?
1: Jednoutky.
0: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několika, takzvané utopence.
1: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
0: Jako
1: správné?
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
1: Tak se vede, tak už se zradikalizujete taky a vypněte to tam.
0: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím.
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
1: Jo. Alena Davídková na Vlzonku od Azalky, Naděžda Formánková, Vlzonova 10, malý příspěvek pro Přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, jak ten Přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my.
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu Přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Sávra, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten je... Ten to nevnímá vůbec, Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není vůbec.
1: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Domů. Xavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy jdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: Ok. Tak si, a máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plný auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Naším hostem je Cyril Svoboda. Několikanásobný ministr s 5 jmenovacími dekrety a také někdejší předseda KDU-ČSL. Dobrý den, vítejte v XTV.
1: Dobrý den.
0: Evropa musí odolat tlaku, stát se nohskledem Spojených států amerických a vyvarovat se zavlečení do konfrontace mezi Čínou a Spojenými státy ohledně Tchaj-wanu, řekl to francouzský prezident Emmanuel Macron po návštěvě Číny. Jeho slova rozčílila některé české politiky, Macronovo prohlášení označují za ostudné, chybné i za podraz. Je kritika na místě?
1: Mně se to jeho vyjádření líbí, no, takže já nepatřím ke kritikům, protože Macron ví, že si nemůžeme dovolit rozpoutat ještě nějakou další válku, potažmo celosvětový konflikt. Takže v tomto ohledu má podle mě Macron pravdu.
0: Ten konflikt nebo ta válka by hrozila v případě Číny?
1: Tak víte, že říká to i čínský prezident, že se připravuje na reálnou válku. Dneska jsem se díval na francouzské zprávy, tam zase byla i o tom reportáž, že trénují ponorky a simulují skutečně jako reálnou válku. Tak já myslím, že Macron má pravdu, že stačí nám ten obrovský konflikt, který máme na Ukrajině, a neotevírat další konflikty.
0: Dobře, ale co potom na to Spojené státy americké, protože třeba podle pana poslance Marka Ženíška je to naprosto ostudné a chybné, to, co řekl Emmanuel Macron, a že by měla Evropa odolat úplně jinému tlaku a se Spojenými státy vyvažovat právě Čínu.
1: Tak to je pohled Marka Ženíška. Já si myslím, že určitě Macron nechce ani vystoupit z Severoatlantické aliance a už vůbec neoslabit Evropskou unii, nemá nic proti spojenství se Spojenými státy, ale chce ukázat, že minimálně se musíme chovat k sobě jako partneři, a samozřejmě, že Macron teď hraje roli vůdce Evropy, protože kancléř Německa je neviditelný, neslyšitelný, nevíme o něm, takže Macron má velký prostor a tak ho využívá. Takže já si nemyslím, že destrukce přátelství nebo spojenectví, ale je to politický postoj francouzského prezidenta, a proč ne?
0: Postoj francouzského prezidenta, a do jaké míry si myslíte, že jednání Macrona reflektuje nelibost Francouzů s tím, jakým způsobem Francie zasahuje do konfliktu na Ukrajině? Přece jenom pro ně ta válka je vzdálenější než třeba pro nás. Oni řeší svoji drahotu, cenu benzínu a tak dále, důchody. Tak do jaké míry tedy jsou to Francouzi jako občané?
1: Určitě je tam francouzský vliv, vnitropolitický vliv, protože ta reforma důchodová se nám zdá neuvěřitelná, protože posunutí od důchodu z 62 na 64 let, jestli stojí za takové bouře, které se dějí ve Francii, ale stojí to. A já si myslím, že ta reforma je vlastně jenom vnější efekt, že to není ta podstata, že Macron cítí, že se něco děje hlubšího ve společnosti, že ty 2 roky odchodu do důchodu za takový odpor vůči vládě a vůči prezidentovi nestojí. A asi to tak vnímá, že i postoj Francie se výrazně mění. Má menšinovou vládu, takže on musí reflektovat domácí politiku a zároveň ví, že nebude už víckrát zvolen, tak se tím může dovolit víc, a proto třeba i toto osamostatnění a solový part, protože on už neriskuje, že nebude zvolen, protože nemůže kandidovat.
0: Prezident Macron také zdůrazňoval svůj plán, respektive teorii o strategické autonomii Evropy, patrně vedené Francií, která by se stala třetí velmocí. Čína toto přivítala. Bude Macron, nebo torpéduje to Macrona mezi lidi, kteří budou jednat s Putinem?
1: To nevím, protože on takhle se velmi rád pasuje do role Charles de Gaulle, no ale on není de Gaulle. Kdo zná životopis Charles de Gaulle, tak ví, že to byl člověk, který zápasil celý život. A celý život čelil velkému odporu a ten odpor ho formoval. To Macron dosud nezažil. On nezažil nikdy skutečně masivní odpor, takový, jako zažíval celoživotně de Gaulle. Takže de Gaulle vyrostl ve velkého státníka, protože ho formoval odpor. A takže jestli nový odpor, který možná teď bude proti Macronovi, ho vystaví novému tlaku a bude formovat do dobré formy, to uvidíme, tak je to nakupnutý balón.
0: Ale dá se říct, že je tomu blíže?
1: No, určitě
0: tímto krokem?
1: Určitě bych chtěl a naznačuje, že opět Francie chce hrát vlastní part. Diváci si vidí, že Francie taky řadu let nebyla ve vojenských strukturách Severoatlantické aliance, že to je tradice francouzské politiky. Takže Francie bude chtít být jako nukleární velmoc, dominantní v Evropě jako vyvažovatel vlivu Spojených států amerických. Hmm.
0: Jaká je a jaká bude role Číny v konfliktu na Ukrajině? Přece jenom čínský prezident říká, že Čína je v konfliktu neutrální, byl na třídenní návštěvě Ruska, pozvání Volodymyra Zelenského zatím ignoruje, zároveň ale Čína zveřejnila 12-bodový mírový plán. Tak bude Čína tím mediátorem k budoucnu?
1: Mně se zdá, že je zatím jediným možným, protože to je jediná mocnost, která může skutečně účinně zatlačit na obě dvě strany a zejména na Rusko, protože Rusko Čínu potřebuje z mnoha důvodů. Kvůli tomu, že Čína odebírá suroviny, plyn, ty víte, že se staví nový plynovod síla Sibiře 2, že kupuje ropu nebo další suroviny a zároveň Rusko potřebuje čínské moderní technologie, čipy a podobně. Oni se navzájem potřebují. Takže je možné, že Čína bude tlačit a má na to, aby tlačila na Rusko. No a možná, že ve spolupráci s mocnostmi, jako je Francie, se vytvoří tlak na druhou stranu, protože mírová dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem může být jenom tedy, když se sednou ti lídři ke stolu, a protože si nedůvěřují, tak si sednou ke stolu jenom, když tomu budou donuceni. Ne, protože by chtěli, protože když někomu nedůvěřujete, tak za ním nejdete s ním večeře obědvat a nejdete se s ním dohadovat. Hmm.
0: A Čína bude ta země, která se bude důvěřovat z obou stran?
1: No, to je ta pistole, kterou míříte na obě dvě strany a říkáte, tak to pochopte, to je ten náš argument, že musíte sednout a musíte začít jednat. Když se podíváte na to, co dělá Kissinger ve válce mezi Araby, respektive Egyptem a Izraelem po roce 1967 a 73, to bylo to též, to byl cukr a bič, ekonomická pomoc a obrovský tlak Spojených států. Nikdy by si tyto partneři nesedli za stůl, Anwar Sadat a Menachem Begin, tak by si nesedli za stůl a nezačali jednat, kdyby tomu nebyli přinuceni.
0: No a zatím Čína byla na třídenní návštěvě Ruska, jak jsem říkala, a Ukrajinu jakoby zatím ignoruje, řekněme. Tam se nechystá Xi Jinping.
1: Zatím ne. Možná, že přijde, protože pozvání od prezidenta Zelenského podle veřejných zdrojů má. Takže Čína tady asi zvažuje všechno, co udělá, ale je to, jak se ukazuje, jediná mocnost. Já jsem dlouho myslel, že to může být Turecko. A Turecko může být prostředníkem třeba dohody výměny zajatců nebo něco podobného, ale Turecko nemá takovou váhu, aby přitlačilo Rusko. To musí být váha, která přitlačí Rusko, že se musí jednat.
0: Ve Spojených státech došlo k úniku vysoce utajovaných amerických dokumentů ohledně Ukrajiny. Do jaké míry to může ovlivnit situaci na Ukrajině?
1: No, vždycky únik informací ohrožuje důvěru, vztahy a může taky ohrozit i některé na životech nebo na některých kontraktech. Takže samozřejmě to je vážná věc, ale ten základní postoj podpory ze strany Spojených států vůči Ukrajině to nemůže zásadně změnit. Může to být problém, ale nezmění to základní postoj.
0: Spojené státy také údajně odposlouchávaly ukrajinského prezidenta. Proč? Nevěří mu? Proč je potřeba ho odposlouchávat?
1: No tak v minulosti se dozvěděla Angela Merkelová taky, že byla odposlouchávána Spojenými státy americkými a o žádnou válku nešlo, byla úplně v údivu, že byla odposlouchávána. To zkrátka zpravodajské služby dělají, že se někdy odposlouchává i nelegálně a že se odposlouchávají hlavy státu. No tak mají odposlouchávat nás, ode mě se nic zajímavého nedovědí, to se dovědí od hlavy státu.
0: To musí vědět oni, jestli by se od vás něco zajímavého dozvěděli. Ve Spojených státech se blíží primárky, které budou na podzim, kdy budou strany rozhodovat o tom, koho vyšlou do boje o prezidentský post. Republikán a floridský guvernér DeSantis už řekl, že ochrana Ukrajiny není životně důležitým národním zájmem Spojených států. Joe Biden sice ještě neřekl oficiálně, že bude kandidovat, nicméně už ledas co naznačil, že tedy zřejmě kandidovat bude. Otázka zní, bude se právě pod tíhou prezidentské volby měnit jeho přístup, tím pádem tedy přístup Spojených států amerických k válce na Ukrajině?
1: No asi to bude mít vliv, protože Ukrajina bude tématem prezidentské kampaně a Ron DeSantis říká, že nejenom, že válka na Ukrajině není první prioritu Spojených států, a on říká, Bidenovi říká, Biden jako prezident nemá strategii. On říká, budeme bojovat do posledního vítězství, do posledního centimetru území Ukrajiny. On říká, no dobře, tak to je to finální vítězství, ale jakou máš strategii celkovou, takže on říká Američanům, že má být tedy prezident ve Spojených státech, který by věděl strategii a oznámí ji, kterou chce sledovat. Takže já si myslím, že to hraje roli a bude hrát roli i věk. To si myslím, že při veškerém respektu americkému prezidentovi i k Donaldu Trumpovi jako případnému dalšímu vyzývateli Američani podle mě už nesáhnou tomu, aby volili někoho, komu, kdo je přes 80 let. Při veškerém respektu k oběma osobám.
0: Donald Trump se zase nechal slyšet, že by konflikt na Ukrajině vyřešil do 24 hodin, kdyby byl zvolen.
1: No, já bych se
0: dokázal díval, by to?
1: Ne, nedokázal to. To je stejně jako když se sešel s vůdcem Severní Koreji a říkal, Kim je vůdce, já jsem vůdce, to si sedneme a za 2 hodiny to dohodneme a bude tady nové uspořádání mezi Severní a Jižní Koreou, sešli se dvakrát a výsledek je nula. To je, jako těm bombastickým řečem Trumpa nelze přikládat velkou váhu.
0: Hodně často slyším takové to, kéž by Putina ranila mrtvice, kéž by ho někdo z jeho blízkých nebo z jeho okolí na něj spáchal atentát. Jak by vypadalo Rusko bez Putina a chceme vůbec takové Rusko? Bylo by dobré, lepší to Rusko, nebo by bylo potřeba se ho víc bát? Rozdroleného Ruska.
1: Tak možná si někdo přeje, aby Putin co nejdříve zemřel, to určitě hodně lidí, ale všem doporučuji se podívat na ruskou historii, aby mi našli jediný příklad, kdy došlo k převzetí moci v takové situaci demokraticky. To se nikdy nestalo. Vždycky byl nějaký palácový převrat. A to znamená, že se taky nedalo odhadnout, kdo bude vítěz toho palácového převratu. Takže dobře, Putin nebude prezidentem Ruska, což se jednou dnes stejně stane, ale kdo bude prezidentem Ruské federace, to nikdo neví. Ani to nikdo neumí odhadnout. Takže abychom potom neplakali nad tím, že může být někdo mnohem větší nacionalista také v čele Ruska, nebo může být někdo, kdo bude třeba přijatelnější z jiných pohledů, ale nedovolí mu, já nevím, jeho okolí se stáhnout z Ukrajiny. My to vůbec netušíme, protože Rusko není demokratická země. V demokratické země můžete odhadnout. Třeba odhadnete, že když budou volby v České republice, odhadnete, kdo může být premiérem a můžete odhadnout i podle toho, jaká asi bude zahraniční politika. No ale v Rusku? To potřebujete věšteckou kouli.
0: Mně se vybavuje Libie a Kaddáfi, který byl osvržen, byť to je samozřejmě
1: to zmíníte vážnou otázku, o které se v Čechách vůbec nemluví. Zkrátka rozval Libie je mimořádně závažný a když se podíváte na celé pásmo střední Afriky, regionu Sahel, kde máte jeden ohroženější stát vede druhého, tak všechno je pod těžkým ohrožením radikálních islamistů a to všechno živí Libie. To všechno jde především ze zdrojů bohatství Libie, takže rozvalený stát je to poslední, co bychom si mohli přát, jak některý sní, že se rozpadne Rusko. Říkám, no tak bacha na to, jako rozpadnout Rusko, to nebude nikdy jinak než konfliktu. A to bychom se potom mohli moc divit, kdyby nám operoval, jaké divoké soukromé armády by nám operovali všude možně, protože kdo nám zaručí, co se stane ve chvíli, se rozvalí tato říše, ta se nemá rozvalit.
0: A hrozilo by tedy rozvalení říše, rozvalení Ruska v případě, kdyby někdo spáchal atentát?
1: Já si myslím, že ne, ale jsou někteří, kteří o tom mluví, že Rusko je v takovém stavu, že se rozvalí a že některé autonomní oblasti se osamostatní, tak jako v dějinách se stalo lecos, ale v našem zájmu není rozval říše a ať se každý podívá, jak vypadá situace po válce Iráku, jak to vypadá v Libii, a když se podívá do Eritreji a do dalších oblastí, jak to vypadá, se rozpadají státy, jaké to má důsledky. To nikdy nevede ke stabilitě.
0: Drží podle vás Putin Rusko stále pevně v rukou a dostává relevantní informace?
1: Jaké dostává informace, nevím, to netuším, ale určitě Rusko má stále pod kontrolou, protože Rusko je zvyklé celé své dějiny mít svého cara. Jedno, jestli se car jmenuje Mikuláš, nebo Petr Veliký, nebo Stalin, nebo Putin, to úplně jedno, jak se ten car jmenuje. Ale je to car a on dává Rusku jeho hrdost, jeho sílu. A Rusové můžou nadávat na všechno možné, mají těžký život, sankce nedopadají, je to určitě velmi těžké, ale on je pořád symbolem Ruska a hrdosti Ruska. A takže je to tak, že on je symbol, tak mu to snaží. No tak já si myslím, že ho může odstranit pouze nějaká klika kolem něho, ale ne proces ve společnosti, to ne.
0: Podle informací, které máte a které je těžké ověřit, je Ukrajina schopná provést rozsáhlou ofenzivu, kterou plánuje v řádech týdnů?
1: Já to nevím, já doufám, že si to podaří. Role se samozřejmě mění, protože, a to říká i náš prezident Petr Pavel, že buď se ta ofenziva podaří teď, a bude to velký úspěch, anebo nám hrozí tady zamrzlý letitý konflikt. A role se mění v tom, že paradoxně Ukrajina, která brání své území, ho bude bránit proti opevněným pozicím ruské armády, to znamená, že bude najednou v uvozovkách armádou v útoku, a to znamená, že vždycky komplikovanější pozice a vždycky víc ztrát. Vždycky máte víc ztrát, když útočíte, než když se bráníte. Takže Ukrajinu čeká velký úkol, přejeme si to, aby to zvládla, úkol by zvládla, ale je to, jak říkají tedy experti, a věřím v tom i našemu prezidentovi, že buď teď, a nebo ta válka bude trvat i leta letoucí.
0: Čili souhlasíte s prezidentem Pavlem, že Ukrajina má jediný pokus?
1: Ano, má jediný pokus, opakování nebude. A samozřejmě Ukrajina má velký problém, a to je lidský potenciál, protože Ukrajina má 40 milionů obyvatel a podobné ztráty, jako má Rusko. Rusko má skoro 150 milionů obyvatel, takže pořád Rusko má ještě v uvozovkách z čeho brát. No a samozřejmě, že navíc, když válka vede k zabíjení takového množství mužů, no tak bude chybět v zemi, že mužská síla. Ty, co třeba vědí, jak to bylo po druhé světové válce, kdy se Německo rozlíželo po celém světě, nakonec to byli Turci, kteří pomohli a uzavřeli se dohody mezi Německem a Tureckem o tzv. Gasarbeitech. To vedlo poprvé k tomu, že se Turci dostávali mohutně do Německa. Dneska máme to velké problémy těch různých enkláv a přítomnosti tureckého, velké přítomnosti tureckých obyvatel, Turků v Německu. To vždycky po válce je strašně náročné. Chybí mořská síla, to je zapotřebí.
0: Taková poslední jednoduchá otázka na závěr. Kdy a jak podle vás skončí válka na Ukrajině?
1: Tak já si přeju, aby skončila co nejdříve. A tady opět souhlasím s Macronem, s tím, co řekl v Mnichově. Na konferenci bezpečnosti říkal, v Evropě on užil slovo je závěs, ne zeď nebo plot, který rozděluje Evropu na Polsko, pobaltské země, kteří chtějí vítězství Ukrajiny za každou cenu. A zbytku Evropy, kteří chtějí vítězství Ukrajiny, ale mír chtějí víc. To znamená, že už tehdy řekl v Mnichově Macron, že je-li nějaké řešení na mír, který nabízí stabilitu nebo dlouhodobost, takže má vyšší cenu než vítězství. Ale mír znamená, že musí obě dvě strany tak něco získat. Mír neznamená, že kapituluje Ukrajina, to v žádném případě ne.
0: V tuto chvíli ale není na stole varianta, že by se sešly obě strany nesvářené u jednoho stolu. To teď není, teď je pořád čas zbraní, kdy ten čas nastane.
1: Víte,
0: nebo co se musí stát, aby ten čas přišel, ano. Aby se
1: když slyšíte ukrajinského ministra zahraničních věcí Kulebu, tak on říká, že se musí jednat, až to bude výhodné pro Ukrajinu. A zřejmě Rusové říkají, budeme jednat, až to bude výhodné pro nás. Nikdo neví, kdy to bude. A kdyby došlo k tomu, že by jedna strana měla velkou převahu nad druhou, no tak to nebude to nebude dohoda o míru, to bude dohoda o nějaké kapitulaci nebo ústupu. Ale kdyby to měl být mír, no tak je podle mě nejlepší tlačit ve chvíli, kdy to v uvozovkách je nevýhodné pro obě dvě strany. Protože žádná nesmí pocit, že jde k tomu jednacímu stolu z pozici toho, že to má snažší. Protože to se potom blbě jedná. Nevím, takže uvidíme, jestli se to podaří nebo ne a co dokáže velmoci, protože přinutit Rusko a Ukrajinu jednat můžou jenom velmoci, ale ti dva, Zelenský a Putin, si dobrovolně ke stolu nesednou.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl...
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete. Radio Xaver.

bát. Porcení dež zem smáčí stále hloub, až kránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děravou.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. Já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako my dneska nemáme...
1: Nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy

0: byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě je potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne, a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
0: A
1: a
0: možná
1: pak.
0: mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská
1: Ano,
0: práva.
1: protože tam byly také masivní
0: Masivní
1: úniky.
0: úniky, dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis
1: Ano,
0: Rath.
1: masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. V
0: Ano,
1: paragrafu
0: ano.
1: 180, vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Vždyť je to vlastně trestné, to, co se děje.
0: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
0: Jedna z.
1: Jedna z. Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
0: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu.
1: Vy
0: Ale
1: jste.
0: jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nichž ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce vy jste mi říkal, že v loňském roce
0: No,
1: půl miliardy, v roce
0: dokonce se
1: 23.
0: navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu,
1: Takže se už
0: aby se
1: očekává, že
0: očekává, že
1: se
0: to bude,
1: více lidí
0: ano,
1: bude
0: že to bude
1: bránit.
0: vyšší. Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání
1: Co
0: a
1: se
0: nákladů s tím spojených.
1: tak? Co je na vině?
0: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
0: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si nás teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada.

0: paní Parkanové, pan Hala z Řisedě. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta. Ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
1: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit, dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
0: Ale takže lze to.
1: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marií Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej, a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
0: A přesto, je to správně nastaveno?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jak si to bude o mnoho složitější.
0: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
1: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
0: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
1: No tak co vím, tak jako, to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
0: No, jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
1: Ta společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje k si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
0: Ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
1: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
0: Je, no moment, já o ní bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
1: Teď jsem za vámi
0: na
1: šel,
0: takový post.
1: Dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem, o Lence Brnáčově, a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Brnáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
0: Nemůže to být...
1: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
0: A čím to?
1: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
0: No ale to musí někdo být taky na základě
1: toho,
0: něčeho,
1: někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafián. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
0: Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
1: Ano. Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
0: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
1: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě vlastně si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
0: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
1: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, Jestli se dnes v justici bavíme o, baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Vys máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
0: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci.
1: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
0: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak, nějaký výkřik,
1: já nechci
0: snaha?
1: Být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
0: Což teď, v tuto chvíli.
1: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem. Nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
0: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Není zač, těšilo mě.
0: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: greatest, that is understood. But even I didn't know I could pitch that good.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůvek a taky porcelán s modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím.
1: Já vás mimořádně rád vidím.
0: Potřebuji poradu.
1: Rady, to je můj obor.
0: No já si říkám, vidíte, zvedají se ty ceny všeho. A na streamu mém v neděli byli dva muži, kteří rozumí těm cenám energií a tak. Jo. A když jsem to pospátku sledoval, já jsem byl úplně vyděšený. Co budeme dělat, pane Tlustý?
1: Napřed se to pokusíme pochopit. Tím to začíná. Ono, když to pochopíme, tak pak už se s tím dá něco dělat. Dokud to nechápeme, je to marný. Můžu vám něco přečíst?
0: Je to hezký?
1: No to je to dobrý, slouží to k pochopení. Václav Krása, dlouholetý šéf postižených, hodný, schopný, slušný člověk. Píše, pan premiér nás pořád straší, že nám hrozí zastavení dodávek plynu z Ruska a po panu premiérovi to opakují všechna média. My ne, dodává. Není to však pravda, protože Rusko žádný plyn do České republiky nedodává. Přichází z Německa. Všechen plyn odebíráme z Německa a jak se zdá, některé německé firmy již za plyn platí v rublech. Jinými slovy, přistoupily na ruské požadavky. Jinými slovy, budou-li dál platit v rublech, nepřestanou odebírat, my nepřestaneme odebírat. Ale pan Krása pokračuje. Média uvádějí, že platíme za plyn z Německa čtyřikrát tolik, než platí německé firmy za plyn z Ruska. To už začíná být zajímavé, jo? Čtyřikrát tolik my platíme do Německa, než Němci platí do Ruska. Pan Krása pokračuje. Pokud je to pravda, tak nerozumím tomu, proč naše vláda nejedná s Německem o snížení cen. Pokud skutečně platíme čtyřnásobek, není to obchod, ale lichva. A pak to pokračuje, to už nemusíme zkoumat, ale to je jádro k pochopení. Když se totiž zeptáte na elektrickou energii jiných odborníků, tak ti vám řeknou, že naše elektrárny prodávají za 50 haléřů plyn v Lipsku a naši dodavatelé ho tam...
0: Do Lipska, jakoby?
1: No, do Lipska. Naši dodavatelé ho tam za, a teď je celkem jedno, jestli 5, 6 nebo 7, nás je kupují pro nás. Jo? No to je přeci hodně podobný. Tak teď to zkusíme pochopit. No my bruselští úředníci a my chudí Němci potřebujeme, aby nás někdo platil. Jo? Aby jsme si udrželi tu životní úroveň. Už se těm našim ekonomikám tam v té staré dobré západní Evropě nedaří tak dobře, no tak nám to někdo musí poslat. Jo? Ono je to trošku egyptské obilí do Říma. To připomíná. Takže milí občané, vy všichni, co máte soucit s námi, bruselskými úředníky, a s námi chudnoucími Němci, čtyřnásobek je málo.
0: Plaťte.
1: Připlaťte, možná to bude osmkrát víc, jo? My to nutně potřebujeme, teď my tady jinak schudneme. A vy na to máte, no tak se tam trochu brodíte po kolena v blátě, ale čertovém. No a už nám k tomu chybí jenom jeden detail. Bylo by blbý, kdybyste na to přišli. Jo, ono těch nadšenců, co nám chtějí platit, zase není až tolik. A ve chvíli, kdy se doví, jak to vlastně je, oni budou skuhrat. Možná i sebou bouřit, jo? No tak jim předhodíme toho strašného zlýho Putina, řekneme těm našim ovečkám, že ten za všechno může, všechno. On totiž navíc, ta válka opravdu ještě bude asi vytvářet další tlak na růst cen. No, kdo se v tom potom vyzná, jo? Češi to hezky zaplatěj, uvěřej tomu, že za všechno může zlej Putin. Já teda rovnou řeknu, abych nebyl podezřelý, to není hodný člověk, jo? Ten nás chce taky zkasírovat. A strýček sám, který nám chce dodávat břidlicový plyn, který vítají ekologové, asi nevědí, že se pumpuje kyselina sírová do země, ten taky chce trojnásobek. Jo? Já bych z toho udělal závěr. Oni nás ty tohle slovo, vládci světa, všichni chtějí zkasírovat. Jo?
0: Co budeme dělat?
1: No napřed musíme pochopit, že potřebujeme vládu, která tomu nebude pomáhat. Jo? Vládu, která nebude pomáhat ani jednomu, ani druhému, ani třetímu. Jo? My potřebujeme vládu, která bude říkat.
0: A to kdo třeba?
1: Zatím je nevidíte.
0: Zatím je nevidíme.
1: Oni se narodějí.
0: Narodějí?
1: No jo. Oni taky se v Egyptě našli. Ty, co říkali, že blahoříše římský není tak důležitý jako blaho tady u nás.
0: Máme dlouhý úvod dneska.
1: No a to je podstata věci.
0: Já vím.
1: Jo, to když se pochopí, pak už jde všechno samo.
0: Tak, Rusko už je ze zbraní na Ukrajině nervózní. Ohrožujete celý kontinent, vzkázal Peskov. Chrastit zbraněma je vždycky nebezpečný pro všechny zúčastnění. Co i nezúčastnění?
1: Nechte toho. Rusáci, nechte toho. Vy jste mě poprvé vyděsili ve 68. To jsem běhal poslaným a psal jsem tam i dítě da můj vragy. Jo, už tenkrát.
0: Za chváčiky se řekli.
1: Oni se mě pak vrdičili. On mě projednal okresní výbor KSČ a napsali, že jsem nevhodný pro studium na vysoké škole. Jo, tak, tak už poměrně dlouho mi lezou na nervy. Tatínek potom prohlásil, že mu to neměli dělat, že z osvoboditelů se stali okupanti. Jo. Tak zalezte domů, strčte si ty tanky někam. Já pevně věřím, že k nám nedojedou a rychle toho nechte, jinak za všechno budete moct.
0: Rozumím. No a víte, ta věta ohrožujete celý kontinent. Celý kontinent.
1: Celou země kouli.
0: Celou země kouli.
1: No jo, jasně, celou země kouli.
0: Jako máte pocit, že ta naděje, ta možnost, že by někdo zmáčknul nějaký konflikt tady je?
1: Ano, tak ukazuje se, že všechny předpoklady je třeba škrtnout. Já teď se tady přiznám, já jsem si myslel, že se bude harašit zbraněma, myslím, jsem to tady i říkal dokonce, ale že by vyjeli tanky, tomu jsem nevěřil, a že by lítaly rakety a drony a že by umírali 10 000 lidí, to jsem si neuměl představit. Takže potom, co teď prožíváme, nic není nemožný, ale pak je to konec celé planety, a pak bych se s tím nelámal hlavu.
0: No nebudeme, já jsem si říct, že neuděláme nějaký mejda na rozloučení.
1: Užijme dne, Xavere.
0: Ano, tak. Je tu pekelná kombinace maceřské nekompetentní vlády a drahoty kvůli ČNB. Střední třídě hrozí chudoba. Vůči Rusku je třeba postupovat společně jako EU. Říkal Babiš, Andrej, ex-premiér a seděl, tady všude seděl, kde sedíte vy. Včera, předevčírem.
1: Já ho budu trošku opravovat, jestli smím takovou osobnost opravo. Pekelná kombinace. Tak ano, rozhodující jsou dva faktory. Jeden už jsem pojmenoval, prostě nám, my jsme tady loajální vůči říši římský. My chceme, aby v Římě byl chleba zadarmo. Jo, no tak se tady trošku nadřem. Jo, tak a máme tady vládu, která, říkáte, je výborný, oni v tom Bruselu myslejí na naše blaho. Mě to trošku překvapuje, že to takhle říkají, protože přeci to, co se odehrává na Ukrajině, ukazuje řadu věcí, ale jedno to ukazuje taky. Oni se záchrany z Bruselu nedočkali. Jo? Tak jak může naše česká vláda říkat, že třeba pojedou konzultovat situaci v zemědělství do Bruselu, to říkal náš pan ministr zemědělství, když vidějí, že ukrajinští představitelé konzultacema v Bruselu ničeho nedosáhli.
0: Tak oni nejsou členy.
1: No, ničeho nedosáhli. Tak faktor jedna, abych neutíkal od tématu, děláme blaho říši římský, teda říši bruselský, tak to holt něco stojí. Jo, stojí to hodně. Dokud budou lidi chtít udržovat životní úroveň v Bruselu a v Německu, tak to tak bude. A dokud tady bude ta vláda, která tomu fandí, protože v tom má pan Babiš pravdu. Máme, no, maceřská nekompetentní, no tak jsou to dobří římští úředníci, jo, kteří pečují o blaho Říma. Ale druhý faktor, a to už bude pan Babiš asi nespokojený s mou odpovědí, on je hlavní tvůrce té strašné inflace. Ne jediné, to by bylo nefér tvrdit, že 100%, ale já bych mu tak s čistým svědomím připsal 2/3 dnešní inflace jeho dílo. Ty jeho strašné dluhy, takzvaně v boji s covidem, dneska už se začíná objevovat, že to s covidem souviselo jenom trochu málo, jen třeba čtvrtinka, třetinka těch peněz šla na opravdová protikovidová opatření. Jinak ty 100 miliardy dluhu, který vyrobil pan Babiš a jeho ministryně financí, to jsou ty natištěné peníze, to je ta inflace, to je ten růst cen v obchodech, který už dneska všichni vidí. Takže já je nepotěším ani jedným, budou-li nám vládnout římští úředníci, budeme solit. Pokud je vystřídá tady pan inflace, jak mu tak říkal, pan a paní inflace, když nám budou vládnout, tak tady budou dál rodiny zírat nad tím, co se děje. A rovnou řeknu příklady. Už je to tady. Předevčírem opravář z Velvar říká, kamarádovi přišel dopis, místo 16 000 splátek hypotéky 23. Co se to děje? Kde na to máme vzít? Tady pan inflace na to odpovídá. To je jeho dílo. A včera v jedné firmě ve Slaném mi řekli, že jim změnili úrokovou sazbu ze 2 na 7 %. A pak tomu dodám, aby si lidi nemysleli, že to souvisí s válkou na Ukrajině. To ne. To bude souviset. Případné další zhoršování s tím bude souviset. Tak jeden známý pod tlakem událostí v České republice si kupuje dům v Portugalsku. Nabídl mu tam v realitní kanceláři 1,9 úrokovou sazbu. Takže není to v celé Evropské unii. Tohle blaho máme jenom my tady v České republice. Kombinaci pana Babiše a pana Fialy.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

měl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale normálně bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Poddrženo, no, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když až zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ona ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý. Těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: pan Jakob. Pan Jakob, jo, to je,
1: pan Lacina.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Postižený, nebo
2: no
1: já?
2: Ne, ten... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale
1: musím
2: pak se teda...
1: No... Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl jenom ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o něčem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli si to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no, no.
1: Nebyl jeden bitcoin, no, nebo no. Několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
2: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne. Je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, tam má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenujete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenujete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: A já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem? Ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na
2: Vysočině. Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky.
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla, jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká,

0: Klubem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
0: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, no, no, no. A zejména ta paní Dekova. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
0: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě jo. Spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
0: Pýcha.
1: Pýcha.
0: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
0: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
0: A, šorfka, jako, to je hezky.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Hmm. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
0: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
0: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
0: No to nemusíte nic chápat.
1: Měl ty bitcoiny v krabicích?
0: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
0: Mm-hmm. Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
0: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
0: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
0: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, no. Nebo poslanec, nebo bůh ví
0: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
0: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
0: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
0: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
0: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je. Ona
1: no
0: trošku je z výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
0: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
0: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. A... Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
0: To bude ono.
1: Má už jiný... No. Starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
0: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
0: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi.

0: mi brzo.
1: Ježiš, která to byla.
0: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
1: No.
0: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
1: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
0: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové,
1: ano.
0: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
1: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
0: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu, 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace, a vy velmi politicky nekorektně jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
1: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že je jich tam až dost.
0: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
1: no,
0: z lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
1: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
0: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
1: jo,
0: tak to rádi přepošlou
1: takhle
0: se slovy: podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
1: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo.
0: No.
1: Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
0: A ne nějaké Stoněkové.
1: A ne nějaké Stoněkové, no.
0: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
1: Aha.
0: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
1: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
0: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku, a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi, a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká: je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. No, ale ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal: a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
1: Prečo nám sem také dačo posíláte?
0: Ten Zdechovský, to je čo?
1: No, to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo.
0: No. A je v tom tolik upřímnosti.
1: Ano.
0: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je Jako ne úplně, a řekne, to je čo.
1: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského.
0: No,
1: a on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
0: A je to vidět, jak kvíz vlastně.
1: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři. No, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projekt
0: asi... Je to žena?
1: Je to žena.
0: Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde?
1: V té Bruseli.
0: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
0: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
1: Já se bojím, co vypadne.
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem se myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korun a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale...
0: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: No tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco.
1: Hmm.
0: No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatla Patka.
0: Šapán, Zdeněk Šarapatka, doktor.
1: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten...
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: No, na sítích píše, kde, kdo, kde,
1: no,
0: co.
1: No to sice píše, ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin? Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem... Já jsem Zdendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Hmm. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
0: to je dobrý jako na tu stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: No ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na Kukido.
1: Hmm?
0: Víte, co je Kukido?
1: Ne.
0: Kukido. To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Ty jo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
1: No.
0: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to i takhle, na Kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není Kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože Kukido to je úplně boží. No. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj. Tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak Kukido.
0: No, ale já nevím. Já se dívám stranou náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to Kukido?
0: Já se sedívám na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak, teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to Kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kukido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, Kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte,
1: protože...
0: A že já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na pověst? No musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě.
0: Ještě čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchýně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince
1: no.
0: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no
1: dokud
0: ne,
1: to jde.
0: No ne, budu říkat stará Stoněková, má slumen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele, to už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tak máte vlaječku, tak plaťte. Tohle se Zelenskému líbit nebude. Trump mladší se rozjel. Po tatínkovi.
1: A tam ale chybí, čím on popudil toho Zelenského. Neřekl by se to, já to
0: nebo,
1: tuším. On
0: popudil, jenom tohle se Zelenskému líbit nebude, kdyby to vyslechl.
1: No on tam totiž, jestli si to pamatuju dobře, jo, on tam říká, že všechny ty sbírky mají posílat ty s těma vlaječkama. Víte, jak máte vlaječku, tak budou na ulicích komise, rovnou navalte 10 tisíc. Jo, to tam potřebujeme, Zelenský potřebuje prachy, každá vlaječka na klopě při každém setkání se stolečkem 10 tisíc. Třeba, jo, to, on to tak úplně neříká, jo, ale říká, mají to zaplatit ty s těma vlaječkama.
0: No, jak tu mám jiný dotaz? Myslíte, že mladší Trump už jede na politickou vlnu tady definitivně? Je to budoucí prezident?
1: No tak on tím říká svým voličům v Americe, my to platit nebudem, že jo? To je tam mezi řádky, jo? Ať si to zaplatí ty, který se... Jeden člověk vymyslel krásný pojem. Mají to zaplatit všichni války chtiví. Jo, nejsou to váleční štváči, to praje moc, tohle slovo, ale války chtiví by to měli zaplatit. Všichni, kdo, já tady rovnou řeknu, že se taky války bojím, ale hned rovnou k tomu řeknu, ruský tanky k nám jako v 68. už nepřijedou. Já tomu věřím.
0: No tomu já taky věřím. Jedeme dál. Gazprom zvýšil zisk na rekordních 2,09 bilionů rublů. Díky růstu cen ropy a plynu. No se jim daří.
1: No, teď to tady říkám, že jde o prachy. Jde o velký prachy. A milí občané, jestli čekáte, že se o nás postarají naši imperiální sousedé, tak se strašně pletete. Oni se postarají sami o sebe. Putin prostě chce udělat blaho ruským občanům. Brusel chce udělat blaho západním občanům.
0: Strýček. No to jsme i západní občané.
1: No, my jsme ty noví, o naše blaho tolik nejde. My jsme ty Egypťani, jo, abych se vrátil tomu. No a strýček sám tomu samozřejmě leží na srdci blaho Ameriky. Jo, tak vážení občané, o naše blaho se tady budeme muset postarat sami, jestli budeme věřit tomu, že cizák na českém trůnu nám to tady obhospodaří, nám ku prospěchu. Ne, ne, ne, sobě ku prospěchu. Jeden, druhý nebo třetí, abych nebyl potom interpretován jako fanda jednoho, druhého. Ne, já jsem opatrný vůči všem třem.
0: A k tomu, pane Tlustý, vy jste ekonom, že vysvětlete mi, jak je možný, když jsou sankce, tak ostrý sankce vůči tomu Rusku, jak je možný, že rubl posiluje?
1: No tak ono se o tom tady u nás moc nemluví, ale to, že někteří už platí v rublech, no to je, jak jsme to řekli, to je... Vlezte nám na záda s těma sankcema. Jo, my potřebujeme topit. My nebudeme rozdávat ovčí houně. Nebo my nebudeme vyrábět, jak si to představuje český ministr zemědělství, plyn z Kravského Lejna. Teda budeme, ale nebude ho to stačit. Jo? Takže my, co jsme normální a víme, že jiný nemáme, plyn z Ruska, no tak trošku mávneme rukou nad těma sankcema, nad tou jednotou Evropy. No my jim tam ty ruble pošlem, no vy ostatní si dál... dělejte vášně z celé té situace. No a protože my kupujeme plyn v Německu, my jsme v pohodě, akorát platíme 4x tolik.
0: Ne? Tak koho ty sankce vlastně zasáhly?
1: Tupce. Zasáhly a zasáhnou. Já tady tak celou tu dobu naznačuji, kde je máte hledat.
0: Jo. Na ten návrh se ani nepodíval. Roztrhal ho. Zeman opět nejmenuje Kůdelku. To je tak hezká telenovela tohleto.
1: A můžu dovést celý ten svůj dnešní výstup do absurda? Jo, můžu. Já se tady snažím vysvětlit, že se máme starat sami o sebe. Jo? To je nadpis pro to mý povídání. Jo? Starejme se o Egypt a jeho blaho. Zapomeňme na blaho v Římě. Jo? Tak já tady zavtipkuju a řeknu, pane Koudelka, podívejte. Já nejsem Koudelka. Mně je to úplně jedno. Jo, hele, jestli ho jmenuje nebo nejmenuje, Koudelka, řešte si to, jo, mě s tím neotravujte a hlavně lidi na tom nerozvášňujte, vám to lidi zlatý chleba nezlevní.
0: No jasně. Nicméně, že to je už osobní mezi Zemanem a Koudelkou?
1: No to 100%.
0: Tam je něco mezi nimi.
1: Ať si to tam vyřeší. Ať třeba vyhlásí, že si to rozdají v ringu. Jo, kdo koho knockoutuje, tak ten bude prezident třeba. Jo?
0: Takže nám je vlastně jedno, jestli bude...
1: Pojďte Sobeckýmu tlustýmu, který má mnoho jiných vad, tak tuhle už unese. Koudelka je milo stejný.
0: Tak, ale pozor, příště koupím Coca-Colu. Vrátím do ní kokain, vtipkuje miliardář Musk na Twitteru. To se mi líbí tenhle ten střelec, ten je dobrý.
1: Koupil. A tak on udělal zázrak s elektromobily, to je třeba uznat, smeknout. To on rozpoutal to světové šílenství, mimochodem taky draze zaplacené tady u nás. Jo. No každý šílenství je drahý. Jakmile se lidi pro něco nadchnou, tak pak už solej, jo? To už je v rámci toho nadšení potom zaplacený. No, tak bejvával kokain v Coca-Cole, jo? Nikdy jsme to nezažili. Já bych si takovou lahvičku koupil.
0: No těm vojákům do Vietnamu, když vozili Coca-Colu, tak to byla ta doba, kdy tam byl ještě.
1: A jestli to tam dá, Coca-Cola vyhraje souboj se všema ostatníma. Jo, najednou všichni mohou chtít ochutnat pravou Coca-Colu, jako to bývalo.
0: Tak toto je žert samozřejmě.
1: To, on takhle žertuje.
0: No, tak...
1: no ale když jde o prachy, tak i takovýhle věci jsou možný.
0: No, 44 miliard dolarů. Není to drahý, pane Tlustý, za ten Twitter?
1: No tak vzhledem k tomu, kolik miliard lidí tančí tak, jak oni tam pískají, to je levný. Jo?
0: Levný, no.
1: Kolik miliard lidí bude skákat tak, jak oni... Jo, tak ještě jednou to vidělme, jo? Vypadá to, že by mohli ovlivnit kolik? 4 miliardy lidí?
0: To neodhadnu vůbec, no. Kolik je.
1: Tak 44, říkal jste 44 miliard dolarů? Děleno 4? No. To je za 11 dolarů jeden tančící. A jedna tančící teda, jo? No to jsou levný lidi. Dobrý. Za 11 dolarů.
0: Já jsem čekal, že ten Twitter koupí Agrofert. A ono furt nic.
1: Jo, tak na to už nemá.
0: Na to už nemá.
1: To těch postrácený 2 biliony jsou na to málo korun. Jo, tady 4, no to je.
0: To ne, to nejde. No a my to kupovat nebudeme, ne? Co bychom s tím dělali?
1: A vy snad chcete řídit 4 miliardy tančících? Máte tu, co? Vy jste chtěli, jo? No, já jenom některý z nich teda, no.
0: To bych chtěl. No, to je všechno pro dnešek.
1: Děkuji za pozvání.
0: Těším se na příště.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Ty volby prostě podle mého názoru nic nezměnily. A teď říkám odvážný názor. Samozřejmě vyměnili některé hráče na povrchu. To, ta jména jsou jiná, ale na podstatě toho vládnutí to podle mého názoru nic nezměnilo. To se tam snažím popsat a vysvětlit v tom svém příspěvku do toho nového sborníku, který bychom chtěli vydat v posledním týdnu srpna. Mm-hmm. Tak o tom bychom si tady potom mohli promluvit. Já si nejsem jist, že letos to bude nekonečně jiné.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 Areně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok nebo přes příští mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No ne, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: můžeš
2: jako zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit.
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravý.
2: To je tak
1: souvisí
2: věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné, jo, dnes by to asi vypadalo směšně, když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jsi spíš srdcař než.
2: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky nešli proti sobě? Hmm. Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak si to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti

0: viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval. Hmm.
1: Určitě.
0: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
1: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kdy je to kontraproduktivní, ale kdy prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
0: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
1: Všechny.
0: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
1: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hele, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
0: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
1: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu. A najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
0: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
1: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr. Jo? A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat. Jo? Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra. Jo? A

0: Musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpívali živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dal.
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském je to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká,
1: Žlutý s těma páskama,
0: a je to
1: takhle?
0: takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně, jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No, já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu, v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné
1: To znamená,
0: v
1: včera bylo
0: Plzni.
1: 15.
0: Včera bylo
1: července.
0: 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teď podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážní diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michail Kluch.
2: Radio Ksaver.

0: Reichl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Jindřich Reichl je předseda strany Pro, Právo,
1: Respekt.
0: Respekt, odbornost.
1: Je to tak. No,
0: jak chcete, pane Reichle, zablokovat a blokovat budovy?
1: No, my jsme samozřejmě řekli to, že budeme provádět nějakou jaksi nenásilnou blokádu.
0: Blokádu
1: můžeme, ano, ano, nemůžeme ještě jaksi úplně to prozradit všechny naše trumfy, ale každopádně chceme, aby to bylo jaksi jasné nenásilné gesto, aby se prostě ukázalo to, že tahle vláda ničí, devastuje tuhle zem a je potřeba prostě, aby lidé viděli, aby se odhodlali něco dělat. Tohle gesto je prostě něco, co by mělo zase pohnout k další aktivitě, protože to, co sledujeme v posledních týdnech, to už je úplně dobře, parodie na vládu.
0: O tom se určitě budeme bavit, ale řekněte mi, jak to chcete udělat fyzicky. To budou stát někde vaši příznivci a budou bránit lidem, co jdou do těch vládních budov, aby šli do práce, nebo naopak, aby šli z práce domů? Nebo jak
1: uvidíte, uvidíte. Nechte se překvapit, to nemůžeme takhle všechno říkat dopředu.
0: A nemůžete aspoň naznačit teda?
1: Jako... No něco takového, jak si nějaký takový hezký řetěz mírový asi provedeme, takže něco v tom smyslu uděláme. No, protože samozřejmě dneska ty nejzásadnější témata jsou jak prosperita, tak zejména ta válka na Ukrajině. A já myslím, že v současné době už jednoznačně převažuje ta poptávka po tom, aby se našlo mírové řešení a ne aby se pokračovalo v tomhle nesmyslném konfliktu.
0: Máte nějak změřeno, pane Reichle, kolik v této chvíli ta vaše činnost, myslím ty demonstrace a tak, kolik to má příznivců?
1: To se těžko dá říct, samozřejmě úplně přesně. V momentě, kdy řeknu nějaké číslo, tak každý může říct, že jsem si ho vycucal z prstu, nebo že něco takového, jaksi je nějaký nekvalifikovaný odhad. Realita je taková, že na té demonstraci bylo kolem 100 000 lidí, mnoho dalších desítek tisíc nám poslalo SMSku, poslalo výraz podpory. Jezdíme všude možně po celé republice a teď, když jsem tady parkoval, tak mě pán chtěl vyhodit a řekl, že mě tam nechá stát, protože nám fandí a je s námi. Takže je to takové, že se to šíří po celé republice. To hlavní nejsou jenom ty demonstrace. Ta demonstrace je vždycky jednou za čas nějaká jaksi signál bych neměl říkat, to je rezervováno pro vrchního vysílače signálu, ale je to určité gesto, které by mělo prostě ty lidi zaktivizovat, ale ta hlavní práce se odehrává v rámci těch cest po celé republice, kdy se snažíme s těmi lidmi komunikovat a ukazovat jim, že oni jsou ti, kteří mají tu sílu něco změnit, nikdo jiný ne.
0: Kde ti lidé byli doteď? Neboli koho, co jsou voliči?
1: Já myslím, že to je v podstatě taky těžké říct. Myslím si, že v současné době tím, že přišly úplně nové výzvy typu covidu, typu ukrajinského konfliktu, tak ta mapa těch voličů se zásadním způsobem změnila. Vy máte vždycky nějaké priority, které máte nastavené. Vysoko vždycky byla, já nevím, třeba korupce a tak dále a tak dále. V současné době zcela jednoznačně vede ekonomika, právě ta mezinárodní situace ohledně války na Ukrajině, protože lidé prostě nechtějí, žádný normální člověk nechce válku. A samozřejmě to jsou potom taky otázky svobody projevu a další věci, které prostupně jsou tady utlačovány. A myslím si, že i ta mediální oblast z hlediska naprosté manipulace s fakty ze strany mainstreamových médií, které jsou tím hlavním držitelem moci v téhle zemi, je velké téma, které rezonuje v současné době v české společnosti. Lidé už mají dost těch lží z české televize a z dalších médií, které v podstatě drží tuhle vládu u moci. Kdybychom byli v normálním státě, tak tahle vláda už tady dávno není.
0: Ještě zpět. Vidíte na těch setkáních vašich, protože jezdíte po republice, tak ti lidé, co sedí proti vám, to jsou původní voliči ANO nebo SPD, nebo ODSky, máte to nějak jako...
1: Rekrutují se z různých stran, když se s nimi bavíme, často to jsou i nevoliči, protože velká část těch lidí v podstatě neměla stranu, za kterou by byla ochotná jít prostě skutečně se postavit a dát ten svůj hlas. Lidé často už nechtěli volit takovéto menší zlo. My jsme neustále slyšeli, že jdeme volit menší zlo a ti lidé už toho měli dost a chtěli v podstatě mít subjekt, u kterého skutečně cítí, že nechtějí tady vládnout proto, aby vládli, ale proto, aby sloužili téhle zemi. A myslím, že velká část nevoličů přešli lidé ze sociální demokracie, z ANO, i z ODS, SPD. prostě z různých koutů a samozřejmě velká část je toho milionu propadlých hlasů, která byla v těch minulých volbách, tak si myslím, že se přesunuje právě teď na naši stranu, protože vidí, že to myslíme vážně a že skutečně nabízíme reálná pozitivní řešení.
0: Jste si jistý, pane doktore, že v okamžiku, kdy hovoříte s občany, tuším, že jste byl v tomto týdnu v Děčíně, protože jsem viděl někde nějakou reportáž.
1: Dneska jedu do Varu,
0: zítra do Dačice. Dačice. Ale řekněte mi, když člověk slyší, co tam říkáte, jste si jistý, že těm lidem slibujete věci, které jste schopen splnit?
1: Zcela jistě, zcela jistě. Tak my se bavíme o některých věcech, které jsou konkrétní, ale zase bavíme se také o věcech, které jsou hodnotové. To je v podstatě segment, který bývá v politice velmi často opomíjen, kdy my se jenom bavíme jaksi o těch tvrdých datech a kvantifikovatelných číslech, ale realita je taková, že se musíme vrátit také k hodnotám, jako je morálka, mravnost, slušnost, to, co prostě tady propagoval v podstatě v každém svém projevu Tomáš Garrigue Masaryk, a na co jsme tak trošku zapomněli, že ono to totiž není jenom o tom, jak ty věci nastavíte, ale v podstatě o motivaci těch politiků, kteří v těch veřejných funkcích jsou. Proto jsme také zvolili ten název Česko proti bídě, protože se odvíjí od citátu Tomáše Bati, který říkal, že každá ekonomická krize je pouze důsledkem a že příčinou je mravní bída lidí, kteří vládnou v té dané zemi. A pokud neodstraníme tu příčinu, což je ta mravní bída, tak se nezmění vůbec nic.
0: No a víte, každý slavný citát a přísloví, a tak se dá s úspěchem rozporovat. Myslíte si, že to je pravda?
1: Myslím si, že to je hluboká pravda. Myslím si, že to je hluboká pravda, protože v současné době v naší zemi není nedostatek peněz. Těch peněz je tady dost, ale oni odtékají všem možným různým pijavicím, kamarádičkům, nasátým na ty veřejné finance a odtékají z této země pryč stovky miliard každý rok a my to sledujeme, neděláme proti tomu vůbec nic a prostě je nezbytné, abychom začali prostě využívat to bohatství, které produkujeme, abychom začali využívat pro sebe. Klasický příklad elektrická energie, elektřina. My jsme největším exportérem elektřiny v Evropě a máme nejdražší cenu elektřiny na světě. To je ekonomický absurdistán, který je prostě daný tím, že z české elektřiny vyráběné v českých elektrárnách nebohatneme a neprofitujeme my, ale vlastně celá Evropa. My jsme ti, kdo ten mejdan platí.
0: Jak to souvisí s morální bídou?
1: S morální bídou to souvisí tak, že tam je 30% akcionářů, z toho polovička jsou americké firmy, asi 16% jsou polské firmy a v podstatě ten stát, ti současní naši jaksi ministři a pan předseda vlády Fiala nedělá nic pro to, aby v podstatě se ty penězotoky nebo penězovody a toky těch peněz, těch financí přesunuly do státního rozpočtu, do veřejných financí. Oni jsou navázáni na ty různé lobbystické firmy, na ty velké energetické giganty, které prostě z toho profitují. Je nesmysl, aby ČES měl 80 miliard profit, a to ještě nepočítám ty peníze, které se tam jaksi postrácejí po cestě na různých pofidérních nákladech, a lidé tady platili naprosto nekřesťanskou cenu za elektřinu. To je prostě absolutní nesmysl. Tohle je věc, kterou musíme změnit, protože oni nepracují pro lidi v téhle zemi, oni pracují pro spřízněné skupiny, které je financují a které prostě jsou těmi loutkáři, které takhle drží na těch provázkách.
0: A tomu se neříká morální bída, tomu se říká biznis. Ne.
1: Tak to máme každý jiný terminologii, já tomu říkám morální a mravní bída, protože prostě ti lidé tam nejdou s motivací do té politiky, aby sloužili téhle zemi, aby sloužili lidem, jdou tam proto, aby se obohacovali, aby obohacovali skupiny, které je tam dostali a které jim tu kariéru politickou zaplatili.
0: S jakou motivací tam jdete vy?
1: Přesně s tou celou, kterou jsem řekl, sloužit téhle zemi, zanechat tady odkaz a postavit tuhle zemi do pozice, do které patří, protože já si myslím, že Česká republika má na to, aby byla rozhodně v té širší špičce Evropy.
0: Takže přichází spasitel?
1: To ne. Víte, někdo...
0: No ne, to tak zní, to, co jasně, říkáte...
1: Jasně, to není o spasení, to je o tom, že se politika dá dělat i slušně. My už jsme to tady dlouho nezažili, ale dá se to. A musíte tam mít prostě člověka, který to opravdu chce dělat jaksi s veškerým nasazením a s empatií prostě pro ty lidi, kteří v téhle zemi žijí a s láskou k té zemi, na kterou musí být hrdý. A já jsem velmi hrdý na Českou republiku a pro mě klíčové není se v politice obohatit, pro mě je klíčové zanechat tady odkaz k tomu, aby prostě čeští občané se měli lépe, aby Česká republika se dostala na pozici, která jí prostě právem historicky patří.
0: Aby jednou bylo nádraží Jindřicha Reichla.
1: Třeba i to. Ale to není to podstatné. To je to, co říká odkaz. To už je, ano, to je to legacy anglicky, ale v podstatě to klíčové je, aby prostě lidé poznali, že politika nemusí být jenom špína, korupce a klientelismus. A oni si to prostě myslí. Oni nevěří politikům. Logicky jim nevěří, protože po tom, co tady sledují 30 let, tak se jim ani nelze divit. Ten klíč je v tom, aby lidé pochopili, že taky existují lidi, kteří to chtějí dělat slušně a poctivě.
0: Jak to chcete zlomit?
1: Svým příkladem, osobním příkladem, tím, že prostě jezdím, tím, že jim vysvětluju to, co je můj záměr, ono také je to dáno tím, z čeho člověk vyšel, jaký má životní příběh, protože prostě to člověka formuje a to určuje jeho hodnotový žebříček. Takže je to o tom osobním kontaktu, je to daleko víc než všechno, co píšou média, všechny ty pomluvy a klevety. Prostě když s člověkem hovoříte z očí do očí a bavíte se naprosto normálně, neformálně, tak to vám to dá daleko víc než všechny ty mediální lži, které můžeme sledovat.
0: Četl jsem článek, kde vy naznačujete, že se v naší zemi zneužívají dávky pro ty Ukrajince, respektive že Ukrajinci běženci zneužívají. To je taková vážná věc. Pomalu by se to nemělo říkat nahlas, ale řekněte, vy proto máte nějaké opodstatnění? Tak, vy jste právník, tak...
1: Jasně. Když jsme to viděli, v novinách to proběhlo, že jedna ta Ukrajinka si přišla na 1,3 milionů.
0: Dobře, jak to je jeden zločinec. To není jeden.
1: Tady už máme...
0: Mezi advokáty se najde jeden lotr.
1: Jasně. Ale pozor, to není kritika na ty Ukrajince. Kdyby takhle hloupě nastavili systém Němci pro nás, tak úplně stejně ho budou Češi zneužívat Německu. To je prostě kritika na pana Jurečku a jeho podřízené, kteří nastavili systém tak, že je velmi snadno zneužívatelný. V současné době jsou ty dávky podmíněné tím, že ti žadatelé z Ukrajiny musí zaregistrovat nějaké bydliště, adresu nějakého bydliště, kde se zdržují. Ale to eviduje pouze cizinecká policie a ta nepožaduje žádný doklad o tom, že tam skutečně ti lidé jsou. Takže teď už jsou tady desítky kauz, které jasně dokazují, že si tam tu adresu vymyslí, nikdo to nekontroluje, no a oni tady prostě potom vůbec se nezdržují, jenom si přijedou pro tu dávku a zase odjedou a ten systém je prostě nastaven tak, že ho kontroluje nějaký robot a už bylo prostě několik článků, které jasně prokazují, že z toho utíkají miliony v podstatě každý měsíc. My jsme na té pomoci utratili za loňský rok 9 miliard korun. A je to pomoc, která není efektivní, protože správně bychom měli pomáhat těm lidem, kteří skutečně trpí tou válkou na východě té Ukrajiny. Ne těm, kteří si sem mohou přijet v drahých autách pro to, aby si zinkasovali měsíční podporu a zase odjeli. Takovou pomoc já bych podpořil kdykoliv. Těm lidem, kteří tam skutečně trpí tou válkou a kteří se s tím dnes a denně potýkají.
0: Pane Reichle, vy připravujete další demonstraci na Václavském náměstí, tuším na 16. dubna, což je teda za pár dnů. V čem bude jiná než ta předchozí?
1: Bude kratší. Ta předchozí byla v podstatě tím prvním krokem, kdy jsme, tak jak jsme to říkali, my v podstatě od začátku 7. února, kdy jsme to vyhlásili, tak jsme říkali, že primárně chceme, aby vláda splnila ty naše požadavky v těch čtyřech oblastech, které jsme formulovali.
0: A splnila?
1: Ne, ani nám neodpověděli. Aha. Dokonce nám neodpověděl ani pan prezident Petr Pavel, který pořád říká, že chce ten dialog a chce se bavit se všemi, tak s námi se asi bavit nechce. Myslím si, že tady jenom se zase dokazuje to, že i ta vláda, i ten prezident se baví jenom s těmi, kdo jim jaksi naslouchají, nebo respektive kdo jim umetají cestičku a souhlasí s nimi. S těmi, co s nimi nesouhlasí, s těma se už moc nebaví a označuje nálepkou pro ruský troll a tím to končí. Ty požadavky jsou naprosto legitimní, zkvalitnili by život všech našich občanů a to byl v podstatě základ, který my jsme formulovali. Toho 11. března to bylo o tom, že jsme chtěli ukázat, že máme dostatečný mandát k tomu, aby s námi někdo mohl jednat. Že to není výmysl nějaké skupiny tady malé, která se chce nějakým způsobem domoci slyšení u předsedy vlády, ale že je to skutečně prostě požadavek mnoha desítek, možná stovek tisíc, možná jednotek milionů lidí v naší zemi. A v současné době tohle proběhlo, myslím si, že ten mandát se jasně ukázalo, že máme, vláda a prezident se s námi dál nebaví, tudíž chceme přikročit k tomu, že skutečně uděláme pochod Prahou a následně se dostaneme k nějaké vládní budově a tam prostě setrváme nějakou delší dobu.
0: Toho 16.
1: Toho 16. a pak to bude pokračovat.
0: Kdo budou řečníci?
1: Budou tam ti tradiční řečníci, ale máme určitá překvapení. Nicméně já zcela úmyslně moc ty řečníky nezmiňuji, protože to není pro mě to podstatné. Lidé si musí uvědomit, já neustále slyším, a tam musí být ten, a musí tam být tamten. Ne, nemusí tam být vůbec nikdo. Nemusí tam být dokonce, nemusím tam být ani já. Lidé si musí uvědomit, že to jsou oni, kdo tu sílu drží a že tam nejdou si poslechnout nějakého konkrétního řečníka, ale že tam jdou kvůli sobě, kvůli budoucnosti téhle země a kvůli vlastním dětem. Kvůli tomu tam jdou a není podstatné, kdo tam na tom pódiu mluví. To je sekundární věc.
0: Co to očekáváte, toho 16.
1: Věříme, že to zase tak, jako ta minulá akce zásadním způsobem rozčeřila vody, v podstatě na 14 dní ovládla tady celý mediální prostor. Samozřejmě my jsme žádný prostor nedostali, pořád se mluvilo všude o nás bez nás na různých televizních stanicích, rozebírala se demonstrace ze všech stran, ale že by tam pozvali někoho z nás, to ani náhodou. Protože samozřejmě my bychom říkali ty věci tak, jak jsou, a ne tak, jak si je přejí média prezentovat. A teď chceme, aby jsme dále stupňovali tlak na tu současnou vládu, protože ta vláda ukazuje, že se nehodlá bavit s tou druhou polovinou lidí, s těmi oponenty, že si snaží za každou cenu prosadit svoji vlastní pravdu, která je neudržitelná, která je prostě likvidační pro tuhle zem, pro ekonomiku i morálku téhle země, a pevně doufáme, že to nakonec vyústí prostě v demisi této vlády, protože tahle vláda už podle mého názoru nemá nejmenší mandát v téhle zemi jakýmkoliv způsobem spravovat věci veřejné.
0: No a co bude dál? Tak proběhne to, co naznačujete, toho 16. Bude z toho zase nějaké komuniké nebo něco, nějaké požadavky?
1: My říkáme, že požadavky jsou pořád stejné. My říkáme, že je potřeba, aby se probudily i ty další složky, které tady jsou. My reprezentujeme ty lidi, kteří přijdou na to Václavské náměstí, a mnoho dalších, kteří nemohou přijet. Ale teď je potřeba, aby se přidala parlamentní opozice, která musí prostě si pochopit, že tady je kvůli lidem a ne kvůli svým křeslům v Poslanecké sněmovně, a zejména, aby se přidali odbory. Odbory mají tu největší sílu všude na světě, kdekoliv prostě něco začnou, tak okamžitě prostě ten tlak vyústí v nějakou rezignaci, buď to jednoho ministra, nebo třeba pád celé vlády. Nejnověji teď v Polsku musel rezignovat ministr zemědělství kvůli tomu, že se na polský trh dostala ukrajinské obilí a polští zemědělci nemají šanci nic prodat, protože cenově nejsou schopni konkurovat. Ne, jenom se to postavilo, musel rezignovat ministr zemědělství v Polsku. Kdyby tady například odboráři z České pošty, kteří na to mají teď plné právo, protože dochází k likvidaci této firmy a má být propuštěno až 950 lidí, tak v momentě, kdyby oni vyhlásili stávku, mohli se připojit další odborové organizace, tak to by mohlo vyústit skutečně v tak silný tlak, že by ta vláda mohla padnout. My tu stávku vyhlásit nemůžeme. Musí vyhlásit odbory, my můžeme jenom podpořit a rozšířit dál.
0: Jenže si pořád říkám, pane doktore, když padne vláda, co dál?
1: No to je takhle, nemůže být hůř. Nemůže být hůř.
0: To byste koukal.
1: Tahle vláda je nejhorší vláda, kterou jsme kdy měli. Je to jako s přehledem. Já s oblibou říkám, že proti Rakušanovi byl i Štrougal genius. Prostě skutečnost je dneska taková, že tahle vláda opravdu...
0: Nevím to přirovnání, promiňte, ale jako Štrougal nebyl určitě hloupý člověk.
1: No právě. No.
0: Říkáte, že ani Štrougal. No.
1: No ne, no tak jako, víte, jak to myslím, to je...
0: Nevím, jak to myslíte, protože taková. Myslím, že zrovna Štrougal.
1: Ne, ne, tak proti téhle vládě...
0: Vy jste řekl Bilak nebo někdo, tomu rozumím.
1: Tak i Bilak. Taky byla. Prostě proti tahle vláda je složená z lidí, kteří v životě nic neřídili. Nejsou to manažeři, jeden je učitel, druhý je prostě akademik. Vy pokud chcete něco řídit, tak musíte mít s ním nějaké zkušenosti. Tahle vláda neřídila nikdy nic.
0: Vím, ale lidé si je vybrali.
1: No bohužel, no, protože uvěřili tématu Antibabiš, které bylo zástupným tématem, a bohužel ta vláda těch opravdu neschopných lidí přišla do Strakovky v momentě, kdy jaksi nastaly velké problémy z hlediska prostě vypořádávání se s covidem, s inflací, s ukrajinským konfliktem, a ta vláda to evidentně nezvládá. To je, myslím, jako v tuhletu chvíli 166 miliard sekera za první tři měsíce. O čem se bavíme? To by v každé normální zemi ta vláda okamžitě musela položit.
0: Takže by padla vláda, vy byste očekával nové volby?
1: Pak jsou dvě možnosti. V podstatě postavení jiné vlády na půdorysu současné poslanecké sněmovny, což nepreferujeme, nebo nějakou dobu úřednická vláda, případně dovládnutí téhle vlády v demisi, ale zcela jednoznačně předčasné volby. Nemůžeme čekat do roku 2025, protože tyhle dva roky, které jsou před námi, budou velmi turbulentní a budou hodně rozhodovat o budoucnosti naší země. A tahle vláda s tím neschopným kormidelníkem prostě už nemůže tuhle loď jménem Česká republika těmi rozbouřenými vodami vést.
0: Jak dopadla vaše nabídka pro olympionika sportovce pana Svobodu, kterého jste byl ochoten zastupovat, co by právník zadarmo?
1: Zatím reakci nemám, ono je to tady velmi krátké, je to já nevím, 2 nebo 3 dny, kdy jsem tu nabídku mu vyslal. Nicméně já myslím, že ani nepřijde, protože David Svoboda, já ho neznám osobně, ale mluvil jsem s Lukášem Polertem, který ho zná, a v podstatě i s dalšíma lidma všichni říkají, že je to jako nesmírně hodný, slušný člověk, čemuž já naprosto věřím. Myslím si, že to je opravdu jako sportovec a strašně slušný chlap. A on si zažil na jeden den ten tlak, kterému my čelíme 3 roky. Ten tlak je neskutečně nepříjemný. Není to jenom na něj, bude to určitě na jeho rodinu, na jeho přátele, na lidi z Dukly a tak dále. A v tu chvíli, jak si mu vyčítat, že tomu tlaku podlehl a raději odvolal, nebo respektive tak, jak si z toho vycouval, tomu nemůžeme vyčítat. Já za ním stojím, mě daleko víc mrzí to, že další sportovci, kterých jsou desítky, možná stovky, kteří si myslí přesně to samé, co David Svoboda, tak mlčeli a nepodpořili ho. Kdyby to udělali, kdyby tady vystoupili desítky, možná stovky sportovců a řekli, v žádném případě nemůžete trestat sportovce za jeho svobodný názor, tak ta Černochová musela vycouvat.
0: Vidíte, a vy očekáváte, že padne vláda.
1: No jasně, ale víte, tyhle ty profese typicky, které jaksi mají co ztratit, umělci, sportovci, tak oni většinou bývají poplatní té době, málo kdo je tady hrdina, typu prostě Jana Husa, aby se šel pro pravdu nechat upálit, to tady opravdu není, ale věřím, že prostě těch lidí se probouzí neustále víc a že už prostě nebudou ochotni dál tolerovat tu naprosto devastaci svojí země.
0: Kdyby vás chtěl někdo vidět osobně, tak 16. dubna na Václavském náměstí, nevím v kolik hodin.
1: Ve 14 hodin.
0: A může se zapojit i do průvodu, tak jsem to pochopil.
1: Přesně tak tomu je a budeme tam dlouho mít prostor si spolu povídat a já všechny srdečně zvu, ať se přijdou podívat třeba i naši oponenti a přesvědčí se o tom, jestli to, co o nás říká Česká televize a další mainstreamová média, jestli je to pravda nebo lež. Na vlastní oči se vždycky přesvědčíte nejlíp.
0: Těším se na příště, nashledanou.
1: Já také, děkuju moc krát, nashledanou.
0: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Biggest single I ever had, right?

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklinilo vás to trošku?
1: Tak. Trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba. Oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlaté. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přejeli nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
2: Jednoznačně.
1: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X.
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X.
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední dva roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba a války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. Někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se

0: tu dynamiku, ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
0: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
0: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
0: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
0: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
0: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
0: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
0: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
0: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách,

0: vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2 500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
0: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
0: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
0: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
0: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
0: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
0: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
0: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít 1/3 unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak?
0: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
0: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
0: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
1: což které naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
0: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před 1000 let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
0: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
0: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme
0: ano.
1: peníze,
0: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
0: Ano.
1: Říkám to dobře?
0: Říkáte. Můžu se dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No ježiš, na to já se těším od začátku.
0: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
0: Děkuju, děkuju.
1: zlato@mince.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
0: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
0: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
0: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těmi voličima a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne, jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam zrovna dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc stran a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, to by neměl průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš jde?
2: Xaver, zdá se mi, že jste plný narrativů úplně. Vidím to na vás.
1: Narrativů?
2: No, máte to ve tváři. No,
1: já teď mířím na západ, takže já jsem
2: plný.
1: Já mám západ.
2: Ne, to neříkejte, Xaver, to ne. To...
1: Já jsem ztratil pojem, kde je západ.
2: No, teď jdem na východ.
1: Vy jdete na východ?
2: Pan premiér, ne, pan premiér už to vyhlásil. Změnu kurzu.
1: Jo?
2: Už jsme se otočili znovu. Západ je špatný teď, Xavere. Pozor.
1: Zase jsem spožděný.
2: Jste?
1: Tak pro mě všechno, co je od Pezinoku dál, je Asie.
2: No, vy jste zaspal, no.
1: Zaspal jsem dobu. Co budem dělat?
2: No musí, pojďte rychle s náma. Protože kdo nejde s námi, jde proti nám, znáte?
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne. Od vás. Já většinou to nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na šestku.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to v zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste.
2: No, nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor. Určitě. No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já si budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.
0: Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.

vzal řeky proud. Dneska tu nemám stání, snad bych se měl taky hnout.

ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedí.

0: voda nikdy už nedoní.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. A největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně. Já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu. A to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který, co věta, to byl headline, že tento měl
2: to se to mi měl vychytaný, bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek?
2: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano.
1: A kolik procent tam to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze spoluprávy jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit?
2: Tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty toho. Podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národního parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství, kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: A omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za

0: a diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem je, může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
0: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné, tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu, teď když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku, ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
0: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
0: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
0: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
0: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022, ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
0: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
0: Určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů. Milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku, poslední 4 roky má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval, a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu, laskavě. To je úplně

0: je neuvěřitelný. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unii. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemci těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
0: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s námi v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
0: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny. Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
0: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci.
1: Velké věci.
0: Budou se dít ještě velké
1: Opravdu?
0: Věci.
1: Opravdu?
0: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
0: Jordan Bardella určitě dříve nebo později bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
0: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
0: Ano.
1: I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s Jinpingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. pokud máme z talu produkty a přímo v talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

mluvil jsem do tebe tak dlouho, až se z tebe stala vrba. Ale smutek v duši stále trvá. Už víš všechno, co jsi měla vědět, tlačí mě to jako bota. Prozrazeno

0: Ondřej Dostál je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Ondřej Dostál je právník, pedagog, vysokoškolský, ale zejména muž, který se specializuje po léta na vztah pacientů a zdravotnictví. Nebo lze říct taky na právo pacientů.
1: Ano.
0: A to se, pane doktore, v čase lepší, ten vztah nás, pacientů a občanů a zdravotnictví, nebo horší? Co myslíte?
1: Zdravotnictví se sice zlepšuje co do práv, která mají lidé v zákonech, ale ten faktický stav, řekněme, stagnuje, zůstává stejný. Je sice krásné, že lidé mají právo na časovou a místní dostupnost zdravotní péče potřebné kvality, že můžou teoreticky i žalovat třeba zdravotní pojišťovnu, ale faktický stav je takový, že když potřebujete o svátcích sehnat praktika nebo dětského praktika pro dítě, které má angínu, tak to není úplně snadné.
0: Kde je chyba?
1: Chyba je v organizaci péče. Soustava zdravotnických zařízení, která byla budována tak, aby ty jednoduché věci řešili praktici v primární péči, pak aby byla dostupná v každém okrese kvalitní nemocnice se základními obory a jenom ty nejsložitější věci putovaly třeba do fakultních nemocnic, tak ta se bohužel rozpadla. A rozpadá se nejprve v regionech, což i vede k tomu, že třeba lidé odcházejí do jiných měst, protože prostě chtějí být někde, kde ta péče je.
0: Často slyším názor, že ten náš český zdravotní systém, pojištění a všechno, co je na to navázáno, je zbytečně velkorysý v porovnání s tím, jak to chodí třeba ve spokojených státech amerických. Tak jaké to je? Je to zbytečně velkorysé?
1: On je velkorysý, pokud bydlíte v ulici Rentgenova, což je ta ulice, která je mezi obrovskou miliardovou nemocnicí v Motole a druhou obrovskou nemocnicí na Homolce. Tam ta dostupnost péče je skutečně suprová, ale pokud jste, řekněme, člověk bez sociálního kapitálu, který není ani finančně schopný si předplatit žádnou prémiovou péči, bydlíte v regionu a potřebujete dostat babičku k lékaři, aby jí udělal CTčko, jestli to, co má v břiše, náhodou není rakovina, no není to úplně snadné. Čili ten systém je hrozně velkorysý na papíře. Nárok máme zdánlivě úplně na všechno. Dokonce pokud člověk splní obříka právních znalostí, tak se k tomu i dostane. Ale bohužel toto už neplatí ani pro většinu populace.
0: Co jste myslel tím zaplatit si nějaký mimořádný poplatek nebo pojištění nebo něco takového? To přece u nás neexistuje.
1: No, pokud člověk zaplatí daň za demokracii, jak teď používám slovo pana chudáka profesora Válka, tak se k té péči dostávají rychleji nebo lépe. Narážím na ten jeho komentář o tom úplatkářství ve zdravotnictví, kdy dokonce i ve státních nemocnicích ministerstva existují programy jakési prémiové péče, které neprodávají jenom lepší kafe v čekárně nebo, já nevím, televizi na pokoji, to jako budíš nic proti ničemu. Ale to, co reálně si ten člověk kupuje, tak je včasný přístup k péči tam, kde lidé, kteří přijdou, tak říkají z ulice, na tu péči musí čekat.
0: A to si koupí občan kde? O čem mluvíte? U své pojišťovny zdravotní?
1: Bohužel nikoliv. Zdravotní pojišťovna by sice tu bezplatnou péči měla vždycky zajišťovat každému bez rozdílu, chudému, bohatému, bezdomovci, bankéři, pokud má kartičku pojištěnce, ale reálně ty zrychlené nebo lepší přístupy k péči, nebo třeba k tomu, aby bez problému byla předepsána rehabilitace, tak to už někdy stojí peníze. A samozřejmě za bezplatnou péči právně nemůžete platit, to je zjevný nesmysl. Ale protože ta bezplatná péče, jak už jsme si řekli, není běžně dostupná každému, tak ten, kdo se k té péči skutečně chce dostat, tak zaplatí sponzorský dar, regulační poplatek, prémiovou kartu, krásné věci.
0: Prémiovou kartu, to mi pořád nedochází. Si občan může koupit u koho?
1: No, pokud se podíváme třeba, dám takový známější příklad, kauza Homolka Premium Care, která byla taková populární v časech pana ředitele Dbalého, později trestně odsouzeného, jo, tak to jsou programy, které zdánlivě prodávají nadstandardní nějakou péči, ale reálně spíše pomáhají těm lidem k reálnému přístupu k té jako péči, kterou mají hrazenou ze zdravotního pojištění.
0: Vy říkáte, že zdánlivě prodávají nadstandard, ale reálně za to dostanu to, co bych měl dostat za to klasické pojištění.
1: Ano, a toto je veliký problém, který vzniká už na tom, že systém slibuje více, než se dá za těch 465 miliard korun koupit každému včas a v řádné kvalitě. A proto ta předstíraná bezplatnost je zde reálně pouze pro někoho. A aby se člověk stal tím někým, tak k tomu potřebuje sociální nebo finanční kapitál. Samozřejmě ti, kteří mají sociální kapitál, známosti, tak se k té péči dostávají. Pak jsou samozřejmě stále mnozí, pro které ten systém funguje. Ale pak jsou taky takoví, kteří prostě, pokud se chtějí k té péči dostat a nechtějí čekat, tak někdy jsou i vybídnuti poskytovateli, že musí zaplatit registrační poplatek.
0: Spousty let se mluví o tom, že bychom mohli mít takzvané nadstandardy v tom pojištěním zdravotním, neboli mohl bych si vybrat, jakou variantu si budu platit, co v tom budu mít, ale pořád se do toho nechce nikdo pustit. Čeho se bojí zákonodárci?
1: Že by se muselo nejprve říct, co je ten hrazený standard. Nemám to slovo rád, ale prostě to, co je péče
0: standard,
1: hrazená...
0: Já se omlouvám.
1: Ne, v pořádku. Já nemám rád to slovo standardy a nadstandardy, protože zamlžují to podstatné. To podstatné je, že odvádíme těch 465 miliard ročně, což je hrozně moc. Na člověka je to přes 40 tisíc, ale protože ekonomicky aktivních je asi jenom 4 miliony, tak reálně táta od rodiny zaplatí nějakých 100 tisíc za to, aby fungoval systém solidární bezplatné péče. Ale ten problém je, že nikdo není ochotný vymezit, tady ten nárok začíná a končí a co je nad ním, to už hrazeno není a můžete se na to buď pojistit, nebo si to zaplatit z kapsy. Ten systém místo toho lže lidem, že je hrazená veškerá péče každému, ale pokud by si pro tu péči skutečně všichni došli a všem byla naplněna, tak by nám nestačil ani trojnásobek těch peněz, které odvedeme.
0: No ale s tím ten systém počítá, že řada lidí nejde k lékaři 30 let, ne?
1: Počítá, což je v pořádku tam, kde ti lidé jsou zdraví a lékaře nepotřebují, ale není to v pořádku tam, kde člověk, který celý život platil, pak když něco potřebuje, narodí se mu dítě, kterému nemocné, nebo staří rodiče začnou něco potřebovat, tak naráží na to, že to úplně nefunguje tak samozřejmě, jak to vypadá.
0: Funguje v naší zemi ten systém, který známe často z amerických filmů, že už v čekárně u lékaře sedí právník a poté, co vyjdete, ptá se, co jste tam dělal, jak s vámi bylo zacházeno. Zkrátka a dobře, jsou tady soudní spory, které pacienti vyhrávají.
1: Ty spory tady jsou, ale jejich závažnost nebo tíživost z hlediska ekonomického dopadu je v porovnání se Spojenými státy naprosto mizivá. To, co mnohem víc ovlivňuje chování lékaře či poskytovatele zdravotních služeb, je to, jakým způsobem mu zdravotní pojišťovna platí. Zda mu platí paušálem, zda na něj uplatňuje nějaké regulační limity, které jej mohou vést k tomu, aby člověka, který potřebuje tu péči, přesto na tu péči neobjednal.
0: No a k čemu vlastně nutí ten aktuální systém nás pacienty? K tomu si vybudovat buď to sociální nebo finanční kapitál, jak jste říkal, anebo se domoci teda právní cestou. Když nebudu mít ani peníze, ani známé, tak půjdu za právníkem a řeknu, prosím vás,
1: tak.
0: Zkuste mě tam.
1: A právník, pokud bude dobrý, tak zjistí nejprve, co potřebujete, co lékaři popsali jako medicínskou péči, léky, pomůcky, které vám pomůžou. A pak se podívá do zákona a zjistí, že máte časovou a místní nárok na časovou a místní dostupnost dané péče. To znamená, pokud potřebujete neodkladně operaci, protože vás třeba bolí, kyčel, koleno, tak v takovém případě nemůžete rozhodně čekat déle než rok. Přitom jsou smutné případy, kdy pacienti na operaci čekají třeba 2 roky, 3 roky.
0: Počkejte, takže nebudu mít ten kapitál, tak do nemocnice jedině s právníkem.
1: Buď anebo se znalostí, se splněním bobříka právních znalostí. Naučím se několik základních paragrafů a s tím objíždíme i republiku, abychom lidi naučili, že jsou občany a mají svá práva. No a ty, když člověk řekne, tak se dostane mezi ty, kteří spíše odmítnuti nebudou.
0: No a myslíte si, že ty zdravotní sestry a třeba lékaři znají ty paragrafy?
1: Někteří je znají dobře, jiní spíš do slechu a spíše jsou vedeni jakousi faktickou situací, praxí, prostě toho, jak se to na tom oddělení dělá, do čehož vstupuje spousta vlivů, včetně toho, jak za to pojišťovna platí a tak dále. Čili tam uvést tu věc na pravou míru, vědět, že třeba když přijdu s pacientem v neodkladném stavu do nemocnice, že nemůže být odmítnut nebo nemůže být poslán do jiné nemocnice, tak to může být i život zachraňující.
0: Já si tu situaci neumím představit v reálu. Přicházím do nemocnice, něco mě bolí a řeknu, a pane doktore, prosím vás, mějte na paměti paragraf ten a ten.
1: Ano, konkrétně paragraf 48 zákona o zdravotních službách.
0: No to nikdo neřekne, pane doktore.
1: A tak já třeba jo. A věřím, že moji posluchači z besed, po kterých jezdíme, tak alespoň někteří se to naučí. Dokonce na to sem tam píšeme nějaké příručky a pomůcky.
0: No nechcete si přece naštvat doktora, který vás má v rukou v tu chvilku.
1: To, k čemu vždycky vybízím, je k slušnému chování k tomu zdravotnickému personálu, protože za ten rozpor mezi tím slibem a tím, co se skutečně dává, rozhodně nemůžou zdravotníci, nemůžou za to lékaři. To je věc, která je řešitelná jenom na úrovni organizace celého systému, ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven.
0: Jak je to aktuálně s tím případem takzvaných krytých a nekrytých stentů? Doufám, že to říkám dobře. To je ta věc, co se dává do srdce, když má někdo infarkt. A o tom se vedly kdysi v minulosti velké debaty, že když vás tam dovezou k lékaři ve špatném stavu, tak vám tam vrazí takzvaně nekrytý stent. Víte, o čem mluvím?
1: Vím.
0: Jak tohle to funguje, tahle ta konkrétnost?
1: Jedná se o zdravotnický prostředek implantabilní, který se operuje do srdce a má bránit... Nebo
0: koronárek, no, do srdce, do tepny, ne?
1: Do tepny. A má bránit způsobem, který nechám lékařům vysvětlení, jejich ucpání a problémů s tím spojeným.
0: No hlavně má uvolnit tu chvíli teda.
1: Tak si nejsem přesně jist, necháme to lékařům, ale jsou některé, které jsou jednodušší, levnější a jiné, které jsou složitější a právě ten lék nebo ta látka, která je do nich zapracována nějakým způsobem, trošku pomáhá více jako výdrži celého toho
0: řešení. Dražší.
1: Takže jsou dražší.
0: A kdo rozhoduje o tom v té kritické chvíli, jestli vám tam dají ten levnější nebo ten dražší? A za stenty si můžeme vlastně použít cokoliv.
1: Ono spíše půjde o záležitost nikoli v neodkladu, zrovna u těchto věcí, stejně jako když dostanete takzvaný budík, jo, kardiostimulátor, jo, nebo když vám operují defibrilátor, který má bouchnout, když se zastaví, jo, srdce, jo, a zase vás rozběhnou, takže vám zachrání život. Tak všechny tyto záležitosti by lékař měl tomu pacientovi vysvětlit, jaké jsou možnosti, co ty jednotlivé věci umí. Pacient si z nich může informovaným souhlasem vybrat, anebo ten, který nechce, negativním reverzem odmítnout. Hrazený ze zdravotního pojištění, paragraf 15 odstavec 5, kdyby to někoho zajímalo, zákon o zdravotním pojištění, říká, že hrazeny jsou v lůžkové péči, v nemocnici, zdravotnické prostředky v provedení nejméně ekonomicky náročném vzhledem k potřebě toho pojištěnce. To znamená, že to nejlevnější, ale ne to nejlevnější na trhu, to nejlevnější, co mě ještě pomůže vzhledem k mému zdravotnímu stavu, tak to mám hrazeno ze zdravotního pojištění a nikdo po mně nemůže chtít peníze navíc. Když se ale vyberu něco navíc, někdy se mluví o tom, když pacienti chtějí, ne protože potřebují, ale chtějí třeba nějakou kyčel z lepšího materiálu nebo oční čočky z nějakého sofistikovaného materiálu, tak si mohou musí zaplatit to řešení, které si vybrali, s tím, že ale je to právně nijak nepřipravuje o úhradu té operace jako takové. Takže když někdo říká, když si vyberete lepší materiál, tak si budete muset zaplatit i operaci, je to nesmysl.
0: Vaše slova, která jste pronesl pro život v Česku docela nedávno, Česká republika bude vyhazovat miliardy korun za dodávky objednaných vakcín. Jak bude? Jsem měl za to, že tento příběh už skončil.
1: Už vyhazuje, ale bohužel ta smlouva, podle které se objednávají a dodávají ty očkovací látky v množství výrazně převyšujícím poptávku, tak ta bude platit minimálně ještě příští rok. Takže i to, co už teď vylíváme, tak budeme vylívat i nadále.
0: Jako vyléváme ty vakcíny?
1: Oni počase takzvaně expirují, jo, není možno je udržovat v ledničce na neurčito. A pak se musí náležitě zlikvidovat, což samo o sobě taky stojí nějaké peníze, takže to, co jsme nejdřív koupili, ale nespotřebovali, tak bohužel musíme likvidovat.
0: Proč to tak je?
1: Je to tak proto, že smlouva, která se uzavřela už na úrovni Evropské unie, byla velmi nevýhodná pro kupujícího, tedy členské státy, a velmi výhodná pro prodávajícího, tedy ty farmaceutické firmy. Jak se to mohlo stát, to v tento moment řeší na evropské úrovni, i se o to zajímala prokuratura a někteří evropští poslanci. Z České republiky přišla objednávka, my jsme si mohli říct, kolik toho chceme, a objednalo se výrazně víc, než odpovídá odpovídalo potřebě českých občanů. V podstatě museli bychom se všichni očkovat pětkrát, což jako nevypadalo už v ten moment pravděpodobné. Konec konců to očkování mělo být tečkou, to znamená, že v ten moment se ani nepředpokládalo, že budeme potřebovat každou chvilku další dávku. Každopádně ta objednávka byla učiněna. V tento moment je hrozně těžké se z té smlouvy vyvázat, protože, jak říkáme, psána výhodně pro tu stranu prodávající, takže by vyžadovalo soustředěné úsilí všech evropských států, aby přesvědčili ty farmafirmy, aby aspoň v něčem ustoupili a místo toho dodali třeba nějaké léky, které potřebujeme.
0: No ale kde je ten prapůvod toho? Máme v tom my, občané a poplatníci tedy toho zdravotního pojištění určitě v mnoha ohledech, tak máme v tom hledat podvod?
1: Určitě při nejmenším velikou nešikovnost na úrovni stávající Evropské komise při sjednávání té smlouvy a budou evropské volby, takže bychom si to měli zapamatovat aspoň do příštího roku. A pak také na úrovni Českého ministerstva zdravotnictví, které určitě mohlo rozumněji nakládat s objednáváním toho množství podle té smlouvy celoevropsky uzavřené, tak abychom to, co draze koupíme, pak nemuseli vyhazovat.
0: Co podle vás v tom covidu ještě byl takový jako průšvih, kromě těch vakcín, že se na tom tolik prodělalo? Byly to testy nebo byly to ty roušky?
1: Určitě suverénně největší průšvih jsou testy, protože plošné testování nás stálo 10 miliardy korun. To ani, když dáme dohromady všechny ty praktiky a zubaře a dětské praktiky a léky pro vzácné onemocnění, už dáme z toho hromadu, tak nám to nevyváží v ročním rozpočtu ten náklad, co se dal na plošné testování, které při nejmenším v těch pozdějších fázích už bylo poměrně dost k ničemu. Takže to bylo obrovské selhání jak vlády, tak i akademické sféry, která do toho mohutně kecala, že jsme tuto ztrátu utrpěli.
0: No jo, ale bylo těžké se v tu chvíli rozhodovat bezesporu, ať už rozhodoval kdokoliv. Kde myslíte, že byla chyba v tom, přiznejme si, že to bylo za vlády Andreje Babiše, a koho měl Babiš poslouchat? Měl poslouchat ty odborníky, nebo měl poslouchat nějaký hlas srdce, nebo já si taky nemůžu představit, jak bych rozhodnul.
1: Takhle, hygienická služba, kvalitní, která má i vědecké zázemí, ta se nebude z roku na rok a selhání všech těch vlád předtím byly, že naši hygienickou službu, která byla vynikající ochranu veřejného zdraví, tak nechali jako hodně steřet. Takže pak, když přišel ten veliký průšvih, tak tam chyběli lidé současně přesvědčiví, průbojní, věci znalí, kteří by nás vedli třeba jako ve Švédsku pan Tegnell, který provedl Švédsko tou pandemií s nejmenšími ztrátami a současně nejmenšími restrikcemi práv obyvatel. Ale bohužel to se nestalo a jako v ten moment rozumím, že to bylo hrozně těžké pro třeba Adama Vojtěcha se rozhodovat, když tam spousta nejrůznějších aktivistů jako z úplně jiných oborů, prostě jako od matematiky nebo filozofie, prostě kecala do epidemiologie, které vůbec nerozuměli. Ale přesto měl odolat a v tomto objednávat a pracovat s těmi veřejnými prostředky i svobodami lidí, tak jako to Švédsko třeba.
0: Nemáte povědomost, pane doktore, jak nakonec dopadla slavná kauza IZIP? To, že tam někdo ukradl miliardu, myslím, že 700 milionů, a že zatím stáli poslanci ODS, Ouský a Cabrnoch, to vím. Ale vypátrali se ty peníze někde, vrátili někdo do toho systému?
1: To je kauza stará, dávno pohřbená a pokud vím, tak z toho nebyla vyvozená ani žádná trestní odpovědnost, ani žádná majetková odpovědnost. Jo, čili jako tohleto je pryč.
0: No pryč, ty peníze
1: jsou pryč.
0: Ty jsou pryč, jo?
1: Ty jsou pryč. Nemyslím si, že by z toho vyplynula v podstatě nějaká náhrada. Ten IZIP jako takový, pak pokud vím, několikrát jako to změnilo ještě majitele a pak to víceméně odumřelo. Mimochodem, už je to jako zbytečné, protože teď je nový zákon o elektronizaci zdravotnictví, který v podstatě něco takového má zavádět na celostátní úrovni. Jo, čili všechny tyhle ty projekty byly marnými, protože teď se to bude stavět znovu na úrovni ministerstva a pokud vím ÚZISu.
0: A tak zbytečné to, pane doktore, není, protože miliardu 700 milionů, kterou tam poslanci ODS někde zašantročili, bychom měli najít, ne?
1: Ono, všechny tyto věci, ať už toto, nebo ty covidové záležitosti, nebo hromada jiných průšvihů, vyžadují jednu věc, kontrolu nad ministerstvem zdravotnictví. Protože pouze to má přístup k tomu, kdo vlastně co udělal, umí popsat ten skutek, vykopat ty dávné věci. Stejně tak má přístup do zdravotních pojišťoven, na kterých v případě fakt velkých průšvihů může vyhlásit nucenou správu, ale bez kontroly ministerstva zdravotnictví zvenčí, k tomu říkám, že zjistit ten skutečný stav tak, aby to bylo podkladem pro trestní stíhání, extrémně složité.
0: A to je kdo? To je NKÚ? Nebo kdo může kontrolovat?
1: Samozřejmě NKÚ napsal velké spousty velmi kritických stanovisek k hospodaření fakultních nemocnic, zdravotních pojišťoven a dalších rezortních organizací, ale bohužel z těch nebyly vyvozeny důsledky, které vyvozeny být měly, což je zase selháním politického procesu.
0: Vás, pokud jsem to dobře pozoroval, rozohnila takzvaná kauza Svoboda. Vy jste se k tomu vyjádřil z několika stran. Právník kroutí hlavou, tady čtu. Co si o tom celém myslíte s tím, jak to končí, že se nakonec pan Svoboda omluvil, nasypal si popel na hlavu a pojede na převýchovu někam do Libavé?
1: Víte, já jsem v tomto formalista a jsem přesvědčený, že svoboda projevu je extrémně důležitá, a to ještě více v časech krize, kdy musíme nechat občany mluvit o tom, jaké může být směřování České republiky. To, že některé ty názory prostě jsou trefnější a jiné méně trefné, to je druhá věc, ale prostě omezovat svobodu jak s velkým, tak s malým, a zavádět cenzuru je špatně. Ono to má spoustu vedlejších aspektů. On byl šikanován v podstatě mimo jiné proto, že je sportovec a ještě k tomu zrovna jako za armádní klub. Kdyby hrál hokej v NHL, tak normálně nastupuje jako proti Ovečkinovi nebo s Ovečkinem, a jako co si tady jako někdo jako říká, to by mohlo být úplně jedno. Jo, ale protože z relativně jako chudého sportu, který funguje zrovna pod státní organizací a ještě zrovna pod ministerstvem obrany, tak byl vystaven těmhle věcem.
0: Když si k tomu připojím ještě teda tu skutečnost, že pan Fiala minulý týden prohlásil, že je potřeba bojovat proti špatným názorům, tak neotáčí se něco v té naší zemi s opravdu směrem k cenzuře?
1: Jako bojovat proti špatným názorům, nějaká ideopolicie, to je, kdyby se takový výrok propadl z 50. let anebo z Orwella. Tohle to se mi velmi nelíbí. Nelíbí se mi to stejně, jako se mně nelíbily zbytečné zásahy do základních práv v čase covidu, kde se obávám, že už motivací té cenzury není ani tak snaha chránit nějaké zahraničně politické zájmy, ale zamezit kritické debatě o české politice, která jde od 10 k 5.
0: Jsem rád, že jste přišel. Děkuji, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Naším hostem byl Ondřej Dostal.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Ksaveri.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto natáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ale.
1: Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No, pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu. A teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penová vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci

0: ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce. Jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
0: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
0: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
0: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demokracie

0: Ostrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny stačilo, představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
0: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
0: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
0: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
0: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný. Takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
0: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Přesně ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Miloši, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
0: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
0: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
0: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách, jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Mm-hmm. Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
0: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
0: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
0: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
0: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stalo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo Stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODSku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
0: ODS?
1: Ano.
0: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
0: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
0: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněconosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
0: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
0: Jasný den.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Mistře, já mám radost, že jsme se tady po týdnu potkali opět.
1: Já už jsem se nemohl dočkat, ale musím vám mistře říct, že je nějaký parno venku.
0: Dusno. A navíc ještě je to jaksi znásobeno tím, že dneska to bude kratší. Já totiž zcela výjimečně spěchám. A nevím, jestli vám mám říct, kam spěchám.
1: Řekněte, kam spěcháte?
0: Přiznání je polehčující okolnost.
1: Samozřejmě.
0: Já jdu k soudu.
1: Zase jste něco udělal?
0: Zase jsem něco udělal. Pořád ten samý soud. Já jsem jedné novinářce řekl, že je... To je co, já jsem to řekl. Že je svině.
1: Počkejte, to je ta pacientka z toho...
0: To já neslyším vůbec.
1: Je to pacientka z jistého fóra, ne? Z nějaký léčebný... Já nevím, jak se to jmenujete.
0: Já se nesmím vyjadřovat, já stojím před soudem.
1: Ale je to tak, ne? Můžete mrknout jedním okem? Tak je to pacientka, no.
0: Jdu k soudu, zase to asi neskončí, no prostě jako kvůli kravině. Já myslím, že by měl být nějaký paragraf na to, že se soudy nemají otravovat blbostma.
1: No ale vy jste hubatej, no, jste hubatej člověk.
0: Už ne, já už jsem se poučil.
1: Jo, už si se říkáte.
0: Já už mlčím. Jako, no, já už mlčím jako hlubuček.
1: No, já vám něco řeknu, mlčím jako hlubuček. Jel jsem v autě na natáčení Vlzonky, poslouchám Český rozhlas, hlavní zprávy, si říkám tak, a teď se něco rozvím tomu hlubučkovi, nebo Kvítkovi Rakušanovi, byl jsem napjatej, ani slovo. Vidíte, hlubuček, já si myslím, že hlubučka, máme tady recept od Topky, jak člověka nepohodlnýho vymazat ze světa, já si myslím, že hlubuček přestává existovat.
0: Nová obří korupční kauza. Já mám zákulisní informace, že to je mnohonásobně větší kauza než Rád.
1: No, já vám řeknu taky, já mám taky. A už když Vít Rakušan před časem řekl, že nebude kandidovat na prezidenta, protože on si s ním tak pohrával, už dosáhl 40 let věku, cítil se moudrej, šlo mu to v těch televizních debatách, měl tu Viktorku, ne, jako, že jo, takže perfektní, bylo to připravený. Říkalo, že on to zabil kvůli tomu, že v létě pukne průser kolem stanu. A on puknul. No a takhle, že to samozřejmě nekončí hlubučkem, my obavíme, jak je stan postavený.
0: Já to nevím.
1: No je to parta, je to hnutí nebo strana postavená podnikateli na těžbu, na monetizaci politického vlivu, jak se říká.
0: Neslyšel jsem, co jste teď řekl, no. Já stojím už před soudem za svým.
1: Já vím.
0: A nevím, jak to dopadne, takže já jsem ještě...
1: A budete tam zrovu, protože jste mi to nechal říct. Teď tady sedíte a měl jste zajistit, abych to neřekl.
0: Vy jste řekl, že máte zákulisní informace, no to, co jste řekl, není žádná zákulisní informace. Já mám zákulisní informace.
1: No ne, já mám zákulisní informace i k dalším politikům z toho, no. Protože jak ta strana je postavená, tak... Ty přední politici nemůžou říct, my jsme mimo a my jsme o tom nevěděli. Samozřejmě, že věděli. Ježíš Maria, je tam Stanislav Polčák, je tam Petr Gazdík.
0: Takhle
1: můžeme řezat.
0: Já vám řeknu moji zákulisní informaci. No. Toto je zahřívací kolo, protože celá ta kauza kolem toho pana Hlubučka má údajně dvě fáze. Dva okruhy. A ten druhý okruh, ten se teprve nějak rozpracovávám to ze spolehlivých zdrojů. Nebude to žádná legrace, nebude to laciný takzvaně, jak se říká. A mezi tím vybublává v klidu ještě něco jako stoka v Brně, ostravská stoka.
1: Hele, že byste mluvil s plukovníkem?
0: Já jsem
1: že jste mluvil s plukovníkem v Rádiu Xaver, ne?
0: Já jsem včera večer vysílal živě na Rádiu Xaver a měl jsem plukovníka Šlachtu na telefonu, ale od něho to nevím. On
1: neříkejte.
0: Nic, ne. Já mám lepší zdroje.
1: Vážně? Jsi plukovník? Plukovník, neříkejte mi, že neví. Plukovník ví.
0: Plukovník ví určitě, ale plukovník velmi dobře ví, co chce říct a co nechce říct. Jo. To je jako... Nicméně, toto je taková milostná předehra. My natáčíme teď Vilzonku v okamžiku, kdy ještě není rozhodnuto o vazebním stíhání, myslím. Mm-hmm. Já jsem zvědav, jak si s tím to naloží média, vy jste to řekl. Už je klid.
1: A jenom víte, co ještě? Super protek. Ráno kliknu na Seznam a víte, co je hlavní zpráva? velký headline. Jak je možný, že Babišovi u voličů prochází, že místo, aby seděl ve sněmovně, tak jezdí za nima? A Hlubuček tam v tu chvíli ani nebyl.
0: Klasika. A já tam já prorokuju velký průser, který už se nedá udržet, ale já mám svoji vyšetřovací verzi.
1: Já myslel vazbu.
0: Ne.
1: Že vedete nějakou vlastní vyšetřovací vazbu tady někde.
0: Základy kriminalistiky oba známe, jo?
1: Já ne, já ne.
0: Stavíte vyšetřovací verze, jak to mohlo být. A já mám dvě, teda, abych řekl pravdu. A jedna se podle mě blíží pravdě. Jedna verze, ta nejpravděpodobnější je, že ten Rakušan o tomto věděl.
1: No tak. No dovolte.
0: A že si říkal, že je potřeba vyvětrat. Říkal, teď se zbavím těch Hlubučků a těch kšeftmonů. To je podle mě jedna z verzí. A druhá z verzí je tak, že tam ještě není rozkoukaný na to ministerstvo. A nedohlídne, co mu dělají pod rukama, protože moje tajné zprávy říkají, že ta policie a hlavně vedení policie ho nemá rádo, že jdou proti němu.
1: No, tak vzhledem k tomu, jak ukončil jejich předchozího šéfa, tak se tomu ani nedivím. A vzhledem k tomu, jak byly tlaky kolem policajtů ve Zlíně, odkud zakladatelé a mecenáši a všichni tyhle podnikatelé, nebo skoro všichni podnikatelé ze Stanu pocházejí. A odkud mimochodem přichází, nebo pochází i ty tlaky, co vám řeknou v dopravním podniku, jak tam volají, aby něco zařídili a tak. Tak samozřejmě, tak já jsem si říkal vlastně, že Vít Rakušan, jestli nepřišel čas, víte, teď dát si nějaký kafíčko na benzínce večer se současným policejním prezidentem, který ho si vybral. A jenom se tak jako optat, co a jak. Samozřejmě nezávisle, aniž by zasahoval v něčem.
0: Ještě vám musím říct, že jsem včera po tom vysílání přijel domů po půlnoci a napustil jsem si vanu. Jo, a měl jsem dlouhý dým ve vaně.
1: Ve vaně se nejlíp přemýšlí.
0: Přesně. A já jsem, jak jsem byl pod dojmem toho rozhovoru s tím Šlachtou, tak jsem si říkal, jak by to teď bylo, kdyby býval Šlachta byl ministrem vnitra. A došel jsem k tomu, že vlastně na tom magistrátu už by nikdo nebyl. Všichni z magistrátu by pravděpodobně byli ve vazbě. A v té budově magistrátu v přízemí byla tam jako nákupní středisko a nahoře by byly takový ty luxusní obchody. Magistrát už by nebyl. Já jsem totiž, on je tak nabroušený na ten Šlachta, že si říkám, možná štěstí pro spoustu lidí, že on ten odznak teď nemá.
1: No to ten by vám to podepíšu.
0: A v tom rozhovoru říkal, a dohlíží to paní Lenka Bradáčová. A tam já mám záruku, že to bude špigl-nigl.
1: Ale já si říkám, možná na vnitru, že by teď byli těžkovoděnci, ne?
0: Je to možný. Takže to, kdyby on byl na vnitru, jo.
1: No, kdyby byl ve vládě třeba, nebo tak, jo.
0: No tak kdyby ve vládě, on by byl na vnitru.
1: No
0: tak nakonec, to jako nevím. No. Slyšel jsem včera vtipnou historku nějakým podcastu, vyprávěl někdo, zákulisí toho, jak se sestavovala Fialova vláda. Musím říct, že to bylo velmi vtipné.
1: No.
0: Protože tam říkal, popisoval, jak seděli někde tam v té jednací místnosti a říkal, a teď tady máme to ministerstvo školství. Kluci, kdo z vás chodil do školy? Tak se všichni přihlásili. A Gazdíku, ty jsi taky chodil do školy, tak budeš minister školství. Že to bylo tak jako složitý všechno.
1: No tak 5 stran.
0: A
1: ještě úplně jiných často?
0: A k tomu drobnost ještě. Dnes dopoledne byl v XTV Ringo Čech.
1: Mm-hmm.
0: A byl hrozně vtipný zase. Doporučuju na XTV Ringo Čech a přišel v červené košili.
1: V té chodí furt, ne?
0: Ne, má novou. A košili říkal, že si kupoval vrtačku a k tomu dostal košili. Jako
1: fakt?
0: Jako dárek. Ale hlavně tam říká jako spoustu zajímavých věcí. Velmi, velmi doporučuju a líčí tam mimochodem svůj pohled na Hlubuček a kauzu celou.
1: Jo?
0: Podotýkám, že on byl zastupitelem města Prahy Ringoček.
1: Já se musím podívat. A neříkala, kde se to rozdává, ty košile k vrtačkám? Já bych si pár vrtaček koupil a měl bych košile.
0: No.
1: Co?
0: Koupíte 10 vrtaček, máte 10
1: košile. Už jste byl, ne, někde pro vrtačku?
0: Toto jsem si koupil v Americe za 11 dolarů.
1: Bez vrtačky?
0: Bez vrtačky. Tak jenom na Ringa se mrkněte, protože zase vtipný. zase vtipný. A toto tam rozebírá jako velmi dokonale. No a hrozně tam dává na frak Pekarové.
1: To mě překvapuje.
0: To mě... No a teď mi řekněte, co to bude mít za důsledky, ten Hlubuček?
1: No to se uvidí, jak daleko to ještě půjde, že jo? Ale taky to může znamenat vážný problémy pro vládu.
0: Až nejenom. Tak myslíte?
1: No uvidí se, helejte, kam
0: tak
1: až to v tom
0: se ho zřekli. Bude.
1: Jeho se zřekli, ale víme, že tyhle věci bývají jako rakovina. A vy máte zákulisní informace, já mám zákulisní informace a podle nich to nekončí tady. Takže se řeknete Hlubučka a nastoupí vám, jak už jsem říkal, nastoupí vám Polčák, který byl s Redlem jedna ruka taky a v podstatě Polčák je ten, kdo řídí Prahu. Pozor, Hlubuček je sice šéf stanu pražského, ale Polčák to celý bačuje, ten dělá kandidátky mimochodem, bez primárek. Takhle píše Standa. Proto odešla ze stanu Hana Marvanová, jejich hvězda, která udělá nejvíc preferenčních hlasů v posledních volbách. Řekla, kdy budou primárky, žádný nebudou, to já si to napíšu. Že jo. Mimochodem Polčák kvůli Redlovi tak jako naoko před časem skončil jako místopředseda stanu. Podobně jako Hlubuček teď byl tak lehce vymazaný. Za chvíli se vrátil jako místopředseda stanu. No, takhle tam chodí. Petr Gazdík, jeden ze spoluzakladatelů stanu, který tehdy stan sponzoroval otec Michala Redla. Petr Gazdík u toho všeho stál taky. A mimochodem na školství je jistá pavučina taky. Takže já se zdravěji, kam až to veřejně dojde a kdy.
0: No, myslíte si, pane Holče, při vašem vzdělání, že je možné, že se Piráti mstí tomu stanu za to, co jim provedli při těch parlamentních volbách?
1: Hele, zatím jsme se dozvěděli, že se mstí práv sobě, ne? Náměstek primátora Hřiba Scheiner už se přiznal, že podal takovýto trestní oznámeníčko, konal svoji povinnost, což je samozřejmě sympatický, když jste v koalici s někým, tak, jak říká Miloš Zeman, největší nepřítel je koaliční parťák. Ale bylo by to možné, ale v tom případě nechápu, proč Piráti by toho teď jako se vší svojí schopností udělat palbu nepřátelskou, tak teď by museli už pálit a prostě zříct se úplně stanu, zavrhnout je, oficiálně rozpustit koalici, která stejně už neexistuje.
0: Počkejte. Pomsta za studena.
1: Ne, a byla by to pomsta veliká, řekli by, a my, protože jsme transparentní strana a to, tak teď vás pohřbíváme. Stejně jste řekli, že do příštích sněmovních voleb jdete bez nás. My vás stejně nechceme, jste skorumpovaný. Takhle bych viděl pirátskou pravověrnou gerilu.
0: Já si myslím, že čekají. Čekají a v jistý chvíli ten Hřib do toho vstoupí a řekne, protože to začíná na tom magistrátu, že? A ten to rozsekne. Teprve potom to poběží.
1: Víte, ono na magistrátu není největším soupeřem nebo nepřítelem Pirátů, není stán, ten je tam jako nic velkého.
0: No, oni budou rádi, že se ho zbaví.
1: Takže oni samozřejmě, jim by se hodilo, kdyby to bylo spolu třeba, někdo ze spolu, protože ty po nich jdou jak, ty jdou po sobě. No. I když máte pravdu, samozřejmě Hřib jde po Rakušanovi už dlouho kvůli těm uprchlíkům, jejich velkýmu tématu posvátnému, popejte, jak to dopadlo.
0: Mimochodem, viděl jste hádku Šlachty s Fialou?
1: Já bych tomu spíš říkal názorová výměna, než úplně hádka, ale mně se, víte, mě až toho Fialy bylo líto, jak on se do toho nehodí. Jak říkal politolog Jan Kubáček správně, on utrpěl vítězství a on sám uvěřil ale tomu, že ho neutrpěl, že si ho vybojoval, že je tak dobrý. A já jsem ho viděl mezi těma lidma tam, jako opravdu, jak se říká, v terénu. A jemu to nešlo. On si furt prohraboval tu patku, mu tam nějak vítr, jo, a plukovník tam stál a jenom mu sázel takový ty jako lidový argumenty a on si s tím neuměl poradit. On si myslel, že je na filozofické fakultě nebo přednáší politologii. A pak mu ještě ten místní na rozloučenou nepodal ruku, že jo.
0: To bylo ostrý. To už jako mám strašně málo lidí, kterým bych nepodal ruku, snad nikoho.
1: Já jsem prostě si uvědomil, jak on se do toho nehodí. Tady to bylo vidět. On mi připomněl, víte koho? Petra Nečase.
0: Jasně. No.
1: On, když někomu voliči, takovýhle mu v tílku, prostě na vesnici, mi měl podat ruku, tak se mu roztřásla a dostal osypky.
0: A určitě potom seděl v autě. To jsem se potom říkal, co se dělo potom, co už na tom videu nebylo. V autě s ním seděl ten jeho vyznamenaný mluvčí, ten...
1: Smolka.
0: Smolka. A řidič a ještě nějaký asistent, určitě ochranka nebo něco.
1: Černá mamba, bych řekl. Víte kdo? Kde je Černá mamba?
0: To nevím.
1: Kotalíková, mluvčí vlády. Ta je hustá.
0: Černá mamba?
1: Tý se přezývá Černá mamba.
0: Jo.
1: Ta se s ničím nemaže, hele.
0: No a on tam seděl nešťastný, prostě ten Fiala, a říkal, co to bylo? On mě nepodal ruku, odkud je, kde to... A teď to určitě dlouze rozebíral. A oni ho chlácholili. No. Tak ten mluvčí, představu si to tak, vytáhnul Fidorku, řekl Petříku, dej si Fidorku, nebo něco.
1: Jo, jo, jo.
0: Že ho museli, protože to pro něho bylo něco tak potupného. Že si to vůbec neumím představit, jak to mohl zkousnout.
1: Já se nemusím opravit, ona je Černá mamba, je šéfka úřadu vlády. To, ne mluvčí, mluvčí je Smolka.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Česká a americká country na rádiu Xaver.
5: Country.
6: The absolute best.
5: All the time.
4: Rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si,
2: kolik ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba v souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já.
2: Popravdě. Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
2: já
1: věcí.
2: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Je to jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde Respekt stranou.
1: No, no. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Hmm? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit.
2: Hmm.
1: Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, no, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě ničemu ním.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
1: no,
2: a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to já už nás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale se to, mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Žiž, ale
2: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak.
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme

0: Zase jako.
1: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá, říkám, pokecala jsem si bistu.
0: Bistu?
1: Bistu.
0: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
1: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
0: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě urekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
1: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
0: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. Na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaší dcerce.
1: Takže přišel o několik oblíbených triček.
0: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
1: Jo, jo.
0: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
1: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
0: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
1: Co ten, co jezdí
0: sám. Ten, co jezdí, ale i vytírá.
1: Yeah.
0: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
1: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
0: No.
1: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
0: Jak to?
1: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
0: O praní špinavých.
1: Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
0: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
1: Jo. Bude tabák umytý dočista, dočista.
0: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
1: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
0: No a pozor, už jsem našel 20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali
1: dýško.
0: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
1: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
0: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dávám, dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
1: Jo.

0: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí?
1: To bude fialová ponožková inflace.
0: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
1: Jo, že vám Koudelka doma schovává ponožky.
0: No,
1: na druhou stranu, mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby Koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
0: na
1: že...
0: Na to téma bych nežertoval vůbec.
1: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
0: Paní Karole,
1: on se chlapec snaží.
0: Se bojím, že je to na spadnutí.
1: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépějích porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
0: jediná
1: ano.
0: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
1: Ježiši Kriste.
0: Tak dopadne. Bože. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
1: No, já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo
0: cože?
1: Tatínkem.
0: Minister spravedlnosti?
1: No,
0: pan Pospíšil. A to je hezký.
1: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
0: A paní Karol, to je něco jiného.
1: Není, to je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
0: tak
1: morčátko, nevím. Křečka.
0: Mně to milé není. Mě sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
1: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
0: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
1: no jo,
0: bude mít jiné. Jako.
1: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
0: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
1: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo jim.
0: Jo, tomu dítěti. Jo? Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No to v té době už nebudou školy.
1: Jo, to je pravda.
0: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
1: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
0: Čeho?
1: Wellbeingu.
0: Co to je?
1: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
0: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
1: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
0: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
1: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
0: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve třetí a čtvrté třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo. Tenkrát se řekl dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás dva roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. Takhle jsem ty prsty měl očištěny ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štěnkra.
1: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
0: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
1: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
0: Jo? Co by napsali o mně?
1: Že vás to žvanění neuživí.
0: No, asi jo.
1: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
0: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
1: To je pravda.
0: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
1: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
0: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. protože on začal...
1: Co se tím matematikům děje?
0: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci. Zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a říkal, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
1: Jo, jo, tak to si umím představit. A když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí?
0: Dneska je 2. května.
1: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
0: Americká.
1: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
0: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne? No
1: ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
0: Je to šlágr pořád.
1: Mě to baví,
0: já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
1: Nebo jako třeba Petr Fiala.
0: Jak to?
1: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád si ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
0: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
1: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jakoby vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
0: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
1: To je blbá blondýna.
0: Paní Karol, no opravdu, jak to mluvíte ona se o
1: tak,
0: ženách?
1: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
0: Jako ona je politička, to je nějaká?
1: Nevím. Ne, to je moderátorka.
0: Moderátorka, no. Co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
0: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
0: A ona je humorná?
1: Dokonce velmi.
0: Jo.
1: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
0: Takhle.
1: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
0: To bych věděl, Matěj Gregor.
1: Vy jste vošklivý. No tak, ne, já myslím nějakýho opravdu jako, známýho.
0: Jo, takhle,
1: já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
0: Mariánem?
1: S Mariánem.
0: S Alfou? Nebo který?
1: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
0: Marián?
1: No Jurečka.
0: No Jurečka.
1: S Jurečkou.
0: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
1: No ne, tak koho jinýho?
0: Lidovec. Ne, to musí tak, když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
1: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
0: Jo, jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
1: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
0: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. s tím mám hluboké. Ono to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
1: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
0: Tak to já ne.
1: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já, a ta druhá.
0: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění. To je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
1: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
0: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
1: No, tak na to lidi nechodějí.
0: Nechodějí.
1: Na to lidi nechodějí.
0: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
1: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy, tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
0: To nevím. Jako.
1: No.
0: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
1: S hořčicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, no. Modrou.
0: A jak by nám bylo?
1: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
0: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
1: Počkejte, to už penězích na kompars není.
0: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
1: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
0: No ne, náš čas vypršel.
1: Jo, náš čas, dobře,
0: náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
1: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom mohli.
0: Já to mám vymýšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
1: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme
0: ten
1: zvolit.
0: Tlak.
1: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď bude
1: méně
0: jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že by hulíte tady?
1: No, teď jste se ovládl.
0: No, vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podhodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany. Borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido do Sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pavel Blažek exkluzivně. Stát má z darovaných bitcoinů miliardu? Já demisi.
2: Stát má z darovaných bitcoinů miliardu, Blažek demisi, Fiala těžký spaní a Rakušan radost.
1: Myslíte?
2: Jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že pro Stan je to, jako kdyby vyhráli kosmický jackpot. Ty se teď tam jako mastí ruce a říkají jo. Ona taky spousta lidí si myslí, že tahle ta kauzička, že v tom má Stan zkrátka prsty, že se to tak teď hezky načasovalo zrovna na období, kdy koalice Spolu se tak maličko nadechla, začaly trošku růst preference, no a do toho přijde tahle ta hezká bitcoinová ťavka.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

0: Posloucháte Rádio Xaver.
1: Nikdo neví, jak dlouho osamělí přežijí. Žízeň si pletou s touhou i s anestezií. Bůh dal slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tvý rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje.

chybět, jak zběhlý říbě. Týmá mě, co teď řechta po stráních. Budu ti chybět, bolestně, živě, v nížinách i v horách.

Čekali jsme léta, než listy z dubu spadají. Zrezli spoje nerezový a nejen po krajích. Blues je jediný, co zbývá, co se nikdy nezmění. Pravda bývá někdy lživá za našeho přispění.

ať hledá, kdo najít má. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sánkám sníh. Budu ti chybět,

chybět, jak voda rybě, jak hudbě ragtime, jak sáňkám sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý hříbě, ty mám něco, teď řechtá postrání. Budu ti chybět,

0: schází.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den? Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
3: Sabra, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
2: Chápu.
3: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
2: Neříkejte mi to.
3: Jo, jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
2: Já vím, že jo.
3: No.
2: A je tak strašná ostuda.
3: Ostuda?
2: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
3: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
2: Já to vidím a je mi z toho trapně.
3: No a víte, kdo je v druhém tanku?
2: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkej, jestli...
3: Jel tam knedlík.
2: Ježiš.
3: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
2: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
3: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
2: No, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
3: Kdybyste chtěl.
2: Nebo já nevím, jak.
3: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
2: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
3: Jahoda.
2: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
3: Ale na knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
2: Pro mě ne.
3: Je dobrý.
2: Tak,
3: myslím, lipánka.
2: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
3: Zdech je dobrý.
2: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
3: Ne, Mirka.
2: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
3: Ne, rohlíkářka.
2: Rohlíkář?
3: Rohlíka.
2: Co to znamená?
3: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
2: Tak je to
3: zůstane.
2: Jo, tak to...
3: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
2: A to je taková legenda, to nebude
3: jasně.
2: Pravda.
3: Myslím, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
2: Legenda je to
3: ona
2: dobrá.
3: Ona se taky povídá legendy, tak co?
2: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
3: Adonis?
2: No.
3: To je hezký.
2: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
3: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
2: Jeden čiči tornádo? Jedna?
3: Jedna, nebo jedno?
2: Jedno?
3: Jedno čičítko?
2: Čičítko je, pozor, je čičítko, hel.
3: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
2: české
3: televize. No, Chichy.
2: No to je umělecký jméno.
3: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
2: To je
3: my?
2: To tornádo.
3: To je... Já jsem se na hru Ksavere teď dočet, na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
2: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
3: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
2: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
3: A přijde Čičinko mezi vás?
2: Myslíte Čičinu?
3: Čičinu.
2: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
3: To si můžete vyžádat, ne?
2: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
3: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
2: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
3: Tak to jsou tam všichni.
2: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
3: Všechny, jo?
2: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
3: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
2: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
3: Dobrý kolektiv.
2: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevím.
3: Fakt? No, má metafory, jo? Hyperboly, jo?
2: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
3: Aha.
2: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
3: Wow.
2: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
3: To jsem tam neviděl. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
2: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr, my jsme Adonis a Jahoda.
3: No.
2: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
3: No ani ne.
2: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo Jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
3: Točíte, ale Xavre, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
2: Jak to?
3: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa.
2: Vážně.
3: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
2: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
3: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
2: No, tomu se říká krysička.
3: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
2: Spíš krysa. A jednou provždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
3: To je lirický výraz, bych řekl.
2: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to,
3: ne? Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
2: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
3: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
2: Já
3: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
2: Splynutí? To musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
3: Chuj větší ňuňátko.
2: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
3: Všechno je to dobrý, mastikulka.
2: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
3: To nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
2: Ne?
3: Ne, ne, ne. A vy jo, vy byste si ho pochoval.
2: Jak jsem křesním?
3: Honzík.
2: Honzík. Jo, Honzíku.
3: Vy jste si ho pochoval?
2: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
3: A to by byla teda ale fachák se bude pochovat si.
2: Jak to?
3: Nedlíka. No tak mu není úplně jako,
2: tak,
3: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
2: No, a, já bych si vzal pana.
3: A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
2: Ne?
3: Už takový vyrostlejší pejsek.
2: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
3: Já už nedělám žádný reportáže.
2: Neděláte?
3: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
2: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
3: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
2: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
3: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
2: Další.
3: Jo.
2: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
3: Xavere, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevrou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
2: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bomboniem. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
3: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
2: No náš?
3: Náš světový lídr.
2: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
3: Proto to tak taky vypadalo.
2: On plaval.
3: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavere, náš, tak to vypadá úplně jinak.
2: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
3: My jsme Evropani.
2: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
3: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
2: No to mi řekne.
3: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
2: Porazit Putina.
3: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
2: Tam je korupce?
3: Trošku.
2: Na Ukrajině
3: trošku,
2: korupce?
3: Trošku, někdy, trošku.
2: No počkejte, to je vážné obvinění.
3: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
2: I poté, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat, prej.
3: Ten byl plný demokracie.
2: No?
3: Jo. Tak i poté, Xavere.
2: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
3: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
2: Ne.
3: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku to šlo nahoru ty ceny, ale...
2: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
3: je
2: kapačky.
3: Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
2: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
3: Markéta nějaký, Vaňková?
2: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
3: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
2: Jo.
3: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
2: Je to na dobrou náladu, tak, je to rozdrcený acylpirin prej.
3: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
2: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
3: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
2: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
3: Jak zavolal.
2: To je jako Stachanovec.
3: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
2: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
3: Víte, že ani moc ne.
2: Ne? Vy jste ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
3: Proč obrovnul? No tak já znám

0: Ksavre, nechte toho.
1: Řekl jsem něco špatně?
0: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
0: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbýt z toho Stanjury ani no, prosím nic.
0: Skončí
1: popel.
0: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
0: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane hoče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
0: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
0: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný ksavry, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: No já nevím, právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom, tam bydlí v té Opavě...
0: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
0: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
0: Jako na třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
0: Jež, Mare, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne, bojovník, pozor.
0: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
0: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, ten rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
0: No tak režim, ale...
1: Režim?
0: Režim, no, Ksavre.
1: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
0: Já myslím, že národní umělce, nelije si to předávali jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane hoče, to nemohl.
0: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
0: Oni si to vzali, no, Ksavre, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
0: Já bych
1: si s dovolením toho národního taky vzal.
0: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
0: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
0: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
0: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
0: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
0: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mně by stačil zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
0: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksavre?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista, víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky fízl.
0: A nevíte, nepřednesu dneska nějaký projev?
1: Kdo?
0: No, Pávek, já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
0: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, v tom životopise.
0: Aby mu... To může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku a on to přijal.
0: A hrdině to obhajoval a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
0: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Musím říct, že říká se mi to těžko, pane holče, a

0: A z toho zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
1: Já teda se musím trošku ohradit.
0: To byl Vasil.
1: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
0: Tak to je atmosféra.
1: Jo, dokážu tvorní... už tam propojit těch pár vět.
0: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
1: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
0: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
1: To víte, myslím, že asi ne.
0: Víte, kde je pan Půr?
1: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
0: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
1: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
0: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
1: Tak dva roky, ne? Nebo...
0: Fakt to nepokračuje?
1: Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
0: No, já jsem se právě moc nepídil.
1: Aha.
0: Celkem bylo jedno.
1: Není to škoda?
0: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
1: Ale já vás poslouchám.
0: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
1: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
0: No.
1: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
0: Gumák? Co to je?
1: Jako lampasák.
0: No to je,
1: no.
0: Lampasák, no.
1: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
0: No, já už přemýšlím, pane Holček, kdo bude po něm? No to za chvilku.
1: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
0: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
1: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
0: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
1: Taky to nebyl, bylo dobrý.
0: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
1: Tak to byste mohl taky, ne? Už jste z umění jste vzešel, ne?
0: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
1: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
0: To hraju pořád.
1: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
0: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
1: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
0: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
1: No to chápu.
0: No, tak to jenom,
1: abyste... Kdyby jste byl u Luxíka?
0: U Luxíka ne.
1: Ne?
0: Já jsem byl u Strejdy Pavla číslo 2.
1: Aha.
0: A Luxík musel nastartovat lotě přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel.
1: Jo?
0: Aby se mohl poklonit mému umění.
1: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
0: Tak vybíral. Řekl jsem si 20 Eček za
1: no,
0: to.
1: No,
0: to není tolik,
1: jo.
0: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete zahrát písničku?
1: Teď ani ne, ale jsi říkal...
0: Já bych vám dal slevu.
1: Kolik bere Iva Pazderková? Trošku zvyšte tarif, Ksavere.
0: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
1: Jste Ksavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
0: tak
1: kolik...
0: Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
1: Pojďte se, kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
0: Tak Bolek, jo.
1: Už, Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
0: Víte, že to je, moje slabý místo, ten Bolek.
1: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
0: Ale ne, tak on je...
1: Ksaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
0: Já nevím.
1: Co?
0: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři. Než jsem se přestěhoval do Prahy.
1: Jasně.
0: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
1: Ale počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
0: Ne.
1: Vy jste neviděl teď jako...
0: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
1: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu? Kde vystupuje s Pazderkovou?
0: Já jsem to viděl na Facebooku.
1: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší
0: sledoval.
1: Číslo.
0: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, mm-hmm. se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
1: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
0: No.
1: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
0: No ne, ale... Víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
1: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
0: Ne, to se říká, jo. To je přirovnání.
1: Jo?
0: No.
1: Vy jste opravdu alternativní tam z Brna.
0: My jsme velmi alternativní. To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
1: Jo? No jaký?
0: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
1: Jo, dobře, dobře.
0: Je to přizprostlý zase.
1: A jo, tak
0: to, ale je to výstřed.
1: To od vás čekám.
0: Nebudem no. to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
1: Jo.
0: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
1: jo.
0: abyste pod tu tabulisti mohl položit kytici rudých květů.
1: Já myslel hromádku eur.
0: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na
1: to
0: charitativní konto Xaver v nouzi.
1: Vy jste takový loupežník.
0: Poslal jste tam někdy něco?
1: Ne.
0: Na konto Xaver v nouzi?
1: Ne.
0: To vy jste takový na kačku zase, no.
1: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
0: Posíláte, jo?
1: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
0: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
1: Pošlete. Protože už chystají demonstrace a akce, takže...
0: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
1: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci?
0: Na mítinku?
1: Nepozvali vás?
0: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
1: Jo?
0: Mají tam jahodu a...
1: No, tak.
0: Na vás budou mít Adonise.
1: No.
0: Já, pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
1: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
0: No právě proto, víte, ono to nese...
1: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
0: Má on nějaký synový.
1: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
0: Ne.
1: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
0: Ne.
1: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už si ten chlap. Xavere, ten si z nás fakt dělá prdel.
0: No co? Tak on nemůže jinak.
1: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
0: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
1: Jo?
0: Vy jste moc mírný člověk.
1: Jsem, no tak to takže, se o mě ví.
0: No tak
1: držím zpátky. Jako...
0: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
1: Fakt? Cynik možná, no. Ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
0: Kam jste dal tu tušku?
1: Do toho.
0: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
1: To jsem. To jsem.
0: Tušku vložit do...
1: To jsem.
0: Tady naší krásné knihy hříchů.
1: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
0: Já vím. Však víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
1: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
0: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
1: Jo.
0: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
1: A bys tam taky něco mohl poslat.
0: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
1: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
0: Michal je výborný.
1: Je?
0: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
1: Tak se dívám, představte si, že pořád.
0: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
1: To je možné, Ksavere.
0: Jo.
1: To je možné.
0: Tak.
1: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou Nutelou v Německu,
0: no.
1: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
0: Neříkejte mi to.
1: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože před tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
0: No.
1: Co? Tak já nevím.
0: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
1: To jde.
0: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo teď, jenom o něco.
1: Teď jde i o Česko.
0: Teď jde o všechno.
1: Teď jde i o Česko. Ksavere.
0: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
1: Já bych mu to přál, Ksavere.
0: Ne.
1: To, jo,
0: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
1: Jo, jo, já jsem hrubiánac.
0: Když je to zlatý člověk, kdy ten pan posl do má tak rád. Bernard,
1: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
0: Takže poděkujeme oběma, ne?
1: Alena Vítková a Azalka.
0: No. Azalka Krušnohorská.
1: No.
0: Je z Krušných hor.
1: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
0: Piškotky, to jsme tady
1: měli. Paní doktorka,
0: probírali, no.
1: To se hodí, to jsem rád.
0: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
1: Dávám.
0: Že granulky dáváte, jste říkal.
1: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
0: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
1: A
0: zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
1: jo.
0: No.
1: A budete hodnej?
0: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
0: Jsou to hodně lidi.
1: Jsou, to jo.
0: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
1: A kde nakupujete jinak, Ksavere?
0: Já nenakupuju.
1: Vy máte nějakého posluhovače?
0: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
1: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
0: No to jo, to mám. To mám.
1: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
0: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
1: Ksavere, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
0: Jo. Ale... Chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
1: Protože inflace není, Ksavere. To nešište dezinfo. Inflace není a nebyla.
0: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
1: No nebudete lahát.
0: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermanin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já jsem
0: vločky napoznal.
1: Ksavere, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí Nuteliér? Přednes, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on, jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
1: No tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska.
0: Tak já jsem
1: Podívejte zlej. Se na něj.
0: Na koho?
1: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
1: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme, tak máme fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
0: No,
1: dneska jako je děkovnej den, ne?
0: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček?
1: Jo.
0: Před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne, to ne.
1: Já jsem se vrtetěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
0: No protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
0: To nevím. Myslím,
1: já si myslím, že ne.
0: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
1: kanál?
0: Ten ředitel, no, mají kanál,
1: na český rozhlase?
0: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
1: jak jsem.
0: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: A to se nadáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci. Děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufneme se.
0: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, dneska točíme v zimě, mimochodem, ale musím se vás zeptat, máte doma kamna nebo krb, kde topíte dřevem?
2: Mám krb. Mám krb a používám ho ráda a používám ho často a samozřejmě v něm topím dřevem. Což není moc dobrá zpráva pro mě.
1: Není, tak si ještě dneska zatopte, udělejte si to hezký doma a už chystejte velký zástrčky s elektřinou, protože Evropská komise má pro nás další skvělý plán, a sice, že i normální krby na dříví, kamna na vytápění chat a bytů a domů budeme muset zapojovat do elektřiny, aby prostě dříví odhořelo hezky zeleně a ekologicky správně.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: feel at home as long as you're with me.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
3: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
2: K tomu
3: to je
2: se dostaneme.
3: Nepořádek.
2: Ale je to pravice nebo není?
3: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
2: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
3: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
2: Ne, to říkáte vy.
3: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
2: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
3: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
2: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
3: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
2: Kde na to všechno vezmete peníze?
3: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
2: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
3: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
2: tím... Takže zdroje jsou.
3: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty všechny věci, ale jak?
3: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
2: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
3: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
2: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
3: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
2: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
3: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
2: No ale bojím se, že to je všechno legální.
3: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
2: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
3: Jsou názory.
2: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
3: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
2: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
3: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
2: Na vzdělávání?
3: Na vzdělávání.
2: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
3: Kroužky jsou vzdělávání.
2: Jo, takže...
3: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
2: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
3: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
2: A technicky by to bylo?
3: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
2: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
3: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevo na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
2: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
3: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
2: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
3: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
2: Určitě.
3: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
2: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
3: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
2: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
3: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
2: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
3: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
2: Nebo nezastavit?
3: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
2: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
3: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
2: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
3: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já si jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě

0: považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct?
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali třeba, o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: Vzdalujem se břehu, vzdalujem se břehu, vzdalujem se břehu, vzdalujem se břehu, vzdalujem se břehu.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Před pár dny, myslím, že ve středu na televizi Nova promlouval pan premiér Fiala a on tam říkal, že plyn je zajištěný, bude ho dost a právě mluvil o nějaké této severní cestě pro skapalněný plyn. Pravda, neřekl, kolik skapalněný plyn bude stát, ale má v tomto pravdu? Funguje to?
1: No tak zaprvé, já se přiznám, já se na pana premiéra nekoukám, protože si zachovám určitou duševní hygienu tedy. Jo. Ale přiznám se, co se týká této cesty, tak zatím jediný terminál, který je nahoře na severu, je Svinouště v Polsku. Ten je plně vytížený, Němci zatím terminál nemají, Poláci si chystají na další terminál. Ale toto, o čem jsem mluvil, to je ten plynovod podmořský, který je na ten klasický plyn, který se neskapalňuje a vlastně pořád běhá jenom jako v té plynné fázi. Jo. Takže ta cesta není. Navíc z toho Polska zatím nemáme propojení k nám. Propojení skončilo nakonec na Slovensku. Takže Slováci se propojili s Polskem. My teda zatím s tím Polskem propojeni nejsme. Chystá se ten Štork 2, Štork 1 vlastně byl zcela nevyužitý, takže potom Poláci řekli, že Štork 2 se nebude stavět, protože nebyl důvod ho stavět z důvodu ekonomické.
0: Dobře, tak bereme to tak, že s jistou dávkou pochopení pan premiér Fiala není odborníkem na energie, na plyn, je to člověk z akademické sféry, takže nemusel mít úplně dobré informace, ale znovu se vás ptám, kolik teda, kdybychom řekli, Fiala měl pravdu, je zajištěný plyn z nějaké severní cesty, ten skapalněný, tak on bude stát kolik? Bude stát 37krát víc než před 2 lety, nebo bude to levnější?
1: Tak to záleží za to, na kolik se nakoupí. Zatím není žádný kontrakt na ten nákup. Zatím se pořád někde možná jedná, buď to v Kataru,
0: nebo... Jak to vidíte?
1: Já nechci říct, ne, na tohle se nedá teoretizovat. To je potom věc konkrétního kontraktu. A v každém případě je to vždycky dražší. Protože uvědomte si, že vy ten plyn, který třeba z toho Ruska fouká, nebo ze spoda, jo, to je těma plynovodama, jo, Turkish Stream a těma dalšíma, tak ten plyn vlastně pořád je v té plynné fázi. Když máte LNG, tak vy ho musíte někde skapalnit. To vás stojí obrovskou energii, protože musíte schladit na minus 162 stupňů, aby se skapalnil, pak ho musíte převíst tankerem, vy ho zase stočíte do LNG terminálu někde na pobřeží Evropy, ať už teda ve Francii nebo já nevím, ve Španělsku, a tam zase je problém, že nejsou ty plynovody k nám, jo? Takže ho prostě někde stočíte a tam se zase musí do něj ta energie přidat, musíte ho ohřát, aby mohl zase dál běžet jako plyn, protože LNG se v podstatě vždycky musí odpařit. Vždycky
0: kdybychom musí... ho teoreticky, tu cenu toho skapalněného plynu, srovnali s tou cenou plynu, která byla před 2 lety, to znamená 37krát levnější. Než je
1: no
0: teď.
1: To bude, v každém případě to bude takhle, tak já to řeknu teda jinak. Pokud to bude jenom 37krát dražší, než to bylo před 2 lety, tak to nebude tak špatný. A teď je to šílený.
0: Jakože by to bylo ještě dražší?
1: No tak samozřejmě může to být ještě dražší, protože vemte si, ty tankery se neustále zdražují, je jich málo, těch tankerů, které jezdí. Když si vezmete, že třeba na ropu, já nevím, asi 15 000 tankerů, kdežto na LNG asi, já nevím, 500 nebo 600 tankerů, jo, tak vidíte, že je tam obrovský nepoměr, to znamená, vy se musíte na to dívat z pohledu toho, tam to funguje paradoxně, to tržní hospodářství. Ale upřímně řečeno, to LNG stejně, my jako tady pořád se koukáme na americké LNG, že jo, jenže problém je v tom, že část toho amerického LNG je stejně z Ruska. Jo, protože oni to normálně koupí od Rusů a akorát, že nám to prostě přeprodají jako americký. Takže tam je na tom trošičku přirážka zase, no.
0: Počkejte, ten skapalněný plyn, no, který by se sem přivážel, jak o něm mluvil pan premiér Fiala, je ve skutečnosti ten ruský?
1: No, část jeho. Určitá část. Já nemůžu říct dneska kolik, protože tohle jsou obchodní tajemství, ale u nás v branži víme, že prostě část toho plynu, určitá část toho LNG amerického pochází z Ruska. Jak jinak to říci?
0: No, to přece politicky nechceme.
1: A vy to poznáte, jestli je to z Ruska, nebo jestli je to z té Ameriky?
0: No, nepoznám, ale...
1: Chce být klamán. A upřímně řečeno, Mně je to úplně ukradený. Mně je úplně jedno, jestli ten plyn bude z Ruska, nebo jestli bude z Ameriky, nebo jestli bude z Kataru, nebo jestli bude z Nigérie, nebo jestli bude odtamtať. Já potřebuji, aby ten plyn byl tady, protože my máme plynofikovanou celou republiku. My tady máme 80 000 km plynovodu a to všechno má přijít vníveč, že tady ten plyn nebude. Lidi jsou na to zvyklí, to se budeme fakt vracet do 50. let, že tady se bude topit, že se bude spalovat všechno, že teď vlastně je předem na uhlí zase a na to všechno.
0: Teď je zhruba ten metr krychlový plynu za kolik?
1: Teďka metr krychlový plynu naposledy na TTFC byl za 79 korun kubík.
0: V eurech?
1: No, já to počítám vždycky na kačky na kubík. Pro mě je to důležité to počítat vždycky na koruny.
0: 1000 metrů krychlových dnes Medveděv se nechal slyšet, nemusel jste to slyšel tu zprávu, za 3500 eur za 1000 metrů krychlových.
1: To je šílená cena.
0: No pozor, a on řekl, že do konce roku odhaduje cenu 5000 eur.
1: Dobře, ale to záleží, kde ta cena bude, protože v Rusku to nemá cenu, nemá žádný důvod, aby ta cena takhle stoupala.
0: Říkáme to je stejný.
1: No dobře, ale to on uvažuje zřejmě, že tahle cena bude v Evropě, protože asi uzavřou kohoutky, protože Evropa neustále žádá Rusko, bohužel, neustále i naši politici žádá Rusko, ať se okamžitě přestane dodávat sem plyn. A jestli ty Rusové fakt poslechnou, tak jsme nahraný. Tak opravdu Česká republika je nahraná. Speciálně Česká republika. No, my jsme na tom v podstatě nejvíc závislí.
0: No, abychom úplně neskákali z jednoho na druhé, tak pojďme teď na pár dotazů našich diváků. To se tak rozmělní hezky. Já se pak vrátím ještě k té elektrice. Tak, hezký večer, nebo píše pan Pavel Šilhán. Pane Noveský, lze i hned zrušit v České republice emisní povolenky a tím zlevnit okamžitě elektřinu? Jo, otazník. A nebo jsou emisní povolenky taky v dikci EU?
1: Pane, budu odpovídat panu Šilhánovi, když je to asi pro všechny samozřejmě. Emisní povolenky jsou v dikci EU. Okamžitě zrušit nejdou, protože jsou stanoveny u nás zákonem, musel by se změnit zákon ve sněmovně. Tam jako v podstatě ani energetický regulační úřad nemá dosah, protože to by muselo s ministerstvem průmyslu a obchodu dát návrh zákona, abychom vypadli z toho systému, nesmyslného systému emisních povolenek. A samozřejmě by to zlevnilo, protože vezměte si, že z uhlí se zhruba vyrábí za 15 halířů kWh. Jo, zatímco z jádra máte za 25 halířů a tak suhy je zhruba za 15 halířů, ale k tomu se musí připočíst právě cena emisních povolenek, která je různá, protože třeba Seven říkal, teda pan Tyka, že jo, ta firma Seven říkali, že vlastně to má asi za korunu 60, jo, k tomu v té kWh, když to ČES říkal, že to mají zhruba za korunu. Jo, to znamená, že k tomu musíte přičíst tuhle tu sumu a o to by se to pochopitelně zlevnilo.
0: No ale jde ale, to prostě?
1: A kdo? No moje děti se musí učit chodit.
0: A kdo to rozhodne?
1: No náš parlament.
0: Protože podívejte, tím zákonem, emisní povolenky to je v podstatě jaký odpustek.
1: Podvod. Emisní povolenky jsou dneska už jenom podvod. Od toho roku 2019 do roku 2019 jsme si ještě mohli hrát na to, že to je nějakým způsobem něco k ekologii. Od té doby v podstatě je to obyčejný spekulativní nástroj, jako každý jiný spekulativní nástroj na finančním trhu. A dneska tím podporujeme paradoxně, dneska emisními povolenkami podporujeme výstavbu uhelných elektráren například v Číně, jo, a podobně. No protože spoustu emisních povolenek vlastní čínské banky, americké fondy. Takže jako na co emisní povolenky, abychom podporovali elektrárny v Číně uhelný? Mně to teda přijde jako trošku nesmyslné.
0: Český lev se ptá, existuje v České republice ještě nějaké místo, kde by se dal postavit další zásobník plynu?
1: To by záleželo, jaký by to byl, protože ty super špičkový určitě by se dali. To jsou ty malé zásobníky, jako je třeba Háje, ale to je vlastně jediný zásobník, který se vymyká těm ostatním. Háje, to je ve vyrubaných slojích, to je kousíček od Příbramy, tam původně byl důl. A vím, že takový důl je na Rožince a že jsou další, ale ty opravdový kvalitní zásobníky, které mají obrovskou kapacitu, jako třeba ty Dolní Dunavice, protože třeba ty háje mají jenom 75 milionů kubíků, jo? Kdežto zase jsou velmi operativní, tam můžete začít i hned vtráčením přejít přímo do těžby a podobně. Kdežto ty ostatní zásobníky, Ono je jich tady celkem 9 zásobníků, z toho 8 zásobníků je napojeno na naši plynárenskou soustavu, tak ty ostatní zásobníky jsou vlastně v přírodních strukturách. To je vlastně v té houbce, já nevím, kilometr, kilometr a půl a podobně, kde byl dříve plyn, se těžil, nebo se tam těžila ropa, nebo obé se tam těžilo. Takže jsou ty kapacity, nějaké možnosti jsou.
0: No a domníváte se, že je teda pravdou, že jsou teď naplněny na 80%?
1: Já si myslím asi, že jo, tam není problém v tom, jak jsou naplněny. Tam je problém v tom, čí je ten plyn v těch zásobnicích a kdo s ním
0: může... To je náš, ne?
1: No to bych rád. To bych rád. Já vím o tom, že tam máme v tom nějakých asi 228, možná někdo říká, až 240 milionů kubíků. To je to, co oficiálně vláda přiznala. Jo, to je to, co se nakoupilo za těch 8 miliard, tehdy to stálo, vláda to kupovala za 37 korun kubík, když to stálo na burze tehdy 25. Takže ty zásobníky dneska jsou plné ruského plynu, ale ten plyn patří většinou německým společnostem nebo ještě buchví komu a buchví pro koho je určený. Dával jsem zase nějaké podklady některým poslancům, aby se zeptali v pátek, když se jednalo o energiích, aby se zeptali na tvrdo, aby se zeptali vlády a ministerstva průmyslu a obchodu, kolik z toho plynu tam patří České republice. Protože to, že je to naplněno 80%, je hezký, a pokud je to plyn třeba konkrétně určený pro Bavorsko, tak je nám to hobby platí.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Novinky CZ. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
2: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
1: No, tak teď má obavy ještě větší.
2: Možná, kdybychom mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila, tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
1: I pán z Holí.
2: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
1: Berla vrazilka.
2: Jste mě měl berlu vrazilku spíš podle čeho.
1: Ano, vrazilka.
2: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedutklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
1: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak...
2: No byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná si to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

nich medniké spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každej chlap, a ženský vařili a valili prsty, to když se někdo do ruky sek.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtíme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo
1: ETS,
2: 2.
1: Tak
2: na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože pokud vím, tak
1: hnutí strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete
1: tak,
2: si toto
1: tím,
2: jako
1: pokud...
2: politik na triko?
1: Ne, myslím, jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového v veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo silově omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030

0: A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 EUR, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto 3 efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky, v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto

0: je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím směřme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal, a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejen místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly už vlastně ETS2, mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

pohnout se chtěl, že kousek bych sebou ho vzal. Řek, tebe sem posílej, snad všichni svatí, touhle cestou fakt nejezdí nic. Vlasy dlouhý a bílý, jak svatební šaty ve světě.

dá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc ne.

Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: Pavel Janeček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Pavel Janeček je někdejší šéf pražské plynárenské a také expert na energii všeho druhu. Když to tak vezmu. Řekněte nám na úvod, pane Janečku, jsme na konci energetické krize?
1: Já myslím, že jsme na začátku energetické krize.
0: Na začátku?
1: No tak jasně. Já si myslím prostě, že to, co jsme zatím zažili, tak je jenom taková předehra k tomu, co nás reálně čeká. My jsme totiž prošli nějakou energetickým problémem, který jsme vůbec nevyřešili. Nevyřešili jsme ho na státní úrovni, nevyřešili jsme ho na evropské úrovni, nevyřešili jsme ho strukturálně v žádném případě. Prostě my jsme jenom zastropovávali náhodně tu u výrobců, tu spotřebitelů a podobně, ale ten problém, který tam je, to znamená, že my v podstatě se dostáváme do fundamentálního nedostatku elektrických zdrojů, to znamená silných elektrických zdrojů, tak to jsme v žádném případě nevyřešili. My v podstatě teď jenom pevně doufáme, že Francouzi správně opravili svoje jaderné elektrárny a že nám tyto elektrárny nevypadnou z energetického mixu v zimě, že budeme mít dostatečné množství přepravních cest pro plyn, protože to o ničem jiném není, a že budeme mít dostatečné množství těch splynovacích kapacit na pobřeží Evropy. To znamená, já tvrdím, že jsme na začátku energetické krize, že jsme na tom začátku především proto, že jsme nepojmenovali její příčiny a ty jsme nevyřešili.
0: Odstřihli jsme se od Ruska?
1: Odstřihli jsme se od ruského plynu, prohlásil pan minister Síkela, že v letošním roce jsme neodebrali ani kubík ruského plynu. Samozřejmě, že neodebrali, ale ty zásobníky jsou zvětšeny plněné stále ještě ruským plynem. A to je odpověď. Ano, odstřihli jsme se od ruského plynu se vším, co to pro nás znamená.
0: A takové ty nehezké informace, které běží různě v alternativních médiích, že nám někdo prodává nějaký plyn, který ve skutečnosti je třeba ruský, to je asi hloupost.
1: To já nevím. Vždycky ta dodávka má svoje country of origin, to znamená zemi původu, a jakým způsobem obchodníci fungují, tak to je jejich obchodní tajemství. Já se důvodně mohu domnívat, že nám někdo přeprodává onen skapalněný ruský plyn, a vůbec bych se nedivil, kdyby tomu tak bylo ve velké míře. Je třeba taky zapoznamenat, že ten ruský plyn se naprosto legitimně a legálně dodává do zemí Pyrenejského poloostrova, do Francie, Belgie a podobně. Proč by nemohl jít k nám?
0: Takže teoreticky je to možné.
1: Teoreticky to určitě možné je.
0: Rusko to poznamenalo, to, že jsme se odstřihnuli?
1: Tak výnosy ruských energetických společností za rok 2022 byly enormní, rekordní. V letošním roce už ta situace bude trošku pro ně určitě horší, protože prodají mnohem menší množství onoho zemního plynu potrubního. Já se domnívám, že ty sankce fungují bohužel obou straně, že to poznamenalo nás i je.
0: Pane Janečku, co pro nás, Českou republiku, pro naše občany a pro náš trh znamená ten fakt, že v Německu se začínají odstavovat jaderné bloky?
1: No, Xavere, oni se nezačínají, oni jsou odstaveny.
0: Už to je definitivně všechno.
1: Definitivně odstraněny. V sobotu večer 15. 16. dubna byly ony jaderné bloky odstaveny. Poslední tři jaderné bloky byly odstaveny.
0: Někde jsem četl, že jeden z nich ještě nějak jako doznívá, že ještě něco. A to už je, to je hloupost.
1: To je hloupost, nic takového není. Ono totiž jde o to, že může tam dobíhat jaderná reakce, samozřejmě může se ten blok chladit tam, ta odstávka, ten phase out, to znamená, to odpojení má nějakou proceduru. Mimochodem, já jsem navrhoval, aby česká vláda začala jednat o odkupu o něch jaderných elektráren v Německu. A bylo to vypadá jako vtip, ale on to žádný vtip není. Já si myslím, že tohle je něco, co by vláda měla velmi, velmi zvážit. Ono totiž náklady pro likvidaci těch jaderných elektráren se téměř rovnají výstavbě nových jaderných elektráren. A tak, jak jsme viděli ty problémy, které vznikly se stabilitou sítě z hlediska nedostatku elektrické energie, když se odstavovaly uhelné bloky a najížděly jaderné bloky a najížděly uhelné, mazutové a podobně, tak já jsem si jist, že se ještě dočkáme renesance jaderné energetiky určitě.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: V praxi, tak jak jsi to slyšel?
0: No, koupit ty elektrárny tam a tam je provozovat?
1: No jasně.
0: Nebo rozebrat?
1: Jaký je rozdíl koupit jaderné? No, to v žádném případě ne rozebrat. Jaký je rozdíl, když firmy od energetického průmyslového holdingu odkoupily uhelné elektrárny v Německu a tam je provozují s jadernými elektrárnami? Ty jaderné elektrárny jsou nejkvalitnější jaderné elektrárny na světě. Já nevidím jediný důvod, proč by je ČES nebo speciálně zřízená entita naší vládou nemohla koupit.
0: No, není to rušení jaderných elektráren v Německu, zejména kvůli tomu, že oni nechtějí jadernou energii.
1: No podívejte, v roce 2010 paní Merkelová, tehdejší kancléřka, prohlásila na přímý dotaz, že jaderná energetika má dlouhodobou perspektivu v Německu a že v žádném případě nebude od ní odstupováno. V roce 2011 se stalo to, že jaderná energetika byla poškozena výbuchem ve Fukušimě a paní Merkelová prohlásila, že nic jiného nezbývá, než odstoupit od jaderného programu v Německu. A to bylo čistě a jedině proto, že prostě chtěla udržet svoji politickou moc ve spolupráci se zelenými. Tady se ukazuje, že politik, který je nezodpovědný, je prostě schopen pro vlastní prospěch, jak si poškodit zemi, kterou zastupuje, které byl zvolen.
0: Váš plán nebo vaše idea by byla taková, aby ČES koupil ty odstavené elektrárny, začal tam vyrábět elektrickou energii, protože to, když se jednou zastaví, tak to není tak jednoduché nastartovat, ne?
1: No to určitě není tak jednoduché, ale ono taky tam je nějaký takový období, kdy ta jaderná elektrárna musí zůstat v provozu, protože ten jaderný blok stále funguje. To není možný v podstatě odstavit tak, že vlastně demontujete a zasáhnete primární okruh a podobně. To bez pochyby po nějaké období je možné znova rozjet. V každém případě. Pokud teda Němci nejsou tak perčliví, jako v Greifswaldu tam odstřelili, aby se vůbec nemohli ty elektrárny znova rozjet, i chladicí blok.
0: To znamená ty věže takové.
1: Ty věže.
0: No a abychom to teda dohovořili, to znamená, že česká firma by vyráběla v Německu z jádra energii.
1: Ano.
0: No ale jak by to fungovalo, když my víme teď, a jsou to plná média, že nakonec ta česká energie stejně se prodává v Německu a nám potom s velkým ziskem. K čemu by to bylo? To by byla přece tatáž situace.
1: No podívejte, primárně by to pomohlo české energetice. V podstatě to je exportní jaksi aktivita. Já nevidím jediný důvod, proč by česká firma nemohla vyrábět elektrickou energii v Německu a také ji tam prodávat. Navíc prohlašujeme, že máme jednotný energetický trh. To znamená, že ta vyrobená elektřina v německých jaderných elektrárnách by se klidně mohla prodávat na území České republiky. Uvědomme si, že jaderná energetika, pokud už je postavena, tak z ní vyrobená elektrická energie je nejlevnější.
0: Orientačně, pane Janečku, o jakých penězích mluvíme? Koupit tři jaderné elektrárny, kde by na to ten ČES vzal peníze? To bude.
1: Podívejte, já si myslím, že takovéhle věci jsou rozhodně profinancovatelné pro každou banku. Ten problém je samozřejmě v tom procesu výstavby těch jaderných elektráren. Tady by bylo jasně stanovená výnosová strana a každá banka, případně nějaký vlastní kapitál, by to velmi rád financoval. To je prostě zaručený biznis. Bavíme se o jiné věci, a to je ten PR, který 10 let tady jede negativně, když pojede 5 let pozitivně. Já nevidím jediný důvod, proč bychom se k energetice jaderné nemohli vrátit.
0: To, co popisujete, je spíš z říše snů, anebo je to teoreticky opravdu realizovatelné?
1: Je to určitě realizovatelné, věřte mi.
0: A myslíte, že o tom někdo ví, že o tom někdo mluví, že určitě, o tom někdo uvažuje?
1: Určitě. Nevím, jestli o tom uvažují navážno, ale určitě o tom vědí a určitě se o tom hovoří.
0: A ten důvod Německa, proč prodat ty vyhaslé, promiňte, elektrárny Čechům, já ho pořád nevidím.
1: No, oni budou muset zaplatit obrovské peníze za likvidaci těch jaderných bloků. A jak jsem řekl, náklady na likvidaci těch bloků jsou stejné jako výstavba nových. Ale Německo jako takové velmi brzo narazí nám obrovský problém se stabilitou své sítě. Zatím jim s tom pomáhá samozřejmě elektrická energie dovezená jednak z Francie, jednak z České republice, ale Německo prostě nemá dostatek takzvaných bloků a zdrojů základního zatížení.
0: Neříkejte mi, pane Janečku, že oni toto Němci nevědí.
1: Víte, Němci to vědí. Ti odborníci, když nemám rád slovo odborník od jisté doby, ti experti, kteří jsou energetici, to moc dobře vědí. Když se budete bavit se skutečnými energetiky v Německu, tak se chytají za hlavu nad projektem Energiewende. Takže to je jako něco, co oni moc dobře vědí. Oni vědí, že v podstatě běží hlavou proti zdi. Ale ten PR, ten je tak silný. Já vám uvedu jeden příklad. Chcete?
0: No ne, já tomu určitě, ale já tomu pořád nemůžu uvěřit, že tu zem vede někdo a vy říkáte dokonce dobře vědí, že běží hlavou proti zdi. No mně to přijde tak vesmírné.
1: Tak já zkusím ten příklad, jo? Jedna z největších německých společností, která se jmenuje Viessmann. Téměř každý zná Viessmann. Je v současné době v procesu prodeje a v podstatě se blíží takzvaný closing. nakupujícím je firma Carrier. To je v podstatě firma, která vyráběla tepelná čerpadla a jako základním komponentem pro tepelný čerpadla, to by každý měl vědět, jsou kompresory. A ty kompresory se vyrábí v několika firmách, to není jich moc. To znamená, že máte na tom napsáno Styx a nebo nějaké jiné názvy. To není v podstatě žádný výrobce, to je montáž těch tepelných čerpadel. Carrier je jediná firma, která vyrábí ona tepelná čerpadla na území Ameriky. Majitelem Carrieru je Raytheon a Raytheon je jedna z největších zbrojních korporací na světě. A za nimi stojí investorské společnosti, například BlackRock. A vemte si, že v současné době Němci prohlašují, že ukončíme veškeré možnosti i oprav plynových spotřebičů, kotlů, topidel a podobně. A to i hned od nového roku. A to je v podstatě jasný vytvoření mantinelů pro montování pouze tepelných čerpadel, to znamená spotřebičů na elektrickou energii.
0: Takže jsou v tom peníze jednoduše.
1: No, jednoznačně, já se musím smát, když vidím různé velkohubé prohlášení politických stran typu Zelení a podobně, kteří hovoří o klimaplánu a klima a toto. Ale to jsou prostě lobbysti. To nic jiného není. A to stejný je s tou jadernou energetikou. Až takhle vážný to je, Xavere.
0: Dobře, a kdyby to takto bylo, tak znovu kladu tu otázku. To, co jste tady popsal, ten řetězec, který někde končí a...
1: U peněz,
0: tak to oni nevědí?
1: Určitě to vědí.
0: A oni to podporují?
1: Tak podívejte se, politika je o umění možného a vždycky politické strany sledují nějaké zájmy. To je odpověď.
0: No, řekněte mi, když je takzvaný Green Deal teď ještě stále v běhu, já jsem měl svého času pocit, že už je to, jak jsou v tom kulminačním bodu a už to nějak jako utichá, ale podle toho, co vy popisujete, tak to není vůbec pravda. Green Deal ještě existuje?
1: No, Green Deal je hlavní mantrou, tak se podívejte, jak je tvořen Evropský parlament.
0: Dobře, navenek.
1: Navenek i navnitřek. Ten Green Deal jako takový je v podstatě něco, co je čistě Glasgow 26 a nevím, podobné projekty. Teď to jsou v podstatě jenom lobbystické tlaky na vytvoření prostoru pro určitý segment fungování. Když budete mít tepelná čerpadla a k tomu elektromobilitu a budete mít nedostatek elektrické energie, tak je zřetelné, že jednak jste závislí na té elektrické energii, ale zároveň vám taky může kdokoliv říct, teď budeš jaksi topit a teď budeš nabíjet elektrický auto. Nic jiného mezi tím není. Prostě dostatek elektrické energie není a nebude. Prostě ta elektrická energie nevzniká v zásuvkách, jak si někteří bohužel myslí.
0: Dobře, ale kde je ten bod, kdy se to už nějakým způsobem, nechci říkat sesype, ale kdy se ukáže, že to jedno s druhým není takto...
1: Ať jdou lidi k volbám a volej racionální politiky. Já vám neumím jinak odpovědět. Já jsem technik, já ničemu jinému nerozumím, jenom tomu, že exhalace na území Evropy jsou 7% celkových exhalací.
0: Počkejte, to, co jste tady popsal s těmi jadernými elektrárnami a jejich odstavením, je tento princip uplatnitelný i na celé šílenství kolem elektroaut?
1: Já si myslím, že bez pochyby. Bez pochyby. Já jsem vám řekl, že v případě, že budete mít nedostatek elektrické energie, tak vám ten někdo, kdo řídí energetizační soustavu, a samozřejmě zatím budou politici, bude říkat, topíš od 8 do 9, protože je dostatek elektrické energie. Nabíjíš od 8 do 9, protože je dostatek elektrické energie. To, že jsi nestih nabít v té době a potřebuješ jet do lékárny, no to nikoho nezajímá. Jak si prostě nabijete onen elektromobil?
0: Kdo
1: to je to samé.
0: Tedy v tom případě, nebo v té kauze těch elektroaut tím, jak se dneska hezky říká, beneficientem?
1: Výrobce elektrické energie. Výrobce elektrické energie, protože v momentě, kdy máte něčeho nedostatek, tak samozřejmě budete moct tu cenu šponovat nahoru.
0: Promiňte, jakou roli hraje ten Elon Musk?
1: Podívejte, Elon Musk jako takový, já nevím, jakou roli hraje, ale Elon Musk je člověk, který zbohatl nesmírně na nějakých projektech s elektromobilitou, s vesmírnými projekty a dneska se vymezil vůči nesvobodě slova. To znamená, že nakoupil akcie Twitteru, provedl tam určité personální změny, myslím s tím, že propustil obrovské množství lidí a hlásá určitou svobodu slova. Protože ta svoboda slova, pokud není, tak se ani k těmhle informacích, o kterých hovořím já, vlastně nedostanete. Ale jakou hraje roli Elon Musk, to já vám nedokážu říct.
0: Není to ten, kdo by organizoval to šílenství kolem elektroaut, že všichni budeme v roce XY registrovat pouze elektrická auta?
1: Podívejte, ty obrovské finanční investiční zdroje, já jsem tady hovořil třeba o BlackRocku a podobně, tak ti opravdu mají zájem o to, aby v podstatě zničili nebo poškodili střední třídu, aby v podstatě ti lidi byli závislí na jejich diktátu a podobně. A to je podle mě odpověď na toto.
0: Pojďme ještě k té elektrické energii. Pane Janečku, jakou roli aktuálně hrají takzvané povolenky?
1: S povolenkama to je hrozně jednoduchý. Povolenky jsou investiční. Povolenky trochu povolily, jak říká jeden můj kamarád. Stály přes 100, dneska stojí 90. Odpustky to bylo za středověku, ale nevím, jestli se s tím tam obchodovalo taky intenzivně jak teď.
0: No,
1: tak určitě, jasně, že to byly ty desátky to. Ale tady je to tak, že v současné době cena povolenky je někde pod 90 eury za tunu vypuštěného CO2. Když si uvědomíte, jak se aplikuje na konstrukci ceny při výrobě z jednotlivých typů elektrické energie, to znamená, že to je jaksi tepelná elektrárna na uhlí, nebo to je elektrárna na plyn, to znamená fosilní zdroje, tak je to asi tak, že máte nějaký marginální náklady elektrárny, které jsou 15-25 euro za kilowatt hodinu, k tomu máte onu povolenku. No tak v podstatě bych řekl, že pokud cena je někde kolem 140 dneska eury za megawattu elektrické energie vytvořené z uhelné elektrárny, tak je to 90 plus 25 a vidíte, že povolenka z tepelné elektrárny dneska tvoří většinu ceny při konstrukci, při jejím stanovování.
0: Kdybychom se dívali na tu konečnou cenu, kterou platíte vy doma, já doma, každý z nás, plyn a elektrickou energii, kolik vlastně my, koncoví uživatelé, třeba v procentech, platíme za tu povolenku?
1: Z uhlí už je to většina. To znamená, už je to více než 50%. Z plynu je to menšina, tam se aplikuje asi 30 euro za megawattu vyrobenou z plynu, ale zase plyn je dražší, takže tam je to ještě pod 50%.
0: A elektrická energie?
1: V současné době...
0: Tam se točí na tu konečnou fakturu, když mě přijde složenka.
1: Tak máme zastropovanou cenu někde kolem 5000 plus DPH a v současné době slyšíme od dodavatelů elektrické energie, že jsme slevnili 300 korun pod onen vládou stanovený strop, nebo dalších 300 korun pod vládou stanovený strop, no ale stále platíme pětinásobek toho, co jsme platili v roce 2020.
0: No ale
1: to je trošku problém.
0: Pane Janečku, promiňte, ministerský předseda pravil Ondino v televizi, že jsme tu krizi zvládli a že jsme z nejhoršího, nechci říkat uvnitř, ale že jsme z nejhoršího venku. Tak to také má nějakou váhu přece to jeho slovo.
1: Tak samozřejmě je to pan premiér, kdo jsem já, abych zpochybňoval slova pana premiéra. Přesto trvám na tom, že jsme na začátku energetické krize, která není tvořena z větší části konfliktem na Ukrajině, ale je tvořena onem Green Dealem.
0: No,
1: to jsem se snažil vysvětlit.
0: Dobře, ale proč by tak korektní člověk, jako je ministr Fiala, neříkal nám občanům pravdu?
1: Já myslím, že on tady není od toho, aby šířil negativní náladu.
0: Aha. Takže to je taková jenom, jak jste říkal, PR.
1: Je to PR, to politika.
0: No ale vůči občanům teda je to hodně špinavá politika, ne?
1: To já nemůžu hodnotit, to ode mě neuslyšíte.
0: No, jste občan, ne?
1: Jsem občan, v každém případě já v tomto případě bych polemizoval se slovy, že energetická krize je vyřešena.
0: To zastropování samotné, kterému se taky věnovala média ze všech stran a mnozí, nebo většina médií říkala, že konečně se to vyřešilo. Vy říkáte na téměř pětinásobku to je. Myslíte, že to bylo řešení v té chvíli?
1: Pozdě a vysoko.
0: Pozdě a vysoko. Takže to chtělo zastropovat kde? Jako experta se ptá.
1: Já nebudu stanovovat cenu, to tam byl celý tým lidí, kteří radí panu premiérovi a panu ministru Síkelovi. Všimněte si ale, že jsou to všichni, co mu radí, tak jsou, já tomu říkám, gážisti, to jsou všechno lidi, kteří jsou nějakým způsobem nastavení a napojení na firmy, které spolupracují. A toto tam žádný nezávislý odborník skutečně nebyl. A my jsme na to upozorňovali někdy už v roce 2021, že je veliký problém. Já myslím, že tenkrát jsme jsme byli nositeli špatných zpráv, pak se ukázalo, že ten problém prostě tady je a že je obrovský. A říkali jsme to minimálně na začátku roku 2022 a vláda k tomu zastropování potom přistoupila pod dojmem těch extrémních cen 1000 euro za megawattu způsobených, ale ne ukrajinskou krizí, ale nedostatkem elektrické energie primárně z francouzských jaderných elektráren.
0: Řekněte mi na závěr, pane Janečku, jaká je vaše prognóza, co by experta na energie? Jak to vidíte do konce roku a třeba v nejbližších letech?
1: Já se domnívám, že do konce roku budeme vidět ceny elektrické energie někde kolem těch 140 a podobně. Mimochodem, minulý týden na spotu jsme viděli ceny pod 100 eury za megawatt hodinu. Jo? Nikde se to neprojevilo dramatickým snížením ceny elektrické energie.
0: Na spotu jenom, aby
1: spot je okamžitá cena na dokup nedostatečného
0: množství. Spotový prodej.
1: Spotový produkt, ano. A co se týče plynu, no tak tam strašně bude záviset na tom, jestli se nám podaří naplnit zásobníky, ale hlavně, jestli se podaří zajistit dostatečný přísun, konzistentní, kontinuální přísun plynu do naší energetizační soustavy, protože ty 3 miliardy kubíků, které můžou být uskladněny v oněch zásobnících, rozhodně nestačí na tu spotřebu v zimních měsících. Takže je potřeba zajistit kontinuální dodávky plynu do České republiky.
0: Dobře, čeká nás katastrofa?
1: Ne, to si v žádném případě nemyslím. Je tady celá řada regulačních nástrojů a podobně. Mohlo by nás čekat různá omezení a podobně, ale katastrofické scénáře nevidím.
0: Byl bych vám vděčný, kdybyste si v nejbližších týdnech udělal čas na nedělní livestream na Xaver Live, protože spoustu dotazů, které tady dnes nezazněly, budou mít i naši diváci. Ale to jen taková hozená rukavice.
1: Rád, s vámi rád.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naším hostem byl Pavel Janeček.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
2: Ano,
1: a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi, obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
2: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motocykl nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil, budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuálním přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No, to dobrý. Ne?
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil. To
1: každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Jo, ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková

0: takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle. Nebo
1: na
0: jestli
1: tom
0: už
1: záleží, jo?
0: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
0: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
0: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím. Mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
0: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo? Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kodíku, nezlobte se, ale šílený.
0: No šílený, no tak já vybíhám v 16:30, takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, to samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal. A

0: radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
1: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá. Mm-hmm.
0: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
1: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
0: Tam je nápověda.
1: No nápověda, ne, tam je.
0: Otočím takhle.
1: No, ale musíte ještě otočit stránku.
0: Takhle.
1: Aby to nebylo tak jednoduchý.
0: Aha, jasně.
1: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
0: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
1: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, já chápete? Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
0: Nejsem žádnej tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, položíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
1: No.
0: Je kovotěs, ne?
1: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
0: Tak
1: se nechte pojít.
0: Dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se tím přijít.
1: Že to může na to taky zkusit přijít, no.
0: Ale to jsem si zrovna vybral
1: no.
0: Blbě.
1: Co to je?
0: Molitán.
1: Je to Molitán.
0: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
1: Děkuju vám za pozvání a těším se.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kandelort na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic.

0: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný květnový den.
0: A vy jste z toho května nějaký vedle?
1: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
0: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
1: Lev 14.
0: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
1: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
0: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
1: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
0: Jako
1: jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
0: No ale to, že Američan, že?
1: Tak by to tak mohlo být?
0: Zvláštní.
1: No, mohlo by to tak být, že jo?
0: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
1: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
0: Jo?
1: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
0: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
1: No bože. To by byl duhovej.
0: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
1: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
0: Tak nevím.
1: Snad ne? Ale to uvidíme.
0: Neumím si to u papeže představit.
1: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě
0: ale
1: vůbec ne.
0: Teď navrhuji usnesení.
1: Ano.
0: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
1: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
0: Já ještě nevím vůbec.
1: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
0: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
1: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
0: Zároveň autenticky provokuje.
1: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
0: No, letěl byste tam?
1: Letěl byste tam?
0: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
1: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
0: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
1: Hromadní vrazy oba.
0: No jasně, no.
1: No.
0: Ale pro mě větší prase...
1: Teroristi oba.
0: Větší prase byl Hitler.
1: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
0: Koncentrační tábory.
1: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
0: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
1: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
0: Takže usnesení.
1: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
0: No, tak...
1: Tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
0: No tak já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
1: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně, jo? Ten méně, jo? Tak jsi tam hledal nějaký... asi dost zřetelně méně.
0: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
1: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
0: Zdržíte se hlasování?
1: Je mi to fuk.
0: Tak se...
1: Ať si každý dělá, co chce.
0: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
1: Představuju, no.
0: To je peněz.
1: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
0: No jo, to jo.
1: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
0: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
1: Ty jsou neutrální.
0: Rakety?
1: Ale třeba dělá rakety. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace, a my bychom, podle mého názoru, měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obranyschopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný. Prostě, když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
0: Radíte někomu volební program?
1: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivováni mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
0: Ani se měla to téma nechci žartovat, ale napadá mi několik.
1: Jsem s tím.
0: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
1: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
0: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
1: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediné, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
0: To jo.
1: No.
0: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
1: A to je hodně témat.
0: No.
1: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
0: Yes, jo.
1: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebo komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
0: Dobře.
1: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
0: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
1: A to bych teďko se měl já ptát, a vy byste nám to měl vysvětlit.
0: Ne, já o tom nic nevím.
1: My o tom totiž nic nevíme.
0: Já, jo? Já jsem tady.
1: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
0: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
1: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
0: To už protestuji. Zcela zbytečně?
1: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, která posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
0: Pošlu mu 14 korun.
1: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
0: O tom já vůbec nepochybuji.
1: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
0: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
1: On bude zkažený.
0: Bude zkažený.
1: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
0: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
1: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám tam či onde. Ježíš Maria.
0: A co pak?
1: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený, jo, že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde, jo? My jsme tady ošizený, to je fáze. Tak jsou vděční, jsou ošizený. něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
0: No.
1: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
0: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
1: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
0: Že by to měl udělat.
1: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Zde ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
0: No a abychom končili
1: něco radostného.
0: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květem? Řekněte, jste plný lásky, chodíte na Petřín.
1: Ne, to nechodím.
0: Čtete literaturu.
1: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
0: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
1: Také se těším.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
3: Falešně.
2: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
3: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
2: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
3: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
2: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
3: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
2: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
3: Tekou je staročeština, archaická
2: čeština. No, ale krásný slovo.
3: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
2: Jasně.
3: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
2: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
3: No těmhle dvěma.
2: Těmhle dvěma.
3: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
2: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. Stan 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
3: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
2: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
3: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k Sabere.
2: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslední.

0: a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy, případně Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
0: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
1: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
0: ne,
1: nebo
0: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
1: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu méně. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost téze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
0: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
1: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a

0: To může být i ta černá labuť, když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
0: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
0: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
0: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
0: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
0: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
0: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
0: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
0: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Ty řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel.
0: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo jiný.
0: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
0: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
0: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
0: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
0: Radar.
1: Ti, co mají radar.
0: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor.
0: Ano.
1: Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
0: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
0: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
0: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
0: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
0: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
0: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
0: Víš, k severe.
1: Jednoznačně kompasáci.
0: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
0: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
0: optimistickým
1: zvoláním.
0: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému, pojďme se bavit o něčem veselejším. jak to vypadá s cholerou v Oděse.
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoluma a Vajchena jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklizečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklizečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře, potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především sobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Sedí topič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
2: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
1: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
2: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jedinej obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu polistopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to, ne, to se to nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A Tohle je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával. Toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmáhl. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
2: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dál. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Tento ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. To je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, jo, je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program. Detailnější teprve bude, ale... Světe, div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se ušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To
1: si pustím. Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To jenom, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže...
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam...
1: No, jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přesně od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit? Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc při jištění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again.
2: To uděláme, na to makáme slušně. To si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico. Samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za první nemáme. To je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině. Či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to, ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, ale jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu teď.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická ne síla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne proto, že bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím,
1: To
2: ale
1: působilo děsivě.
2: bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: Nula sem, nula tam.
2: nula sem, nula tam, a když někdo jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct,
1: Víš, jak říká nikým
2: ano.
1: nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak.
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní nejen vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc, takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou dobře.

0: je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Arnošt Drozd je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
1: Ano.
0: A také muž, který taxikaří 35 let.
1: Ano.
0: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
1: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
0: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte, čím
1: chápu,
0: to bylo?
1: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
0: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
1: No, dá se říct.
0: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800. A jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale...
1: A vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
0: Toho jsem si volal.
1: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi a...
0: To bylo to Profi taxi?
1: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně Profi taxi, obchodní značka. Takže Profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
0: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
1: No, tak na to měli podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
0: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávat letáky.
1: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, u řezníka nebo u zelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
0: tak sportovně. Dobře, ale tady sedíte, vy tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
1: Jasně.
0: Co vám na tom tak vadí?
1: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
0: Nabídka, poptávka?
1: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
0: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
1: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
0: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
1: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
0: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
1: Klasickou taxislužbu, ano.
0: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
1: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
0: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
1: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
0: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
1: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu vícemístným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
0: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
1: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
0: Chci, nechci. Jo?
1: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
0: Jak jo?
1: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 tisíce korun. Mm-hmm. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
0: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
1: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále.
0: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
1: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
0: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
1: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
0: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
1: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení, a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
0: Ano.
1: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
0: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
1: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestný prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
0: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
1: Kam by ty pánové z té války utekli?
0: Do války.
1: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
0: Dobře.
1: Dezertovalo.
0: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
1: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
0: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
1: Klidně můžou být.
0: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
1: To je 10 let zpátky, no.
0: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
1: Ne,
0: jestli...
1: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
0: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
1: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
0: Zmizel.
1: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. Mm-hmm. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? a v té době neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
0: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
1: Jsou.
0: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
1: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
0: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
1: Nechceme, my
0: ale
1: chceme...
0: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
1: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
0: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
1: ano,
0: věci.
1: Ano.
0: Jazykové schopnosti.
1: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
0: A to i pro ty služby?
1: Ne, kompletně pro všechny.
0: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
1: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
0: Co to je svoji novelu?
1: No, novelu toho zákona.
0: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
1: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
0: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
1: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
0: To znamená i pro ty alternativy.
1: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
0: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
1: Tak používám klasického taxíka.
0: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
1: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
0: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
1: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
0: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
1: Úplatkem. To vám řekne každej. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
0: Ostatně.
1: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
0: Já nevím, který je pan Kvasnička.
1: To je majitel radiotaxi AAA, jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
0: jako
1: jiném.
0: Jako úplatek
1: není.
0: Za...
1: No to není úplatek, to je platba.
0: No,
1: to
0: ne, tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
1: No jasně, jasně. Vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
0: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidíme po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
1: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
0: Proč bych to nechtěl jezdit?
1: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
0: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
1: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo? A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
0: Zase
1: na to vydělá jenom firma.
0: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
1: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
0: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
1: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
0: Takže nás občany potrestáte.
1: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřady, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
0: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
1: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
0: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministryně Dekorová bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
2: Bitcoinová kauza?
1: Nebo ne, co ne, vám není jasné a chcete znát odpověď?
2: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo prostě něco, je to prostě není, tam není co řešit.
1: Pan ministr
2: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná a jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
1: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
2: Jako, říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza, myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
1: vědět. Ale i právníci na to upozorňovali, že je to špatně, že nebrat a nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
2: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát. No,
1: počkejte, paní Dekorová chce zjistit, jestli to byly čisté peníze.
2: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekorová, tam je jedna věc taková smutná, teďka, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj, tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekorová. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece policie České republiky, ne, tam má policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
1: Zdravím tě, Ksobere.
0: Jsem rád, že po čase opět v XTV je to taková hezká tradice, že se tady potkáváme a...
1: První týden v měsíci, že?
0: Myslím, že tak to je. No a teď začínají ty prázdniny, k tomu se dostanu taky, ale mám dnes na srdci několik vážných věcí. A začnu teda tím, jestli jsi viděl alespoň komentáře, fotografie z té poslední debaty prezidenta Trumpa a prezidenta Bidena. Případně, jak tu situaci v Americe teď hodnotíš?
1: Viděl, vydržel jsem kvůli tomu do půlnoci, kdy to začínalo na Primě a díval jsem se poctivě do 2 do rána. Ksavere, já tě překvapím. Bylo to ve své podstatě vyrovnané. A dokonce i Petr Kolář, nebo Vodička, myslím, že to byl Vodička v Mladé frontě, napsal v komentáři, že kdyby se pustil rozhlasový záznam té debaty, takže by to opravdu vypadalo jako vyrovnané. Tady se opakuje situace Kennedy-Nixon, Kennedy opálený, Nixon spocený, Kennedy oholený, Nixon zarostlej a tak dál. Ale když říkám, že tě překvapím, tak to říkám proto, protože čtu nejrůznější komentáře. New York Times tomu věnoval velký článek, kde sepsul Bidena a tak dál a tak dál. Ne. Podívej se, ano. Z hlediska estetického to bylo strašné. Ostatně i Trump nebyl úplně ve své kůži. Ale Biden to byl naprostý propadák. Ale jenom z estetického hlediska. Z hlediska obsahu, to znamená toho, co oba dva říkali, to podle mého skromného názoru bylo téměř vyrovnané.
0: No a jaký teda prorokuješ vývoj teď v těch amerických volbách prezidentských?
1: Američani mají takové hezké přísloví. Perception is always right. Neboli, když to přeložím velmi volně, vždycky mají pravdu ti, kdo dávají přednost prvotnímu dojmu. No, prvotní dojem z této debaty byl strašný, byl v neprospěch demokratů a půjde-li to takto dál, to znamená 10. září je druhá debata, tak to Trump vyhraje.
0: Věříš, Miloši, na tezi, že v okamžiku, kdyby prezident Trump se stal znovu americkým prezidentem, že bude mít tu moc zastavit válku na Ukrajině?
1: No tak jeho vztahy s Putinem byly daleko přátelštější než Bidenovy vztahy s Putinem. A myslím si, že udělá určitě pokus tohoto typu. On v té debatě, kterou si zmínil, řekl, že Putin začal tu válku protože v čele Ameriky byl slabý prezident, čímž samozřejmě myslel Bidena. Pak řekl jednu větu, která nebyla úplně pravdivá, a sice, že když jsme se, což vždy kritizuji já, zbaběle stáhli z Afghánistánu, takže Putin si uvědomil, že NATO je slabé a proto zaútočil na Ukrajinu. To mě mimochodem říkal i izraelský prezident Herzog, tuhle hypotézu. Proč říkám, že to nebylo úplně k věci? Protože to byl právě Trump, který zahájil proces stahování Američanů z Afghánistánu. Pravda, Biden v tom pokračoval a dokončil to.
0: Zpět k tomu problému Ukrajina. Před pár dny se na Ukrajinu dostavil Viktor Orbán. Dokonce myslím, že novinové titulky nesly onu zprávu, že vyzval pana Zelenského k k tomu, aby udělal něco pro příměří.
1: Ano.
0: Což my od našich politiků bohužel neslyšíme. My slyšíme pravý opak, my sledujeme přilévání oleje do ohně. Může toto být počátek něčeho v okamžiku, podotýkám, že to je v okamžiku, kdy Maďarsko začíná předsedat Evropské unii. Tento krok pana Viktora Orbána lze považovat za mírotvorný?
1: Já si myslím, že Orbán pokračuje v tom, co říkal celou dobu. A já bych citoval z toho jeho projevu na tiskové konferenci. Výzva ne ještě k míru, ale alespoň k příměří. Konec citátu. No, vyhlásit příměří, to znamená zastavení palby, na což by asi Rusko muselo odpovědět také jednostranným zastavením palby, to je něco trochu snazšího, než uzavřít mír. A myslím si, že je to krok na dobré cestě, správným směrem a doufám, že to vyjde.
0: Je teoreticky možné, že se k Orbánovi přidá nějaký zásadní partner v tomto apelu?
1: No, zásadní partner ve světě už existuje, to je Čína. Pokud jde o Evropskou unii, mám dojem, že by se v zemích Evropské unie několik takových států našlo a třeba se osmělí.
0: Mm-hmm. A pozice naší země s ohledem na to, že nějak dopadly teď evropské volby, některé, řekněme, škatule se pohnuly, jak se říká, je možné, že jedním z těch mírotvorných prvků do budoucna bude i Česká republika?
1: Velmi o tom pochybuji. Tady už se nám dostalo pod kůži to jednostranné vidění tohoto konfliktu do té míry, že takový obrat o 180 stupňů je velmi málo pravděpodobný.
0: Mm-hmm. Věříš, Miloši, na to, že Ukrajina se jednoho dne stane rovnocenným partnerem Evropské unie?
1: Já jsem cynik a já vycházím z toho, že pokud by Ukrajina byla přijata do Evropské unie, tak to znamená, že 17% rozpočtu Evropské unie by šlo na podporu Ukrajiny. A to ještě to možná bude vyšší číslo, protože mezi tím musíš počítat nové a nové ztráty na infrastruktuře a tak dále. Říkám, že jsem cynik, protože politici i voliči se většinou řídí podle peněženky. Peněženky státu nebo peněženky rodiny, to je celkem jedno. No a právě proto tento faktor bude bránit vstupu Ukrajiny do Evropské unie a bude se to samozřejmě maskovat tím, že Ukrajina musí splnit celou řadu předběžných podmínek, kde možná toho splnění nebude schopna.
0: Ovšem ten stav, že by Ukrajina byla součástí Evropské unie, snem mnoha politiků, respektive alespoň to tak deklarují. A já si říkám, jestli je to vůbec technicky možné v okamžiku, kdy my všichni víme a ví to celý svět, Ukrajina je země, která je mimořádně založená na korupci a že tam vlastně státní správa nikdy moc nefungovala a tento problém s tím, že celá ta země byla a je v rukou pár lidí, může přece zahrát a to ti občané vědí a tu zkušenost přece máme. Je toto možné, aby takováto země takhle rychle, kde se nepovedla transformace, mohla být součástí té naší společné kasy?
1: Tak tu korupci jsme mimo jiné viděli i v souvislosti s armádními dodávkami. Doplnil bych, že vedle korupce je tam vláda oligarchů. A to je tradiční, to je dlouhodobé a to v podstatě nezmizelo. A ti oligarchové se konec konců narodili právě z korupce, zejména z korupce, která byla zase spojena s privatizací. Takže in the long run nevylučuji, že Ukrajina vstoupí do Evropské unie, ale v krátkodobém nebo dokonce střednědobém horizontu to pokládám za vyloučené. Hmm.
0: Řekni mi, pane prezidente, jak vidíš situaci ve Francii? Zajímá mě ten okamžik, skončily evropské volby, víme všichni, co tam proběhlo, víme, jak to pokračuje a Francie je, jak víme, velkým hráčem. A podle výsledků ve Francii se možná lecos změní nebo něco nasměruje. Ten kalkul prezidenta Macrona vychází nebo nevychází?
1: No, všechno rozhodne druhé kolo francouzských voleb. A on ten francouzský volební systém je trochu nepřehledný. Protože de facto se koalice uzavírají až před tímto druhým kolem. To znamená, ten, kdo je třetí, může vyzvat k podpoře jednoho nebo druhého, prvního nebo druhého, což se také děje. V každém případě je potřeba si uvědomit, že Macronův blok renesance je až třetí a budou se tedy mezi sebou prát Le Penová a Melanchthon, respektive ta sjednocená levice. Zajímavý bude postoj republikánů, protože předseda republikánů se přidal k Le Penové, ale hrozí mu vyloučení, protože s ním jeho vlastní strana nesouhlasí. Takže já bych ještě neočekával jasné vítězství národního sdružení, i když toto vítězství je samozřejmě možné, záleží na těch koaličních partnerech před, ne po, ale před druhým kolem.
0: Bylo nutné, aby prezident Macron tento krok udělal a tuto ruletu roztočil?
1: Rozhodně ne. Macron opakoval krok, který svého času udělal Charles de Gaulle. Ale to ještě neznamená, že když dva dělají totéž, je to totéž. Mm-hmm.
0: Pojďme na domácí scénu, nebo pro mě, ještě na chvilku v Evropě. Teď se hovoří o tom, že by měla v Evropském parlamentu vzniknout nová frakce. Tím myslím Andreje Babiše, vlastně ano, tím myslím pana Orbána a další. Věříš v to, že se toto povede?
1: Velmi pravděpodobně ano. Ta frakce potřebuje minimálně 7 členů, tak 3 už jsou. Kdybychom připočetli obě slovenské sociální demokracie, jsme na 5, Salviniho z Itálie jsme na 6 a pak můžeme přemýšlet, jestli ten 7 by byl Wilders z Holandska nebo Piska z Polska nebo někdo ze Slovinska, ale jakmile budeš mít 6 jistých, tak ten 7 se vždycky najde. Mm-hmm.
0: Černý kůň těch evropských voleb, pan Turek a s ním i paní Bartušek, tak tam bys tak na první dobrou tipoval, že ti dva skončí kde, protože zatím to nevíme.
1: No tak asi by měli jít k reformistům a konzervativcům, ale není vyloučeno, že je osloví toto pokušení nová frakce, protože tam by měli o něco pevnější pozici než v té větší frakci konzervativců a reformistů.
0: Mimochodem, ta frakce, říkejme Babiše a Orbána, je frakce pravicová. A ty říkáš, že třeba takový slovenský Smer by se mohl připojit, což je levice se vším všudy. Není to potom ta samá situace jako když pan Niedermayer a pan Vondra jsou na jedné kandidáce?
1: Ani ne. Takto frakce se jmenuje Patrioti pro Evropu. Tak to znamená, že to bude nacionalistická frakce, což není nadávka, to je terminus technicus. No a nacionalisté mohou být jak levicoví, tak pravicoví. To, že se většinou o nacionalistech mluví v souvislosti s pravicí, je pravda, ale existuje i levicový nacionalismus.
0: Mm-hmm. Tak a teď už konečně k domácí politice, protože, nebo k domácím událostem, protože lecos se odehrálo od těch evropských voleb. Mám pocit, že to i s českou politikou trošku mává. Teď vidíme například výsledky SPD, které nějakým způsobem klesly. Na druhou stranu v kuloárech se říká, že je na spadnutí spojení SPD a pro Jindřicha Reichla, k tomu možná nějaké další strany. Věřil bys v toto spojení?
1: Víš, že jsme si při našich setkáních vždy říkali, že to sjednocení malých stran je nutné, protože jinak propadne zase milion hlasů zbytečně. Jaké sjednocení to bude, těžko říct. Okamurovi odsálo množství hlasů, to dvojí protestní sdružení pana Turka a paní Konečné. To je hlavní důvod relativního neúspěchu SPD. Na druhé straně vezmi si sociální demokracii v čele se Zaorálkem a vzadu se krčil Špidla, Rouček a mladý Dienstbier. Necelá 2%, takže totální propadák. Jenomže sociální demokracie se nemá s kým spojit. Zatímco ty pravicové strany, tam to spojení možné je. Konec konců suverenita, která je teď paroubková sociální demokracie, ale jmenuje se suverenita. A na druhé straně máme tady svobodné, trikoloru, a možná, že jsem ještě na nějakou menší stranu zapomněl, ale dostal bych se k tomu základnímu a já vím, že se ty k tomu chceš dostat také, takže já tě předběhnu. A to je ODS Revival. Prostě tady máme poněkud vypelichanou ODS

0: To Václav Klaus našel svého pravicového syna, takže jak vidíš, k tomu sjednocování na levici i na pravici opravdu může dojít.
1: Dobře, k té ODS a ODS Revival se ještě dostanu, ale když bychom ještě okomentovali jednu významnou událost, já ji považuji za významnou, protože samozřejmě těm motoristům narostla křídla po tom výsledku a před pár dny, pokud vím, šéfem pražských motoristů se stal Boris Šťastný, což je muž, kterého ty předpokládám znáš velmi dobře. A domníváš se, že Boris Šťastný je na toto stavěný člověk, že je to jeho parketa?
0: Tak Boris Šťastný byl šéfem pražské, tedy nejsilnější organizace ODS. Byl to úspěšný poslanec, a to říkám přesto, že prosadil zákon proti kouření, ale to už se mu dávno odpustil. No a ten, kdo ho získá právě pro tu myšlenku ODS Revival, tak ten získá velmi silnou figuru.
1: V podobě, tedy v osobě pana Šťastného.
0: No samozřejmě.
1: Tak, abych jenom dodal. A teď ještě důležitá věc. Pan Macinka mi včera říkal, že každý den mu zvoní telefon a nejrůznější členové nebo bývalí členové ODS se chtějí toho projektu zúčastnit, protože jim volby ukázaly. Domníváš se, Miloši, že ODS de facto končí a vzniká nová strana, která se jmenuje Spolu, nebo že tu káru potáhnou dál až do úplného konce?
0: Tak ODS nekončí. A na druhé straně, já bych se ještě vrátil k perspektivám těch dvou stran, o kterých jsme teď mluvili, pravicový syn, levicová dcera. Ten problém pro krajské volby a konec konců i pro parlamentní volby spočívá v tom, že ty strany ještě nemají úplně vybudovanou organizační strukturu. V evropských volbách, kde je pouze jedno volební území, je to celkem bezvýznamné. V krajských, senátních a parlamentních volbách, kde máš volební kraje, to, jestli máš silné krajské organizace a případně i další, včetně místních, to významné je. Takže všechno záleží na tom, jestli během jednoho jediného roku tito dva stačilo a motoristé plus přísaha dokáží tu organizační strukturu vybudovat.
1: Ještě promiň, drobnost, kolegové mě informovali teď, že jsem zaměnil Spolu a motoristé, ale my jsme si porozuměli, myslím. Miloši, zamrzelo tě okamžik, kdy neprošel návrh na tvoje vyznamenání?
0: Tak podívej se, záleží vždycky na tom, kdo tento návrh podává. A já si vážím Radka Vondráčka, který ho podal bez konzultace se mnou, ale myslím si, že je to výraz respektu k tomu, co jsem v politice udělal. No a na druhé straně několik málo významných nul poslanců v nějakém podvýboru, který tohle schvaluje, ty návrhy, a jejich jména asi nikdy nebudeme znát, si pohladilo svoje ego a zamítnutím tohoto návrhu se učinili významnějšími, než ve skutečnosti jsou. Nejsem Antoin Špelec, nikdy jsem se neucházel o jakékoliv vyznamenání nebo medaile a dostal jsem jich samozřejmě hodně. A na druhé straně, já si myslím, že až umřu plus takových 20 až 30 let, tak moje reálné hodnocení bude až za tak vzdálený horizont,

0: když pominou všechny ty vášně, které jsou krátkodeché a krátkodobé, že to už budu dávno v urně a už mě to nebude zajímat.
1: Tak a jisté je, že tě teď čeká pár dnů dovolené, slyšel jsem.
0: Tak
1: pojďme na závěr ještě říci, jak bude vypadat tvoje dovolená.
0: No tak moje dovolená bude velmi pravděpodobně dvoufázová. V červenci několik dní na Vysočině. Doufám, že se podaří obvyklý způsob trávení dovolené, včetně nafukovacího člunu.
1: Člun bude.
0: A v srpnu dovolená v Tatrách na pozvání Roberta Fica v premiérské chatě Kamzík, což je, tuším, ve Starém Smokovci.
1: No a já předpokládám, že mezi tím si najdeš chvilku na návštěvu XTV, abychom probrali zase, co je nového.
0: Já si myslím, že nového nebude k severu téměř nic, protože je okruhová sezona. Všem politikům došla imaginace, takže ano, k tobě samozřejmě vždy velmi rád přijdu, ale myslím si, že se budeme bavit o tom, že buď hodně pršelo, nebo že málo pršelo, nebo že paní Pekarová nám doporučovala jednodílné plavky místo dvou svetrů a podobně, ale nic vážného a významného v té době ještě nebude.
1: Tak já mám pro tebe návrh. Pokud opravdu nic významného nebude, pojďme se sejít v pravidelném termínu a já bych se tě chtěl ptát na některé otázky z historie.
0: No, výborně. Historie magistra víte, že?
1: Ano, za historie Miloše Zemana.
0: Jo, historie, no tak to už není tak zajímavé, ale dobře.
1: Myslím, že je spousta věcí, o kterých je třeba mluvit, anebo to lidi zajímá, a mohli bychom to vzít někdy od sametové revoluce až po teď.
0: Jsem pro.
1: Děkuji ti, Miloši, a těším se na příště. Ahoj.
0: Tak bude to zajímavé téma, alespoň pro mě. Nevím, jestli pro tvoje diváky.
1: Pro mě určitě a myslím, že moji diváci se rádi podívají a dají na mě takzvaně.
0: Výborně.
1: Děkuji, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: já vás znám.
1: Na konci to mají vždycky, že bychom to jednou dali na začátek, protože dneska tam máme jednoho velkýho donata.
0: Říkáte, co ta inflace 13%, sakra, musíme začít těm donatama, že jo?
1: Tak to vezměte.
0: A jdeme na to.
1: Já mám potom stížnost, takže abyste dlouho jako nejásal, jo?
0: Jo, nějakou komisní, jo?
1: Mám velkou stížnost, ale prvně poděkujte za podporu.
0: No musíme poděkovat za téměř rekordní podporu. Já začnu největším donatem, Lubomír Bucek, 10 000 nám poslal, tady pro Petra, zdravím a přispívám tak na Vlzonovku. Je to koncert, to jsme rádi.
1: Tam je napsané, je to koncert?
0: Je to koncert, tak to jde asi za mnou, ne?
1: No pro housle a tak.
0: No jo, jo. Děkuji vám za vaši osobní statečnost. Kdo pamatuje Komouše, tak ví, o čem hovořím. To jsme moc rádi a samozřejmě moc krát děkujeme za takovou podporu.
1: Ano.
0: Oba. Druhý donate, náš Aldo Konkret, Irčan.
1: Aldo je démon.
0: Je to velký démon.
1: Já mám pro něj překvapení.
0: Jo?
1: Ale nejraději už bych to tady prásknul, ale ještě musím vydržet.
0: Nechte to uležet trošku. Aldo nám poslal 4760,79 korun. A píše, koruna asi hodně posílila ze stolu a cedule nezbylo na Vilzonovku tolik, kolik bych si představoval, takže úctivě s omluvou doposílám. Ježišmarja, my moc krát děkujeme za takovouhle velkorysou sumu. Pak tady máme 555 korun Markéta Černá. Taky děkujeme pro Petra a Xavera za skvělé komentáře a zábavu. A
1: má vkus ta Markéta.
0: A ne na Vilzonovku, kde se děkuji. To je jasný.
1: Je to tam.
0: Humor se docení.
1: Humor, vy tomu říkáte humor.
0: A tak já mluvím za sebe, no, tak nechci mluvit i za vás.
1: Mluvte za váš humor.
0: To neskazil.
1: Já to jenom na vážno celý.
0: Pak tady máme 333, Tomáš Pokorný, náš věrný divák.
1: Tomik.
0: Na rušičku štěnic ve Vilzonce. To si tady samozřejmě vždycky dáváme bacha. Teď, jestli tady někde není cenzor Klíma, že jo? A zřízení exilového studia ve Vegas a také na agitační mistrovskou H+X nástěnku k uspokojení tábora Dobra. Takže taky moc krát děkujeme a ještě tady máme Tomášova. Samozřejmě.
1: No, tak Tomáše.
0: Takže zdravíme Tomášovu a děkujeme. Vilzonova 920 na vytvoření a vedení evidence závadných osob, to je jasný, to je potřeba. A bonzování je hnus, ale ohlašování je taková krásné fialové a voňavé, že jo? To je voňavě řečený, ne? Víte, já jsem fakt nikdy nevěřil, že se jako ještě dožiju cenzury a bonzování oficiálního. Já se říkám, že spím, a já se probudím a že to není možný. Vláda demobloku nám prostě dá cenzuru a bonzování. To mi vysvětlete.
1: No je to odporný. Já jsem si shodou okolností včera pustil Podtrženo sečteno s Romanem Šmuclerem, protože to jako dobrý čísla a lidem se to líbilo, potřeba říct. A on tam říká jednakou větu, která tam možná zapadla, ale je strašně důležitá. Toto ani komunisti neudělali. To naposled dělal Hitler. Dostanete tolik a tolik říšských marek, běžte nabonzovat. Ale toto je naprosto šílený odpor.
0: To máme bez těch říšských marek, ne? Zatím.
1: Zatím bez marek.
0: Ale to mě trošku mrzí.
1: Víte, co mi zajímalo by mě, kolik už teď za ten týden jako takových udáníček bylo?
0: Tak jak mám 7 už.
1: Ono to chodí k vám.
0: Já jsem vám říkal, že jsem uvědomělý občan. Víte, takže když nám něco vláda řekne a takhle nás o něco hezky požádá, tak já...
1: Jo, že vy jste už 7 lidí nahlásil.
0: Už, no, jsem musel. To fakt už se nedalo.
1: Fakt? A že jsem tak smělej, byl v tom, nebo je v tom seznamu někdo z přítomných?
0: Nemůžu ani naznačovat v tuhle chvíli.
1: Jo, neboli jste 7x nahlásil.
0: Hlejte, prostě odnesem na policii obálky, no, tak s jistými jmény, tak nemůžu naznačovat.
1: Že jim není hamba, pane Holče. Že někdo, kdo zpracovával ten web a tady ty prohlášení, mě to překvapuje, kolem toho se přece muselo motat nejméně 5 lidí nebo 10. A že někdo z nich neřekl, děcka, pozor s tímhletím.
0: Tohle to už je moc.
1: Buďme opatrní, toto je, jako víte, já mám bohaté zkušenosti ze základní školy v tomto. Já ještě pořád do dneška si pamatuju konkrétní dva spolužáky a spolužačky, daňové poplatnice i poplatníky, kteří o přestávce zapisovali děti, které zlobili na tabuli.
0: To je hezká činnost taková.
1: To jste neměli ve škole, tohleto?
0: Já jsem nechodil do bonzácké školy, naštěstí.
1: No, tak vy jste chodil do stejně komunistický, socialistický školy jako já.
0: Ale tohle jsme nedělali.
1: Chápu, že jste z lepší rodiny. Nedávno jste říkal, že jste nebyl v Pioníře ani v SSM, čemuž já moc nevěřím.
0: V SSM jsem nebyl opravdu, ale víte, že jsem byl chvíli v Pioníru. A víte proč? Já jsem propad ptákům jako malý kluk, někdy kolem jako ornitologii.
1: Já nevím, ve čtvrtý, pátý třídě. Upřesněte to, aby tady nedošlo k nějaké jako nechutné záměně.
0: A to může napadnout jenom vás.
1: Já myslím, že to napadne kde koho.
0: A protože byl pod Pionýrem ornitologický kroužek, tak já jsem se tam přihlásil a asi za rok mě to vlastně nasralo, tak jsem se zase odhlásil. A od té doby už jsem nebyl.
1: Ale do Pionýra se nešlo nahlásit a odhlásit. To si jasně, že jako pletete s něčím
0: jiným. Jo, přišel jste se normálně přihlásit do Pionýru, jasně, že jo.
1: Já myslím, že ne.
0: Vy jste se podle mě jako pionýr narodil. Ale to je trošku jiná.
1: Ježíš, vy jste zlej dneska.
0: Tak jako, jaký zlej?
1: Zaprvé jsem se narodil jako jiskřička, ne jako
0: to
1: pionýr.
0: To je pravda asi, no.
1: Ale na rozdíl od vás vím, co znamenají 3 cípy pionýrského šátku. Víte,
0: ven
1: že...
0: Ven s tím. No, povídejte.
1: To znamená pionýr, svazák, komunista.
0: A víte, že ty jiskřičky ve vás ještě vidím trošku?
1: Že to tam
0: že
1: je.
0: Že to máte v sobě?
1: Já si dokonce pamatuju slib jisker. Slibuji dnes předevšemi, jako jiskra jasná, chci žít pro svou krásnou zemi, aby byla šťastná.
0: To je paráda. Já vám co řeknu, vy patříte do vlády současně. Vy patříte do vlády.
1: Myslíte?
0: Jo, ale víte, co vám řeknu? Já jsem se teď bavil s jedním člověkem, já bych tak řekl, je to bývalý ministr a teď ještě tak jako zůstal do té nové vlády. A on mi říkal, tam zavládla velká deziluze. A jak začala vládnout ta deziluze, tak začala téct viska trošku víc, než je potřeba kolem vlády. Říkal ministr školství, prej kolem 10:30 dopoledne, už nejvyšší čas na druhou skleničku. A víte, jak to je, když se začne chlastat, tak přijdou toxický nápady. To jsou vždycky průsery. A já si myslím, že možná ta viska jako stojí za tím bonzováním, za tou cenzurou. To je moje teorie soukromá.
1: Tak konečně přijde třeba nějaký nápad, že by z Irska udělali hadici.
0: Nějaký potrubí, ne? Plynovod.
1: Potrubí a teklo by to přímo na tu malou stranu.
0: To by... Tak nakonec jsme pro západní, ne všichni, tak to by možná prošlo.
1: Já jsem teda vyloženě pro západní.
0: Já taky.
1: Já se cítím být součástí západu. Ale ne, to teď už to začíná být samozřejmě, pane Holče, bohužel strašně komický. A mám pocit, že spousta lidí procitá.
0: Já doufám. Já doufám, protože tohle to je fakt jak zlej sen.
1: Mně některé věci nedochází.
0: To je
1: starý fakt, ale ještě jako tady speciálně. Na streamu v neděli jsem měl 2 odborníky na energie.
0: Já to viděl.
1: Viděl jste to. A musím říct, že mě obcházela hrůza, když jsem slyšel, co to... A to tam neříkali jako lidi, kteří se narodili v archivu Poslanecké sněmovny. Toto jsou lidi z praxe. Mm-hmm. Jeden z nich zakládal éru, já nevím, co všechno. Druhý, ten pan Štěpán, nakupoval dělal ty kontrakty, všelijaký. A mě to vyděsilo, že máme nejdražší energie na Slovensku zastropovaná. Maďarsko to má pořešený, Rakousko to má pořešený, Polsko. A my jak blbci zase ve vleku nějakých... Já chápu, že je válka a taky chci, aby skončila a taky to tomu Putinovi nikdy neodpustím. Já. Ale proč? Jako my jsme se rozběhli kvůli tomu hlavou proti zdi, já tomu nerozumím.
0: A tak jsme, helejte, zlatý český ručičky, ne? Jsme, jak se říká, originální, ne? Unikátní.
1: A to jsem slyšel ještě na Českém rozhlase. Jsem měl před pár dny autem a tam byla nějaká, hovořila nějaká paní reportérka z Ukrajiny. A na Ukrajině minulý týden vyšla nějaká známka poštovní, nevím, jestli to víte, jako by k válce. Jo? Myslím, že s tím potopeným ruským
0: Moskvou.
1: No, nebo něco takového. A to je jedno, co na ní bylo, jo? To bez záruky. Ale co, je, co si pamatuju přesně je, že v Kyjevě už od rána lidi na to stáli fronty, na tu známku, aby si mohli koupit. A nějaká paní, teď tam říká ta reportérka, v té frontě stála 3 hodiny. A já si teda říkám, že jestli jsou ve válce a mají čas na to stát 3 hodiny ve frontě na známku, aby jim měli, tak to přece nemůže být taková katastrofa, ne? Mám držet hubu. Tak to vystřihneme. Jo? No, asi, no.
0: Já bych ještě nechtěl jít sedět, víte. Ještě ne.
1: Dobře. Ne, já jsem tak jako zvažoval lidsky, mě je líto těch lidí. Ale říkám si, když je tam taková tragédie, někoho mám ve válce, někdo mě umřel, třeba z kamarádů, známých, já nevím, kdo všechno, tak to poslední, co mě bude zajímat, abych si šel kupovat známku. Jo.
0: A, já vám rozumím.
1: A já nevím, jestli to o čem nesvědčí, to je celý. A nespochybňuji nějak, to je jasný, to musíme furt říkat, jo. Aby prohlašujeme, deklarujeme, že jsme proti válce, a že to Putinovi nikdy neodpustíme.
0: Já to taky budu deklarovat, aby
1: tak to deklarujte teď vy, jo? Deklarujte, já se zatím napiju, až vy deklarujete.
0: No, prostě deklaruju to, jo, aby to bylo jasný tady. Nejsem Šváb, nejsem Šváb.
1: No, pro mě je to velmi celý jako, nechci říkat to slovo poučný, ale lidi si pustí prostě zprávy někde na nějakým, na ČT24 a už je to nezajímá. Já mám pocit, že mám o tom velké pochybnosti, jak ta televize informuje.
0: Ale řekněte mi, já jsem se vás chtěl stejně zeptat.
1: No zeptejte se.
0: Vy jste fakt ještě nikoho nenabonzoval?
1: Ne. A já, jsem, ne, já jsem ani ve škole nezapsal nikoho na tabuli. Já jsem to mazal vždycky. Ale kdybych mohl, tak bych některý, nebo takhle, já mám ten blok, nechci se dělat lepším, než jsem.
0: No,
1: jo, to ne, naopak, já jsem člověk plný chyb, ale toto v sobě nemám.
0: Asi je hlídací pes, už vás začíná sledovat. Jestli jste fakt nikoho nenabonzoval
1: ještě... To by nebylo tak hrozný, protože hlídací pes nikoho nezajímá. Naštěstí.
0: Českou televizi, ne?
1: Českou televizi, jo.
0: Hodně. Ty ho sledujou,
1: Newsroom, ne? Newsroom, citujou a tak, no. Tak. A Klímu to zajímá, Klíma.
0: Myslíte vrchního cenzora?
1: Cenzora.
0: No tak hlídací pes. To on teď je vlastně jako hlídací pes, ne? Aby nezavřel on hlídacího psa, když je teď on hlídací pes, ne? Takový dezinfo.
1: No víte, co? Že ty weby ještě neuvolnili.
0: No jasně. A víte proč? Protože hledají legislativu, podle který by to ospravedlnili. To je.
1: Šílený. Ale toto se tak jednoho dne strašně vymstí. A někde po Facebooku koluje status pana Bartoše.
0: Myslíte Piráta Ivči?
1: Ivči, kde Ivča z doby před 2-3 lety, kdy Ivča tam říká, jak by jsme si měli dávat pozor na tu cenzuru a tak.
0: Víte, jsi se zmínil Ivču. Já jsem teď zrovna se bavil s někým o Pirátech zevnitř. A Ivča je prý už poslední z toho vedení loupežníků, kdo chce zůstat ve vládě ještě. Ty ostatní v té řadě za ním, ty už opouštějí loď, nebo opustili by loď.
1: On Ivča ví proč?
0: Tak je vicepremiér, má teď tu digitalizaci. Víte, kolik se... Digitalizace, to je super. Víte, kolik tam proteče peněz?
1: Já to nechci říkat, já nemám podezření. Já musím deklarovat.
0: Samozřejmě, ale já můžu, já nejsem v komisi. Není tady nějaká digitalizace Fix TV, že bych se toho chopil?
1: No ale je to na bázi dobrovolnosti, pane Holče.
0: No tak to dovolte, to snad ne.
1: No, tak.

0: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný 16, cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech.
1: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
0: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, ne, co, vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
1: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

0: Jiří Krampol a Galerie Slávy. Jako ty jsi viděl kus světa. Já vím, že hodně cestuješ a cestoval vždycky. Máš nějaké místo na světě, o kterým si říkáš, tam si ještě musím jednou podívat, tam se ještě musím vrátit. Kde ty to vlastně máš rád?
1: Já jsem měl nejradši Kanáry, určitý místo, kde, jak jsme říkali vždycky, tady sídlí Bůh. Mě natchnul kdysi Jirka Korn, který tam byl ještě, když to nikdo nevěděl, že snad akorát to znal z dějepisu, že existují Kanárské ostrovy. Tak jsem si to strašně přál tam jet a byl jsem skutečně nadšený.
0: No a tam si byl, pokud já vím, mnohokrát, to si o tom ano. Často mluvil. A tam to těleš třeba někdy? Chybí ti to?
1: Chybí. Chybí mi to, protože my jsme jezdili k tomu moři furt. Já jsem v podstatě utratil převážnou část peněz, který jsem v životě vydělal. Tak jsem utratil za cestování, za moře.
0: Já si totiž živě pamatuju, když jsme před pár lety byli společně v tom Španělsku.
1: To bylo nádherný.
0: Že to bylo nádherný?
1: Nádherný.
0: Jenom pro posluchače řeknu, že my se, já už nevím, jak se to jmenovalo, jsme byli někde ve Španělsku v nějakém městečku u moře a jenom si vzpomenu, že se tam strašně dobře jedlo v té restauraci.
1: No, božsky.
0: Božsky. A že jsme museli k moři chodit po strašně moc schodech.
1: To bylo jediné, co mě vadilo, ty schody.
0: No to bylo hrůza, no myslím, jak jsem to mohl vidět, jako tenkrát. No to není dlouho, ono to bude sotva 20 let.
1: No teď bych si, jsme si vzali taxíka.
0: No a mně to tak přišlo, že ty jsi to tak užíval, to moře, že ty jsi tam byl jakoby ve svým živlu. Teď tam byla spousta Čechů, tak oni tě obdivovali všichni. Byl takový příjemný tam s tebou. Ještě tam byly pesety, jestli si vzpomínáš. A zažil jsem tam s tebou situaci, kdy jsme seděli v nějaké té zahradní restauraci večer a ty jsi právě jel vtipy zvířátkový. A tam se všichni tak smáli, že už to bylo na hranici infarktu. Už jsme tě prosili, abys nic neříkal, nevím, jestli se vzpomínáš. A ty stahal stále další a další fóry z kapsy. A to je třeba jeden z případů, kde si říkám, tam bych si ještě rád někdy podíval. Kdyby to šlo třeba i s Jirkou Krampolem, i s Haničkou jsme tam byli. Že? Tak pro tebe je vlastně moře důležitá součást života, jsem pochopil.
1: Ano. To jsem si vždycky strašně přál. A k moři jsem se dostal prakticky až ve svých 23 letech do Bulharska od svazáků, od Amu. Jsme jeli pod stan na Zlatý písky. To jsem byl poprvé u moře. A pak jsem měl druhý přání podívat se do Ameriky. To se mi splnilo ve 53 letech.
0: Tak Ameriku si projel hodně.
1: Tam jsem byl 27krát v Americe.
0: No a to mi tedy řekni, protože já mám také Ameriku rád. Co jako tebe nejvíce rajcuje v Americe?
1: Tak ta Amerika má jednu takovou věc, jak mě spousta věcí na Americe vadí, jako jo. A jak to je v té Americe, jak máš všude ty nálepky, jak to je autobusech, na autech, na ulicích, na plakátovacích plochách. Amerika you must love it or you must live it. Ameriku musíš buď milovat, nebo v ní nemůžeš žít, nebo ji musíš opustit, jo. By se to dalo přeložit. To je pravda.
0: Jasně, no.
1: Že v té Americe je prostě, jestli já jsem prezident a ty jsi u benzínové pumpy, tak prostě ty nemáš mindrák, jako tady my jsme, tady ty Češi, bohužel ten útlak staletej, už to samo, to jsem četl teďka v jedné knížce zajímavý, už jenom to, že si Češi onikali třeba, to je tak něco urážlivého, jako šel jsem, jo, takový, jako že si nějaký povl. Nejhroznější zaměstnání, to mi říkal Pavel Landovský, a věděl, říkal, kdybych nehrál v té hře, kdybych to nehrál, tak bych to nevěděl, je, to se jmenuje v rakouštině, ne v němčině, ale v rakouský němčině, Bier Hansel. Víš, co to je?
0: Nevím.
1: To dělalo i většinou Češi. Jo. To je druh santusáka. V podstatě dřív se nebyly popelníky v hospodách. Když se hlavně kouřili viržínka, cigára, že jo. A tak na zemi v těch hospodách byly mokrý piliny. A když skončil večer, tak se ještě přisypaly mokrý piliny. A ten, a vymetlo se to koštětem prostě všechen ten sajrajt ven a dalo se to do nějaký popelnice nebo do toho. A ten Bier Hansel nebral plat, ale za to, že uklidil, když skončil provoz podniku, tak směl všechny ty zbytky, co byly po hostech. No tady trochu piva, trochu vína, trochu panáka, směl dopít. Takovej santusák v podstatě. Mm-hmm. Bier Hansel. A to byli Češi. Většinou.
0: No a pojď se ještě vrátit do té Ameriky. Mohl bys tam žít?
1: Ne.
0: Proč?
1: Amerika, to, tam se musíš narodit. Já bych se tam musel narodit. Kdybych se tam narodil, tak bych tam žil rád. Ta Amerika má něco takového, jako že se opravdu... Ta svoboda je samozřejmě, ono to tam není tak růžový, jo. Ono to vypadá, tam je řada strašných věcí. Třeba to zdravotnictví, to je katastrofa, tam když opravdu onemocníš, tak si opravdu v hajzlu teda, jo. To jako prodáš baráka, oni ti spravějí zub. Ale mě se Amerika líbí, já jsem... Ty jsi byl kolikrát v Las Vegas?
0: 15krát.
1: 15krát.
0: Teď jsem to měl po 15.
1: Já jsem byl 7krát.
0: Ve Vegas.
1: V Las Vegáči.
0: Máš to rád? To myslím taky.
1: No to je takový prostě, to je takový jako, když si děti hrajou, tak si hraje, jako když si hrajou dospělí lidi. Musíš to brát prostě, jako když jdeš do pohádky, no tak v pohádce prostě je možný všecko.
0: No nesmí tě to stát moc peněz, ta pohádka teda. Proto se rovnou ptám na tvůj vztah k hazardu.
1: Já jsem drobný hazardní hráč se sklony k vyšším částkám.
0: Co to znamená?
1: No, že bych si takzvaně rád zahrál o pořádný brach, jenže ty bohužel nemám, takže to nejde.
0: A když přijedeš do toho Vegas, kde jsi byl teda 7krát, tak co tebe dráždí? Ruleta nebo automaty nebo
1: ruletu
0: blackjack?
1: Ruletu jsem zkoušel, tam se mě líbilo to double O, jako to mi vycházelo jako dost často. Zajímavý.
0: Double zero? Jasně.
1: Ale hrál jsem tam ty jednoruký bandity. To je zajímavé, jak vždycky jsem byl za půl hodiny špinavý jak prase, protože to je neuvěřitelné, jak si od těch drobných.
0: Jasně.
1: A mně se hrozně prostě líbí ta atmosféra v tom kasínu. Prostě já mám, když vlezu do toho kasína, takový pocit, jako najednou, jo, jako že se něco děje. A všim si, to nevím, jestli to víš, že jako v kasínu, přestože se tam kouří, tak se tam hodně větrá samozřejmě.
0: Jasně.
1: A že tam je taková zvláštní nedefinovatelná vůně.
0: Vím o tom, no.
1: A víš, co to je?
0: Nevím.
1: Dětský pudr.
0: Cože?
1: Dětský pudr, který působí jako fresh. Jako když si třeba, nevím, vypereš, já nevím, plínu nebo dětský šatičky v dětským šamponu, vypereš to, vymácháš to, pak to uschne na sluníčku, tak to voní jako svěžestí. Abys neměl pocit, jako že To jsem, ježišmarja, 4 hodiny ráno, no, to jsem tomu dal teda na dneska, jako prachy jsem utratil, 4 hodiny ráno, překouřený jsem, přechlastaný jsem. Musíš mít pocit prostě, všimni si, že tam nikde nejsou hodiny.
0: Jasně, ani okna.
1: Ano, nesmíš vidět, jestli je den nebo noc. Musíš myslet pouze na hru.
0: Vím o tom, no.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
2: Hezký den a děkuji za pozvání.
1: Předseda přísahy. Bývalý elitní policista, ale to všichni vědí. Pane Šlachto, teď reaguji na vaše vyjádření z 5.6. Tuším, že v Parlamentních listech jste pravil, že ministr Blažek musí rezignovat. Pro boha, proč?
2: Tak já jsem to neřekl jenom v Parlamentních listech, ale byla to výzva vůči ministru Blažkovi a vlastně i vůči premiérovi, protože se dostala další kouskla z té brněnské kauzy, která vlastně hýbe Brnem už nějakých rok a půl, možná od výslechu Hubálka, Pavla, bývalého člena ODS, už vlastně někdy od roku 2019. A včera se vlastně dostala taková docela zásadní informace, já nevím o tom, jestli třeba občané ji úplně vnímali, ale Pavel Blažek v roce 2019 dostal výslech právě toho Pavla Hubálka, který mluvil o těch poměrech a o té bytové kauze v Brně. A on ji dostal od dalšího člena ODS, který se k tomu včera doznal novinářům a vlastně na Seznamu to uvedl, že vlastně tento výslech předal panu Blažkovi v prostorách sněmovny.
1: Ten Zdeněk Černý.
2: Zdeněk Černý vlastně, který už není členem ODS, takže asi si kluci vyřizují mezi sebou účty. Předal je to na půdě poslanecké sněmovny a pan Blažek s tím, jak teď úplně horuje, protože vlastně kvůli unikům informací a musí se i novináři se dokonce by měli postavit, dá se říct, před soudem být odpovědní, tak vlastně neudělal nic. Neřekl to jméno, kdo to předal policii. Policie to šetřil jako unik, ale pan Blažek v tomto nespolupracoval. A zejména ta pointa, proč to pan Černý uvedl a nesl to panu Blažkovi, tak bylo, že vlastně chtěl chránit ODS, takže oni vytáhli

0: teď jako ministr spravedlnosti v roce 2023, tak pro mě ten člověk naprosto postrádá elementárně vůbec možnosti k této výkonu funkce.
1: Jak si to vysvětlujete z vaší praxi, z vašimi zkušenostmi?
0: Já jsem ještě včera večer sledoval vyjádření pana ministra Blažka. U nás v Brně říkáme Don Pablo, nebo má tu přezdívku, která se nese. Já si myslím, že teď to jasně úplně zapadá. A mně to strašně připadalo, jako bych se vrátil do toho roku 2015, 2016, kdy jsme vyslýchali opravdu ty velký loupežníky a ti, co dělají ty ekonomické kauzy, protože na co se novináři zeptali pana Blažka, tak kličkoval jak zajíc. Neuměl odpovědět na jasnou otázku, nebyla jasná odpověď, na což byste asi od ministra spravedlnosti naprosto očekávali, protože káže, snaží se kázat morálku. A myslím si, že se poučili i, když to vezmu potom zpátky do kauzy Nagyová, když vlastně v roce 2013 nejvyšší soud vlastně díky indemnitě vlastně zrušil stíhání třech poslanců, že vlastně na půdě poslanecké sněmovny si můžou dovolit páchat trestnou činnost, tak vlastně pan Blažek tím, že převzal tyto informace na půdě sněmovny, tak říká, že je vlastně chráněn ústavou a že tyto informace podávat nemusí. Ale nevím, jak na to teda reaguje občan, pro mě ten člověk postrádá úplně základní možnosti vůbec výkonu.
1: Pane předsedo, co je špatného na tom, když ministr spravedlnosti se zajímá o konkrétnosti nějaké kauzy?
0: Špatně je to o tom, že minister by neměl mít žádné konkrétnosti z probíhajícího trestního řízení. Protože minister spravedlnosti je politická funkce a to trestní řízení vlastně, a v dobách, kdy jsme byli my, tak vlastně ta kauza končila ředitelem útvaru. Takže kauza se nedostala dál ani přes státní zastupitelství a dle mého názoru je to správně a je to dobře, protože zrovna na tomto případě vidíte, že jsou tam namočeni do toho členové ODS, nebo členové, kteří z ODS nějakým způsobem souzní a k těm informacím se snaží dostat. A vemte, že v roce 2019 Pavel Blažek měl informace z výslechu tohoto člověka, který vlastně popisuje poměry té brněnské kauzy a on, že měl v roce 2019 ty informace a mohl s nima pracovat.
1: No dobře, a kdybychom si to třeba vysvětlovali tak, že hodlal provádět nějakou kontrolu nebo chtěl mít přehled, protože víte, že se vedou hluboké diskuse o tom, že státní zástupci v naší zemi, ne asi všichni, ale někteří si dělají, co chtějí, že mají neomezenou moc a tak. A myslím, že pan ministr Blažek již několikrát naznačil, že se toto musí změnit. Tak ani na toto byste nepřijal?
0: Ten trestní řád na to pamatuje. Jsou zde jasný kontrolní mechanismy vlastně v trestním řízení. Je to, když je to městský státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství, jsou tam vždycky kontrolní mechanismy nějakým způsobem. Ale ten kontrolní mechanismus nemůže být nikdy politik. Samozřejmě i on jako politik má ty možnosti, může přes své orgány vlastně na ministerstvu spravedlnosti tuto kontrolu vykonávat. Má je jasně danou vlastně až vlastně do poslední možnosti stížnost pro porušení zákona, pokud už by to bylo v kauze, která vlastně už skončila. Ale vůči státním zástupcům a policistům zejména využívá tuto jako právě pan Blažek. A když si to potom vezme v kontextu získávání těchto informací, které jsou naprosto nestandardně získávané, protože já o tom nevím, že by pan Blažek získával o jiných kauzách, nebo byl tak úplně i v jiných kauzách, než v této brněnská, tato bytová kauza, v které má, já jsem z Brna, tak samozřejmě vím, jak se v Brně o tom mluví a jakým způsobem se spekuluje o tom, že pan Blažek do této kauzy by měl nějakým způsobem, nebo by měl hodně o této kauzy vědět.
1: Dobře, ale spekulace pro dnešek nechme stranou, ale řekněte mi, k čemu by to bylo dobré panu Blažkovi, kdyby se k těm informacím z vyšetřovacího spisu takzvané bytové kauzy dostal?
0: Vždycky, když máte informaci dopředu, tak můžete připravit obhajobu. Můžete připravit o tom, že když víte, že...
1: Ale on není obviněný.
0: No, není obviněný, ale může být svědek a může se stát obviněným, protože samozřejmě v té kauze zatím byly provedeny domovní prohlídky, byly sebrány nějaké nosiče datové, jak to byly telefony, jak to byly počítače, jak to byly další věci, které při domovních prohlídkách byly zajištěny. A já to, co teda mediálně sleduju, já nemám informace z té kauzy zevnitř, ale někteří spolupracují s policií a někteří z těch obviněných už tam začali vypovídat. A ono se taky může stát, že po dvou, po třech letech samozřejmě, že tomu člověku se to rozleží samozřejmě v hlavě a pod tíhou těch důkazů a důkazů z těch domovních prohlídek může spolupracovat a může právě. Může vypovídat i na ty další osoby, které s tou kauzou mají něco společného.
1: No dobře, ale ještě ten důvod, proč někdo, ten pan Zdeněk Černý,

0: proč jde a proč mu to dá to? Myslíte, že máme...
1: On to tam přímo uvedl. On to uvedl přímo s tím, že vlastně tuto informaci dostal od koncipienta, nechtěl uvést to jméno toho koncipienta, té advokátní kanceláře. A to je taky další věc, že vlastně pan Blažek útočil tolikrát na policisty a státní zástupce ohledně úniku informací. A my jsme kolikrát říkali, že vlastně dva roky rozpracováváte kauzu, nedostane se ta informace vlastně nikam až po té době, co se zveřejní, vlastně udělají se domovní prohlídky, sdělí se obvinění, tak ta informace se dostane ven, takže od policie to nejspíš a státního zastupitelství není. A on to tam, ten pan Černý říká naprosto jasně. Koncipient mu dal tento výslech, protože chtěl chránit ODS, on ho vzal a v té době byl asistent poslance, myslím, že, a na půdě poslanecké sněmovny s tímto to předal i Pavlu Baškovi.
0: No, ale to zní jako pohádka ovčí babičky. Jako.
1: To já si právě nemyslím. Já si právě myslím, že a ono se ta kauza hodně točí právě ohledně výpovědi Pavla Humálka, právě toho člověka, který tam vlastně, která ta výpověď měla být. Protože tam on mluví o tom, jakým způsobem se přidělovaly byty, jakým způsobem se získávaly domy. A vlastně toto měl být ten starter toho prověřování policie. Takže by to byly povídky ovčí babičky, tak si myslím, že z toho není takový pnutí.
0: Dobře, a pane Šlachto, domníváte se, že to, co tady popisujeme od začátku, má tu sílu, aby to mohlo zbourat ministra?
1: Já si to nejenom myslím, já jsem o tom naprosto přesvědčen, protože ministerstvo spravedlnosti je jedno z nejsložitějších ministerstev vůbec, které je. Teď se nevezmeme ekonomiku, ale vezmeme to, že vlastně máme trestní řád, trestní zákoník máme někdy z 60. let vlastně. A čekáme na novela zákona o státním zastupitelství. Víte, co se dělo loni s Pavlem Zemanem, s nejvyšším státním zástupcem ohledně funkční období. A těch věcí je strašně moc. Víme, jak občané vnímají spravedlnost, vnímají jako dvojí, že někteří lidi tu spravedlnost mají, někteří si ji umí koupit, někteří si pevně mají problém dojít. A tím, že ministerstvo spravedlnosti, si uvědomte, jak je složitý. Máte tam unii soudců, unii státních zástupců, advokáty, znalce. To jsou tak silné profesní skupiny, které vlastně byste měl jako minister spravedlnosti, byste měl umět mezi nima dokázat protlačit ty normy, které jsou nové a které Česká republika potřebuje. A mě neříkejte, že vy, kdybyste byl premiér Fiala, já vám to nepřeju teda, ale kdybyste byl a chtěl jste něco ve spravedlnosti udělat, že uděláte minister spravedlnosti Pavla Blažka. Protože podle mě ten člověk tu autoritu do těchto skupin určitě nemá. A není schopen teď po roce a půl vládnutí ty zásadní normy přinést. Mimo to, co se bavíme od začátku.
0: Jenže promiňte, to, co popisujete, ty tlaky na ministerstva spravedlnosti, ty profesní skupiny, unie, státních zástupců, soudců, bůh ví čeho, tak ve stejné pozici je ten ministr Fiala, protože toho premiér. Zase tlačí, promiňte, premiér Fiala, toho zase tlačí lidovci, STAN a já nevím, kdo všechno, TOP 09.
1: Ale právě proto, když budu chtít se spravedlnosti něco udělat, tak tam budu muset dát ministra, který bude naprosto nespochybnitelný právě do těchto skupin, protože určitý skupiny budou vždycky zklamány, protože vente jenom, když děláte dokazování a na jedné straně máte policii, státní zastupitelství, na jedné straně máte obhájce. Obhájci chce, aby samozřejmě to trestní řízení bylo co nejsložitější, aby tu obhajobu tam nějakým způsobem mohl konat, aby měl možnosti té obhajoby. Policie a státní zastupitelství chce, aby to samozřejmě bylo co nejpřímo čařejší, aby to bylo rychle, aby bylo před soudem co nejdřív ta kauza. Takže tady se to bude utkávat a ten minister spravedlnosti tam musí sehrát hodně, hodně důraznou roli vůči ním a samozřejmě potom vůči koaličním partnerům. Protože nedovedu si představit, že se s Pirátama a s lidovcema domlouvám o způsobu dokazování.
0: Vy takového člověka, takovou osobnost, která by byla všemi respektovaná, alespoň trošku znáte?
1: Podle mě by to měl být určitě soudce z nejvyššího nebo z vrchního soudu.
0: Minister spravedlnosti.
1: Minister spravedlnosti, pro mě by to měla být taková autorita, která prošla už si prošla určitýma zkušenostma. Vím, že jsou to lidi, kteří učí na Karlově univerzitě právo, kteří mají nějakým způsobem rozhled a nejsou propojeni s žádnýma těma vlivovými skupinami. Tam bych to viděl já. I to, že trestní řád by měl psat někdo, kdo není ani jeden z této vlivové skupiny, ale mělo by to zajisté akademické půdy a ti ostatní by k tomu měli spíš být přizváni.
0: Jaké je stanovisko či názor přísahy na teď aktuální ekonomickou situaci? Mám na mysli ten obří dluh 271, myslím to jenom
1: 271 byl teď po těch pěti měsících.
0: Po těch pěti měsících.
1: Má být 295.
0: A vypadá to, že to nebude lepší, ale třeba budeme překvapeni jako politický subjekt. K tomu máte jasně vymezené stanovisko?
1: Víte, já jsem očekával celou dobu, my se bavíme o rozpočtu o rok 2024-2025. A já jsem pořád očekával, kdy se začneme bavit o roku 2023, protože když jste viděli, jak začaly nabíhat jednotlivý měsíce, tak muselo být už úplně od začátku roku, nebo po dvou měsících už bylo úplně jasně, že my nemůžeme s rozpočtem 295 miliard, my nemůžeme vyjít ani v roce 2023 a my se pořád bavíme...
0: Myslím, že to 296.
1: Nebo 296, jasně, to, co bylo jakoby letos, ale vlastně my už teď jsme skoro vyčerpaní a do prvních pět měsíců jsme vůbec nemluvili o tom, co letos budeme dělat. Představil se první konsolidační balíček, který musím říct, že zbudil velký údiv, vzbudil i u ekonomů pravicových, kteří jsou blízcí vládě, což je takový docela už až zarážející, že ani tam, kde ta podpora předtím byla vlastně, tak ta podpora tam úplně není. A máme 14 dní po té dlouhé tiskové konferenci a vlastně ministr Stanjura přichází s dalším balíčkem nebo s dalšíma opatřeními, které vlastně budou přesně k tomu, co říkáme, záchraně rozpočtu na rok 2023. Pro mě je to, že voliči Spolu nejspíš očekávali, všichni jsme věděli, že bude problém ekonomický. Babiš nechal 395 miliard, věděli jsme, že něco se bude muset dít, ale voliči Spolu nejspíš očekávali, že přijde aspoň vláda, která bude nějakým způsobem kompetentní a bude umět ty ekonomické dopady nějakým způsobem naplánovat a bude umět říct, kde budeme. To jsme se zatím nedozvěděli. My ten balíček tímto způsobem odmítáme. Já jsem si udělal takový domácí úkol. Udělal jsem si ho s tím, že jsem se podíval na lidi, kteří jsou kolem pana ministra Stanjury, kteří vlastně ovlivňují.
0: Takže vy ten problém vidíte opravdu persona pana Stanjury.
1: Já vidím naprosto jasně, protože je to člověk odpovědný za ministerstvo financí. Myslím si, že já jsem před volební kampaní byl, když sledovali úplně nesplnitelné věci, nebudeme hýbat daněma, to asi nemá cenu, aby jsme to tady celý opakovali, to, co spolu slibovali. Ale potom se začali probleskovat v těch politických kauzích, že jsou to lidi, kteří pana Stanjuru ovlivňují, kteří jakoby mají silný hlas na ministerstvu financí. A já jsem se potom podíval, kteří lidi to jsou. A já nevím, jestli si občané uvědomují, ale třeba ředitel kabinetu pana Stanjury je Filip Benda, bratr Marka Bendy, vlastně celoživotního poslance, člověk, který vlastně už u Stanjury dělal ředitel kanceláře, když Stanjura byl vlastně v době myslím, Nečasové vlády byl ministrem, tak vlastně i tehdy už mu dělal ředitele kanceláře, nebo kabinetu, promiňte, myslím si, že Marka Bendu nemusíme představovat, poslední jeho nápady ohledně nižšího zdanění hazardu a podobných blbostí, já si myslím, že nad tím zůstává rozum stát. Dalším náměstkem pana Stanjury je Roman Binder, ten pracoval na mediálně analytickém oddělení ODS a pan Stanjura ho dal jako svého náměstka, je teď místopředseda dozorčí rady ČEZu. A třetí takový docela zajímavý jméno, jeho tajemník je Tomáš Bartovský, dříve byl tiskový mluvčí ODS a vlastně teď je blízký u pana Stanjury a vlastně má mu připravovat ty politické přesahy ministerstva financí vlastně asi do vyjednávání, do politiky a do toho rozpočtu, aby to bylo nějak schouknuté.
0: O čem to svědčí?
1: Svědčí to o tom, že návrat staré ODS, protože když vidím ty jména, tak jsou ty staré 90. roky a je to přesně to, co ODS dělal. Místo odborníků, lidí, kteří jsou svázaní pouze funkcema. A když to potom vezmeme s tím dopadem, to, co předvádí na ministerstvo financí, nebo co předvedlo ministerstvo financí, tak si myslím, že a možná teď trošku odskočím. Víte sám, že mají nerv, mají ekonomy, kteří si myslím, že v republice jsou poskládáni hrozně kvalitně a hrozně dobře. A stejně na ty jejich rady nejdou, nebo nějakým způsobem to nedotahují do konce. A vznikne z toho takový kočko-pes. To je, jak když kočička s pejskem vařili dojet. A bohužel, když potom vidím takový jména, který má obklopen pan Stanjura, a vidíš, že to ani není vykomunikované do pětikoalice, protože ta pětikoalice se sama dovnitř jakoby dovnitř mele, tak ani s těmato jménama není schopen, myslím si, jako minister financí pracovat.
0: Není ta příčina toho dluhu úplně někde jinde náhodou, než na ministerstvu financí. Ceny energií, ruská válka, covid.
1: Já teď neříkám jakoby s tím, že, a říkal jsem to na začátku, všichni věděli, že 395 miliard po covidu, po Babišovi, že to nemůžeme stáhnout jenom takovým způsobem. A očekávali jsme ty kroky k tomu, jakým způsobem se zlepší. A mě tam třeba úplně chybí. Ten začátek by měli začít sami od sebe. Chybí mě tam zmrazení platu k politiku, snížení počtu. Máme jenom 11 miliard, kam se míří na úspoře státu, jakoby na výdajové stránce. 11 miliard je strašně málo. Při 280 miliardách, které dáváme za platy státních zaměstnanců, ten stát musí chtějí nechtět, musí být dořezat. A tam musí být v prvé řadě vidět, že tam je to sádlo, který bude řezat. A to mě chybí těch prvních krocích, které budou. A naprosto se ztratilo, a to bylo i za Babiše, kde se začneme bavit o daňovkách, o tom, kde budeme danění velkých společností, danění dividend, který naprosto zamlčujeme a vůbec o tom nemluvíme. Budeme brát něm našim potřebným, ale tady ty velký hráči, to těžký, to složitý, mě naprosto v tomto balíčku chybí. A to je věcí ministerstva financí.
0: Vy říkáte, 11 miliard ořezat je málo. Jak byste řezal vy, pane Šlachto?
1: Já bych, bohužel toho času už teď není málo. Ale jediný, k čemu můžete teď přistoupit.
0: Toho času není málo?
1: Není málo jakoby k tomu, abyste byl schopen teď ty finanční, když máte 270.
0: Tak, abychom si rozuměli.
1: Už je málo času. Tak. 271 miliard, jestli máte teď, má být 295. Tak bohužel se nebude dát přistoupit ničemu jinému, než že svážete jednotlivý ministerstva. A budete jim muset vzít minimálně 10-15% na provozu.
0: Jako ostrým řezem všem?
1: Ostrým řezem naprosto. On to udělal Kalousek v roce 2007-2008, když my jsme soužili, já jsem byl ředitel útvaru, který byl odpovědný za finanční prostředky. Měl jsem asi 200 nebo 300 milionů, s kterýma jsem pracoval. A musím říct, že ráno jsme se probudili a když to skoro řeknu obrazně, ze 4 spisovářů 3 byly vypnuty, aby voda neprotíkala. Měli jsme tam jenom jeden a takto jedině jste byli schopen ušetřit. Jiným způsobem teď už to nepůjde, protože sám víte, že ty opatření, které říkají, jsou dlouhodobější, není to vojce o dvou letech.
0: No právě.
1: Minimálně o svázání a nedebatovat o tom a říct 10-15% z každého ministerstva z provozních výdajů. Jiným způsobem teď už to nepůjde.
0: No dobře, ale pane Šlachto, co řeší nějakých 296 za tento rok? Modleme se, aby byly dodrženy alespoň, protože to je všechno málo. Do budoucna byste tedy ořezal ostrým řezem ty jednotlivé resorty, anebo třeba hýbnul nějak zdanění, nebo...
1: Samozřejmě, a to říkají odborníci samozřejmě taky, že bez hýbání daněma vlastně už nejste schopen jakoby dostat, dobrat se, dá se říct,
0: a hýbat jakým směrem? Teď hýbat, se tam na stanovisko hýbat,
1: pro nás jednoznačně bylo, že a tam bych vládu pochválil, to byla dvojitá sazba DPH, kterou nějakým způsobem navrhují v současné době. U nás ale ne 12-21%, který v současné době navrhují. Ale pro nás bylo, že spíš zařadit ty nejpotřebnější potraviny pro ty potřebné, protože opravdu už tady máte milion lidí, kteří už jdou, dá se říct, na dojaz. Takže základní potraviny do nulové sazby udělali to Poláci, udělali to Rakušáci, Němci šli na 7% a spíš potom nechat 21% a 10% to, co bylo. A do nuly jenom srazit to, co bylo. Takže nechat to ve dvojí sazbě, to si myslím, že je pochvala, ale vytříbit ty potřebné věci pro ty potřebnější pro naše. A samozřejmě tam, kde nasypat peníze, a znovu se vracím zpátky k tomu, máte tady připojit 100 miliard odteče z této České republiky, odteče na daních, na dividendách, na peníze, které můžeme vrátit zpátky.
0: Řekněte mi už jenom krátce, jaké je stanovisko přísahy k takzvanému manželství pro všechny?
1: Je to velmi složitý téma, velmi složitý. My jsme ho do přísahy i sami komunikovali a tady musím říct, že pokud bychom byli ve sněmovně, tak určitě by naši poslanci hlasovali podle svého vědomí a svědomí, když to řeknu tímto způsobem. V žádném případě bychom nedělali žádný doporučení.
0: Jak byste hlasovali vy?
1: Já bych chtěl vidět návrh zákona, chtěl bych vidět zejména majetkový vztahy mezi vypořádání vůči dítěte a vůči tomu a podle toho bych se rozhodoval.
0: V principu jste ochoten říkat vztahu dvou mužů nebo dvou žen, že to je manželství?
1: Pokud to bude právně a pokud to bude právně schopnělný, tak já s tím problém nemám.
0: Těším se na příště, na shledanou.
1: Já takové děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Robert Šlachta.

0: tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Hmm. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. Ani, a už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: nachází. Hraje vám Radio Xaver.
1: Odpočiň si sám.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Babiš je plnavačem strachu. My naše sliby plníme. Kubil se Fiala.
2: Ano. Xavere, víte co, když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže. Jestli se lhalo příliš, já pak jako nevím, že si zvolujete 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala, že říká, to je fakt, já ho potoutám, že to jako dokazuje, prokazuje. Vlastně. A přitom řekne, že si pokud cokoliv, že se baví o těch hospodách, že jste do té hospody zaplatíte si obě, tak ty praktiky tam necháváte, za to se jim naobědvali oba, ještě dříve celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teď já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
3: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
3: Já být jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim. Si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a pojede to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhle tom světě, v kterém teď žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
3: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
3: Kdy už je ODS na třetím místě předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
3: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

Já nejsem hroch, ni moskyt, ani ptakopis, ni vůl. Jsem člověk, tak aspoň mi to bylo řečeno. Život mi toho poskyt, že stačil by půl, a nemohl bych mu přijít na jméno. Já na obtíž jsem býval a věčně smůlu mýval, až pak jednou z nenadání stal se div. Mě začali říkat pane, já věděl jsem, že se to stane.

pak místo smůly sláva mě začala v srdci hřát. A kde kdo říkal, že jsem kabrňák? Ale jak se to stává, já začal jsem se bát, že jednou spadnu z hůry na frňák. Zatím však byl jsem slaven, životem neunaven, já s novou chutí do dlaní si plyt. Tak bylo to osudem dané, já věděl jsem, že se to stane.

roky, jak známo, plynou a připitomnělej čas počne si s námi neúprostně hrát. Já začal zpívat jinou a potom čekám zas.

Bernard si všiml, že Keter se neohlíží ani po ženách, ani po chlapcích. Pravda, ještě se nesetkali s žádnou trpaslicí. Té noci, kdy nocovali v Mošomaďárováru, vplížil se Bernard v noci do Arančina pokoje. Počkal, až všichni spali. Když se vsoukal pod přikrývku vedle ní, zašeptala mu Aranka do ucha. Dnes tě pomiluju, až omdlíš, gádžinko. Zítra už jsme v Korponě. Zkus to, usmál se Bernard a vyhrnul jí košili. Nic jiného mi neřekneš, zarazila se. Jsi báječná, řekl Bernard. Byl si vědom toho, že čekala něco jiného, co jí ale přece nemohl říci. Ameriky byly všechny příliš daleko. Bernard věděl přesně, kde jsou. Kočár nadskočil, ale jen slabě, takže se nikdo z cestujících do hlavy neudeřil. Bernard vyhlédl z okna za vůz a viděl, že díru někdo zasypal štěrkem. Něco se mění, pomyslel si. A nahlas řekl, ještě hodinu. Ano, vy už to tu znáte, přikývl Keter. Jakýsi fešák, pravil někdo za jeho zády. Máš nový kabát. Půjdeme do divadla, objal Hans Bernarda. Šándor se k němu přitiskl z druhé strany. Do divadla, úžasl Bernard, takhle dopoledne? Ale to bylo až třetí den. Dorazili večer. Aranka kam si zmizela, nechtěla mu o tom nic prozradit, řekla pouze, že má kam jít. Dohodli se jen, že se sejdou před věznicí za dva dny, jelikož Keter prohlásil, že toho cikána pustí hned, jakmile prohlédne listiny, pokud je tedy ještě živ. Prohlížení listin mu prý nemůže trvat déle než dva dny. Měl pocit, jako kdyby se na něj Aranka hněvala, ale zakázal si ten pocit zkoumat. Na zámku se ráno v kuchyni, kam přišel na snídani, dověděl, že baron je těžce nemocen. Vypravil se k němu, ale nebyla to příliš radostná návštěva. Starý Selméči ležel v posteli, na boku, s pootevřenými ústy a mělce a slabě dýchal. Nemůže nic jíst, řekla služka, která Bernarda k baronovi přivedla. Nic v sobě neudrží, sní dvě sousta a hned je vyzvrací. Bernard se díval na propadlé tváře a ostře se rýsující nos. Pane barone, řekl a dotkl se baronovi ruky, to jsem já, guvernant Bernard, poznáváte mě? Selméči pootevřel pomalu oči, ale zdáli se nevidoucí jako bulvy leklé ryby. Nejprve se pokusil usmát a pak promluvit, ale Bernard se musel sklonit až k jeho ústům, aby jeho slova vůbec zaslechl. Dežo, rozpoznal v tom slabém šepotu. Dežo, merci. Stiskl tenkou a křehkou ruku, skoro se bál, aby ji nezmáčkl příliš, ale starý muž už na nic nereagoval. Jeho ruka působila v Bernardově dlani jako holý, dodýchávající ptáček. Nemůže ani pít, dodala služka. Chudáček mele z posledního. Ve všech salonech, obou jídelnách i knihovně s kuličníkem byl nábytek zakryt kdysi bílými hadry. V knihovně někdo rozbil jedno okno. Možná si nějaké děti hrály v zahradě a hodili do okna kámen. A dírou potom vnikali do místnosti ptáci, na stole a na otevřené knize o fauně a flóře Uherska, kterou tam Johann nebo Adam nechali, našel Bernard jejich trus. Utřel knihu a vrátil ji do regálu. Chvilku hrál kuličník sám se sebou, ale nedokázal se soustředit, nechal toho a šel do zahrady. Obešel ji třikrát. Pozoroval zahradníka hrabajícího pod stromy spadané listí. Nelíbilo se mu to. Takže se vrátil do knihovny, vyhledal tam určitou knihu a zamířil s ní do baronova pokoje. Baron spal, ale Bernard měl dojem, že pootevřel jedno oko.
posadil se vedle postele do křesla a začal baronovi nahlas číst z Voltaireova Kandida. Modlit se nemohl, tak tedy aspoň tohle. Měl pocit, že se to k Selmečimu lépe hodí. Asi hodinu chodil po městě, bloumal špinavými vedlejšími uličkami bez cíle, dokud si neuvědomil, že vlastně hledá Aranku. Málem se touhou rozplakal a pak ho najednou prudce rozbolel žaludek. Položil si ruku na břicho a několik sekund zhluboka dýchal. Rozhodl se tu hnusnou náladu přepít a zamířil ke kostelu svaté Anny, kde, jak věděl, byl téměř nepřetržitě otevřený výčep. Tak ho objevili Hans a Šándor několik kroků před vchodem do nálevny a odvedli ho sebou, jak říkali, do divadla. Bernard nevěřil ničemu, ani svým očím. Na jinak úplně prázdném starém náměstí, kde pobíhali potulní psy a kde jen jedna baba zametala před vraty špínu, probíhaly přípravy k další popravě. Všechno to ve své všednosti však působilo až zpomaleně a nudně. O ten chlad a rutinu byl celý ten akt odpornější. Na pódiu se chystal Kat Baráň se svými pomocníky, mezi nimiž větší pílí vynikal jakýsi vytáhlý chlapec s dětským výrazem v protivně natěšeném obličeji. Dokonce si hvízdal. Měli nové světlé provazy. Z ulice od chrámu přiváděli vojáci několik sklíčených cikánů v železech. Jeden plakal, ostatní šli se sklopenými hlavami. Hans nebo Šándor položil Bernardovi ruku na rameno a ukázal na schody kolem kašny, kde už seděli nějací výrostci a dloubali se v nosech. Posaď se, signore Bernardo, za chvilku začnou, řekl Šándor nebo Hans. Můžeme se sázet, se kterým začnou. Když Bernard zabušil na dveře soudu, otevřel mu po chvíli soudní sluha, na kterého si nepamatoval. Sluha si však pamatoval jeho, ale to vyšlo najevo až později. Bernard chtěl mluvit s komisařem Keterem nebo soudcem Kertesem, ale jediný, kdo se podle sluhy v budově nacházel, byl jakýsi velmi starý soudní písař, který se představil jako Himmler. Chladně Bernardovi sdělil, že soudce i komisař odjeli k panu Pustajovi na večeři. Pracovali předtím do noci a znovu od rána do oběda a vrátí se až zítra. Co se týče rozsudku, řekl rozčílenému Bernardovi, že tyto byly jednou soudem vyneseny a tak jsou právoplatné. Bernard se rozčílil, ale starý písař, který, jak my už víme, nemohl být hned tak něčím překvapen ani dojat, mu prostě jenom zabouchl dveře před nosem. Jako kdyby se historie opakovala. Sluha si zatím za Bernardovými zády přivedl pomocníka, společně Bernarda popadli, skroutili mu ruce, vyvedli ho na schodiště, schodili ho do bláta a zrovna tak, jako kdysi, za ním výsměšně volali: Iš ten velená čágošůr! Bernard chvíli vztekle seděl v blátě, maje chuť plakat vzteky jako malý chlapeček, kterého starší a hloupější kluci zbyli na pískovišti. Ale vzpamatoval se, když zaslechl kostelní zvony. Spocený a špinavý doběhl k věznici na poslední chvíli. Prostranství před budovou bylo téměř prázdné, když se dveře v bráně otevřely. Andráš měl ovázanou hlavu, byl neholený, kulhal a opíral se o hůl. Dozorce, který cikána propouštěl, ho přátelsky poplácal po zádech. Máš zatracený štěstí, cigáne, pronesl. Mně se ve vašich lázních líbilo, odpověděl Andráš. Za hůl děkuju. Dozorce jen mávl rukou a zavřel bránu. Andráš zůstal stát, přejel prostranství pohledem, kývl nepatrně hlavou, když uviděl Bernarda, ale rozhlížel se dál. Pak se konečně v uličce objevila spěchající Aranka, vykřikla a rozeběhla se k němu. Andráš ji nejprve objal jedinou volnou rukou, pak ji však od sebe odstavil a prohlédl si ji, její městské šaty, zářící oči, lesknoucí se náušnice.
Andráši, řekl přicházející Bernard. Co to máš na sobě? Zavrtěl pobaveně cikán hlavou. Bernarda si nevšímal, slova platila Arance a jejím hadříkům. Aranka zvážněla. Dívala se však Andrášovi pevně do očí. Andráš se lehonce usmál a podíval se po Bernardovi. Chtěl bych ti vysvětlit, začal Bernard. Andráš kývl, utišil Bernarda jediným gestem ruky, pak vrazil Arance facku z každé strany a ta držela jako ovečka, jen sklopila oči. Načeší Andráš sundal náušnice a pozorně si je prohlédl. Nejsou špatné, řekl pak. Vrať mu je. Aranka poslušně položila Bernardovi náušnice do dlaně. Bernard viděl, že v její tváři se zračí zvláštní kombinace utrpení, lítosti a slz štěstí. Uvědomil si, že ho snad nikdy nic nebolelo víc než její divný, blažený úsměv a zase si musel položit ruku na žaludek, aby se mu neobrátil a nezaškrtil, jako se to děje někdy velkým psům. Sůl mu vstoupila do očí. Nezlob se, gádžinko, zašeptala Aranka a vrátila se k Andrášovi. Andráš se o ní opřel a objal ji kolem ramen. Podepři mě, zničili mi nohu kurvy, pojedeme do Polska. Tam se s koňmi kšeftuje lépe, slyšel jsem, řekl. Tobě děkuju, pane. To platilo Bernardovi. Bernard za nimi nešel, ale představil si jejich odjezd asi takto. Starý cikán přivede toho bílého osedlaného koně někde k vyhaslému ohništi, Andráš se na něj nechá vysadit, pak si k sobě přitáhne Aranku, usadí na koni za sebou, pobídne Šimla a odjíždějí spolu. Odjíždějí sice cvalem, ale zároveň mizí jen docela pomalu, až se ztratí na horizontu jako malá tečka v zapadajícím slunci. Avšak, jak Bernard věděl i ve svém smutku, jestliže jeli do Polska, zapadalo slunce po jejich levici, takže nemohli zmizet v jeho paprscích. Bernard přestal myslet na svou knihu na pokračování. Jeho myšlenky byly najednou přesné a jasné jako hrany broušeného křišťálu. Věděl, že Aranku miloval a že o ní přišel. Že s ním jel jet do Ameriky nebo třeba do pekla. Jenže mraky nad jeho hlavou utíkaly jako...

Nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou z práce

0: kladivo a začal nutit kameni svoji podobu.
1: Polec, co by připomínal jadran,
0: účes, který měl jen on a havran.
1: A než by pořád chodil po střeše,
0: aha, takže prej si svůj pomník vyteše. Začaly chodit delegace lidí z okresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každej z nich už dávno má svůj pomník někde stát.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo už ho k ničemu nepotřebuje. Nemusel si sedět bez příčiny v nejsmutnějším rohu náměstí. Ten pomník by ti postavili jiní, vždyť chodili si k tobě pro štěstí.

0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: Já myslím,
0: možnosti.
1: Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a modernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře, a včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny. Radio Xaver.

Newton uvažuje, chceme-li zaujmout, musíme mít více akcí Mostecké uhelné společnosti. V Newtonu již Antonín Koláček nefiguruje, věnuje se naplno Mostecké uhelné. I tak mezi těmito firmami přirozeně vzniká důvěra. Lidé z Newtonu vědí, že v Mostecké uhelné společnosti má Koláček značný vliv. Podle svých slov předpokládají, že nehrozí vytunelování firmy a že se mohou spolehnout na vypovídající hodnotu finančních výkazů ve výročních zprávách. Newton věří, že má Mostecká uhelná společnost potenciál navzdory celé té krizi hnědouhelného průmyslu. Navíc tu jsou další faktory. Většina akcí Mostecké uhelné společnosti je roztříštěna všude možně po republice, což snižuje jejich hodnotu. Fond národního majetku měl jen minoritní podíl, takže byl do velké míry ze hry venku. Konečným a hlavním impulzem pro shromažďování akcí Mostecké uhelné ale byla prý až nabídka investičního privatizačního fondu Komerční banky. Newtonu musí být jasné, že na ovládnutí Mostecké uhelné pomýšlet nemůže. Potřeboval by k tomu podíl Fondu národního majetku, což bylo nepravděpodobné. Proslýchalo se totiž, že stát plánuje 15% akcí rozdat managementu Mostecké uhelné společnosti, aby jej motivoval k dobrým hospodářským výsledkům. Newton se o akcie Mostecké uhelné společnosti zajímá, protože očekává příchod velkého investora, který odkoupí podíl státu. Kdyby mu poté Newton nabídl svoje akcie Mostecké uhelné společnosti, získal by tento investor v podniku většinu a změnil by se v majoritního akcionáře. To je asi nejpravděpodobnější verze celého business plánu, kterou mi postupně v podstatě potvrdili všichni zúčastnění, a to z obou stran barikády. Newton ví, že chce-li zaujmout zahraničního investora, musí mít co nabídnout. A tak se začal schánět po dalších akcích Mostecké uhelné. To se mu daří, a to prostřednictvím společnosti Edmondo, vlastněné pány Čmejlou a Krausem. Do transakcí se Edmondo podle informací ze spisu zapojuje v březnu roku 1997, kdy od Newtonu převzala prvních 4,34% akcí Mostecké uhelné společnosti. Skupině firem kolem Newtonu se tak postupně nashromáždilo přes 25% akcí Mostecké uhelné. 1997. Newton s Mosteckou na jedné lodi. Chce to investora. Vláda na začátku roku 1997 deklaruje ochotu jednat s managementem Mostecké o nějaké formě doprivatizace. Tehdy nabízí manažerům 15% akcí, aby je motivovala k hledání nového investora. Poté vláda svoji nabídku upravila na 3%. Současně s tím si podle mě vláda uvědomila, že neví, co s tím chce dělat. Mostecká nebyla nikdy rodinné stříbro. Nebyla tehdy ohrožena existenčně, ale energetika se nějak vyvíjela a navíc přišla klasická recese, spekuluje jeden z manažerů Petr Kraus. Koncem roku 1997 Newton kontaktuje Mosteckou uhelnou. Jen pro připomenutí důležité okolnosti. Newton získal první balík 7% akcí v hodnotě 250 milionů korun v září 1996. Tedy ještě předtím, než od Mostecké získal onen 2miliardový úvěr. Akcie tak nakupoval na svůj účet. Přesto byl Newton a Mostecká uhelná společnost svým způsobem na jedné lodi. Newton potřeboval a zřejmě skutečně chtěl, aby se Mostecké uhelné dařilo. Právě proto Newton navazuje s Mosteckou uhelnou společností kontakt. Řekněme, že cestu má vyšlapanou. Marek Čmejla a Petr Kraus na straně Newtonu a Antonín Koláček na straně Mostecké uhelné společnosti. Antonín Koláček je v té době už generálním ředitelem Mostecké uhelné společnosti. Obě firmy si uvědomují, že by nebylo špatné spolupracovat. Lidé z Mostecké uhelné uměli těžit a prodávat uhlí, Newton obchodovat s akciemi. A tak se koncem roku 1997 vedení obou firm sešlo k jednání o budoucnosti Mostecké uhelné společnosti. Mostecká uhelná na setkání podle vzpomínek přímých účastníků přiznává, že výrobní struktura je zastaralá a neefektivní. Vědělo se, že v případě těžkých časů se může propadnout do ztrát. A těžké časy rozhodně hrozily. Kvůli otřesu asijských trhů se neočekávalo, že by česká ekonomika rostla. V tuto chvíli bylo jasné, že odpovědí na stávající situaci je příchod strategického investora, který by vyplatil Newton, odkoupil podíl státu a poskytl managementu prostor ke změnám uvnitř firmy. Newtonu ale údajně scházely potřebné kontakty, díky kterým by takového investora mohl najít. Koupí doly výstřední americký miliardář?
Chlapci z Newtonu se proto obrací na Jiřího Diviše, švýcarského právníka a československého emigranta. Ten jim doporučuje oslovit významného amerického investora. Jehož pozadí sahá až ke kořenům jedné z největších finančních skupin na světě – Carlyle Group. Posléze s jejich svolením a na jejich popud začíná vyjednávat se Stevenem L. Norrisem a jeho společností Appian. Tato pasáž příběhu dodnes budí velké vášně. A je na místě si Jiřího Diviše a zejména tajemného pana Norrise představit. Švýcarský podnikatel a manažer Jiří Diviš, původem z Československa, se narodil 16. března 1956. V letech 1998 až 2002 působí jako člen dozorčí rady Mostecké uhelné společnosti. Jaká byla vlastně jeho role v celém příběhu? Byla v tom, že jsem stavěl určitou část té struktury a hledal jsem investory. Odpovídá na tento dotaz sám Diviš. S Divišem jsem se seznámil, když jsme ve vedení Mostecké uhelné společnosti začali přemýšlet, jak odolat různým tlakům a dokončit restrukturalizaci, vzpomíná v jednom z rozhovorů pro deník Právo Antonín Koláček. Finančník a investor Steven L. Norris je prvním významným cizincem v celém příběhu Mostecké uhelné. Jeho největším kariérním krokem bylo spoluzaložení fondu Carlyle Group, který je dodnes jedním z největších soukromých investičních fondů na světě se skoro 40 miliardami dolarů na účtech. V majetku Carlyle Group jsou firmy, které po celém světě zaměstnávají přes 700 tisíc lidí ve všech možných oborech a odvětvích. Já osobně si toho chlapíka představuji jako Michaela Douglase ve filmu Wall Street. Carlyle Group Norris zakládal společně s Williamem E. Conwayem mladším, Davidem M. Rubensteinem, Danielem A. Danielem a Gregem Rosenbaumem. Většina z nich ve firmě figuruje dodnes. Miliardový kolos kdysi vznikal během schůzek Norrise a Rubensteina v newyorském hotelu Carlyle, odtud také název společnosti. Norris byl od založení podniku kolem roku 1987 jeho prezidentem, zůstal jim až do roku 1995, kdy jej nadobro opouští. Norrisovo období největší slávy a bohatství nastalo na začátku 90. let, kdy se doslova zapsal do učebnic ekonomie geniálním způsobem, jakým dovedl přesvědčit k investování šejky ze Saudské Arábie. Například stihl během 10 dní zajistit investice půl miliardy dolarů do tehdy skomírající firmy Citigroup. Tehdy Norris působil doslova po celém světě. Byl extrémně bohatý. Vlastnil například největší byt v budově Watergate, překrásnou nemovitost na Floridě, a to přímo na pláži. Dále byt v Londýně a obrovský pozemek na řece Potomac, který koupil od rodiny Kennedyových. Neobklopoval se jen prvotřídními nemovitostmi, ale i vysoce postavenými lidmi, které uměl brilantně získat na svou stranu, a stávali se tak jeho poradci. Přímo pro něj pracoval například Lawrence S. Eagleburger, který působil během války v Perském zálivu jako ministr zahraničních věcí Spojených států amerických. Největším úlovkem byl ale bezesporu samotný bývalý prezident USA George Bush starší. Jelikož jsem s ním pracoval a znal ho velmi dobře, mohu říci, že to byl nepochybně génius. Velmi nadaný muž a zároveň člověk, který velmi riskoval, vzpomíná na Norrise jeho tehdejší pravá ruka, Belgičan Jacques de Groot. Mimochodem, v příběhové linii na něj dojde řada již velmi brzy. Že Norris rád riskoval, je nepochybně pravda, ale velmi dlouho mu to vycházelo. Styl práce byl většinou podobný. Díky dobrým stylům dokázal sehnat prostředky a investoval je prostřednictvím firem, které kvůli jednotlivým investicím zakládal. Jednou z takto vytvořených firem byla i ta s názvem Appian, která byla Norrisem zaregistrována 19. ledna 1995. K Appianu ale později. V půlce 90. let ale Norris přece jen na riskantní investice doplatil. V době, kdy se jen tak mimo jiné zajímal i o český hnědouhelný průmysl, se rozhodl vsadit obrovské jmění na internetové projekty. Dnes bychom řekli na startupy. Tehdy bylo jasné, že internet je budoucnost, jenže to někteří horliví investoři přehnali a přestřelili natolik, že se jim to stalo osudným. Norris spoléhal na to, že zvládne své osobní investice spojené s ohromnými půjčkami proměnit ve firmy, které dokážou proniknout do impéria Billa Gatese a nabídnout mu alternativní řešení. Ale to se nikdy nestalo. Norris se stal hlavní obětí internetové horečky. Přišel nejen o investice, ale i o vlastní majetky. Luxusní nemovitosti musel rozprodat. Prodat musel dokonce i vlastní firmu Appian. Podle některých zdrojů se dokonce musel nastěhovat ke své matce. Zkrátka konec jednoho amerického snu.
Dnes je Norris víceméně opět zpátky ve hře. Šéfuje vlastní firmě Stephen Norris Capital Partners. Angažuje se také v technologické firmě Global Digital Solutions. Bývalí prezidenti USA už mu ale poradce nedělají. Nyní žije v malém skromném bytě. Oženil se se svou poslední přítelkyní. Není to Češka, ale Maďarka. Žije poněkud skromně a žije tak, jako by se nic nestalo. Za toho obdivuji, nemyslím, že bych to dokázal, líčí Norrisovu současnou situaci Jacques de Grotte. Celkově toho o Norrisovi víme poměrně málo, není to člověk, který by vyhledával mediální pozornost. O jeho dřívější moci a postavení ale podle toho, co lze běžnou cestou snadno dohledat, asi netřeba příliš pochybovat. Stephena L. Norrise jsme si představili ze dvou hlavních důvodů. Za prvé je pro nás důležité, že byl skutečně tak významným investorem a důvěryhodnou postavou amerického finančního sektoru, jak to o něm dnes tvrdí obhájci manažerů Mostecké uhelné. A za druhé, klíčový je právě moment, kdy se Norris tak osudově sekl se sázkou na internetové technologie. Proč? K tomu dojdeme právě teď.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl jako, bych v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohl vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a